0: Teď začne Marie, Kuba a další hosté. Marie Formáčková, Ivanka Devátá, Jakub Smolík a vedle mě solista, dlouholetý solista Karlínského divadla, ale taky něco odspíval v Plzeňském divadle a v dalších divadlech, tedy Karel Bláha. Tak to jenom pro pořádek na začátku. No a teď zase se můžeme pustit do té chvály, kterou jsem přerušil a Kuba mě to má za zlé. 33. deska tvoje.
1: Ano. No já jsem... No mám tu kliku, no, že ty lidi ty písničky moje zajímají a že na koncerty chodí a pro mě to je největší odměna, opravdu, protože já jsem byl období po revoluci, kdy Smolík nikoho nezajímal, byly americký a anglický písničky a tak jsem měl cukrárnu, měl jsem hospodu, já jsem měl hospodu u dvou pacholíčků a cukrárnu kousek z nebe a hrozně jsem to měl rád u nás na vesnici, tak tam byla restaurace, já jsem tam dělal třeba diskotéky v létě, v pyžamu. Dělal jsem tam, byla tam nahoře diskotéka a dole třeba Petr Janda, protože má vedle studio, hrál na kytaru, Lešek Semelka na šlapací harmoniu zpíval, přijeli tam kabáti a tohle. A nebo když jsem měl tu cukrárnu, tak jsem si tam vymýšlel, protože fakt já jsem to měl strašně rád. A víte, co tam šlo nejvíc na odbyt?
0: Rakvičky.
1: Ne, ne, ne. Já jsem tam vymyslel urničky.
0: Urničky,
2: aha. Urničky.
1: A počkejte, a to byly takovýhle čokoládový ty s náplní. A tam byla napsa jako zákusky.
2: Jako špičky takový. Jako,
1: no něco podobně jako špičky, ale bylo to jako stejně jako urnička.
0: A tam a nebylo to volební urnička?
1: Ne, ne, a bylo tam napsáno tchýně a tchán. A to byste viděli,
2: jak to šlo na drač.
1: Protože jak poznáte, jestli ta tchýně je bezvadná, když jí koupíte 6 takovýhle zákusků a řeknete, maminko, nebo dobrý den, já se jmenuji Jakub Smolík a nesu vám zákusky a tam tchýně. A tak ona, když se tomu zasměje, tak víte, že to je dobrý. A víte proč taky? Protože ono si říká, že pokud chceš vidět, jak bude vypadat tvoje žena, ano, podívej se na svoji tchýni. A já vám musím říct, že já mám tchýně teda skvělou, tchýně Jaruška.
0: Je mladší než ty?
1: O 6 let je mladší jak já. A chová se ke mně strašně hezky, teda musím říct.
2: No, no, co tak s úctou, samozřejmě, vzhledem k věku.
3: To měla celkem kliku, protože moje maminka byla velmi hezká a bydlela tady na Borech a do 85 chodila lyžovat do Borského parku. Ona mě žila 1,50 m. Vzala si lyžičky na rameno, šla a říkala, lidi po mně koukají. Já říkám, jsem to já. Jo, a zase šla dobrá do 94 skoro, tady měla svoje zuby, já taky. Mám po něm.
0: Musím pro posluchače říci, Ivanka Devátá vycenila zuby.
1: Ano. To já už jsem přestal mluvit.
3: Maminka, když učila moje syny, tak ona ty zuby tak cenila, jako kdyby chtěla kousnout. No, ale byla dobrá teda.
0: No, ale vy musím připomenout, když jsme v rozhlasovém studiu Českého rozhlasu Plzeň, v Činoheným studiu, tak váš tatínek, no, jedna z největších osobností plzeňského rozhlasu.
3: Tatínek byl šéfem orchestru, proto jsme se stěhovali z Brna. To byla pro mě tragédie. V 16 letech z Brna.
1: To jste udělali dobře.
3: Ne, já to tam mám strašně ráda. Pro mě je to takový můj rodný kout.
1: Znáte to? Pardon, můžu přerušit. No. Jak se potkají dva, on říká, poslouchej, ty jsi prejel v Brně tou jejich šalinou. On říká, ano. A co jako? On říká, nic. No normálně jedeš tramvají, akorát jedeš po vesnici.
3: To je sprostý.
2: Ale já si pamatuju, když jsem učila ve vězení, tak přišli dva noví žáci a ten jeden mluvil krátce. Já říkám, vy jste z Ostravy, že jo? Ostraváky ty já mám ráda. A ten druhý říkal, tak mě ráda mít nebudete. Já říkám, vy jste z Brna.
0: Já nevím, proč si lidi tak zasedli na Brno.
1: Ne, pozor, Brňáci si zasedli na Pražáky.
2: Ano, my jim to jen vracíme. Jinak v Brně teď vyšlo podle nějakých průzkumů, Brno je nejpříjemnější místo v naší republice k životu.
0: Brno je zlatá všechny loď.
2: Ale jo, jako tam je prostě prý nejlepší
3: ale
2: život
3: jsou
2: celý
3: ty
2: naší
3: Brňáci
2: republice.
3: Proti ten Pražáku, já to musím říct, protože my jsme byli s Grigarem a Ženíškem jmenovaný čestnými členy Moravskoslezské akademie pro vzdělání vědu a umění. A teď jsme tam dřepěli, jo, když byl ten a teď mluvili ty dětkové. Všichni se naváželi do ty Prahy.
1: To je mindrák.
3: Já jsem říkal, to je taky blbost, oni nás chtějí přijmout, my jsme s Grigarem z Prahy a teď takhle mluví.
2: Mimochodem, Grigar je spolužák Ivanky.
3: Jo.
2: Jiří Grigar.
0: Vy jste chodili, já nevím, na střední školu spolu?
3: Na Gimpl.
0: No. Takže to jsem taky netušil.
3: To jsem jim vynadala, oni vždycky dělají sraz tří dně, než se zeptají Grigera, kdy bude moci. A Grigera řekne, kdy, a oni udělají ten sraz. A jsem říká, Olino, vy jste všichni p***te z toho, že Grigar může. A ona říká, no, je to pravda. Já jsem volala kamarádce a říkám, Evo, mám pro tebe báječnou zprávu. Nepřijedu. No, protože ono se už schází už asi 5-6 a všechno jsou to Brňáci, no. Oni juknou z okna, vidějí, jak je, sednou na šalínu a jedou.
0: No, těm se
3: a
0: to,
3: co mi z Prahy, ne?
0: Těm se to sráží, že jo?
3: Jo. No.
0: A teď si představte, tady vedle mě sedí Karel Bláha, jediný disciplinovaný člen našeho týmu, ano. Protože to je člověk, který sedí...
1: On usnul, ale...
0: Ne, já myslím, že poslouchá.
1: Bavím se dobře.
0: Ano, no ale ty se nemáš co bavit dobře. Ty by si, ale Karle, ty by si možná jenom tak lehce s tím tvým hlasem, jo? Ty jsi se musel potkat s mnoha různými kolegy, že jo, a já nevím, kdo, jaké setkání pro tebe třeba bylo takové, že si říkáš, to jsem rád, že jsem tohohle člověka poznal.
4: No tak já jsem byl strašně rád, že jsem poznal pana dirigenta Karla Vlacha. To byl úžasný člověk. A on měl takový svůj charakter ještě v tom, že unikal. A říkal, byl nějaký konkurs jako do Karlínského divadla na My Fair Lady, tak já jsem se tam přihlásil a já jsem původně Plzeňák. Jo, tady můj babička a dědeček, který na americký byl krčas, tak tady je nějaký...
0: Ještě, že nejsi z Brna, to bych...
4: Ne, z Plzně. To byl nějaký doktor Hecht tady, jo, a tak, no jo, prostě já jsem tady strašně rád jezdil do té Plzně a jezdím, no a Vlach přišel a říkal, Pokolna, já si musím takhle přidržet. Odkud oni pocházejí? Já mám z Plzně. Z Plzně? A že jsou takový barevný.
1: A já byl tedy tmavý, že jo, pěkně to. A
0: oni říkají, no,
1: ona babička se mi trošku jako zaběhla někam jako níž. Ale jděte.
4: No tak nesouvejte se, tak co budete zpívat? Já pan My Fair Lady touhle ulicí, jo. No a pak přišel, tak mě jako přijali a za půl roku říkal, jdou sem, pojedeme do Ruska. Oni tam budou zpívat duet, to je s takovou gruzínskou zpěvačkou, to byla taková slavná gruzínská zpěvačka, jmenovala se Čochely.
0: Jak?
4: Čochely, Giovanna Čochely. No a tak já pamatuju, a jak to, no já jim to nechám napsat, foneticky oni se to naučí, tak já jsem se to naučil ve dne v noci, nějaké to bylo hrozný, jo, čekrené, tak lakatit, no to bylo strašný, no. Ale co dělá, přijedeme do toho Ruska, do Sjezdového paláce, tam asi 7000 lidí a poprvé, že jo, tady mladíček a to, a tak teď jsem koukal, jak tam chodí ty lidi, a co dělá Tréma? Pán Ježíš Maria, generálka, že jo, a on s těma ručičkama, my jsme říkali, že má salámky a on ty salámky se pohyboval a teď dal nástup. To má taková rychlá věc, já už si to nepamatuju, jo. No a tam to dopadlo dobře. A co dělá Tréma? Jak tam chodili ty lidi, tak mě se ten zadek začal stahovat a všecko to. Pán, to je lidi a to je to a teď předhra. Jdeme na to a teď to začalo tatara. A on mě ukázal a nic. Ukázal po druhým a já jsem držel melodii a ty byla krásná černá ženská nádherná stála a zpívala jak Bůh a najednou udělala teď jako já a já začal čekrené a teď ona ty černý oči to na mě vyvajala a potom konec a Rusové plácali, že jo, protože já jsem držel tu melodii a tohle přijeme dozadu a ten vlak taky tu ručičku v té kapsice tak je stál a dělal a on říká, Karel rusky, na kakom jazyky ty pěl? A vlak povídal česky. Já jim to povím, to byl žižkovský dialekt. Tak to byla taková vzpomínka na pana Vlacha, tak na toho zvláštního člověka, kterého jsem miloval.
0: Strejda Vlach, no jo.
4: No a potom mě povídal, co to tam mastili v té hubě. Já povím, já nevím, to jsem to tam také, tak udělej si takový číslo. Jak mám, jaký číslo? No, udělej si jako takový konkurs, tak já jsem začal dělat konkurs. Jako jak jde dívka do divadla ve Francii, v Maďarsku, v Itálii, v Čínu a takhle. A tak jsem přišel na zájezd, takže třeba jsem řekl, Budapešť, přichází dívka do divadla a dělá konkurs. Igen.
5: Jo, na bod, kývánu, Tišman, Helena Pika, Žužina Almášiová, bod.
4: Jde,
5: Šandor Igoši, Karloš Bláhoš, Eretme. Setkoš, zatkoš, prdeloš.
6: Keserem szépen, lehet megmennem. Elej, hogy áldod már egyébként, csodás, bolát, minna, mi hlutót mot?
5: Ő de hát, innen, Istenem, a mától mindjárt a dula, holoda, mindjárt, pindjárt, hol átél, hát kikösmány, csodát,

0: Kúpim všetko.
1: To by stačilo, pretože ja bych tedy mohl...
2: Karel Bláha, ste skutečne udýchaný z Itálie.
1: Jo, ja bych...
2: To bylo úžasný, to jsem ani nevěděl.
1: No jo, to já před tebou nedělám. Pak teď... Až doma.
2: Ty půjdeš zase do té nemocnice, jak vidím, ty nemůžeš popadnout.
3: Ne, teď je na tom. Jako já, když jdu z Flory a sednu si tam na schody a už ke mně třikrát přišli lidi a říkali, potřebujete záchranu. A říkali, ne, já jsem jenom tak schvácen.
1: Tak máme bych tam tu.
2: No, hele, to bylo úžasný. Jakube, ty zpíváš třeba taky v italštině, v angličtině, v němčině.
4: Já zpívám chocky jenom.
2: Jo, no jo. Pozor. Tak...
5: Co pa, proč pane?
6: Vy jste z Domašlic.
3: Proč leto, zlato, no? Tatínko volí, že já znám.
5: Já mám i, co pa, proč pane, já mám i kroj.
2: Ty máš i kroj? Mm. Já jsem tě dobře nikdy v životě v kroji neviděl.
5: Přátelé, já jsem vždycky říkal, že jsem polochod, protože moje maminka je schodská, tatínek tam byl na vojně.
3: Říká se lenochod.
5: Ne, polochod. A představte si, že když jsem měl kulatý narozeniny, když mi bylo 40, no tak nevím, 50, tak 70? Jsme měl velký koncert v pražské Hyberny a přišli mi tam moji příbuzný popřát a přivezli mi tam chodskou, domažickou, dudáckou muziku, která mi tam zaspívá. Darovali mi kroj. A já jsem si ho vzal na sebe po skončení tam v tom baru, tak jsme tam zpívali, ale víte, jak je ta čepice, ta chodská, taková tam, já tomu říkám bobr, ale je to taková měchuřina prostě na ten, ale ne
2: na
5: každý...
2: Hlavu.
5: Na hlavu, samozřejmě.
2: Na ten.
5: Bobr, to byla. Jenže říku.
1: Ne, já jsem nic neřekl.
5: Jenže říku. A tu čepici, když si vezmete na hlavu, ne každému sluší a ne každý vypadá inteligentně. Musím vám říct, že když si vzal na hlavu Michal David, tak jeho IQ šlo rapidně dolů teda. Jako jo. Musím vám to říct, ale jinak já mám Chocko strašně moc rád a já jsem tam zažil nejkrásnější chvíle, protože já jsem do svých 14 let jsem byl vlastně vychovávaný, takže jsem měl být kněz. A ve 14 letech jsem pochopil, že to není to pravé ořechové pro mě.
6: Jindřich Šimon Bár druhý.
5: No, právě. No,
3: to... Až to tě nechtěl být taky páter. Sloužil mši na mezi a tak pokračuj.
5: No to já jsem taky potom.
2: Tady to ale... vidí Ivanka Devátá.
5: Jsem skutečně jako pochopil v těch 14 letech, kdy, že asi by to nebylo pravda. Ale musím vám říct, že postupem času potom i některé dámy ke mně chodili ke zpovědi. A já jim dával rozřešení. No to...
6: A tak je to pořád.
3: Tatínkovi teda dámy nechodili a pravda je, že je divný, že oba dva chtěli být mnichem a zběhli k muzice, že jo?
5: No jasně.
3: A bude něco podivného.
2: No já bych tě viděl jako ten Grandchester, víš, jak běží takový ten seriál, tam jsou ty dva sympatický, jeden je policajt a druhý je právě ten, ale to je nějaká anglikánská, že jo, církev, čili tam se můžou ženit normálně a tak to by ti vyhovovalo, ne?
5: Ne, já jsem katolík. Vždycky na mě, promiň, můžu to říct, já když jsem chodil na náboženství, tak na mě ty děti, které chodili do pioníra, já jsem plakal, protože jsem tam chtěl být taky, protože tam byla většina, to řekl, žádný pionýr, buď tě zabiju. A tak jsem chodil na náboženství a oni řvali, smolí, katolík, vysral se na kolí. A takhle na mě pořvávali a já jsem si hrozně, fakt jsem tenkrát plakal, ale víte, co je zajímavé, že na tom Chocku do dneška, ale do dneška to je tak, že my jsme tam jako mladí jinoši, jsme chodili samozřejmě na diskotéky, na zábavy, třeba do 4, do 5, ale pozor, 7 hodin ráno v neděli už jsme stáli všichni v kostele, všichni, co jsme chodili na Vysokou nebo tohle, tak jsme tam stáli, takhle jsme se kymáceli a tělo Kristu, amen. Jo, ale tam je to zažitý do dneška, že musíte, prostě choďte si kam chcete, ale v neděli ráno i ve 20, v 30, ve 40 chodíte do kostela.
6: A umíte na dudy?
5: Umím.
2: Jako ale budem... úplně jiná klaviatura to je.
5: Já rád mačkám jichy.
2: No, ale Ivanka chtěla něco říct.
3: Že jsem římská katolička a že jsem chodila s ministrantem, který byl velký už v oktavách. No a to jsem byla zbožná, to jsem lítala do kostela, když jsem přišla domů, jsme obě dbali a tatínek říkal, tak co Jaroušek, dobře kadil. S tou kadidelnicí skáka. Já jsem byla tak, no snítka mého, si tu pokálená, úplně jsem z toho byla vyjeda. No a Jaroušek, tomu už je 88 a ještě mě miluje. Boženil se až 35.
1: Má dobrý vkus.
3: Měl dvě dcery a miluje mě.
2: Vracím se zase zpátky k jedinému

0: tichému, slušnému.
1: Bro, Buďo.
0: Áno, Karel Bláha.
1: Jseš v Plzni, slávej.
0: Áno, hořce toho lituje taky, že je v Plzni. Mimochodem teda, Karel se přiznal k tomu, ale ty jsi se nenarodil v Plzni, nebo jo?
2: No, v Plzni jsem se narodil, ano, no.
0: Ano, no.
2: A Plzeň miluju do dneška. Nejenom kvůli pivováru, pak zase prapra, maminka chtěla, aby já byl sládek, protože prapra dědeček byl jeden ze zakladatelů plzeňského pivováru. No a otec byl lékař krční, ten zase spravoval ty hlasivky.
0: A ty si dopad teda. Teda to...
2: A jak říkal mistr, vzpomínám mě nejčasto, to si dopad, člověče. A já jsem pál, jak proč? Tyhle jsem byl u táty, a měl nějaké, měl ty vánoční koncerty v Lucerně, jo, a říkal, tak to přišli na Bolovku, táta byl na Bolovce, a říkal, pane profesor, já mám úplně, já mám, posedněte si, majstro, sedněte si, tak jsem mu podíval do toho krychu a říkal, no jo, ale kde máte ten koncert? Mám 16. prosince. No počkejte, to nevíme, jestli to bylo pár dnů předtím, no. No prostě to dopadlo, koncert nabitá Lucerna, to byla přestávka, táta říká, tak já jsem ušel jako pozdravit do té šatny, že mu to zpívalo a tohle přišel, že jo. Dále, no táta říkal, člověk ho také zná, že jo, štíhli a tohle a on byl do půl těla a mno, a kolem krku měl ručník a teď se frotíroval, jak byl spocený, že jo, tak se stál.
1: Karel.
2: No Karel, a to říkal, horko mistře, vy máte ale figuru a ty svaly, opa, to mám ještě KD. To mě strašný smysl pro srandu, jo. Já jsem mám takových milovaný, jako zpěváka, ale to, ale on mě hrozný smysl pro srandu, takže...
1: To je pravda, on mi taky říkal, já jsem mu celý život se mu vykal, protože mám k němu určitou úctu a on mi říkal, Jakube, pro Boha, proč mi netykáš? Když jsme pomalu stejně starý. A já říkám, jo, tak to ne, pane. Já, když jsem se narodil, tak vy už jste chodil do čekáre kompresoru. A on, tak to jsi mi nemusel říkat, to jsi mě nasral. Já takhle to říkám. On byl skutečně velice vtipnej, ale víte, co mě nesedělo, jako jak člověk má k němu úctu a tohle. Když řekl nějaký takovýhle jadrnější slovo, tak jsem se vždycky zarazil, protože nějak k němu, k tomuhle, to nešlo, jo,
3: ne, ale přitom... To si ani neumím představit.
1: No, ale no. Samozřejmě byl to úplně bezvadný normální člověk, který mluvil velice sprostě taky, když mluvil s Jančaříkem,
0: ale
1: tak
0: ne,
1: byl velice sprostý.
0: Se mnou ne, to musím dementovat.
3: No, já jsem vedle něj jednou seděla v klubu v divadle. Asi přišel na hodinu mezi psem a vlkem, protože my jsme to hráli jenom 7krát a vědělo se, že to naposled. To bylo Vovionovi, no, moci páni jsem úplně to. A... Tak si myslím, že byl na tom napak. Jsme s ním seděli v klubu a mě překvapily dvě věci. Za prvé, jak je malej, že on vždycky vypadal do... A tam byl takový malinký. A za druhé, jak je normální. Skutečně byl takovej velmi srdečný a fajn.
1: Byl strašně fajn. My jsme seděli ve Velké Bíteši u Raušů a měli jsme tam takový večírek. A přišel vrchně a říká, prosím vás, teď jsem měl telefon a tam se vozalo, tady Karel Gott, máte ještě otevřeno. A mu říká, to víš, jo, chlapče, přijď. A tak jsme se bavili a najednou se rozrazí dveře a tam Karel. Dobrý večer, tak jsem tady. Někdo mi řekl, chlapče, pojď, to už jsem neslyšel 30 let, tak jsem tady. A sedli si, a byl fajn, odpovídali se tam a vedle bylo v salonku, tam měli sraz děvčata asi po 60 letech. Moc jich tam nebylo, ale byli tam. A když zjistili, že je pan Gott vedle, tak dvě nejodvážnější, nebo respektive ty, který měli nejvíc žíle, tak se odvážili a přišli tam a tady neříká, pane Gott, dobrý večer, to jsme rádi, že vás tady vidíme. A on, tak to já jsem také rád. Ale víte co, pojďte tam k nám, my tam máme sraz, víte, s hokama, pojďte tam k nám. On, ne, podívejte se, vy máte svoji společnost, já mám svoji společnost, nebudeme to míchat, co říkáte? No pojďte tam, prosím vás, pojďte nám tam zaspívat, my vás máme rádi, pojďte, holky budou čumě, pojďte sem. A on se takhle postal, říkal, zadarmo zpívají pouze ptáci. A ono, tak hezkáru, pojďte. A on byl velice vtipný, bezvadný.
0: Jednou Michal tady jako syn organizoval v té velké synagoze koncert pro Karla Gotta, nebo jeho koncert, a
4: říkal, já jsem nevěděl, že on je tak jako poctivý, protože on všechno chtěl vědět, jak je to veliký, kdo tam bude, jak by měl vypadat úvod a takovéhle věci. A což Michal nevěděl, organizoval ten koncert, říkal, najednou mi zvoní telefon, tak jsem to zvedl. Dobrý den, tady Karel. A Michal říká, jo, to víš, že jo. No, buď zdrá, Peťulko, měj se pěkně, vytíp to. A já říkám, co to bylo? To byl určitě Jablonský. A za chvíli, ale tady je opravdu Karel Gott.
1: To jsou trapasy. No.
0: Kdyby si, když mluvíme o Karlovi, tak kdyby si jako Karle Bláho, měl zaspívat ještě?
2: Velice rád. Já vám zaspívám písničku, která v originále se jmenuje Crazy. A Miloš Skalka mě na to napsal text Blázen. A ten text je opravdu ze života. Zaspívám písničku, kterou miluju i kvůli tomu textu, i kvůli té muzice a i k tomu, když jsem k té písnice dostal obrovský vztah.
0: Karel Bláha a Neočekávaný dýchánek.

0: Moc hezké.
1: No, Karle, ty nám dáváš, že jo?
0: Krásný, no. Ano.
1: Karel sám je dojatý, děvčata už nic neříkají. To je úžasné, jak se ty nálady střídají. Jo? Když mluví Jakub Smolík, jo, tak se trochu člověk červená, jo? A najednou přijde mistr Karel Bláha a zpívá Blázen a Smolík ukázal na mě. Jo, nevím proč. No, tak jako, no tak, já už jsem ti to odpustil, Jakube. Já jsem ti to odpustil. Ty se tady chlubíš tím, že jsi zbuděl. No ne, ale tam si taky máš nějaký vztah.
2: Vidíte, on neudrží ani myšlenku. A někdy...
1: Kdyby jenom myšlenku.
2: Přesně tak, jako. No. Petr, to je prostě zvláštní druh. No, ne. Zvláštní druh blbce. Jak říká můj kamarád.
1: To vystřihnu tohle.
2: Ne. Pane zvukař, já vás zdravím. To tam hlavně nechte, aby... Já ho mám rád a ono, co se škád dívá, rádo se mívá.
1: Ano.
2: A my jsme s Petrem zažili spoustu věcí, než začal brát sebou manželku taky na
1: se prášky, než se začal...
2: A než začal brát prášky. Teďko ho vidím jenom tady ještě v českém rozhlase.
1: V československém to už je dávno, dobrý, tak vzpomínej. No.
2: Ne, v českém rozhlase, protože on mi to slíbil, jako paní Formáčková mi taky slíbila, že budu kdysi, že se mnou dá rozhovor, to je před 30 lety.
0: A my jsme marně, teda ale spolu udělali rozhovor.
2: No jo, ale to vyšlo v Sedmičce pionýrů.
0: My jsme spolu dělali
1: nejmí no,
0: Pietro.
2: A to v Čelách to bylo. No, ale to je jedno, protože jak říkal Petr Novák, Jakube, ty písničky si ty lidi najdou. Nemusíš mít takovou nějakou podporu, protože Maruška to je samý jako tamhle Slza a Marek Ztracený a takovýhle ty, ale Smolík. Ono to znamená jako smůla.
1: Ale kde pak? Ale to je jako štěstíčko, taková ta smola, ta voňavá smola. No neřvi, jako stará.
0: No ne, já teda teď jdu taky ale do sebe. To se napraví okamžitě.
1: To bude
2: a to jsem slyšel už dvakrát.
0: No, tak teď
2: po 30 letech, když mě Jančeřík pozval...
0: Hned si to napíšu do diáře.
3: Ale tak budete dlouho žít, ještě 30 let zase. No,
2: teďko zase za 30 let půjdu do Českého rozhlasu, to se možná bude jmenovat jinak.
1: No jo, a už někdo jiný to bude moderovat.
2: To tutově. No,
1: ti děkuju za předpověď teda, no. Ale Marie, co ti Marie slíbí, to ti nikdo nesplní.
0: Ano. Ne, to říkal můj tatínek, ten vždycky říkal, naše Maruška, co komu slíbila, to pořád ještě má.
2: Ano, vizionář. No, jasně.
0: Ale nebyla to pravda.
1: Prosím tě, zase uzavírám tuhle tu smutnou historku, protože...
2: Ano, je to smutný. Je to smutný.
1: Prosím tě, v divadle Alfa, kam se těší naši posluchači a pravidelní návštěvníci neočekávaného dýchánku, sedí 200 lidí a čekají, kdy jim Marie přinese bábovku.
2: Já jsem tam byl.
0: No, ale
2: Vinko,
0: to ještě...
2: No. Jakube! Prej jsme švagři, co říkáte? Takhle tam mě přivítal tenkrát, pamatujete? No, to je hrozně.
1: To byl sestka.
2: Ale ty podrobnosti říkat nebudu. Jako.
1: To povídej, to nevím. To neznám tohle, to neznám.
2: Přátelé, musíš udělat jiný pořád po 10. hodině a já vám řeknu podrobnosti s Ringo Čechem.
1: Jo, Ringo.
2: Ne Gringo, Ringo Čech.
1: Ne, já vím. Když jsem u něj hrál asi 5 let, to bylo strašné, bylo to hezký. No. A on mi vždycky volal, ty spíš? Jo, ty spíš? Já jsem říkal, no spím, tak proč mi voláš před 12? Proto jsi tak chudej, že spíš? Víš co, já jsem vydělal peněz už dneska.
2: Ale to jsou zvláštní ty lidi, třeba my jsme, jak jsem měl hosta toho Petra Koláře na koncertech, tak jdeme spát ve 3 ráno a v 7:30. Já se probudím, já spím se špuntama v uších, jako protože mě stačí, když hrdlička vlítne na ten a udělá cukr a mě to hned probudí, to mám z vojiny. Ale tak otevřu dveře a tam stojí Kolář a já, co je? On, stávej, já nemůžu spát. Já, no a co? No stávej, pojď na snídani. A já, Petře, ty jsi se zbláznil. Ty jsi se zbláznil, proč mě budíš? Já teďko už neusnu. Já už teďko neusnu. A... Takže vím, o co go, tak to v tomhle tom.
3: No to mě zase, Pepe, my jsme šli domů v 5 ráno.
1: Pan Vinklář.
3: Kolem školy Adamovi a on řekl, Bubelku, jsi jediná ženská, s kterou jdu domů tak brzulínko. My jsme pak říkali, furt brzulínka, a jsem se s ním pak rozvedla, sice pozdulínko, ale přece no.
1: No ale já se teď chci oslým můstkem, jak jinak, že jo, no. Dostat písničce, kterou musím tady z Jakuba dostat, protože od té doby, co jsme si zavolali, že bych ho strašně rád pozval do dýchánku, tak mi v hlavě zní písnička, kde se mluví o žárlivosti.
2: O bláznech, tady už byl jednou blázen,
1: teď no,
2: je
1: to
2: podruhý.
1: Blázinec, no, ale ta žárlivost, jo, co to, jako děvčata? No,
2: Maruško.
1: Já prý děvčata a Jakub, Maruško a hned.
2: No ne, protože ani spisovatelky jsou tady taky. Tadle to, ono stačí někdy málo a dostanete impuls. Tadle ta písnička vznikla v jednom baru, který je v Praze, v Žitní ulici, tam bylo CKM a tam byl bar, který se mu říkal Žumpa. A tam chodili...
1: Kam jinam by chodil Jakub Smolík.
0: Tam chodil ten i ušlechtělej.
2: Ano,
0: ten
2: tam byl
0: bar.
2: I Karel, prostě tam jsme se scházeli prostě všichni, proto ty to neznáš. Tam byli umělci.
1: Nebyl.
2: Tam byli umělci, rozumíš?
1: Rozumím.
2: Vždycky
1: ano.
2: Po těch koncertech tam se to sešlo.
0: Tam jsme dělali rozhovory, že jsme ho tam spolu nedělali.
2: Ne, tak spolu.
1: Tam dělala Marie rozhovory s umělci,
2: ano,
1: víš?
2: Ano, právě. No. A jednou jsme tam seděli, byl tam Lešek Semelka,
1: to bude dlouhý, než vyjmenuje všechny.
2: Martin Zounar a seděli. A přišel tam kluk s holkou, jako z ulice, a ta holka byla moc hezká. A byli tam u baru a přišel tam Sakvan Toffee. A když ji viděl, tak udělal... Takhle zahrabal a vyrazil po ní, no a začal se tam do ní vrtat. Samozřejmě, že se to zvrtlo k tomu, že se tam chytli u krku a začali se tam to. A seděl tam Jarda Machek se Zdeňkem Bartákem s náma takhle u stolu a Barták říká, to je blázen. Stejně, když bude chtít, jak ji neuhlídá, protože ženská, když zavětří, tak jde. A Machek sedí a říká, žárlí, to ono se žárlí. A on, blázen žárlí. Stejně ne, blázen žárlí, až umírá, holku krásnou neuhlídá. Ty vole, to je dobrý, to je dobrý. Tak si sednul, napsal to a asi za 14 dní mi volali a říkal, jako, hele, mám tu písničku, víš, jak tam Sagi vrtal do té holky. A říkám, no, tak já mám, jmenuji se to Blázen Charlie, chceš to? A říkám, no, tak já si to nejdřív poslechnu a naspíval jsem ji a je fakt, že tahle ta písnička patří mezi nejžárenější na koncertech a vlastně si ji nechávají hrát. Maruška říká, prej na pohřby.
1: No, to jsem taky, Maruška, jak tě to napadlo?
2: Jako to museli být nějaký žárlivý manžel?
0: Ne, nebo? Já jsem byla fakt teďko na pohřbu, umřela docela taková mladá žena a to byla její oblíbená písnička. Jo, to byla její oblíbená písnička a opravdu to na tom pohřbu hraje ta maminka její ještě, která žila, tak tam plakala, zpívala tu písničku taky, protože to byla její nejmilovanější písnička.
1: Takže
3: tak
1: zpívejte.
3: Jako...
1: Ano, zaspívej nám, Jakube.
2: Tak, přátelé, tuhle tu písničku budete slyšet na pohřbech a tady.
1: No,
2: pojďme na to.
1: Což se moc nelíší asi, víš, že jo. No, tak,
2: to se nelíší.
1: Ano. Tak, já vím, ty se musíš si do mě kopnout vždycky.
4: Všichni.
1: No určitě, budeme zpívat všichni jako blázni.
0: Ale já ji fakt umím, tuhle písničku.
1: Je, Marie, ty nemusíš.

0: Taky si to nechám zahrát na pohřbu.
1: Jakub Smolík, to musel být velký pohřeb tohle teda.
2: Přátelé, tohle to bylo záměrně, já to musím říct, že
1: ne, ale já to musím taky jako nakousnout, protože když to někdo poslouchá, tak si řekne, ten Janča říkal, že, protože říkal, ve studiu máme 5 lidí, tady je narvaný studio, všichni tleskají a ti, kteří jsou doma, říkají, tak on to zapírá, ono to funguje normálně, lidi tam můžou.
2: Ano, jo, je to pravda.
1: A nás nepozval.
2: Je tady 500 lidí.
1: No to jo.
2: Je tady 500 lidí bez roušek. Bez roušek.
1: Pan táta bez rouška je tady taky. To je jasný, ale tam dokonce se ozval hlas, který, já bych řekl, že ani tobě nepatří.
2: Ano.
1: A pak si lidi řeknou, to zpíval asi ten Petr, ten zpívá
2: hezky.
1: Ne,
2: přátelé, to je Vašo Patejdl.
1: To byl Vašo
2: Patejdl. No, teď odešel před chvílí. To byl Vašo Patejdl, který jsem měl jako vždycky hosta a tohle. Ale já to teda uvedu na pravou míru, přátelé, protože jsem chtěl Petrovi udělat takovou, takzvaná fligna je to. Fligna a zase některý, já to můžu říct, už tady padlo spoustu slov, takže tomu se říká taky údolí s***.
1: No ježiš, to jsou prostě kamarádi.
2: Ano, to jsou kamarádi a vždycky, protože jsem rok nehrál a jsem tady trošku fakt nadšený, že můžu být mezi s váma, že tady si můžu s váma povídat, taky Maruško.
1: Ano, lísáš se hlavně.
2: Ano, lísám se k Ivance deváté, velice ano. Rád.
1: To je mi jasný.
2: Šarmantní žena mě vždycky přitahovala.
3: 680 je to báječný.
2: No ale... tak po roce, když jsem byl doma, ne, přátelé, a
1: to je poklonka teda.
2: Tak jsem, protože tady samozřejmě není orchestr a tak dále, tak se tady zpívá na základy takzvaný a já jsem tady pustil Petrovi záznam z koncertu.
1: Abych věděl, jakou atmosféru to může taky mít, že?
2: Pražské Hyberny, kde...
1: Tam se Pražské jaro, že to bylo.
2: No, něco podobného, Pražská Hybernie, kde jsem měl oslavu svých narozenin a kde jsem měl hosty jako Vašo Patejdl, Monika Absolnová, Těžký Pokondr, Michal David a tak dále, přišli mi popřát. Jenom Jančařík tam nebyl a víte proč? Hádejte proč?
1: Protože jsem ho nepozval.
3: Neslyšel o tom.
2: No, protože nepřišel.
1: Já jsem nosil kníra kdysi, pak jsem ho schodil v domění. No jo, no, jsme spolu hráli tenis, ještě já měl kníra. A já jsem myslel, že omládnu, když jsem ho schodil, nic, ani ťok. A já jsem sundal kníra, jenom jak si naši blízci.
3: Neříkejte kníra, to mě jako češtinářku tak uráží.
1: Ale,
3: knír.
1: Ale, knír, no tak knír.
3: Koupím ti banána.
2: Já jsem
3: kníra.
2: Já jsem sundal parohy.
0: A to půjdeme do cirkusu.
3: Gramatický, jo.
1: A zastavíme u punpy, ano, ano. A grémem se namažeme a půjdeme na balgón.
3: Na balgón, to mě řekl můj největší milenec, mi řekl. Po mnoha dnech, já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl jít k cirkusu. Já jsem myslel, že vůbec, já se s ním málem rozešla.
1: No, já jsem vám chtěl říct, že jsem schodil knír.
3: Ano. Tak, ano. To je ono, Jančaři.
1: Tam mi dal zase teda. No a říkal jsem si, tak jsem jako vomlád. Nikdo si toho nevšiml. Horší je, že si toho nevšimla ani moje žena. Celý den jsem chodil takhle bez kníru.
0: A ty jsi měl někdy knír.
1: Ale dej pokoj, myslím tě. To mě zdobilo řadu let, jo. Ten mě zdobil řadu let. Já jsem díval na Ivanku devátou a přechází mě radost, protože ona se mě tak měří jako ředitelka školy.
3: Protože víte, co já myslím na to, jak vinkláři jsme se jednou pohádali na chalupě a on se do rána boholil, mě se na něm ty fousy dost líbily a já jsem si to vůbec nevšimla.
1: Takový jste vy.
3: To byl otrávený strašně.
1: Přesně, takový jste vy. A my jsme celý den byli spolu s Mirkou, pak jsme odjížděli někam do Brna a... Já jsem pořád, už jsem byl nervózní, je to možný, že si toho nevšiml, nebo co? Sedíme vedle sebe a někde za Prahou teprve, že už jsme měli 100 kilometrů za sebou. Říkám, ty jsi si nevšimla ničeho? Koukala na mě, já jsem říkal, no podívej se pořádně. A ty jsem na ní čuměl takhle, aby si všimla, jakože... A ona tak na mě koukala a říkala, ty nemáš brejle. Ale já ji nikdy nenosil. Ta potupa.
2: Já jsem přestal kouřit, ale... Můj tatínek nekouřil, moje maminka kouřila. Takový ty BTčka tenkrát, jak to bylo. Já jsem začal kouřit a on říká, ty si myslíš, že cigareta s tebou udělá chlapa? A říkám, to nevím, ale tak jsem si zapálil. No a přestal jsem kouřit a táta začal. Jo. Ale zjistili s maminkou, že jim to trošku leze do peněz. Tak vymysleli takovou věc, koupili si takový kombajn, se tomu říkal.
1: Jo, tam to dáte, palilo samo, ano.
2: No a tam dáte takhle papírek, dáte tam ten tabák, takhle se s tím prostě udělalo a měli jste z toho cigáro. A čadili a prostě tohle. A jednou přijedu domů na oběd, v nedělní oběd, táta leží, čte si noviny, tak já ahoj, ahoj, a on takhle, já říkám, co, tak jak je, tohle, on je mi nějak blbě. Já říkám, no co, co si sněd, já nevím, čeho je mi blbě, a on takhle odložil noviny, úplně zelený, a mám je taky blbě. Tak se otočím, říkám, mami, co je? A ona, taky zelená, měla nádobí tam úplně. A říkám, proboha, to jste něco snědli, jděte doktorovi. Jděte doktorovi, protože to není legrace. A on, ne, no, mám sice nějaký křeče a říkám, co jste snědli? On, nic a tohle. A nemu táta říká, jestli to nebude ten tabák, co jsme koupili v PNS, jako tam v tom stánku. Říkám, ukaž mi, potřem, ukaž mi to, kde to je. Tak máma vyndala ten tabák ze skrenice a já čtu. Tabák na vykuřování skleníků. Oni jim prodali tabák na nějakým šice, nebo co, naši to vyžahli, jako jo, a bylo jim blbě. Jo, hele, ale dvě věci kladný to mělo. Jednak u nás ten měsíc neviděli mouchu. A za druhé táta přestal kouřit. Jako, takže všechno špatný je pro něco dobré.
1: Toto hezky skončilo.
2: No ne, my jsme pošádaná rodina.
1: Ne, to jsem nechtěl říct vůbec, ne. Ale je to tak. Takže, přátelé drazí, my se budeme muset rozloučit. Já poprosím Karla Bláhu, kdyby byl tak laskav, rozloučil se, protože už čas trhnul oponou a taky Ivanka devátá furt na mě ukazuje, že by si šel za kou. Takže konec. Teď jsem zhrav, Kájo. Mohl by si se rozloučit jako třeba Felix Holzmann? Počkej, musíš tady do mikrofonku, víte?
4: No, tak no, víte, ani nevím, tedy tohleto. A vy také tady sedíte pořád?
1: Já tady sedím takhle pořád.
4: No ale... já.
1: Co třeba král komiku Vlasta Burian?
4: No, to je přijete, to je to, co dělá teď kukačko. To je jedno, je to. Tenhle ten holík, smolík, a on tohleto, a on zase tamhleto, a furt tady poukoukáš po tý manželce. To je to, co dělá.
5: Vypni to rádio.
1: Karel Bláha, děkuju. Mnohaletý člen Karlínského divadla, taky v Plzni zpíval, taky má teď vlastně ten krásný hit, který jsme slyšeli, ty jsi se dokonce s ním umístil na nějakém krásném místě v hitparádě.
6: Je to hitparáda 12, se to jmenuje do dneška.
1: A ty jsi tam byl první, ne?
6: No, byl jsem tam
1: několik týdnů.
6: Povedlo se to.
1: Dobrý, děkuju, čili tak. Karel Bláha. No a teď se rozloučíme, teď se rozloučíme s Marí.
2: Ne,
1: spislat
3: se. To jsou mi vyhlídky.
1: Marie, jak se s námi rozloučíš? Dýchánek zvolna končí.
7: Já jsem dneska velmi spokojená, protože opravdu jsem si tady našla ten pohřební repertoár, co si nechám zahrát. Fakt se na to těším.
1: Já ještě musím upozornit na to, že každý z vás dostal takové malé pohoštěníčko, kilo jahod, a zajímavý je, že Marie v tom košíčku už nemá ani jednu teda.
7: A snědla jsem je nemité.
2: A já jsem dostal atrapy.
3: A já mám strach v tom teple, že mě kazí.
1: Ne, tak rychle, jedeme.
7: Ale mě se neskazejí, tím, že jsem je rychle snědla, no, tak se mi neskazejí.
1: No a teď už mi tady zbývají moji hosté, ještě Jakub Smolík a Ivanka devátá. Střihněte si, kdo bude se loučit jako první. Ano, správně.
2: Přátelé, mějte se krásně, přeju hodně zdraví, štěstí a doufám, že se potkáme i někde tady na koncertě, protože se budu moc a moc těšit. A díky za pozvání, Petře.
1: Já jsem rád, že jsi přijel. Jakub Smolík ještě zaspívá písničku. Děkuju moc, Kubo, to víš, že jo, tu krásnou poslední, nádhernou.
7: A no, zahraje na dudy.
2: A Ruško.
3: Aby na to je nešák.
1: Dámy, teď se s námi krásně rozloučí. Já mám velkou radost, že přijela, i když jsme ji tady mučili a byla úžasná, byla skvělá, byla nádherná. Ivanko, jak se s námi rozloučíte? Zase po delší době v plzeňském rozhlasovém studiu.
3: No, já jsem to tady ani nepoznala, ono všechno vyrostlo, ty stromy a tak, no, ani bráchu jsem nepoznala. Připadalo mi, že tam stojí nějaký starý a on je to bratr. Takže naschledanou.
1: No a v tuto chvíli musím poděkovat našim třem divákům, kteří tady s námi byli. Ještě jednou děkuju Karlovi Bláhovi, Marii Formáčkové, Ivance deváté a Jakubovi Smolíkovi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country jízda speciál.
4: Příjemný podvečer, před námi je hodinová porce country muziky. Při poslechu country jízdy speciál vás zdraví Petr Vacek. Hned v úvodu vám nabídnu českou country klasiku KTO a Hobous. Přeju příjemný poslech.

Tak už mi má holka mává. To byli Hobous ve vysílání dnešní Country Zdy speciál. Byli to právě Hobous, kdo stál u kolébky moderní tramské písničky. Tahle kapela, v jejímž čele po dlouhá léta stály Vaby a Mickey Rivlové, sklízela od roku 1968 úspěchy na festivalu Porta. Mnoho písniček Hobous doslova zlidověla a já si myslím, že ta, co právě v dnešní Country Zdy speciál odezněla, je jednou z nich. Teď nám zaspívají dvě ženy, nejdřív Lenka Slabá a pak Jana Chládková.

0: Royal Wade Kim's Mile Hide Honey. To byla další písnička dnešní country zde speciál. Pár slov k tomuto americkému zpěvákovi. Nejdřív pracoval na pile svého otce a posléze se živil jako dělník na ranči country zpěvačky Loretty Lynn. Přitom však skládal písničky. Ty se objevily třeba v repertoáru Gartha Brookse. Své první samostatné album vydal Royal Wade Kim's v roce 1996 a od tohoto okamžiku patří zpěvák ke stálicím americké country. Písnička Mile High Honey bodovala v amerických country žebříčcích v březnu roku 2004. Co nás čeká v country zde speciál dál? Zaspívá Drahomíra Blachová, Vaby Daněk a dostane se i na Dolly Parton.
1: Posloucháte country zdu speciál.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

To byla Dolly Parton a písnička 9 to 5, melodie ze stejnojmenného filmu z roku 1980. Mimochodem, tahle písnička získala právě v roce 1980 ocenění za nejlepší country píseň toho roku a Dolly Parton za ní byla oceněna titulem nejlepší country zpěvačka. A pojďme na českou country scénu, nabídnu vám teď Michala Tučného a Greenhorns.

0: drink. Tyž za kašu chytne foust, řekl boj brink.
1: Country jízda speciál. To nejlepší z české i zahraniční country.

country zde speciál zpíval Kenny Rogers. Lady je jednou z nejznámějších písniček jeho přebohatého repertoáru. No a úplně na závěr dnešní country hodinky z Českého rozhlasu Plzeň je tady ještě Michaela Pávová a zaspívá Tim McGraw.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Při pohledu do kalendáře najdete k 15. červnu jedno nenápadné výročí. V roce 1909 začaly v ten den jezdit v Českých Budějovicích tramvaje. Ale to není všechno. V tu dobu se tu rozjeli poprvé i trolejbusy. Já vím, vypadá to nenápadně, ale je zatím skrytý velmi zajímavý příběh města, které původně vůbec elektrické tramvaje nechtělo. Tento příběh nám zmapují tři následující vstupy se třemi různými respondenty. A vezmeme to hezky od začátku. Od předchůdkyně tramvaje elektrické, a sice tramvaje parní, která tady sice nakonec vůbec nejezdila, ale to bych předbíhal. Počkejte si na to.
1: Mám prostě od pán...

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já stojím s ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem nad různými plány a nákresy a kupou textů. A to všechno má společného jmenovatele a sice neuskutečněné plány a nápady. Takových plánů člověk v životě má, co?
1: Tak právě, že nejenom člověk, ale i město a jeho obyvatelé mělo a má spoustu plánů. Už za posledních pár let sledujeme, co všechno se v Budějovicích mělo postavit a nepostavilo, ať už to lidé by přijali nebo nepřijali, to už je na každém, ale takovýchto projektů bylo v minulosti už nepočítaně. Máme štěstí, že i v archivu se řada dokumentů k tomu zachovala, takže můžeme sledovat, jak by bývalo město mohlo vypadat, kdyby se některé záměry uskutečnily.
0: Já si pamatuju, že třeba například v Českém Krumlově se svého času počítalo s tím, že se prorazí v těch místech, jak je Plášťový most, takový ten patrový most mezi zámkem a zámeckou zahradou, tak směrem k řece, že se to prorazí, zešíří a že tam kolem té řeky povede obchvat na Větřině. Pak se udělal obchvat úplně opačnou stranou, tam jak je dnes taková ta velká objížďková kolem nemocnice a benzínové pumpy. Nevím, co je na tom pravdy, ale tradovalo se to tam mezi starousedlíky, že se prý o tom opačném obchvatu z druhé strany také vážně uvažovalo.
1: Určitě na tom něco bude. Samozřejmě Krumlov je v úplně jiné situaci než České Budějovice. Je to historicky jinak vzniklé město v jiném terénu. Ale i tady v Budějovicích jsme měli velkou řadu dopravních projektů. Silničních, železničních a dokonce tu měl být i průplav do Dunaje.
0: Vážně? Tak když už jsme u těch silnic a železnic, tak zkusme něco takového. Co třeba tady v Českých Budějovicích? Teď se dlouhá léta čeká na obchvat ve formě dálnice, ale obchvat jako takový, to je taková ta tangenta a spojka. Řeší se doprava uprostřed města, to znamená nějaká městská hromadná doprava. Bylo tady historicky někdy něco podobného, taková snaha něco vyřešit, ze které nakonec sešlo?
1: No, těch snah samozřejmě bylo spousta. Budějčáci, patrioti nebo pamětníci dobře vědí, že tady jezdila tramvaj od počátku 20. století, ale už méně se ví, že počátky městské hromadné dopravy, můžeme to tak říct, sahají ještě hlouběji do 19. století, kdy se uvažovalo o zřízení buď parní tramvaje, anebo koňské tramvaje.
0: To také existovalo někdy, parní tramvaj?
1: Existovalo dokonce v těch 80. letech 19. století, kdy ty plány tady v Budějovicích vznikaly, tak měly svůj vzor. Parní tramvaj v té době jezdila v Brně a koně spřežná tramvaj jezdila v Praze.
0: Já si pamatuju tu genezi toho názvu z Anglie, že prý to založil kdysi dávno jakýsi Outram. A podle toho Outram Ways se tomu začalo říkat tramvaj. Nevím, co na tom pravdy, ale slyšel jsem to, když si nám to říkal profesor dějepisu na střední škole, takže to pravda by měla být. On si hned tak nevymýšlel. Ale na druhou stranu všechno jsem to tak nějak směřoval spíš buď k těm koním, anebo k elektřině.
1: Nakonec to byla elektrická, ale v době, o které se bavíme, tak ještě neexistovala městská elektrárna, čili ta možnost té elektrické trakce byla úplně mimo, takže se uvažovalo o koních nebo o páře. Ta zamýšlená tramvaj měla mít původně, podle původních záměrů, vlastně jediný účel. Propojit město s novým hřbitovem. Nový hřbitov sv. Otilie, dneska už je vlastně téměř pohlcen zástavbou, tak tehdy ležel vlastně 3 kilometry za městem, až na samém okraji katastru. A pro vlastně starší nebo méně pohyblivé lidi byl problém se tam dostat. Takže město v roce 1888, hned po otevření toho hřbitova, vlastně došlo k myšlence propojit vnitřní město se hřbitovem tramvají, která měla vést po asi dnešní pražské silnici, pražské třídě.
0: Ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak v podstatě to opravdu dálka. A tou dobou tam v podstatě nikde nic nebylo. Tam se rýsoval pivovar.
1: V té době nebyl ještě ani pivovar, nebyla ani městská jatka, nebyla ani kasárna. To všechno, co dneska na té pražské silnici je, tak to ještě nebylo. Čili ta zástavba kolem pražské končila někde v místech pekáren dnešního obchodního centra IGY a dál už vlastně byly jenom pole a louky. Čili jít na hřbitov, navštívit své mrtvé, znamenalo opravdu 2hodinovou procházku tam a zpátky.
0: No a jak to dopadlo? Byla ta tramvaj nakonec nebo nebyla?
1: No nebyla, proto se o ní bavíme v rámci neuskutečněných projektů, protože ona nebyla. Jednalo se o ní v letech 1888 až 1890 a v tom městském zastupitelstvu, když se o tom bavili, tak převládaly střídavě myšlenky, že by měla být parní, že by měla být koňská. Na tu koňskou bohužel nemáme žádné projekty. Ta parní už dospěla do trochu jaksi dalšího stádia v tom smyslu, že existují technické výkresy. Měla to být lokomotiva z produkce vlastně linecké lokomotivky a ta tramvaj měla mít vlastně být tvořena dvěma vozy, jeden vůz druhé třídy a další vůz třetí třídy, jeden tedy s polstrováním čelouněným, druhý jenom s dřevěnými sedačkami. A pak tam měl být připojen ještě naprosto unikátní vůz, třetí, a to byl vlastně pohřební vůz. Čili tramvajový kolejový vůz pro dopravu neboštíků, to by byl, myslím, budějovický unikát.
0: No a z jakého důvodu z toho sešlo? Peníze nebo provozovatel?
1: Tak samozřejmě peníze, vždycky v první řadě. Nakonec se ta myšlenka vlastně ještě rozšířila, že ta tramvaj by neměla jezdit jenom od města ke hřbitovu, ale také na druhou stranu na nádraží, čím se ta plánovaná trasa zase prodloužila o nějaké 2 kilometry, čili opět prodražila. Narazilo to také na technický problém křížení s plzeňskou tratí na pražské silnici, či tam by se vlastně 2 koleje by se musely křížit, bylo třeba nějak technicky vymyslet. Čili jak potíže finanční, tak i technické.

0: Jedním z nejdůležitějších důvodů, které stály za vznikem českobudějovické městské hromadné dopravy, byl, věřte, nevěřte, hřbitov. Přesněji řečeno, hřbitovní komplex svaté Otýlie, otevřený v 80. letech před minulého století. Ačkoliv je dnes součástí města, tehdy stál daleko za posledními domy a návštěva hrobů a případné smuteční průvody byly záležitostí nejméně na půl dne. A tak se městská rada rozhodla obyvatelům pomoci. Pojďme se podívat do státního okresního archivu v Českých Budějovicích na dva dokumenty, které ukazují prvopočátek vzniku tramvajové linky. Představí nám je ředitel archivu Daniel Kovář.
1: Tady třeba jakási statistika dopravní frekvence, že kolik vlastně denně dojde pěšky na ten hřbitov lidí a kolik teda by využilo služeb tramvaje a tak podobně.
0: Tady je úžasné, že se to počítá od neděle, že ten týden začínal nedělí. Sonntag a končí Samstagem sobotou a v neděli nejvíc 148, vidím to správně, čtu to správně.
1: Je to rozděleno ještě na dopoledne a odpoledne, takže v neděli dopoledne přišlo na hřbitov 11 lidí a v neděli odpoledne 148 lidí. A nejvíc teda?
0: Nejvíc v pátek.
1: V pátek odpoledne, dopoledne 5 a odpoledne 216 lidí.
0: Teď tady vidím složku papíru s nadpisem expoze, což mi tak říká, že by to mohl být ten správný začátek. Když se podíváme na datum, tak jestli vidím správně 12. březen 1890.
1: Ano, 12. březen 1890. Je to taková rozvaha, kterou vypracoval Městský stavební úřad pro městskou radu, která byla opatrná, nechtěla investovat peníze.

0: kdežto na straně příjmů je to 13 200 zlatých. Takže
1: že by byl 200 zlatých zisk.
0: No, dokonce my tady ještě obrátíme, ono to ještě pokračuje a vidíme, že na další stránce už ten sloupec výdajů nepokračuje, pokračuje jenom sloupec příjmů.
1: Aha, takže a tady už by to bylo 16 270, čili vysoce výdělečná záležitost.
0: Takže o více než 3000 zlatých větší příjmy než výdaje, vidět, že si stavební úřad dá záležet na tom, aby propagoval výdělečnost té trati.
1: A teď už podle šustění papíru poznáte, že rozbalujeme nějaký větší arch a to už je nákres nějakého plánu.
0: Pohřbitově druhou takovou cílovou nebo koncovou stanicí měl být nádraží a ta trať, ta linka měla vést ulicí Na Sadech, čili by obsloužila jak to vnitřní město, tak i tehdy expandující pražské předměstí. Jenže za těch více než 20 let, co se o tom jednalo, té tramvaji, tak se nám město začalo pod rukama rozrůstat. A rozrůstalo se hlavně v té době na jih. Takže i tamní obyvatelé samozřejmě volali potom, aby měli to rychlejší dopravní spojení. Tady stojíme nad plánem už definitivně realizovaných tras, linek, které byly v podstatě dvě, ale dá se říct i tři, protože ta jedna vedla od nádraží dnešní Žižkovou třídou přes Senovážné náměstí na hlavní náměstí a tam odbočovala na Mariánské a potom po Pražské třídě dál, kdežto další větev se odpojovala v rohu náměstí vedle paláce Včela a vedla dnešní ulici doktora Stejskala přes Zlatý most a po dnešní Lidické kolem pivovaru a tady se zatáčela dnešní Hejdukovou ulicí k jižní zastávce.
1: A to jsou ty dvě pověstné linky L a P?
0: Ano, to jsou ony. Červenou je tady vyznačená ta na pražské předměstí, čili P jako pražské, Prager, Forštát a linka na Linecké měla označení logicky L.
1: No ale já jsem slyšel i jiný význam těch dvou písmen.
0: Budějčáci ironicky tomu říkali P-čku pomalu a L langsam.
1: Čili také pomalu. Ať už rychle, nebo pomalu, v každém případě to tehdy bylo pro mnoho lidí takřka technické zjevení na úrovni zázraku. Ovšem nikoliv zadarmo. Jak dokládá Viktor Lavička, někdejší vedoucí odboru obchodu dopravního podniku města České Budějovice, nyní předseda finančního výboru zastupitelstva města za hnutí ANO?
2: Je to tak, protože v tehdejším městě většina lidí chodila pěšky. A najednou se tady spojily dvě části, pražské předměstí, linecké předměstí s centrem. A to bylo velice převratné. Ale bylo to také docela drahé, protože například plat zedníka tehdy byl za týden 3 koruny a ty jízdenky na tehdejší městskou hromadnou dopravu stály 12, 16, 18 haléřů, takže pro ty lidi to byla docela nákladná záležitost, leč bylo to něco, jako kdyby jsme teď lítali po městě v dronech.
1: Ale ani zázraky nebývají bez problémů. Největším paradoxem celé stavby byl fakt, že tramvaj se na svůj původní cíl vůbec nedostala. Položit koleje až ke hřbitovu svaté Otýlie totiž nebylo možné. Pražskou třídu přetínala státní železnice. Ta dnes vede po nadjezdu. Tehdy by se ale museli koleje křížit. A tak tramvajová linka končila u tehdejších kasáren na Pražské a za mimořádně vysoké peníze, přesněji za 18 000 korun, pořídilo město náhradu.
0: Byl zaveden trolejbus pro tu zbytkovou část trati od kolejí až ke hřbitovu.
1: To znamená, trolejbus začal jezdit v jakém roce?
0: Současně s tou tramvají, čili 1909.
1: To byla dost pokroková záležitost, trolejbus v tehdejší době.
0: Určitě byla, byl to jeden z prvních trolejbusů v českých zemích.
1: To už by na dnešní poměry nebyl ani dron, ale spíše tak létající talíř. První dva vozy trolejbusů značky Mercedes měly zajímavý osud. Cestující vozili od kasáren k Otylce až do 1. srpna roku 1914, kdy je převzala armáda a nechala je přestavit na autobusy pro převoz vojáků. Podle archivních materiálů Českobudějovického dopravního podniku byl během první světové války spatřen vrak jednoho z nich na Haličské frontě nedaleko Lvova.

0: Stojíme s vydavatelem a fotografem Milanem Binderem uprostřed Mariánského náměstí v Českých Budějovicích. Takřka skoro v centru toho náměstí bývala snad benzínová pumpa, ale především takové místo, kde se vyhybaly tramvajové koleje. Pamatuji si to dobře?
1: Tady byl vlastně první kruhový objezd v Českých Budějovicích. Byl to kruháč, kterým prostředkem jezdily tramvaje, kde se vlastně střídali, takže ta trať byla v prostředku toho kruháče dvojkolejná. Když se tu rozhlídnu, tamhle vlastně poslední pozůstatek tramvají, sloup tramvajovej s krásnou hlavicí z roku 25-29, kdy se předělávaly tratě. Já vždycky říkám, stoupněte si před Mariánský kasárna a podívejte se směrem k Černý věži a budete ho mít vzorným poli. Pak si k němu dojděte a šahněte si na něj, pohlaďte si ho, ono už mu bude pomalu 100 let a je to takový pozůstatek těch tramvají.
0: 3. března roku 1950 naposledy zacinkal zvonec tramvaje v Českých Budějovicích. Proč tady v Českých Budějovicích skončili?
1: No, tak tramvaje skončily, protože vlastně po válce bylo spousta kolejnic vybombardovaných, některý kusy chyběly, tak vlastně bylo jednodušší udělat provoz trolejbusovej, než vlastně opravovat starý tramvaje. Tramvaje se odvezly do Mostu, tvrdilo se, že se vrátí, že to je jenom dočasně, než se to všechno uhladí tady, no a nakonec teda se nevrátili nikdy.
0: My jsme ale začali v podstatě od konce. Pojďme se vrátit na začátek. Kdy začaly v těch Českých Budějovicích tramvaje jezdit poprvé?
1: První tramvaj projela v roce 1909 v Budějovicích. Bylo to po dlouhých jednáních, protože Budějovice ještě předtím vlastně neměly elektrifikaci, neměly elektrárnu, protože oni vlastně nepotřebovali. Jeho česká města některá už měla elektrárny, ale v Budějovicích byl velice dobrý plynový rozvod, takže ulice byly osvětleny plynem, velké budovy byly osvětleny plynem. Takže vlastně ta potřeba té elektrifikace nebyla až tak nutná, tak se řešilo. Ale doprava se řešit musela, takže se řešilo, že by se udělala koňská tramvaj. Parní tramvaj dokonce. No ale nakonec se to povedlo, že se postavila elektrárna na místě dnešní teplárny, udělala se vozovna tramvají a v roce 1909 vyjeli do ulic první tramvaje.
0: A pokud vím, tak se dokonce vymýšlela i speciální tramvaj směrem k Otylce, která by byla takzvaná smuteční, která by vozila čistě jen návštěvníky a pohřební průvody, je to tak?
1: No samozřejmě hřbitov byl hodně důležité místo, kam se hodně jezdilo, což už dneska není úplně pravda, ale tenkrát to fakt fungovalo. Takže ta tramvaj by měla věc až na ten hřbitov. Jenže tam vedla plzeňská trať. Oni neuměli křížit koleje tramvajový a vlakový. Takže vlastně před Macelisovejma končila tramvaj a dál jezdil takzvaný hřbitovní trolejbus. To byl první trolejbus vlastně v Budějovicích. Měl jednu trolej jenom, kde jel vozík po ní a snímal elektriku. A protože vlastně byl na kolech, tak nemuselo být to křížení těch kolejí.
0: Trolejbus byl tehdy v menšině, co se počtu vozů týče. Jak to bylo s počtem tramvají tenkrát?
1: Trolejbusová trať měla 2 vozy a tramvají bylo 8 vozů a 2 vlečné vozy pro vykrytí takových těch špiček. A s tím vlastně vydrželo po celou dobu provozu tramvají vydrželi s těma 8 vozy. Bohužel za války jeden dostal zásah před okresním domem, takže ten ubyl. Přibyl jeden vlečný vůz, takže když končili tramvaje v Budějovicích, tak vlastně bylo 7 vozů a 3 vleční vozy. Ve vnitřním městě byla omezená rychlost tramvaje na 15 km/h a mimo město, mimo zástavbu mohla jezdit až 20 km. Takže my dneska si to ani neumíme představit, jak to jezdilo víceméně pomalu. Pak byly úseky města, kde byla vůbec omezená rychlost. Nejvíc asi na křižovatce Krajinská s Hroznovou, protože tam byla rychlost omezená na 4 km/h.
0: Ta tramvaj neměla v podstatě dveře do jisté doby, měla vepředu takovou plošinku, vzadu plošinku, chodil tam ten tramvaják, nebo přesněji řečeno ten průvodčí, který měl koženou brašnu, prodával lístky a vepředu byl řidič v tom prvním voze na začátku.
1: Ano, ano, ano. Ten prodavač lístku byl vlastně i v tom vlečném voze, pokud byl. No a to, že se nastupovalo za jízdy, to asi opravdu fungovalo. Mě samotného teda překvapuje, jak těsně třeba kolem Loubí ta tramvaj jezdila. Podle kolej je to znát. Já bych určitě byl několikrát přejetý tramvají, kdybych je zažil.
0: Jak vůbec veliké byly ty vagóny a kolik pojeli lidí?
1: V tom voze bylo 18 míst k sezení, 12 míst k stání. A je fakt, že třeba pro toho řidiče to byla hrozná řehole. ten měl kožich, že jo, a tam to ovládal v zimě. Lehce topil motor do toho vozu hlavního, ale říkali, že to až moc netopilo, ale do toho přívěsu tam vůbec žádné topení nebylo. Byly úplně kolikrát zamrzlý okna, že nebylo z toho ani vidět. A v Budějovicích se tomu přezdívalo lednice, tomu vozu, takže to tak bylo.
0: Naše povídání o tramvajích v Českých Budějovicích jsme začali na trase Pražská. A když se člověk dostane na opačnou stranu města, tedy směrem na jih, to znamená na tu Lineckou, čili Elko, tam je nutné překonat řeku Malši. Jak to tenkrát ta tramvaj řešila?
1: Most tady byl, ale byl tady most, který měl podstatně nižší nosnost než most, který známe ze současnosti. Bavíme se samozřejmě o Zlatém mostě. Ten původně neunes tramvaj zatíženou lidma. Takže první tramvaj, která jela ráno, zastavila před mostem, lidi vystoupili, tramvaj přejela, lidi přešli most, nastoupili a jeli dál. Pak už se to dělalo formou střídání, že přijela tramvaj za most, lidi přešli, nastoupili do další, takže už to přes ten den fungovalo. Ale ta první fungovala tak, že opravdu, když já z vozovny, přivezla lidi, ty vystoupili, přešli most solo a nastoupili.
0: Tramvaje jezdily v Českých Budějovicích 41 let. A pokud by tu dnes nestál jediný poslední sloup, který po tramvajových trolejích zůstal na Mariánském náměstí, už by nám je asi nic nepřipomínalo. A kdo ví, do kolika životních osudů tehdy zasáhly, kolik budoucích manželů a manželek se v nich seznámilo, a kdo ví, na jaký dopravní prostředek naší současnosti budou naši potomci vzpomínat, tak jako my na tramvaje v budějovických ulicích teď. No tak pus.

0: posledních několika vltavínech jsme si mapovali historii jihočeského pohraničí. Teď je před námi nahrávka, která nás zavede do Zvonkové. Abychom se v tom vyznali, existují přední Zvonková a zadní Zvonková, která byla nebo vlastně stále ještě je součástí Zvonkové, tedy přední Zvonkové. No a přímo zadní Zvonkovou procházela železná opona a po druhé světové válce se tak ocitla v zakázaném hraničním pásmu. Po odsudu německého obyvatelstva byla srovnána se zemí. Rozhovor Pavly Kuchtové s Janem Štojbrem, který teď uslyšíte, vznikl začátkem srpna 2009 přímo v této obci, kde potom všem zůstal stát akorát jenom kostel, fara a jeden dům.
1: U kostela na Zvonkové nás zase přivítal déšť, tak jak už to toto léto je. Já se tady znovu povídám s Janem Štojbrem, šumavským rodákem a bývalým starostou obce Přední Výtoň, člověkem, který se svými osobními kontakty hodně zasadil o obnovu těchto míst zničených za minulého režimu. Jak to tady, pane Štojbre, vypadalo před tou obnovou?
2: Na Zvonkově kostel před obnovou, jednou jsem se sem dostal, dříve ty spojení nebylo. Bylo to tu strašně, prostě kostel byl pomalu spadlý. Jo, tady se vevnitř zařízení všechno zničili, tady chovali dobytek, krávy tu měli, ovce, všechno možný. Prostě tenhle ten kostel to byl hodně a hodně poničený, dá se říct, mnohem hůř na tom byl, než kostel na svatém Tomáši. Tady kolem toho kostela je hřbitov, na tom hřbitově taky nestalo nic, ty pomníky, všechno bylo povalené v zemi a tak dále. No a právě, že v tom roce 1991 už začal být tady s opravou. Našla se taková skupina lidí zdejších a hlavně se sem dostal ten Vondrášek z Rakouska, taková firma, a začali společně obnovovat nejdříve hřbitov, vyzvedli všechny ty náhrobní kameny, že ho postavili, to spousta lidí z Horní Planety, z Pece, tak jim pomáhali, tak dále, a pak se dali do kostela. Obnovili kostel, upravili. A dá se říci, že upravený dobře tenhle ten kostel, protože moc hezký kostel je to. Je to kostel někdy z 18. století. Byl založený 1785 nebo 89. Tehdy s tím Schwarzenbergským kanálem měl se společného. A zasvěcený byl kostel svatému Janu z Nepomuku. A je tu taková historie jedna za války, tady byl farářem nějaký Engelmar Unzeitig, byl to Němec, protože obyvatelstvo všechno bylo německé tady taky kolem dokola, kterého v roce 40 zatkli, gestapo ho zatklo a dostal se do Dachau, do koncentračního tábora, kde 2.3.45 zemřel. On se tam ale přihlásil dobrovolně jako ošetřovatel k těm postiženým, kteří byli postiženi tyfem a těma nemocema, a sám této nemoci nakonec podlehl a zůstal tam matu, teda pamětní desku u tohoto kostela. Vevnitř jsou nějaké obrázky a z toho, jak se obnovovalo a jak to vypadalo dříve.
1: Tak pojďme dovnitř, nemusíme tady stát na dešti.
2: No tak tady vidíme některé ty obrázky, to jsou ty bývalí osídlenci zde, kteří si sem dávají zase náhrobní kameny a podobně. Jinak se to
1: takže to je vlastně původní obyvatelstvo, které bylo zase odsunuto.
2: Ano, odsunuto jako všude z celou okolí. No a tady vidíte, jak to vypadalo, jak vypadal ten kostel, když sem přišli. Jo, jak to bylo schátrali, spadli všechno, tady vidí, jak to opravovali, ten hřbitov, kolem dokola všechno popadaný, zničený. Vnitřek kostela tady můžete vidět. Tak to bylo opravdu zdevastovaný.
1: Dnes je to vlastně krásné místo, jednak i to okolí, jak jste zmínil, a samotný kostel už tady zase stojí v plné kráse.
2: Úplně v plné kráse, tak jak když si býval, možná ještě hezčí.
1: Můžeme alespoň přes mříž do něj nahlédnout, je tedy vystavěný v tom neogotickém stylu a to vybavení tedy je asi nové, nic původního se zřejmě nedochovalo.
2: Ze starého se nic nedochovalo, ani ta podlaha, ani ta dlažba, to nic nebylo, tady byl dobytek, a stropy, podobně bylo všechno propadly.
1: Finanční prostředky, ty se získaly?
2: Išli zřejmě od těch vysídlenců, něco z Rakouska a něco až samozřejmě i od českého státu.
1: My se tady vlastně můžeme dočíst i mnoho zajímavého o místě samém. Tady je vlastně historie obce Zvonková. Byla to farní vesnice, která měla 118 domků a 763 obyvatel. Leží 34 kilometrů jihozápadně od Českého Krumlova a byla založena v 17. století. Takže tady se vlastně můžeme dozvědět mnohé o místě, které mělo být zapomenuto, které opět mělo zmizet z mapy.
2: Ano, je to tak, ono taky zmizelo z mapy, když vezmete, tak stojí pár, no tady ten barák, tady co bylo asi fara, nebo co tady u toho kostela ještě stojí, pak jak je tam ta Marie, to je taky jeden ze starších domů, nevím, jestli ještě něco stojí kolem ze starších domů, to už je všechno zbořený. On nic nezbylo z toho, to jsou nově postaveny, protože statky tu měl hospodářství, tak postavili ty okaly, finské domky a takhle nově. Ale se staré všechno přišlo, se v těch letech koncem 50. let minulého století se všechno zbouralo. Jenom pro zajímavost, v bývalé obci, přední Vítana, bývalé obci Pasečna, bylo zbořeno 535 popisných čísel. A tolik domů je taky pod Lipenským jezerem.
1: Možná bychom si mohli říci, a tady se to vlastně dočteme, podle čeho se toto místo vlastně jmenuje Zvonková. Tady se tradují dvě pověsti. První z nich je, že kníže Christian, jemuž tato obec patřila, spatřil jednou při návštěvě této krajiny několik žen nesoucích domů ve velkých nůších trávu. Z nich vyčnívaly početné květiny, všeobecně nazývané jako zvonky. Laskavý kníže se údajně žen zeptal, co to nesou. Zvonky z kopce, zněla odpověď. To se knížeti tak zalíbilo, že dal novou obec pojmenovat Zvonková. Ale vy možná znáte tu druhou pověst?
2: Tady se říká, že pasoucí se dobytek svými rohy vyhrábával z louky zvon a tak obyvatele nové osady si podle tohoto zvolili název své obce Zvonková.
1: Tak ať už to bylo, jak chtělo, ten název je velmi poetický.
2: Tento kostel 1876 vyhořel a na jeho místě byl v letech 78 až 1879 postaven novokotický kostel. A Zvonková se založením prvního kostela byla v roce 1788 taky zřízená škola a tak dále.
1: Takže je vidět, že tady skutečně byl bohatý a rušný život, který, jak jsme řekli, měl být zcela zapomenut.
2: To veliká vesnice, veliká obec a myslím, že to koncept, prodával se to dobytek, prostě handel a tak dále.
1: Tady na jednom ze snímků rozpoznáme dům kostelníka, který býval tabákovou trafikou. Zachoval se jako zřícenina, ale dneska vlastně už se kouří z komína, je znovu obydlen. Teď už jsme vyšli z kostela a jako zázrakem se nad námi rozsvítilo slunce. Já se dívám na věž kostela, jsou tam hodiny a ukazují za 5 minut 12.
2: Ty hodiny ukazují, že tento kostel a tento hřbitov vůbec byl zachráněn za 5 minut 12, prostě v poslední chvíli, než úplně spadnul a zdevastoval.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
2: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
3: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
4: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
5: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
7: A někdy i u vás. Dalibor,
8: Regina,
9: Jakub.
10: Bylo 5 hodin.
11: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
12: Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění a pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče dnes budou naposledy jednat o úhradách. Bude skoro jasno až polojasno, ráno místy oblačno a na horách výjimečně přehánky a nejvyšší teploty do 31 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánována až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodový dokument má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dnů zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče dnes čeká závěrečné kolo jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, ambulantními specialisty a rentgenovými pracovišti, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
13: Nebylo ze strany pojišťoven možné vyhovět požadavkům zástupců poskytovatelů. Ty byly mimo možnosti rozpočtů pojišťoven, a to i přes mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce v příštím roce, kterou v minulých dnech schválila vláda.
12: Platba za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané anebo seniory, se má v příštím roce navýšit o 24 miliard. Když se pojišťovny s poskytovateli péče na úhradách nedohodnou, určí platby Ministerstvo zdravotnictví. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Poslanci ji zvolili 5. června. Po svém zvolení řekla, že v úřadu se nejdříve sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci chce navázat na předchůdce Stanislava Křečka, zlepšit chce komunikaci.
14: Komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média. To znamená, že si představuji větší otevřenost vůči veřejnosti v seznamování s výsledky činnosti veřejného ochránce práv.
12: Dnes je to 84 let od posledního boje československých parašutistů v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo mnohonásobné přesile jen s pistolemi v rukou. Nacistickým vojákům nakonec podlehli. Jeden z nich zemřel v boji a zbylých 6 nakonec obrátilo zbraň proti sobě. Lidé v Žižkovském tunelu mezi Prahou 3 a 8 v příštích letech uvidí různé výstavy. Pražští radní schválili spolupráci se spolkem, který tam chce vystavovat díla českých i zahraničních výtvarníků a pořádat různé kulturní akce. Nic by přitom nemělo pěší ani cyklisty v tunelu omezit, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
15: Naším hlavním úkolem z pohledu dopravy je zajistit, aby tunel zůstal provozně bezpečný, plně průchozí a čistý. Proměna v galerii je přitom skvělým způsobem, jak z této původně strohé technické stavby udělat mnohem přívětivější a kultivovanější místo. Zúžení jízdního a průchozího profilu přitom bude minimální.
16: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
17: Počasí.
12: Bude skoro jasno až polojasno, ráno místy i oblačno. Na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou 22.
17: Doprava.
12: Opatrně na 7,5 kilometru D5 směrem na Prahu, mohl by tam stát stopař. Na 44. kilometru D8 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A na 25. kilometru D11 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři. Teď projedete pomaleji, ale plynule, bez většího zdržení. To byly zprávy. Ránem na dvojce vás provede Kuba.
18: A já děkuji Pepičkovi, dobré ráno, Pepičku i tobě samozřejmě.
12: Dobré jitro, Kubičku.
18: A všem posluchačkám a
2: posluchačům. Je 5:04, je čtvrtek 18.6. a svátek, pokud se nemýlím, mají milí a možná i milovaní Milanové. Chlapci, všechno nejlepší, to vám přeji. Užijte si to, pokud na vás lidé zapomněli vám popřát třeba nebo zapomenou přes den, vůbec se nestyďte, řekněte si o nějaký ten malý dárek. Prostě nemáte se bát, o co si člověk neřekne, to nedostane v dnešní době. A já se chci zeptat, protože nás čekají docela vysoké teploty, jak je, Pepičku, zrovna ty konkrétně zvládáš? Ty tropy, no to je už hodně nad tropy.
12: Velmi těžce. 35 stupňů. Ne, no. Já jsem se měl asi narodit někde ve Skandinávii nebo chvíli. No. Ne, já ty vedra snáším velmi špatně, obzvlášť ve městě v Praze. Tady jak nám vydláždili ta, u muzea, to prostranství, přes které každý den musíme procházet většinou, tak tam to bude peklo, no.
2: Podobné to pravděpodobně bude i na Jiřího Spoděbrat, kde je bezúdržbová plocha.
12: Ano.
2: A ta bude sálat, nebo z ní bude sálat asi tepla hodně, ale je tam zase prý 86 laviček. Tak ona jedno, kde se usmažíš. Jestli na lavičce, nebo třeba při cestě na nákup. No přátelé, nebudeme si stěžovat. Jestli s ní dáte dobrou chuť, pokud jedete autem, tak dobře dojeďte a hlavně zůstaňte s námi. Dvojka se pokusí postarat o to, abyste měli krásný den.
8: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

5 hodin, skoro 10 minutek posloucháte Vaše ráno na dvojce, je čtvrtek 18. června, já vás ještě jednou vítám a mám tu zprávu, která prostě nemůžeme mluvit neustále jenom o pozitivních zprávách nebo nějakých pozitivních konotacích, protože ten život je takový, že tu prostě na světě musíme mnohdy čelit i nepříjemným věcem. Jednou z nich je, a za to si můžeme ale sami, to, že průměrný člověk sní nejméně 50 000 částic mikroplastů ročně a stejné množství vdechne. Alespoň to jsou čísla, která vyšla v poslední, teďka nejčerstvější studii, která se snažila odhadnout, jaké množství plastových znečišťujících látek člověk pozře. Alespoň takhle se to píše v listu The Guardian. Zdravotní následky těch zkonzumovaných mikroplastů zatím prý známé nejsou, ale samozřejmě uvolňovat toxické látky mohou a některé částice jsou tak malé, že mohou proniknout lidskými tkáněmi a spustit imunitní reakce. Ten nový výzkum byl zveřejněný a ne v obyčejném časopise, ale ten časopis se nazývá Environmental Science and Technology a vzal údaje z 26 předchozích studií a samozřejmě přidal nějaké nové, které měřily to množství mikroplastů v rybách, korýších, cukru, soli, pivku chlapy a vodě a také v městském ovzduší. No a jedny ale z dostupných údajů se týkají vody a bylo zjištěno, že ta balená voda, to už samozřejmě asi víte, obsahuje průměrně, ale to jste nevěděli, 22krát víc mikroplastů než voda z kohoutku. Takže člověk, který bude pít jen balenou vodu, by tak ročně skonzumoval z tohoto zdroje kolem 130 000 částic v porovnání s tou kohoutkovou, kde jich je na 4 000. Já vím, že to je polehčující okolnost. Já teda kohoutkovou vodu piju, přátelé, balených vod moc nevypiju, pokud tedy nejedu někam na výlet a nejsem nucen si koupit. Ale i tak si myslím, i těch 4 000 je dost. No. Snad to nějak vyřešíme v budoucnosti. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Teploty naznačují, že teplo bude. Teď už naměříte mezi 14 až 19 stupni Celsia. A na té východní části, v té východní části naší republiky je většinou zataženo. Mohou se tam objevit lokálně ke drobnější srážky. Naopak západní Čechy, severozápadní a jihozápadní Čechy, tam byste měli mít jasnou oblohu. No a protože ten čas už je tuze letní, tak už je dokonce i světlo, je vidět. Takže za chvíli bude vidět, přátelé, i sluníčko. Ten den ale bude mnohem teplejší, 27 až 31 stupňů. Severovýchod malinko chladnější, ale stále příjemných 25. Na horách pak v tisíci metrech kolem 22. A má být oblačno až polojasno. Na celém území během odpoledne až skoro jasno. Takže možná opalovací krémy sebou, balenou vodu rozhodně a sluneční brýle. A nezapomeňte si přibalit, ale to už je takové klišé, dobrou náladu.
2: Jakub Kaloč a Vaše ráno na Dvojce.

Ta krátká vzpomínka, my jsme říkali vždycky Nick Kamen, I Promised, jsme to četli jako děcka, ale to je rok 1990, přátelé, 36 let, ale já se budu věnovat dnešnímu datu, což je 18.6. neboli 18. června a začnu asi tím, že a to se nedá nic dělat, ale už mezi námi není od roku 2004. Je to Zuzana Navarová, takže nebýt nemoci, tak by oslavila 67. narozeniny. Je to z Hradce Králové, narodila se v Hradci Králové. V roce 1980 zpívala se skupinou Neres, to většina z nás ví, kolem roku 2000 pak vzniklo další se skupení Koa a jedno z nejoceňovanějších alb Barvy všecky. Já to album miluju. A podle mě se Zuzana Navarová pak zařadila opravdu mezi několik málo českých textařů, kteří si dokázali hrát s tím textem fantasticky. Byly to velmi chytré texty a sami o sobě dokázali obstát i jako poezie. No a od hudby odskočit nemohu, protože to by mi fanoušci Syra Paula McCartneyho neodpustili. Tento fenomenální britský hudebník, bývalý člen skupiny Beatles, se dnes dožívá 84 let. A 84 se dnes dožívá také držitel ceny France Kafky, básník, spisovatel, novinář, překladatel Ivan Verniš. Jeho verše do hudební podoby převedl Mikuláš Chadima a skupina nám určitě známá The Plastic People of the Universe a pak je zhudebnil Milan Hlavsa, přátelé. No a 18. června roku 1932 se narodil budoucí zakladatel moderní československé divadelní a televizní zábavy a také spoluzakládal legendární Laternu magiku Jan Roháč.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré jitro. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánována až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodový dokument má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by také měly na 60 dnů zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o kontroverzní emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034. V Praze dnes začíná třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Zítra budou delegáti volit nové vedení. O funkci se znovu uchází současný šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Kromě toho budou členové schvalovat i priority odborového svazu KOVO na další období. Do funkce ombudsmana dnes nastupuje Eva Kostolanská, která dosud pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů, zatímco její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou volilo 58 poslanců. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách na příští rok. Většina už se sice dohodla, ale shoda stále chybí u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo polojasno, ráno jen místy i oblačno, na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě území kolem 25 a v 1000 metrech na horách bude většinou kolem 22.
3: Doprava.
2: Na 44. kilometru D8 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto po defektu a hlavně kamiony tam mohou náhle a nebezpečně vybočovat vlevo. Obdobně na 103. kilometru D5 směrem od Prahy, kde je odstaveno osobní auto, a stejně tak na 51. a 5. kilometru D11 směrem od Prahy. A na Pražském okruhu směrem k D1 pomalu končí omezení v Lochkovském tunelu a na Radotínském mostě projedete bez většího zdržení. To byly zprávy, slovo má opět Kuba.
4: Ano, jdeme kupředu, zpátky nebo zpětní krok. Je 5:33, stále 18. června, je čtvrtek, posloucháte Vaše ráno na Dvojce, já vás vítám. A vítám také Pepička, už po druhé maršála, ten vás bude provázet.
2: Děkuji, Kubíčku.
4: Až do 11. hodiny dopolední. No a když jsem říkal čas, no, prostě čas nezastavíš, ale já chci říct něco jiného. Mládí vpřed, přátelé. Zní to trošku proletářsky, ale mladým lidem by se prostor měl dát, hlavně v těch vědních oborech a třeba i technických. Vzdušný dům pro seniory, návrh domu s parkem uvnitř vnitrobloku v Terezíně i památník dětem z terezínského operního souboru. Liberečtí studenti totiž, a to studenti umění a architektury, připravili semestrální práce, které teď mohou vidět návštěvníci budovy F na Technické univerzitě. A my se tam vydáme za chvíli s redaktorkou Karolínou Vlašákovou. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Tak přátelé, 5:40 na Technické univerzitě v Liberci. Máme tam ten zvuk? Nemáme. Máme? Já pardon, prosím vás, my tady musíme... Jo, dobrý, já jsem si ho nevšiml, děkuju. Na Technické univerzitě v Liberci začala akce Ještět v kleci. To F vám za chvíli vysvětlím, jde o studentskou soutěž semestrálních prací oboru umění a architektury. Koná se každý semestr, tentokrát, nebo letos už po 630. No a díla jsou vidění jak dnes, tak zítra ve výstavním prostoru budově F, to je vysvětlení toho písmena F. Lidé se tak mohou zúčastnit taky dnešní besedy s poroci nebo zítřejšího vyhlášení vítězů. Více pro nás zjišťovala redaktorka Karolína Lašáková.
1: Je to vlastně můj první dům, který jsem měl možnost navrhovat. To téma bylo bydlení pro seniory, obydlí pro dvě osoby.
2: Jakub Chovanec je studentem prvního ročníku na Fakultě umění a architektury. Jeho semestrální práci lidé uvidí na výstavě, která je součástí akce Ještět v kleci.
1: Základ je udělaný z polystyrenu, to obložený dřevovláknitou deskou, aby to vypadalo stabilně. Jsem to vlastně jenom potřel omítkou.
3: Tady vidíme nějaký balkónek. Mm-hmm. Uprostřed máme teda kuchyň a nějakou jídelnu, předpokládám. Mm-hmm. Ložnice je tady se skříní a tady...
1: To je koupelna s vanou.
3: Teď jsme se přesunuli zase do druhé poloviny prostoru. Pojďme si povědět o dalším architektonickém díle.
4: Já jsem teda Stella Vlková a tenhle semestr jsem byla v hostujícím ateliéru 00. Já jsem se ve svém projektu vybrala téma symbiozy, který jsem vlastně zkoumala potom na Kauflandu v Jablonci nad Nisou u přehrady Mšano. A na základě toho jsem navrhla hydroponické skleníky, které podporují tu produkci v tom Kauflandu, zároveň ty obyvatelé toho sídliště si tam můžou přijít, vybrat zeleninu, strávit tam nějaký čas.
2: My se teďka nacházíme v části výstavního prostoru, kde uvidíme především umělecká díla.
5: Příkladově je to památník dětské opery Brundi Bár Daniely Tregnerové.
2: Teoretický architektonický návrh své spolužačky přibližuje Jakub Bugry, student druhého ročníku Fakulty umění a architektury.
5: Na jejich památku dětí, co v té opeře zpívali, vytvořila série píšťal, kdyby to realizovala ten projekt, tak když začne foukat vítr, tak ty jednotlivý píšťaly se rozeznějí a začnou zpívat.
2: Co je hlavní myšlenkou akce Ještět v kleci, vysvětluje její organizátorka a studentka na Technické univerzitě Linda Maria Macola.
4: Je to soutěž, která je pořádaná od studentů pro studenty. Zveme si externí porotu, která nezávisle hodnotí naše díla. Jedná se o porotu jak z akademické půdy, tak z praxe, jak z umění, tak i z architektury.
2: Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Znáš

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 14 až 19 stupňů Celsia, takové jsou aktuální teploty. Na západě, severozápadě a jihozápadě Čech by měla být jasná obloha, nebo polojasná, a jinak na východě ještě stále zataženo, ale nebojte se, bude se střídat oblačná obloha s polojasnou, ale během odpoledne bude převážně jenom jasno a teploty stoupnou fakt vysoko. 27 až 31 stupňů, na východě tam zůstanou kolem 25, no a na horách v 1000 metrech pak naměříte kolem 22, v Beskydech k 19 stupňům Celsia.
0: Vaše ráno
2: s Jakubem Kaločem na Dvojce.

0: Tak přátelé, takhle vzdychám, když jdu do schodu, ale žádné vzdychání, žádné truchlení, začíná další krásný den. Zůstaňte s dvojkou, budeme si trošku hrát po 6. hodině. Čeká nás ranní špekování a spousta, já si myslím, že i zajímavých a veselých informací. No ale teď si rozlomíme s Halinou Pavlovskou koláček štěstí. Tak vám přeji dobrou chuť a hezký den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je svátek Milana. A tak jsem si hned vzpomněla na známého českého fotbalistu Milana Baroše. Kdysi dávno jsem se s ním potkala v noci v baru a nechal mi poslat láhev šampaňského. A taky často vzpomínám na Milana Lasicu. Měla jsem moc ráda jeho humor. Několikrát jsem s ním vystupovala, on účinkoval v mých banánových rybičkách. A vždycky jsme se moc smáli. No a jednou jsem se s ním potkala v domě módy. Ocitli jsme se sami dva ve výtahu. Jeli jsme z pátého patra do přízemí. A neměli jsme si co říct. S Milanem Štajndlerem si mám vždycky co říct. A myslela jsem si, že bych našla i nějakou společnou notu s Milanem Kunderou. Jednou jsem byla v Paříži. A byla tam zrovna i Dáša Havlová s manželem. A večer měli jít na večeři právě ke Kunderům. A Dáša měla radost a spontánně řekla, že bych měla ke Kunderům taky přijít, že si všichni popovídáme. Později odpoledne mi pak zavolala a řekla, mluvila jsem s paní Kunderovou a ta mi řekla, že mají moc malý byt a že ty by ses tam nevešla. Přeju všem Milanům krásné dny a my, kteří dnes nemáme svátek, ať se máme hezky taky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Meteor na dvojce.
1: Dají se pozorovat meteory z balónu, odkud přišly morové rány, a lze vyrobit pavučinu z mléka.
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Magické hudební světy Michala Pavlíčka. Řada skvělých muzikantů na jednom pódiu a kytara, která je poznat po prvních tónech. Premiéra záznamu koncertu Michal Pavlíček and Friends. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
5: Bylo 6 hodin.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Na summitu Evropské 27 v Bruselu se bude Česko snažit prosadit mírnější podmínky pro získávání emisních povolenek a ministr životního prostředí dnes jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy i oblačno a na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty do 31 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v EU skončit v roce 2034.
7: Česko není jedinou zemí, která se snaží ulehčit situaci provozům, jako jsou například menší podniky v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu a keramičky. O úpravu podmínek pro získávání povolenek pro ně se snaží i Belgie, Itálie, Polsko nebo Rakousko. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se před summitem sejde s představiteli zemí podporujících politiku soudržnosti, ze které má v příštích letech Česko stále získávat peníze pro méně rozvinuté regiony. Odehraje se také první schůzka Visegrádské skupiny s novým maďarským premiérem Maďárem. Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března jej vedl Robin Böhnisch, kterého ale odvolal. Původně resort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale protáhlo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili 3 finalisté. Jméno vítěze ale resort neprozradil. V Tachově včera instalovali 13 kamenů zmizelých. Připomínají židovské obyvatele města, kteří zemřeli během druhé světové války. 13 mosazních kostek město nechalo instalovat poprvé ve spolupráci se spolkem Tamus a Muzeem Českého lesa. Pokračuje pracovnice muzea Jana Hutníková.
8: Těch 13 kamenů, které tady představujeme, tak jsou jen takovou malou připomínkou mnohem většího počtu obětí holokaustu a těch je tam bezmála 140. A většina jsou to lidé, kteří v roce 1938 na podzim odešli do českého vnitrozemí, do Plzně nebo do Prahy, doufají, že se zachrání, a to jejich doufání bohužel se nenaplnilo.
5: V plzeňském kraji je Tachov teprve 6. městem, které se k celosvětovému projektu připojilo. Edmundova soutěska v Hřensku se dopoledne otevře návštěvníkům. Spuštění oblíbené turistické atrakce se protáhlo kvůli odstraňování nestabilního skalního bloku a potřebné sanaci svahu nad řekou Kamenicí. První lodička vypluje v 10 hodin, poslední pak v 17. Návštěvníci se budou pohybovat s průvodcem ve skupinách po 20 až 25 lidech. Loni se lodičkami v Edmundově soutěžce svezlo 8 tisíc lidí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
5: Bude skoro jasno až polojasno, teď ráno místy i oblačno, na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů na severovýchodě a východě kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou 22.
6: Doprava.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem od Prahy se u exitu 182 popůvky brzdí až do zastavení. Na zhruba 184. kilometru se pak osobní auta v levém pruhu rozjíždějí, dál pak pokračuje pravým pruhem nesouvislá kolona kamionů až k omezení u D2, to je 196. kilometr. Na 25. kilometru D10 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Zprávy končí po nich Regi Kuba a Dalibor, tedy ráno na dvojce.
9: Startuje ranní dvojka.
10: No, ranní dvojka už odstartovala dokonce. Ve čtvrtek 18. června vám přejeme krásný dobrý den. V rodině Květoňů a Kaločů se dějí věci. Dobré ráno, přátelé.
11: Dobré ráno.
10: Totiž z rodiny Kaločů, milí posluchači, to je důležité, abyste to věděli, se přesunul takzvaný
11: Bob. A my jsme mu říkali taky Bob, to je zajímavé.
12: Ty jsi ho totiž pokřtil.
10: Ano. Neboli automatický, jak se tomu říká?
12: Robotický vysavač.
11: My ho šerujeme, jak se šerují auta, kola, tak my si šerujeme vysavač tady s Květoňovýma.
10: Sdílíte.
11: Sdílíme, no. Šerujeme. Ale dobře jsi to přeložil. No,
12: teď bude ještě máme. U Kaločů trošku prachu.
11: My tam právě. My nám zbylo košťátko doma.
12: No ale já jsem totiž říkala, že bych to chtěla vyzkoušet. Jakub zrovna mi se trefil do nápadu, protože z toho pejska přece jenom luxovat úplně každý den a teď je v létě, jak trošičku ztrácí tu srst. Není to úplně příjemné, ten chlup v jídle a tak, takže jsem se rozhodla k radikálnímu řešení a Jakub říkal, já se potřebuju Boba zbavit, tak si ho vyzkoušej, jestli se ti to líbí. No a nám se to včera líbilo moc.
10: A to samo jezdí a furt to uklízí.
11: Jo, a i vytírá. No. To jste ještě neskoušeli.
12: To máme dneska v plánu.
11: A my máme dvě kočičky, takže my doma budeme mít chlupu až na polštář to vydá. Jako náplň.
12: Tak já zase Boba, když tak pošlu k vám.
11: Ale já doufám, že vám, že se jako osvědčí, no.
12: Ne, zatím jsme úplně nadšení. Šuroval jenom v jednom pokoji a to normálně potom můj muž na telefonu viděl tu jeho trajektorii, jak nevynechal jediné místečko, oskenoval si celou tu místnost a pak se zaparkoval pod topení a spinká.
11: On má takzvané, buď to dělá kružnice a jede ke středu a pak si odjede do domečku zpátky, anebo má takové takzvané Z čištění, to znamená, že jezdí také do těch Zetek a pak se ještě vrátí a ještě to vezme znova Zetkem, ale kolmým.
12: To je odezdi ke zdi pořád.
11: Je to s ním odezdi ke zdi, no to je jako...
12: To známe.
11: Víme.
12: Takže si rozumíme.
10: Milí posluchači, co z toho pro vás plyne?
11: Jak se sněl ty?
10: Já to vám radši ani nebudu říkat, no. Já jsem jel do Kroměříže, no. To je jedno.
12: A zpátky.
10: A zpátky. Jsem strávil půl dne ve vlaku, no to je fuk.
12: Taky
10: odezdí ke zdi. Já se těším na ranní špek.
12: Já taky.
11: To bude odezdí ke zdi.
10: Ještě je tu Pavel Chour, Paul Chour.
12: Hurá!
13: Dobré ráno, nevím, jestli budu dobrým pomocníkem.

0: Peckové ráno na dvojce.
1: Teď je 6.10, úplně přesně na sekundu, začíná ranní Špek.
2: Strašně jsem se trápil, ale to si nechci stěžovat, takže budu strašně trápit vás, přátelé. Ale aniž bych byl zlomyslný, jo, pojďme si spíš hrát. Zkusme to společnými silami.
1: Tak byl vodoznak, sadaři...
3: Element.
2: A včera element.
1: Element.
3: Já jsem si dnes ráno, když jsem si čistila zuby, jsem si vzpomněla ještě na jedno spojení. Rušivý element.
1: Jo,
3: říkali taky ve škole, že jo? Tam, rušivý element.
2: Jo, někdo z posluchačů tam psal o rušivém elementu. Jo, Kaloč, jste rušivý element. A jo, myslím, že také to bylo. Tak,
1: takže, milí posluchači, jenom připomenu, pravidla to žádná nemá. Jenom jedno by se mělo dodržovat, že to slovo je obecně známé a je jako jednoduché, nebo prostě používá se. Jo, není to kryptogram nebo něco jako takového zbytečně komplikovaného. Nebo H2SO4 třeba, to jsem chtěl mít příští.
2: Ale já mám první nápovědu, která vám vůbec nic neřekne. Tu jsem si ani nenapsal, ale pamatuju si, protože mě zaujala. Špek je stejný jako název jedné obce v Polsku, v distriktu Jakubov.
3: Tam tak, to musí být podhezky.
2: A víc vám neřeknu, to je nápověda, co? Tak pojďme, ale zpravidla mě vnímáte, když se ozvu. No. A já unesu fakt dost.
3: Když je taková tichá voda.
1: Ne, že vnímáte mě, když se ozveš něco třeba jako zvon.
2: Třeba. Ale není to tak.
3: Nebo vybouchneš potom po nějakým...
2: Unesu fakt dost. Jsem hřbet bez páteře. A můžu říct, že je ve mně 5 statečných. Ne 7, 5. A fakt nemám rád, když na mě něco spadne. To ne. A jo, a taky vím, že není jazyk jako jazyk.
3: Já jsem někde u biskupského chlebíčku.
2: A slunce vidím málo kdy, no a pak se stane, že v létě zrudnu. Při každém kroku jsem vlastně v šoku, ale opravdu odolávám skvěle, každou sekundu, ale jsem opravdu jako v permanenci. To se ani si to neuvědomujete. Tak, neustále v pohybu, neustále. Tak a teď mám slovo, které si ti, Dalibore, určitě bude líbit. Někdo mě totiž zná pod názvem příhybí.
3: Tak to já nejsem. Já příhybí neznám.
2: Ještě vám dám jednu nápovědu.
1: Příhybí.
2: Taky jsem na to slovo koukal, jak se říká, jak husa do flašky. Ale fotbalista, anatom a švec. Ty mě znají nejlíp. A víc vám neřeknu.
3: Něco s nohou teda.
2: Takže zpravidla mě vnímáte, když se ozvu. Unesu fakt dost. Jsem hřbet bez páteře. A můžu říct, že je ve mně 5 statečných a fakt nemám rád, když na mě něco spadne. A vím, že není jazyk jako jazyk. Slunce vidím málo kdy a pak se může stát, že v létě zrudnu. Se spálím. Jdeš dobře, ale nejsem.
3: Klenba.
1: Já myslím, že jsi část těla, ne? Nejsi část těla?
3: Nejsi na noze,
2: to jdeš dobře.
1: Při každém klenba jako na
3: no.
2: A při každém kroku jsem vlastně v šoku. Ale já odolávám opravdu. A jsem v permanenci. Jako toto je, jsem neustále v pohybu. Neustále.
1: Achillova pata třeba, nebo?
2: No. Ano, a někdo mě zná možná jako příhybí. A ty už to slovo řek.
1: Cože?
2: Aha,
1: co jsem řek?
2: No to ti nemůžu říct. Řek si to slovo.
3: To
2: ti...
3: A to jenom jedno slovo
2: teda. Aha.
1: Když já jsem nic neřekl.
3: Musíš řekl fakt... 2 slova, která si pamatuju, ale...
2: Tak
3: a jedno
2: neříkej.
3: Z toho to je...
2: No ano, aha. Ano. Ty jsi fakt řekl.
3: Já jsem si ještě napsala chrupavka.
2: Mhm.
3: Ta je taky někde v noze, ne?
2: Fakt jsi řekl.
1: No ale já nevím, který to
2: tak,
1: je. Ale
2: no to je dobře.
1: Příhybí...
2: Ty jsi se ptal na část těla, jestli část těla, já jsem ti potvrdil, že jo, Regi taky. A...
1: Ano.
2: A pak si řekl 2 slova a to jedno z těch slov to je.
3: Co ti na to mám říct?
2: Já už vám na to taky nic neřeknu, už to sem padá, no.
3: Taková složitá situace, má obtížné řešení.
2: Tak zpravidla mě vnímáte, až když se ozvu.
1: No.
2: Unesu fakt dost. jsem hřbet bez páteře.
1: Hřbet bez páteře? Mm-hmm.
2: Můžu říct, že je ve mně 5 statečných a ale fakt nemám rád, když na mě něco spadne. To jako fakt ne.
1: Ale to takhle není.
2: A vím, že není jazyk jako jazyk. A slunce vidím málo kdy a pak se může stát v létě, že se prostě, že zrudnu, že se spálím. No. No a při každém kroku jsem vlastně v šoku, ale odolávám opravdu každou sekundu. Jsem neustále pod tlakem. No a někdo mě možná zná jako příhybí. A fotbalista, švec a na tom, tím mě znají nejvíc.
1: Ale to teda... Dobře, dvojka zavináč rozhlas.cz.

0: Pardon, ale nejseš teda Achillova pata?
1: Ne, nejseš.
0: Já
1: nejseš.
0: Jsem se to pak bál říct, ale...
2: Nejseš.
0: Takže ne Achillova pata.
1: Ne.
2: Tak tím pádem nevím.
0: No tím pádem nevím, co
1: řekl. Řekl to slovo, fakt to řekl.

0: Raní dvojka na špeku.
1: No, je 6 hodin 18 minut, dvojka zavináč rozhlas.cz, to je adresa, ve které předpokládám jsou správné odpovědi. A já jsem se celou dobu bál, protože ty si řekl mně, řekl si to, ale já jsem řekl Achillova pata, ale ta to teda není.
2: Kromě té si řekl ještě to slovo, které hledáme, ale... Tak
1: já,
2: mám zopakovat ty předchozí, no, ještě dvě přidám. Tak zpravidla mě vnímáte, až když se ozvu, unesu fakt dost, jsem hřbet bez páteře. Můžu říct, že je ve mně 5 statečných a fakt nemám rád, když na mě něco spadne. A vím, že není jazyk jako jazyk. Slunce vidím málo kdy a pak se může stát, že v létě zrudnu nebo se spálíme. A při každém kroku jsem vlastně v šoku, ale odolávám opravdu každou sekundu. Ano.
3: Fakt?
2: Schovat. No a, no a někdo mě možná zná jako příhybí, obzvlášť na Českomoravské vrchovině. No a fotbalista, Švec, a na tom ti o mě ví nejvíc. Tady to je takové, Ježíše jsme boleli, když už budu mluvit v množném čísle, Ježíše jsme boleli víc než ultramaratonce po běhu. No a když jsem příliš vysoký, tak si obuvník posteskne.
3: Jo. No jo, to je ale divný slovo.
2: Je. Tam však jsem k němu taky divně přistupoval.
3: Tam jenom ta jedna samohláska a jinak samá ano, souhláska, ano, to sama, je divný. Hmm. Co budeme dělat?
2: No a hledal jsem a skutečně je to obec v distriktu, ano, Jakubovic v Polsku.
3: Tam bychom měli vyrazit na oslavu dnešního vítězství.
2: To bychom měli. Hmm? Já jsem totiž hledal ještě jako další možnosti, další nápovědy, ale prostě jsem si vylámal chrup.
1: A kde jsem přišel na to příhybí?
2: No, asi po 2 hodinách pátrání na internetu. Že opravdu v nářečí na Českomoravské vrchovině se mu takhle může říkat. Příhybí.
3: To je divný. To je ještě divnější než to původní.
1: Přemýšlím nad nějakou nápovědou, protože trochu tuším asi, co to je.
2: Jsem hřbet bez páteře.
1: Ano.
2: Unesu fakt dost až 5 násobek.
1: A je pravda, že v létě se spálíš snadno.
2: No právě.
1: To pravda je.
2: Moc sluníčko nevidím, ale v létě.
3: Když máš třeba sandálky.
2: Dobře, Pavle. Že?
1: Jo. Pavel Chour na to přišel.
2: Přesně tak. No. Nebo žabky.
3: Nebo tak. Já jsem myslela, že to je šlapka. 3, 2, 1. Ale je to z druhé strany.
1: Já myslím, že si nárt.
2: Ano, přesně tak, nárt.
1: To je divný slovo.
3: Moc.
2: No a těch 5 statečných, to je těch 5 nártních kůstek, důležitých.
1: Jo, takhle.
2: Ano, se říká, že vlastně ten nárt je neustále, jak po něm šlepeme, že je v šoku vlastně. To jsou šoky, protože ty nárazy, zvlášť při běhu, ale odolává jako velmi.
1: Jo, velmi ten nárt je...
2: To je, viď.
3: Tam... No vysoký nárt, to je problém, když někdo
2: a
3: má
2: to
3: sehnat
2: problém.
3: Boty. To
2: no,
3: je pravda.
2: Přesně tak. No.
1: To měl můj spolužák, herec Marek Haman, to si pamatuju. Ve škole v prváku na konzervatoři jsme se nějak zuli, nebo už nevím. Já jsem nic takového nikdy neviděl. To byl, protože to byl Marek Haman a pak už je kůň. Takovej, to bylo normálně takový jako most.
2: No.
1: Most.
2: To byl pořádný hřbet.
1: Orlickou přehradou, jak jsou ty mostní oblouky.
2: Jo, no on je to vlastně oblouk.
1: Je to oblouk,
2: no. Říkáš,
1: takže je to příhybí.
2: No, a vím, že není jazyk jako jazyk.
3: Jasně.
1: No, jasně.
2: No, tak to je takový.
1: No, to je skvělý.
3: To je hezký.
2: Tak no a nechcete, aby na mě něco spadlo, že jo? To je bolest jako...
1: Jo, ano.
3: Jo.
2: A nůž, to je ještě horší.
3: Ach, jo.
1: Mně se líbí bob, pap, pap. Pap napsala Katka z roku 73.
3: A mě taky.
1: Máme doma Boba a je to kámoš k nezaplacení. Tady se ještě vracíme.
3: Yeah.
1: Zažívám pocit uspokojení, když ho z restaurace s mým mužem pozorujeme, jak doma maká. Totiž on má kameru a přes něj pozorujeme psy, jak jak to snášejí, když luxuje a vidíme, jestli... Jako, aha, už, jestli nezlobí, no to je jako strašně složitě napsaný, jestli nezlobí,

0: Být na sedačce, na sedací soupravě, je to tedy automatický robotický vysavač, který má kameru, takže se můžeš dívat, co se děje doma.
1: To je chytrý. Pozor. To náš Bob nemá?
2: Já myslím, že má, ale já jsem tu aplikaci nedokázal se s ní spojit, teda aplikaci s tím mobilem. Já jak mám ještě tlačítkový telefon.
0: Takže v 6 hodin 13 minut, to je před 10 minutami, přišel první e-mail s odpovědí na ranní špek. Je to první pokus, Daniel Mezek.
2: Jo.
0: To je výborný mezek. Slovo.
2: Mezek. Toho jsme mezek. Možná neměli, ne?
0: Ne, mezeka.
1: Myslím, že ne.
0: Mezek nebyl ve špatě.
2: Chvíli mé myšlenky bloudily po hřbetu Vysokých Tater, až jsem došla k nártu. Snad jsem to trefila. Prima den z Brna Jana.
0: No jasně, a Jarda Slavík v 6.14, to my jsme ještě bloudili někde po Tatrách, Jarda Slavík napsal nárt. Nárt.
1: A mám taky Jardu, ročník 73, který vysvětluje, jak je to s tím fotbalem. Dětská balon se nakopává špičkou nebo nártem.
2: Ano, přesně tak. To znamená, buď to bodlo přeci, anebo ještě placírka se dávala. To je takhle to,
1: jo,
2: bokem,
1: takhle bokem. Jo,
2: klembou.
1: Jo, jo, jo.
0: No, to je kotníkem, ne?
2: No, no tak tou tady tou plochou prostě z vnitřní strany chodidla.
0: A není nárt město, které se píše Nardes? Ne, to ne.
1: Nardes. To je zase Nant.
0: Jo, to je Nantes.
1: To je Nantes.
0: A Nart je v Polsku, jo?
2: Nart je v Polsku, s krátkým teda. Nart.
0: Nart.
2: V distriktu Jakubov, což se mi líbilo.
1: To
2: a nikdy jsem tam nebyl.
0: Nevím, proč se ti to líbilo. Ahoj dvojkaři, dnes je to Nart Honza z Nové Role. To jste vypálil v 6.14, což je teda perfektní reakce.
1: Dobré ráno, co tak nárt? Zrovna teď ho mám od moře zarudlý. Zdravý a pěkný den přeje Radek Šipka.
0: Čím to je, že se spálí vždycky ten nárt, viď? Ty se nespálíš.
2: Že není zvyklý.
0: Jo, není zvyklý se opalovat. Není zvyklý.
1: Vystaven sluníčku.
2: To je jak bílý člověk. Úplně. Jo. Světlokůžný, ano. Světlokůžný člověk se také rychle spálí.
0: Tak... Světlokůžný, tak si napíšu.
2: To tak dnes jsem výjimečně byla na špek vzhůru. Je to nárt na schle. Ivanka.
0: Ano, Lenka z Kopřivnice taky hned vypálila nárt v 6.15. To jsou reakce.
1: A tady je pozorná Marie z Berouna, super, ročník 56, pan Gondík to propálil. A to já si třeba vůbec neuvědomuju, že to říká. Nárt, 5 statečných prstů, slunce vidím často, protože ponožky v sandálech se už nenosí. Tento týden mám ještě jeden špek, o to mám větší radost.
2: No, protože ty si řekl, hele, achilová pata, nebo to bude klemba, nebo nárt, nevím.
0: Jo, tak.
2: A šli jsme dál, takže si...
0: To byl jako myšlenkový proces, asi spíš takový, ne?
2: Zaplať pambu.
0: Autobusák standardně napsal Plotinka. I teď nevím, kterou myslíte.
1: To je studená ta naše, tady zatím.
0: Ta naše je zatím studená. Proto ještě vysíláme, jinak už by byla evakuace. 6.26, hezké ráno. Je.

0: Meteor na dvojce.
1: Dají se pozorovat meteory z balónu? Odkud přišly morové rány? A lze vyrobit pavučinu z mléka?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o kontroverzní emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v EU skončit v roce 2034. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se sice dohodla, ale shoda stále chybí u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. V Praze dnes začíná třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Zítra budou delegáti volit nové vedení. O funkci se znovu uchází i současný šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Kromě toho budou členové schvalovat i priority odborového svazu KOVO na další období. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března jej vedl Robin Böhnisch, kterého odvolal. Původně resort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale protáhlo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili 3 finalisté, jméno vítěze ale resort neprozradil. Dnes je to 84 let od boje československých parašutistů v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo mnohonásobné přesile jen s pistolemi v rukou. Nacistickým vojákům nakonec podlehli. Jeden z nich zemřel v boji a zbylých 6 nakonec obrátilo zbraň proti sobě.
4: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy i oblačno. Na horách se výjimečně mohou objevit přehánky, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou 22.
4: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy už počítejte s kolonami kamionů v pravém pruhu. Brzdí teď kolem z tého 76. kilometru. Osobním autem se v levém pruhu výrazně nezdržíte, jen nárazově místy se přibržďuje. Na 335. kilometru D1 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři. Projedete plynule, bez většího zdržení. Omezení by navíc brzy mělo skončit. A na 7. kilometru D10 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. To byly zprávy ráno na dvojce, pokračuje.
5: 6:33 a napsala Lenka z Moravského Berouna. Sice to řekl potichu, ale ten nárt tam byl.
6: Hezký.
5: No, takže ano, prý jsem řekl nárt, ale opravdu si to neuvědomuji.
6: Napsal Mirek, nárt na hnátě.
5: Nárt na hnátě.
6: Ano.
5: Taky slovo hnáta, to jsme ještě neměli. To je divné, taky divné slovo. Je.
7: Ale to je nespisovné, ne? Hnáta.
5: Jana a Mojmír, dnes jsem pata, to jsme právě šli tou patou, tou achilovkou. Pata Eliška z Brna, taky pata. Je to nárt, žena to vystřelila. Je to z těch nápověd jasné. Jiří a Ada 1973 z Ostravy. Hezký. Takže žena. No.
7: Já otevřu na chvíli poradnu, tady Karin se ptá, můj dotaz zní, existuje někde ceník, kde by člověk zjistil, kolik si může lékař účtovat za určité úkony, aby bylo porovnání? Ano, zavolejte si na danou pojišťovnu. Karin.
5: Jo, tak děkujeme.
7: Do kávy o 16:00.
6: Ano, nebo si poslechněte včerejší kávu o 16:00.
5: Ano, to byla káva o 6:30 momentálně. Píšu znova, jestli to není nár, tak to bude pata, krásné ráno, mořina. K73, to je hezký. Já jsem K73.
6: A já mám Máju z Rychnova u Jablonce nad Nisou, ročník 2012. Myslím, že je to nárt, příhybí neznám, ale v létě je to vždy rudé nebo z proužky.
5: Jo, ano.
7: No, to je ono, přesně
6: tak. Když máš páskové sandály, jo.
7: Ten vzor se pozná, jako obuv nosíš.
5: Vlastně, když bys jsi tam nalepil, počkej, aby to byly tři, tak jich musíš mít jeden, dva, tři, čtyři. Když bys jsi tam nalepil čtyři izolepy a opaloval se a nechal to být a pak je sundáš, tak vlastně máš adidasky.
7: Jo, ale poznáš...
5: Jakože jsi frajer.
7: My jim říkáme Včkaři, poznáš toho Sunshine chlapce, který nosí žabky. To je Včkař, protože
6: to je pravda.
7: Tam má takové to V, když jde proti tobě, vypálené.
5: Taky máme, Sunart napsal Tom, ale taky máme pojmenovaný robotický vysavač. Doma máme Popletla a v práci Evžena.
7: Tak uvidíme, jestli to je nebo Bob, nebo Popletlo.
5: Popletlo. To,
6: já vás budu informovat.
5: Dáme si Arie, ať dlouho nepovídáme a ještě se podíváme do e-mailu, protože zase přišlo poměrně dost. Vesměs správných odpovědí.
7: Ale u vás přibývá členů rodiny, všimáš si.
6: Je to pravda, se rozrůstáme.

0: 6 hodin 39 minut, milí posluchači, já se ještě na chviličku zastavím u novinky u rodiny Květoniů, což je robotický vysavač, ale oni už jeden mají, jenom si to neuvědomí, a to je vaše želva, která je úplně stejně velká jako ten vysavač, podotýkám. Ty jsi nám ukazovala video poměrně nedávno, jak říkal Jakub tady v písničce, ve Zverimexu ti zapomněli říct, že to není želvička, to nejsou žádné poldinky. Jo, protože poldinky byly malé, krásné želvičky, že? A tady se během
1: kareta, no.
0: Během let se z toho stal. Ne, to fakt je velký, jak ten robotický vysavač.
2: No, je to trošku taková obří želva, která chodí rychle. Je to takový zvláštní.
0: Rychle?
2: Rychle. No.
3: Oni umí, no. Jako, když se něco děje, když jsou třeba i v nebezpečí. Dokonce, když má hlad, tak teďka Regi říkala, že panáčku je.
2: Je to tak.
3: V teráriu.
2: Umí spoustu věcí.
3: No víš, vždycky mají něco u Květoniů specifického. Boba třetího.
0: Já nepřestávám být jako v úžasu z toho, co se všechno u Květoniů děje a stává. Milí posluchači, možná by to chtělo někdy tam udělat nějakou návštěvu, nebo nechcete vydávat třeba časopis, nebo seriál. Já si myslím, že kdybyste si dali domů, stačily by kamery, jako byly Osbournovi. Že by se jenom snímal ten váš Květouňovi. Ten váš život, protože...
2: Mám hrozně uzavřenou rodinu, jakože nic nechtějí říkat, dělat, projevovat se.
3: Ale i tak by u Květoniů chtěl žít každý.
0: Ano. Ještě před rokem tam nebyl ani robotický vysavač, ani pes, že jo, ani želva
3: tam
0: byla.
3: Želva tam je 13 let, si
2: říkám. Už je 13 let, teď jsme to spočítali.
3: A to je batole.
2: To.
0: Dobře, ale abych to vám to, milí posluchači, trošku přiblížil. Představte si takovej ten malej kufr, s kterým jezdíte, který vám dovolí do letadla. Dejte tomu 4 nohy a hlavu a takhle je to velký. To je...
2: No a to je naše AT.
0: Jak se jmenuje?
2: AT. Jako 80, protože to měla napsané na krunýři.
3: Ne, to je předpokládaná váha. Jo, to je věc.
2: To taky.
0: No. Ach jo. Tak ještě máme několik odpovědí na téma nárt. Je tady hodně kloubů a hodně kůží a hodně pat.
2: A Martin píše taky ještě velmi aktuálně z postele. Je to nárt, slunce ho umí rozžhavit do ruda. Doufám, že dnes to našim fotbalistům bude nártem pálit a když ne, tak mě rozžhaví do ruda. Martin Spolné.
3: Ale ta pata to už je součást zánartí. To opravdu existuje, ten výraz.
0: Zánartí.
3: Pardon, nám mává jeřábník, který tady...
0: Aha.
3: Už se otočím.
0: Honza Husákův ročník 1970 nám píše, že to je nárt. Já ho mám sešroubovaný 12 šrouby.
2: Au,
3: co jste dělal?
0: Taky mě to... Honza, co jste... 12 šroubů?
3: Tam jsou jemné kůstky.
0: To je bolavý teda.
3: Wow, nic moc.
0: A když je to na ruce, tak je to taky nárt? Je to samý, ne? Ruka, noha, to je podobný.
3: No, ono se ale říká, že je to i vlastně hřbet chodidla. A nebo hřbet ruky, taky se to tak náří. Takže mě je a na tom povčerejší.
0: To jsem pochopil.
2: A napsal Mirek z Vysoké, s velkým V, takže asi ne školy. A když jdu ven, dostanu psídečky.
3: To já většinou dostávám, když se vracím domů.
0: To se,
3: do chodby dečky psí.
0: To se neví, ale psídečky, to je nádherný módní doplněk.
2: Je?
0: Já jsem to miloval.
2: Já jsem to viděla na jednom našem kolegovi, Martinu Ondráčkovi. Ten to měl při slavnostním otevírání newsroomu i rozhlasu.
0: No puste si, přídečka je, to je vlastně taková, jak se tomu říká, přezdívka toho darebáka ve filmu Někdo to rád horké, že jo? On je přídečka. On to má pořád naleštěný ty boty.
3: Jo.
0: Ten v tom Chicagu, že jo? Ten, co střílí tím samopalem. Napsala Alena a mně se líbí, že nám i píšete vaše třeba pocity nebo to, co momentálně prožíváte. Prosím vás, mně padá klenba, potřebuji ortopedickou vložku, tak to a tady
3: taky
0: náš...
3: Taky ve Zverimexu.
0: Jakub to zařídí.
3: To není problém.
0: Tak jo, dáme si Petra Koláře a za chviličku pokračujeme dál v krasu.
3: No, k tomu robotickému vysavači máme jeden taky doma, jmenuje se Idiot.

0: Tak to bylo vyznání Petra Koláře. Je skoro 6 hodin 48 minut, milí posluchači. Dnes je 18. června, čtvrtek. A máme tady prosbu, dotaz. Dobré ráno, když už u vás ve studiu profesor Doudleba mluvil dvakrát o dětech, mohl by i po třetí. Mám jednoduchou otázku. Proč jsou obézní děti většinou vyšší než děti hubené? Děkuji za odpověď. Otýlie průsvitná. Květoňová. Tak,
1: hezké ráno vám přeji.
0: Ráno, dobrý den.
1: No podívejte se, na tu dětskou obezitu má vliv nejen dědičnost samozřejmě, ale i vývoj toho dítěte, respektive to, co dítě jí, kolik má pohybu, no a v jakém prostředí vyrůstá. Když je to salaš, tak tam asi moc nepřibere, ale já jsem zjistil, že obéznější děti bývají skutečně často vyšší než jejich hubení vrstevníci. A ten důvod je prostý, protože mozek, který dostává více energie, si někdy řekne, když už máme tolik stavebního materiálu, tak postavme ještě jedno patro. A to se u těch dětí děje. Jinými slovy, ten organismus pracuje podobně třeba jako pro lepší představu stavební firma, která dostala nečekaně vysoké dotace. Prostě staví a staví. A když dojdou cihly, tak to nahradí perníkem.
0: Jo, takhle. A takhle opravdu pracuje mozek?
1: Ano, ano.
0: Na to jste přišel?
1: Na to jsem přišel já. Takhle pracuje můj mozek.
0: Když tak mohl byste se, pane profesore, odpojit od toho EEG?
1: Ta křivka je asi jasná, že ta hovoří za vše, já vám rozumím. Ale no, při svém výzkumu jsem si všiml ještě jedné věci. Když jsem vedle sebe postavil skutečně dvě děti, jedno hubené a jedno kulatější, tak jsem viděl opravdu to kulatější, že je vyšší.
0: To jste viděl.
1: Ale i lidi, to jsem já viděl, to jsem dokonce rozpoznal. A navíc, že to kulatější je starší, nebo vypadalo starší. Mhm. To jsem rád, že to potvrzujete. Po tom, co tedy dítě promluvilo, jsem zjistil, že je to můj děda. Takže to měření jsem musel opakovat s jiným dítětem. No ale mnozí rodiče se pak ptají, jak nasadit třeba dítěti dietu, aby nevypadalo starší než jeho vrstevníci.
0: Nasadit třeba na záda.
1: Přesně tak. Plný batoh salátu třeba ledového. No ale u té diety samozřejmě tam je potřeba postupovat opatrně, že hladovka by podle mě neměla trvat déle než 2 týdny. To dítě prostě není automobil, kterému vypnete přívod paliva. Ale na druhou stranu, jakmile dítěti oznámíte, že od zítřka bude držet přísnou dietu, tak věřte mi, začne v noci krást sušenky a krást se nemá a víc kouřit, podle mě i. No ale ve své laboratoři jsem proto vyvinul metodu takzvaného nenápadného zeštihlování. Místo zákazu sladkostí jsem doporučil doma skladovat pouze takové dobroty, které vyžadují alespoň 20 minut hledání a neměly by být příliš sladké.
0: Takže pohyb.
1: Přesně tak, chápete to správně, navíc bych našel místa, kde se ta sladkost nebo ta dobrota nedá najít. A ono po dvou pokusech to dítě zjistí, že hladovka zas není až tak přísný režim, alespoň na chvíli. Ale když bude v hledání nadmíru úspěšné to dítě, tak příště na to tajné místo nedávejte nic, ale hledat ho nechte. Jo? Když bude mít pohyb a zároveň nepřibere pak. Dalším krokem, jak už jsem zmínil, je pohyb, ale nikdy, prosím vás, zase neříkejte, půjdeš běhat, jo. A už vůbec ne třeba batoleti, jo. Nejspíš to vyvolá podobné nadšení jako oznámení o čištění okapu třeba dobrovolné. Ale místo toho já navrhuji schovat dálkový ovládač třeba na druhý konec ulice nebo do jiné vesnice. Ať se pro něj projde to dítě.
0: Dálkový ovladač k čemu?
1: Od televize třeba.
0: Jo, od televize, já jsem teď nevěděl.
1: Pardon, promiňte, od televize.
0: Já myslel třeba od traktůrku domácího.
1: Třeba. Nebo mobil mu odneste do jiné vesnice. Jo, nebo počítač. Ať hledá. Domluvte se s nějakými
0: sousedy.
1: A musí
0: sousedy. To být vesnice, nemůže to být třeba jiné město?
1: Může to být i městy, samozřejmě. Takhle přes Prahu by se vám vrátilo za 3 dny, ale je pravda, že asi by to samozřejmě mělo vliv na jeho hmotnost. No a nebo můžete rozmístit po chodbách, pokud bydlíte v panelovém domě, poklady, ale nesmí pro ně jezdit výtahem, musí pěkně po schodech.
0: Poklady?
1: No, poklady nějaké, něco, co ho baví, co ho zajímá, anebo dobroty. Je třeba mrkev máčenou v čokoládě, nebo podobně. Jo, ale a musí si vyšlapat vždycky po těch. A věřte mi, ona se tak zadýchá, zvlášť když je otylé, že ani nebude mít na tu dobrotu chuť. Tak, no ale po letech bádání jsem pak dospěl i k závěru. Nejlepší dieta pro děti není vlastně dieta, je to skutečně, je to normální jídlo, zdravé jídlo, méně sladkých limonád, více pohybu a rodiče, kteří jdou příkladem třeba. Takže můžete společně držet hladovku, 40-50 dnů, to se vydržet dá, ne že ne. No a hlavně žádné výčitky, dítě roste rychleji než pampeliška po dešti a potřebuje samozřejmě nějakou tu energii, ale to neznamená, že mu ji nahradíte klasickým cukrem nebo sladkostí, sušenkou, protože jak určitě víte, ta energie je pouze, nebo velmi krátce dočasná, jak my říkáme odborníci, velmi krátce dočasná. Takže je není nutné, aby bylo tolik té čokolády pak třeba, že by se z ní dalo rozsvítit malé město z té energie. Prostě střídmě, hlavně střídnost a pohyb. Toť vše. A nebo bude jíst prostě saláty půl roku.
0: No, je pravda, že kdybychom vás neměli, pane profesore, tak na tuhle tu úvahu asi na tu nepřijdeme. Jenom jak jste říkal, ta mrkev v té čokoládě, to je nějaká vaše specialita? Nebo, protože to mě trošku překvapilo.
1: To je specialita, vytvoříte podmíněný reflex. Ono vidí čokoládu, kousne, ale je to tak odporné, že už si příště nedá tu čokoládu. Že zjistí, že ta samotná mrkev je chutnější než tato kombinace.
0: Už jsem to pochopil. To znamená, vy do něčeho lákavého dáte něco, co by za normálních okolností to dítě, nebo i třeba jedinec, jako vy, nejedl. Třeba celer.
1: Třeba. To je jako, když nalákáte ženu tady na takovou hezkou krabičku, jak se říká,
0: etui.
1: A kleknete si před ní, ona čeká svatební prsten a je tam fleška, třeba s vaší fotkou, když jste byl mladý.
0: Fleška,
1: flash disk. Nebo víčko od piva.
2: To je jako broš.
1: Je to taková brož.
0: Tak jo, nashledanou, pane profesore.

0: Hostitelská setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem v Radiokafé Vinohradská 12 bude herečka Alena Miholová. Má strach, když jde opona nahoru? Jak si užívá natáčení s režisérem Janem Hřebejkem? A jaké bylo setkání při práci po mnoha letech s hercem Radkem Holubem? Řekla mu hned, nejsem cvok. Už teď se těším do Radiokafé Vinohradská 12 na herečku Alenu Miholovou. Pokud chcete být u toho, prosím, zarezervujte si svá místa.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Americko-íránské memorandum o porozumění podepsali prezidenti obou zemí a brněnský dopravní podnik kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů výrazně posílí spoje. Bude skoro jasno až polojasno, teď ráno místy i oblačno a na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 31 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Spojené státy a Írán podepsali mírové memorandum, stvrdili je prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády i dohoda o neútočení.
4: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Íránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Írán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o kontroverzní emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034. V Brně zítra startuje mistrovství světa silničních motocyklů a do města přijíždějí první fanoušci. Na velký nápor se chystá taky dopravní podnik. Nasadí mimořádné tramvajové linky a k závodnímu okruhu lidi bezplatně sveze kyvadlová autobusová doprava. Navíc proto bude o víkendu v práci asi stovka řidičů a dispečerů. Dopravní ředitel brněnského podniku Jan Seitel vyzývá návštěvníky akce, aby pokud možno využili k cestě na okruh veřejnou dopravu.
5: Kdo nemusí vzít auto, ať ho nechají doma nebo někde v Brně a využijí veřejnou dopravu, protože ulehčí to práci policistům, organizátorům, ale zrychlí to cestu na okruh nám i těm dalším divákům, protože se tam nebudeme vzájemně pasírovat s množstvím osobních vozidel, které třeba budou někde problematicky parkovat.
3: Na pražském magistrátu dnes budou naposledy před letními prázdninami jednat zastupitelé hlavního města. Na programu mají například novou vyhlášku o omezení zábavní pyrotechniky anebo odkup pozemků za 275 milionů korun na vybudování drážní promenády v Praze 10. Kromě toho by měli projednat také petice občanů.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy i oblačno. Na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě a východě kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou 22.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy už počítejte s kolonami kamionů, v pravém pruhu brzdí na 170. kilometru. Osobním autem pojedete pomaleji mezi kilometry 183 a 189. Na 12. kilometru D8 směrem od Prahy je odstaven kamion s upadlým kolem, je tam už taky auto policie, projíždějte opatrně. A velmi opatrně ve sjezdu z Novopatské na Pražský okruh. V odbočovacím pruhu je kamion po defektu dovozovky a řidič mění kolo. Kamion je označen trojúhelníkem. To byly zprávy, společnost vám stále dělají Regi, Kuba a Dalibor.
6: A teď se budeme věnovat trochu počasí, protože Evropu, nejenom Českou republiku, ale celou Evropu, čeká poměrně výrazná změna počasí. Měli bychom se připravit na pořádná vedra, i psychicky si myslím, nejenom tedy fyzicky a nejrůznějšími věcmi, jako je mít někde pořád kýbl s vodou, mm-hmm. ale pozor, teploty by mohly stoupat i nad 40 stupňů.
7: Fakt, jo. Tak to, to je lepší zůstat někde ve vinném sklípku, ne? Nebo v jeskyni.
6: Já vlastně nevím, uvidíme, co nám řekne Josef Kluge, ale nedokážu říct, proč... Nic se
7: proč na... co? A, to tak strašně, proč bude teplo?
6: To je tak strašně složitý, že já to nedokážu vysvětlit. Ne, že si dokážeš zvyknout i na tu vysokou teplotu,
7: no.
6: někde třeba na poušti, ale ve městech je i 30, strašně moc.
7: No to je pravda, no. Tak to sála.

0: Možná trochu nečekaně, ale po 7 hodině se budeme věnovat počasí, protože nás, a nejenom nás v České republice a v našich zeměpisných šířkách, ale v celé Evropě, nás čekají obrovská vedra, teploty snad i nad 40 stupňů. Josef Kluge toho ví víc. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji.
0: Takže bude horko, velmi horko. Kdy to začne?
1: Že nás čeká pořádně teplé období, to potvrdil Český hydrometeorologický ústav už před několika dny. Ten uvádí, že teploty v České republice budou stoupat nad 30% a výjimečně až na 35%. Výrazně se má začít oteplovat už během dneška, to největší vedro nás čeká během víkendu. Stejná předpověď platí pro většinu Evropy. Aktuální vlna veder by měla vyvrcholit na konci týdne. Některé modelové předpovědi ukazují skutečně mimořádné hodnoty denních maxim, které by se mohly letos poprvé dostat i nad 40 stupňů Celsia. Týkat se to může například i francouzské metropole Paříže. Vedro ale bude víceméně všude po celé Evropě. Na horko se připravuje většina evropských metropolí a je to, jak jste říkali před písničkou, v tom smyslu, že to vedro ve městě je mnohem horší. Snáší se tam hůř.
0: No a teď, jestli se nám to jenom zdá, nebo ta čísla mluví jasně, je v Evropě čím dál větší horko?
1: Podle nejnovějších zpráv o stavu klimatu v Evropě se kontinent otepluje přibližně 2x rychleji než celosvětový průměr. Od konce 19. století vzrostla průměrná teplota v Evropě podle měření o 2,5 stupně Celsia, zatímco celosvětově činí nárůst zhruba 1,4 stupně Celsia. Loni navíc zaznamenalo nadprůměrné teploty nejméně 95% evropského území. Významnou roli v tom hraje samotná poloha Evropy. Kontinent sousedí s Arktidou, která se otepluje ještě rychleji. Úbytek ledu a sněhu způsobuje, že tmavší povrchy pohlcují víc sluneční energie, místo toho, aby ji odrážely zpět do vesmíru. Stejný jev se stále častěji projevuje třeba i v Alpách, kde sněhová pokrývka mizí dřív než v minulosti. Překvapivým faktorem se podle odborníků stalo taky čistší ovzduší, paradoxně přísnější ekologické normy. Od 80. let výrazně snížily množství částic z průmyslu a z dopravy. A tyto drobné částice ale část slunečního záření odrážely. No a jejich úbytek proto odstranil jeden z mechanismů, který částečně tlumil oteplování způsobené skleníkovými plyny. Tak to jsou některé faktory toho, co se děje. A mluvím hlavně o Evropě v tuhle chvíli.
0: My s tím velkým horkem, které nás čeká, prostě nic neuděláme, to je daná věc. Jak ho přežít, jak se chránit, dej nám pár rad.
1: Tak pokusím se, každý má své fígle, své způsoby, ale řeknu obecně, co by mohlo fungovat pro efektivní obranu proti vlně veder. Takže kombinovat správnou hydrataci, úpravu domácího prostředí a omezit pobyt na přímém sluníčku. To prostě je celkem jasná věc. Tedy hydratace a strava, pijte dostatek tekutin, to znamená 3,5 litru až 4 litry vody nebo vlažného čaje denně, omezte alkohol a kofein, je celkem známo, že tyto věci tělo zbytečně odvodňují. No a jeste lehká jídla, to znamená drůbež, ryby, saláty a vůbec věci s vysokým obsahem vody. Nabízí se ovoce samozřejmě a doplňujte minerály, protože při nadměrném pocení ztrácí tělo sůl, kterou je třeba doplňovat. Při vlně veder taky upravte i režim vaší domácnosti, větrejte pouze v noci a ráno, když otevřete, až když venkovní teplota klesne, tedy otevřete okna, až když venkovní teplota klesne pod teplotu v bytě nebo ve vašem domě. Zastíňte okna přes den, zatáhněte žaluzie, závěsy, ideální je venkovní zastínění, které nepustí teplo k vašemu oknu. No a omezte spotřebiče, samozřejmě zapnutá trouba, sporák a tak dál. To je další velké množství zbytkového tepla. A zlepšete proudění vzduchu, pokud to jde, použijte ventilátory. Údajně taky funguje ten fígl, že před ventilátor můžete postavit misku nebo lahev s ledem. Úplně nakonec tedy. Tak.
0: Jo, takhle. Já jsem říkal, kam to ještě půjde dál, co všechno nám poradíš. Ještě než se tedy rozloučíme konkrétně, jak bude o víkendu v České republice a v Sedlčanech?
1: Tak Sedlčany ještě asi budu muset dohledat, ale podíval jsem se nebo koukal jsem se ještě dnes ráno na ty maximální teploty, které nás čekají od pátku do neděle, tak tedy v pátek předpovídají meteorologové slunečno a teploty 28 až 33, uvádím ty maximální teploty. V sobotu bude vrchol vlny veder, teploty dosáhnou 31 až 36 a dorazit mohou i první bouřky z tepla. No a neděle, ta by měla být mírně, ale jenom mírně chladnější, teploty v neděli maximální 28 až 33 stupňů Celsia. Takže si teplo užijeme.
0: No, ale děkujeme moc krát i za ty tvoje rady.
1: Rádo se stalo, hezké ráno.
0: Hezké ráno. V Sedlčanech, kde se v sobotu uvidíme, budeme asi distribuovat hodně vody.
2: No, bude to chtít hodně vody, trošku stínu, co, mokrý hadr na hlavu.
0: Asi, tak mokrý hadr na hlavu je taky dobrý.
2: Jo, taky za krk, ne?
0: Za krk.
3: A nějaký ventilátorek do čepice.
0: Jo, takový ten... Jo. To nám to bude slušet.
2: Moc.
0: 7 hodin 15 minut, posloucháte Ranní dvojku.

0: Víte, co je zvláštní, milí posluchači, nebo zvláštní, nevím, jestli to je zvláštní, ale je to dané, že v té češtině, nevím, jak je to v angličtině nebo v jiných jazycích, někdy to samotné slovo už rovnou evokuje nějakou náladu nebo atmosféru, zejména tedy názvy jídel. A že když řeknete haše, tak vám rovnou, myslím, úplně to nepřijde k chuť. Vy se tváříte, jak kdybych před vás, kdybych vás pokapal citronem, teď, víš?
1: Ale ona není špatná.
2: Asi když se udělá dobře.
1: Co to teda vlastně přesně tak ukořenit.
0: Co to je?
1: No, Regi se dočetla, že to jsou kousky masa ještě z vývaru.
2: Je to taky. Našla jsem tady nějaká stránka Pradobroty, píše, že je to jedna z těch lehce kontroverzních, jedno z těch kontroverzních jídel. Je to taková klasika školních jídelen, kterou nejednomu žáčkovi tam zprotivili. Přitom je to velmi chutné jídlo a navíc i možnost, jak zpracovat uvařené maso třeba z vývaru, s kterým nevíte, kam by se mohlo hodit.
0: Jo, takhle.
1: Ale, ale když rovnou plánujete, že si ten pokrm připravíte, tak se dá opravdu uvařit hovězí, nebo i vepřový, ty jsi říkala. Já ji znám z hovězího, jako hovězí kaše vlastně.
2: Ano,
1: takže
2: nabízí
1: haše.
2: Se to, ano, podle toho
1: nakouskujete, nakrájíte na kousíčky.
2: Tady dokonce píšou, že se to dá pomlít na masomlínku.
1: A nebo, to znamená uvařené maso, pak se tam zalije se vývarem, nahází se tam rohlik a cibulka předsmažená.
2: A majoránka.
1: A teď jsem, ano, a koření, majoránka nakonec.
2: A česnek, myslím.
1: Mňám. U vás
0: je bramborák.
1: Hovězí bramborák.
2: To je nějaký rohlíkák, ne? To nejsou brambory.
0: A proč je to haše?
1: To je jako hově bába. Jako že zeml bába, ne? Tak je hově bába.
0: Tak je hově bába?
1: Jako, že myslím,
0: že to slovo je trošku nebezpečné.
2: No. Tady totiž on už ten vzhled je takový jako asi nevábivý úplně. To je přitom podle tohoto receptu napsáno docela, že by to mohlo být chutné, ale víš, když dáš takovou hromadu kopeček
0: hmoty
2: takové nahnědlé barvy na talíř.
0: No ono totiž problém je v tom, že to vypadá jako hlína.
2: Ano.
0: Mokra, no, ale, ne bahno.
1: Jasně.
0: Takhle, ne,
1: nebo mě to bahno. Připomíná sekanou trošku, akorát, že není dozlatová vlastně opečená ta hrouda,

0: jsem tam viděl.
1: No, je to takové, no jako spísku třeba nějaká bábovička.
2: Je to
1: podobně
2: typická hově bába, si myslím.
0: Že jo, přesně, hově bába. No. Ale to může být dobré.
1: Ale to my nemáme.
0: Dobré.
1: To my nemáme.
0: Ano, a co my máme, Dalibore? Ty jsi říkal, co dům dal, tak zkusil bys vyjmenovat ingredience?
3: Ne, to je zakázaný.
0: Na to musíme přijít.
1: A jak se to teda jmenuje?
2: Jmenuje se to CDD.
1: Jo, takhle.
0: Co dům dal prostě. Tak. Tak počkej.
3: Tak to ochutná.
0: No tak jo.
3: Začíná Jakub Kaloč nebo pan Chour?
0: Pan Chour, já jsem důležitější. Tak Pavlíku.
2: Schválně. Je to hádanka.
4: Au. Jau.
0: Jo. Ještě jsem nezačal já.
3: Jste si pánek do ruky.
4: Není to špatné, určitě je to lepší než rýžový nákyp.
3: Růžový nákyp?
4: Rýžový.
3: Jo, rýžový.
0: A jak to chutná? Jaké chutě jsi tam rozpoznal, Pavle?
1: Že to je sladké?
4: Naopak, je to trošku jako slané, cítím tam vajíčko, ale je to jako takové chutné, je to pikantní. Líbí se mi to, chutná mi to.
0: Líbí se ti to dokonce?
2: Jako se to Pavle líbí. Ale Pavle se hodně spálil, teď nevím, jestli nebude ohroženo vysílání.
4: Já jsem si šáhl levou rukou na okraj pánve, tak budu vysílat jenom pravou.
1: Pavlíku, pravou. Jakub očichává lžičku, žvíká, sedá si zpátky za mikrofon.
0: Pardon, já cítím kroupy. Já cítím kroupy, rohlík, vajíčko a... Ale počkej, ale je to fakt dobrý, ale jinak nerozeznám jinou chuť.
2: Kroupy, rohlík.
0: Kroupy s rohlíkem.
1: Co to je nahoře, to je listový těsto? Nebo co
2: ne, to je ta tortila.
1: A niva.
0: Taky. Ty cítíš nivu?
1: Mm-hmm. Já mám nivu.
2: No?
0: Aha, tak já jsem si vzal jenom kraj nějaký.
5: Ulice je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicím.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o kontroverzní emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v unii skončit v roce 2034. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách na příští rok. Většina už se sice dohodla, ale shoda stále chybí u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenů. Pokud kompromis nenajdou o platbách, pak definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. Do funkce ombudsmana dnes nastupuje Eva Kostolanská, která dosud pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů, zatímco její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou volilo 58 poslanců. V Praze dnes začíná třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Zítra budou delegáti volit nové vedení. O funkci se znovu uchází i stávající šéf Roman Ďurčo. Proti němu kandidují Tomáš Valášek a Miloš Král. Kromě toho budou delegáti schvalovat i priority odborového svazu KOVO na další období. Česko čeká tropický víkend, jak jste ostatně už slyšeli. Zítra má být 34 stupňů a v sobotu 36. A bude jasno nebo polojasno, přičemž od soboty se mohou objevit i silné bouřky.
4: Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy může být i oblačno. Na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě území kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 22.
4: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy stále počítejte s dlouhými kolonami kamionů v pravém pruhu. Momentálně brzdí kolem 163. kilometru. Osobním autem pojedete pomaleji zhruba mezi kilometry 178 a 182 a zabere to asi čtvrt hodiny. A pozor na 13. kilometru D5 směrem od Prahy. V levém jízdním pruhu tam stojí osobní auto a ve stoupacím pruhu pak kamion. Místo není nijak označeno, radši zpomalte a držte se vpravo. A na pražském okruhu popojíždí skoro půlhodinová kolona od D11 ke sjezdu na Dolní Počernice, kde došlo v levém pruhu k hromadné nehodě. To byly zprávy, pokračuje ranní proud Dvojky.
5: Tak poté, co jsme ochutnali, milí posluchači, kroupy s rohlíkem, je tady ještě poměrně dost reakcí na slovo haše.
6: Napsala Marie z Berouna, úča francouzštiny, la viande haché. Regina to zná z francouzštiny. Francouzsky to zní jako pochoutka ze školní jídelny, nic moc. Doma jsme to mývali, aby se zpracovalo i maso, které bychom nejedli, protože je tučné.
5: Jo, takhle, takže to musí být tučné maso.
6: No tak asi takový všechno, co by ti děti nebo manželé, no manželky nesnědly, tak teda, to zamícháš.
5: A ne? Primárně se to rozemele.
6: Jo. Ale třeba Marie dělá haši z pečeného vepřového, ochutit no, rohlíky a zapéct si na kurčičku.
7: No, já bych to tlustně si nevyknul. No.
6: Ale pečené vepřové to zase to může být dobrý.
7: A my jsme nedokázali popsat, jak ten blob vlastně z té haše vypadá. Haše. Vy tak kolem toho opatrně kroužíte, ale haše vypadá jako když už to jednou někdo jedl. No.
8: Tady vy kolem toho tak kroužíte. Tak se to dá. A vy to řeknete na rovinu, jako přímo tak, jak to je. Ale my se podíváme do Itálie a ochutnáme letní těstoviny. Půjdeme úplně jiným směrem. Tam se žádná haše konat nebude.

0: Milí posluchači, pokud se vydáte na dovolenou třeba do Itálie, možná budete chtít ochutnat nějaké dobré těstoviny, to je asi logické, ale těstoviny, které jsou typické pro letní měsíce, protože se asi gastronomie v Itálii taky mění podle ročních období. A o nich si budeme povídat s Barborou Bernini. Barboro, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Těstoviny zná každý, ale která letní specialita je mimo Itálii většině lidí třeba úplně neznámá?
1: Když se vypravíte v létě do Říma, tak ochutnejte spaghetti alla gricia. Obsahují guanciale, ovčí sýr pecorino a černý pepř. Žádná vejce, žádná rajčata. Často se jim říká bílá amatričána, protože stačí přidat rajčata a vznikne právě ona slavná amatričána. Původně to bylo pastevecké jídlo, protože ingredience přežily na cestách i v horku. Sušené vepřové maso, tvrdý ovčí sýr, sušené těstoviny a pepř pro říz. A hlavně je to jídlo, z něhož vzešly další velmi známé pokrmy. Přidáte rajčata a je to ta změna amatričána. Přidáte vejce a máte carbonáru. Gricia je takový prostý a geniální počátek. V Římě teď navíc zažívá skutečný návrat. Šéfkuchaři ji považují za pokrm, který si objednáte, abyste dali najevo, že římskou kuchyni opravdu znáte, že prostě nejste jenom obyčejný turista.
0: No ale základ je to guanciale a to musíme zajet opravdu do té Itálie. Existuje pokrm, který je s létem opravdu spjatý, něco sezónního, co bychom si třeba dali jedině v horku, která nás tedy čekají, ta horka?
1: Takový pokrm pochází z oblasti pobřeží Amalfi a Neapolského zálivu. Spaghetti alla Nerano. Jejíž hlavní ingrediencí je smažená cuketa a sýr provolone del Monaco. Pokrm dostali jméno po malinké vesničce Nerano na Sorenském poloostrově a jeho vznik se připisuje tamní trattorii z poloviny 20. století, kde ho vytvořila kuchařka Maria Grazia. Cuketa se osmaží předem a nechá se odpočinout někdy i přes noc, čímž se zvýrazní její chuť. Je to vlastní jídlo, které se zrodilo ze snahy zužitkovat přebytek letní cukety. Svůj příběh má i jméno sýra, provolone del Monaco, tedy mnichův sýr. Protože mlékaři, kteří ho přes záliv vozili do Neapole, se halili do hrubých plášťů s kapucí a vypadali v nich tak trochu jako mniši. Tento pokrm obsahuje jen cuketu, bazalku a sýr s trochou vody z vaření těstovin, vyšlehaný do hladké krémové omáčky. Dnes je tento pokrm považovaný za lahůdku a obyvatelé Neapole často vyjíždějí na venkov jenom proto, aby ho ochutnali. A to jedině v létě, protože vyžaduje cuketu na vrcholu sezóny.
0: No a teď nám prozraďte, nebo nám prostě řekněte recept na nějaký pokrm, třeba regionální pokrm, který možná nezná ani většina Italů.
1: Takový pokrm najdeme na Sardinii a jde o těstoviny nazvané fregula nebo fregola. To jsou drobné opražené kuličky ze semolíny, ručně válené a pak zapečené v troubě, což jim dodá takovou oříškovou chuť a krásnou zlatavou barvu. V létě se klasicky podávají con arsele, tedy s malými mušličkami, takže vznikne takové sardinské mořské risotto, jenže připravené z těstovin. Fregula je obdobou kuskusu a symbolem míšení kultur ve Středomoří. Na Sardinii kdysi platila cechovní pravidla, která určovala, v které dny se fregula připravuje. Její válení totiž bylo pomalu společnou prací místních žen, které se za tím účelem scházely v dané dny. Tento pokrm je takovým srdcem Sardinie, spojením místní komunity, lásky k dobrému jídlu a pobřeží plného mušlí.
0: Tak to je jenom samá radost, tak už abychom vyrazili v létě do Itálie. Moc děkujeme, to byla Barbora Bernini v našem vysílání. Naschledanou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Jo.
3: Bude peklíčko.
2: Jo?
3: Bude peklíčko. Tak teď ty teploty ještě samozřejmě příjemné mezi 14 až 22 stupni Celsia. A na té východní straně naší republiky zatažená obloha, ale už bez deště. Možná se tam ještě místy objevily někde lokální srážky, ale drobné. A západ, severozápad a jihozápad už s jasnou oblohou. A postupně se bude vyjasňovat a má být opravdu azuro na většině území. A ty teploty tomu budou odpovídat 27 až 31 stupňů Celsia. Ten východ ještě během odpoledních hodin 25, ale pravděpodobně tam bude teplejší noc než zase tady v Čechách. No, zítřek, neboli pátek, 30 až 34 stupňů, severovýchod do 31, na horách pak kolem 25 stupňů, což už jsou vlastně hodnoty taky tropické. No a ten vrchol, on už tady o tom mluvil Josef Kluge, že vrcholit budou ty tepla v sobotu, to naměříme až k 36 stupňům, ty noční teploty ale budou docela přijatelné, 20 až 16. A v neděli už do 33, chtěl jsem říct jenom, ale i tak jsou to docela vysoké teploty. No a pochopitelně s tím, jak bude stoupat ten teplý vzduch a brát sebou páry a tak dále, které se nahoře v oblacích ochladí, tak se objeví i déšť a bouřky. Místy má napadnout až kolem 40 mm na metr čtvereční. Takže to bude opravdu to typicky letní počasí, bude horko, no a postupně i sprchne, to znamená, že ten prach, ano. No, takže ten prach spláchne.
2: Co budeme dělat?
3: Co budeme dělat?
4: Co
3: no
4: budeme
3: v pondělí
4: dělat?
3: Už jenom 30, v úterý do 26 stupňů, takže se tak zase to malinko ochladí, ty teploty budou nižší. Tak.
4: Jo, no, tak to vydržíme.
3: Ale,
4: ne?
3: Jasně,
2: ale jo, těšte se do Sedlčan, vy, kteří tam nemůžete mimochodem slavnosti se jmenují slavnosti Rosa, ale to nás tam asi nečeká. My se budeme rosit jiným způsobem.
3: Možná nás nějaká rosa čeká, když si přistaneme.
2: Bude to fajn, bude to moc dobrý. Milí posluchači, jenom udělám takovou malou anonci. Zítra odjíždíme, připravíme to tam všechno. Málo se ví, že se třeba v Sedlčanech vyráběly pro Amáty Kraslice dudy.
3: Já třeba vím, že se tam vyrábí ploty.
2: V Sedlčanech?
3: Oplocení a ploty, ano.
2: A na co potřebuješ plot?
3: No občas je lepší, když jsem za plotem.
2: Pořád. Ale víte co, já dám písničku, která se týká kapek vody. Rain drops

0: 7:51.
1: A nejenom, že tady máme poměrně dost reakcí na haši, ale Regina našla ještě nějaký článek v novinách.
2: No, ten jsme nějak nestihli
1: svého přečíst.
2: Protože jsme byli v zajetí výkladu pana profesora Doudleby ohledně pohybu. A na to právě navazuje dnešní tisk, konkrétně Mladá fronta Dnes, protože se tam píše, polovina Čechů při práci sedí a pak jim chybí pohyb. Bojuji s tím každý den, musím si na mobilu nastavit upozornění, že mám jednou za čas vstát, protáhnout se a nalít si vodu. Jinak bych se hodiny neposunula ani o centimetr a nevypila nic. Přiznává 35-letá grafička Monika, že se do práce dokáže zabrat tak, až má tělo nehybně přibité k židli. Není sama, takových skamenělin v uvozovkách se v kancelářských budovách najde spousta. A není to správně. Nedostatek pohybu v práci totiž zvyšuje riziko civilizačních chorob, jako jsou třeba cukrovka či kardiovaskulární onemocnění.
3: Já třeba nevím, proč nemají v účtárně basketbalový koš a nezahrajou si basket. Nebo ping-pong.
2: No,
1: to je pravda.
3: Ale v Japonsku to zavedli.
1: Ping-pong je výborný.
3: No.
1: Stolní tenis tedy.
3: Přesně, nebo nějaká hra, která člověka rozpohybuje. Ale v Japonsku to tak dělají, že fakt jako
1: že ono to je jako složitý. Teď si vím, že děláš...
3: Mají rozptýlení i.
1: Jasně, ale seš za nějakou přepážkou nebo sedíš prostě v kanceláři, kde primárně ta práce je, to je sedavé zaměstnání, no.
3: Můžu poslat balík na vydržte, holky hrajou ping-pong teďka.
1: Právě.
3: Počkejte hodinku.
2: No, no ale tady se ještě dál píše, že zaměstnanci si podobně jako Monika v úvodu tento problém uvědomují. Ale kdo by měl čas a sílu vydat se po náročném pracovním dni do fitness centra nebo na atletický ovál, že? A tak přestože se více než třetina zaměstnanců označuje za aktivní sportovce, jejich každodenní návyky tomu často neodpovídají. Téměř 70% Čechů zároveň očekává, že zaměstnavatelé budou zdravý životní styl na pracovišti aktivně podporovat, ať už prostřednictvím pohybu během dne, kvalitního stravování nebo důrazu na fyzický a psychický well-being. Většina z nich, celých 67%, však zatím žádnou podporu na pracovišti nepociťuje. Aktivní motivaci k pohybu během pracovního dne cítí pouze 8% zaměstnanců, dalších 12% vnímá podporu spíše pasivně.
1: No jo, jasně.
3: Jak
1: no.
3: to vnímáte vy? Já teda tím, jak stárnu, tak se do toho pohybu nutím, nebo musím nutit víc a víc.
2: Je to pravda, no.
3: A strašný, těžký to překonávat teda, jo.
1: No ne, jedna věc je asi, myslím, takový ten pohyb aktivní, který tě baví, že si jdeš zaběhat, nebo se začneš na kole, nebo já nevím, něco, že jo, to je fuk, co.
3: Si skočíš na kruhy, že jo.
1: Ano.
3: Bradla,
1: to já dělám velmi rád. Já si ještě skáču přes kozu.
3: Ještě, jo.
1: A švédskou bednu si rád rozložím a složím a pak se do ní schovám. Dělám také běžně. Ale tady u toho sedavého zaměstnání nebo u těch kancelářských činností nebo nečinností rukou jezdíš myší, tak že by si se zvedl a začal tam dělat kliky, tak je to taky divný, no. By se asi všichni smáli, ne? Nebo dřepy. Mimochodem dřepy. Děláš dřepy? To je strašné.
3: To je těžký.
1: Je to těžký.
2: Je to lepší než kliky, protože když se třeba nedobře uklízí, tak jsou dřepy lepší, ne? Než kliky.
1: Pavel chce udělat
4: dřepy. Já jsem jenom chtěl říct, že dřepy ve vodě jedou velmi dobře. V bazénu dělám pravidelně 50 dřepů a je to výborně a je to odlehčující.
2: Jakože se potopíš u toho?
4: Ne. Jenom pokrk a dělám dřepy.
1: Takže vy chodíte do brouzdaliště.
3: Tady, jak můžeš dělat dřepy, když máš vodu u brady a pak uděláš dřep, tak...
4: Ne, já mám vodu jako do půl těla a potom udělám dřep, ponořím se po bradu a potom zase se vynořím.
3: Tak to je pravdu, je v dětském bazénku.
1: Ale to je pravda. No tak ta voda je jako příznivá.
2: A to bude takový podřep, ne? Možná spíš.
3: Spíš bych dělal kliky.
1: Ve vodě.
3: Pod vodou.
1: Jo. Budeš muset někoho, kdo tě zachrání.
3: No, přesně tak.

0: your book.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ministři obrany států NATO budou jednat o investicích do obrany schopnosti Aliance a dnes je to 84 let od hrdinného boje československých parašutistů v chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy i oblačno, na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty do 31 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ministři obrany států NATO budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na zbrojení a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany výrazně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie.
3: Za Česko se jednání v centrále NATO zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Tématem schůzky jsou kromě výdajů na obranu také plány evropských spojenců a Kanady převzít od Spojených států část odpovědnosti za obranu NATO v případě krize. Američané se totiž chystají omezit své prostředky určené pro alianci, včetně leteckých i námořních kapacit. Podle Rutteho jsou spojenci připraveni odpovědnost převzít. Jednání se v Bruselu zúčastní také šéf Pentagonu Pete Hexel. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel. Chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. Dnes je to 84 let od hrdinného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7 výsadkářů zemřelo při obraně proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků. Památku padlých hrdinů uctí lidé u chrámu dnes od 10 hodin.
4: Zradil nás.
5: Vzdejte se! Ty kryso!
6: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti stonásobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
7: Jsme Češi!
6: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Původně resort očekával, že se nový ředitel ujme funkce už začátkem května. Výběrové řízení se ale protáhlo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili 3 finalisté. Jméno vítěze zatím známo není.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy oblačno, na horách se výjimečně objeví přehánky, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů na severovýchodě a východě kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou 22.
2: Doprava.
1: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s kolonami kamionů v pravém pruhu, brzdí na 163. kilometru. Osobním autem pojedete pomaleji mezi kilometry 178 a 182. V opačném směru se jede pomalu od 211. kilometru až k Rohlence. A na Pražském okruhu stále popojíždí už půlhodinová kolona od D11 ke sjezdu na Dolní Počernice, kde došlo v levém pruhu k hromadné nehodě. Zprávy končí, teď finále rána na Dvojce.
9: A já doufám, že to finále, o kterém hovořil Josef Maršál, bude stát za to, protože se podíváme do kina a po dlouhé době půjdeme vlastně na dětský film.
10: To je rodinný film.
9: Rodinný, ano, to je lepší formulace. Toy Story.
0: Příběh hraček.
4: Legendární série, už pátý díl. Zatím vždycky všechna pokračování byla dobrá. Mám pocit, že nesklamalo jediné, no tak nevím, jak ta pětka.
0: A tam hraje i ten kovboj tam je nějaký?
4: Ano,
0: je
4: to
0: ono,
4: kovboj,
0: Woody, to dobře, Woody.
4: A bas raketák. Je to vlastně o hračkách jednoho chlapce, který ale průběžně vyrůstá, pak se ty hračky dostávají do dalších dětských rukou a oni vlastně, když je ty děti nevidí, tak ožívají.
9: A první díl byl natočen v roce...
0: Jestli tohle je pátý díl. Podle mě 1817.
4: Správně.

0: 8 hodin 9 minut. Vy už víte, milí posluchači, že si budeme povídat o filmu, konkrétně o filmu Toy Story příběh hraček, což je asi téměř doslovný překlad. Je tady Vojtěch Rinda. Dobrý den, Vojtěchu.
1: Dobré ráno.
0: Dovolte mi jenom, abych našim posluchačům řekl dvě velmi důležité věci. Za prvé, že máte na sobě basketbalový dres.
1: To asi ano.
0: Baseballový. Ne.
1: Já vůbec nevím, je to značka Benetton, já myslím si, že si to na dres jenom hraje. Ale odpovídá to dnešnímu počasí. Není to jakoby dres, je to jako dres.
0: Já jsem nic takového na člověku ještě v životě neviděl, ale mimochodem vám vlastně to je velmi slušivá věc.
1: Tak to mě nebo těší. To je, to jsem se netrefil do rubriky.
0: Nebo rugby, nebo něco. Ale já to říkám proto, že jste vlastně přišel trošku v atmosféře. A ta druhá věc, kterou potřebuju připomenout našim posluchačům, když tak si to najděte na Můj rozhlas, na té aplikaci. Minulý týden jste odcházel po kritice filmu Stevena Spielberga. Řekl jste, že ve 3/4 filmu přijede neviditelné hasičské auto a v tu chvíli máte odejít z kina. My jsme vypli mikrofony, vy jste se zved a s takovým lehkým úsměvem jste řekl, no a já jdu na příběh Hraček 5. A já jsem se strašně bál, že přijdete v podobné náladě, ale vy se usmíváte, takže předpokládám, že se vám ten film líbil, ale než se k té kritice nebo k tomu finále dostaneme, tak pojďme připomenout, že od toho minulého dílu uplynulo poměrně dlouhých 7 let. Co se stalo?
1: No, já jsem do té série Toy Story naskočil trochu později a jsem rád, že se tady připomnělo ten základní princip. Já jsem třeba dlouho jako myslel, že to není úplně veřejně známé, že Harry Potter je čaroděj, a pak jsem pochopil, že to vědí úplně všichni, takže možná všichni vědí, o čem je to historie, ale opravdu je dobré připomenout, že ta zápletka spočívá v tom, že ty hračky tam vedou dvojí životy, že když se s nimi děti hrají, tak jsou nehybné a pasivní a tváří se mrtvě, a když se žádný člověk nekouká, tak si vedou ty své životy a ty se právě z velké části točí kolem toho, aby se to jejich v úzovkách dítě mělo co nejlépe. Takže to se samozřejmě týká i toho 5. dílu a to jejich dítě je holčička Bonnie. Ta byla už ve 4, která skončila tím, že jeden z hlavních hrdinů, ten kovboj Woody, se dal dohromady s jistou pastýřkou a odešel s ní do terénu a s tou Bonnie zůstal kosmonaut Buzz a kovbojka Jessie. A Bonnie od té doby trochu povyrostla, teď je jí 8 a trápí se tím, že nemá kamarády, což je dané tím, že děti z jejího okolí, a jak víme, nejen z jejího okolí, si už s klasickými hračkami nehrají a ani neumějí hrát a jsou přilepené k mobilům, tabletům a dalším obrazovkám. Takže Bonnie dostane taky tablet a to je začátek konce, respektive začátek příběhu.
2: Promiňte, Vojtěchu, lezl vám po rameni mravenec, tak jsem se ho dovolila, aby vás neštípnul odmést.
1: Ten dres se líbí i zvířatům.
0: To nebyl mravenec, to byl Ant-Man.
2: Je, tak promiň, Dalibore.
0: Já jsem vás chtěl uklidnit, to, že vy jste nevěděl, že Harry Potter je čaroděj. Já jsem včera se dozvěděl, kdo je Spider-Man, jo? Takže máme to podobně.
1: Vždycky je často dohnat.
0: Ano, tablety ve smyslu
1: obrazovky.
0: Tak, děkuji. To jsou padouši?
1: No, ono to tak z začátku vypadá, všechny ty tablety, mobily, říká se jim tady přístroje, ale ty filmy ze série Toy Story právě naštěstí nebyly oproti jiným filmům od Pixaru tak úplně přímočaré a jednoduché, a i tady se ukáže, že ta pravda je trochu složitější. Ony ty obrazovky sami o sobě zlé nejsou, jde o to, jak se používají, a samozřejmě stejně jako ve skutečném životě někteří rodiče svým dětem dají tablety, aby od nich měli pokoj a nevěnují pozornost tomu, že ty děti se na tabletech stávají závislé. A rodiče téhleté Bonnie koupí tablet vlastně v dobré víře, aby zapadla mezi své vrstevníky, kteří ty tablety všichni mají, a aby si přes sociální sítě našla kamarády, což, jak víme, takhle úplně nefunguje. Každopádně ta Bonnie tedy dostane tablet, který se vtipně jmenuje Žabletka, a protože má tvar žáby a je to tablet. A tahle žabletka nasadí všechny páky na to, aby tu holčičku od jejich hraček odstřihla a aby naopak co nejvíc připoutala k sobě. A pak, jak už to v Toy Story bývá, se semele strašná spousta divokých věcí a akčních scén, ale v zásadě jde o to, že se Jessie a její kůň ocitnou na farmě u jiné holčičky, Blaze, a rozhodnou se Bonnie s touhle Blaze zkamarádit. A pak jsou tam ještě vedlejší linie, že třeba Buzz chce požádat Jessie o ruku, ale to už je spíš taková výplň. Takže hlavně Bonnie a Blaze.
0: Když jsme u těch linií, tak linie přítomnosti tabletů a všech těchto hraček, možná bych měl připomenout, že na dětské psychiatrii už se objevují v podstatě batolata, která jsou závislá na tabletech, je to fakt hrůza. To jsme někde slyšeli, odskočil jsem úplně jinam. Jestli ten film třeba nechce trošičku apelovat na děti, možná i na rodiče, aby ta závislost nevznikala?
1: Já myslím, že tenhle podtext tam určitě je a vlastně volba toho tématu je úplně skvělá, aktuální, ale zároveň ta úroveň té výchovnosti je trefená, myslím, úplně dokonale. Oni ty pixarovky mívají tendenci člověka mlátit po hlavě nějakým hlubokým poselstvím a tvářit se, že je možná hlubší, než ve skutečnosti je. Ze všech se dozvíme, že máme být sami sebou a že si máme pomáhat držet pohromadě. A to je tu samozřejmě taky. To téma spolupráce bývá v Toy Story zpracované úchvatně, protože ty hračky opravdu, když táhnou za jeden provaz, tak to je radost pozorovat, ale pod tím je spousta dalších témat, které na mě působí skoro až dospěle. Třeba schopnost odejít, když je čas, nebo pochopit svoji roli v životě jiných lidí a hraček. A dokonce mám pocit, že ta série Toy Story se vyvíjí čím dál víc směrem k dospělému divákovi. Takže ty akční scény jsou úžasné, je tu třeba jedna operace úplně jako ze série Mission Impossible, ale jsou tady i témata právě související s těmi tablety jako kyberšikana nebo až svěrákovská myšlenka, že pravé hraní je, když se fantazíruje. A důležité je, že ty tablety nejsou sami o sobě zlé, jsou prostě jenom naprogramované a nemají lidskou nebo hračkovskou empatii. No a pak tou celou sérií samozřejmě prostupuje nostalgie po dětství jako po ztraceném ráji, takže já jsem byl regulárně dojatý.
0: To zní hezky. Je asi na závěr, jak dopadla česká verze, protože předpokládám, že dubbing byl vypracován. Měl jsem možnost být v jiném, tedy v filmové sérii u dubbingu a vím, že ta práce je tam velmi detailní a ten překlad bývá velmi propracovaný.
1: To jsou detailní a propracovaný, to jsou úplně přesná slova. Ten dubbing je, pokud můžu posoudit jako divák, opravdu jako precizní a tak, ale hlavně je nadchl ten vynikající překlad od Vojtěcha Kostihy. Ta spousta vtipů je tam trefně lokalizovaná. Třeba tam je taková armáda bazů raketáků a někdo na ně houkne hej Gagarinové, což je opravdu vtipný. A nejlepší překladové špeky jsou v takové vedlejší linii obstarožního elektronického přístroje. To ani není tablet, ale už to je elektronické. A ten přístroj učí děti chodit na záchod. Takže na tomhle přístroji se dá třeba zahrát hra Chyť bobek nebo přístroj trousí hlášky, jako no to se teda spláchnu, nebo se brání s voláním, já učím děti kakat, mějte ke mně úctu. Takže, jak jsem říkal, ta série Toy Story je čím dál víc pro dospělé a já jsem si tuhle tu fekální linii opravdu užil, včetně toho překladu.
0: Tak, už se těším na příští kritiku, protože budu mluvit o tom, co jste říkal minule. To byl Vojtěch Rinda, děkuji vám.
1: Děkuji, hezký den.
0: Toy Story 5. A teď píseň kovbojská, jak jinak, jo? Byť kinému filmu.

0: jestli to je ze Star Treku.
1: Jasně, nějaká citace. Šerif Woody mám v botě Chřestýše.
2: To, taky... to jsou totiž, já mám
0: to, jsou hlášky.
2: To jsou ty hlášky, které ty hračky mají naprogramované, protože ten bas to říká,
0: přesně tak.
2: Ten bas to říká, když zmáčkneš tady čudlik, a Woody to říká, takhle, když natáhneš takovou šňůrku.
1: Bas Raketák po prvním setkání s Woodym. Nastavil jsem laser na smrtící účinek. To je asi taky nějaká...
2: No, má totiž taky takovou tady na předloktí takovou žárovičku, kterou bliká a má to být pro děti jako laser.
1: A pak je tam pan Brambůrek?
0: Je tam myslím celá rodinka dokonce.
2: Je paní Brambůrková.
0: To jsou dostali... takový seflalové.
2: Ano.
1: A pan Brambůrek říká, od tří vejš, jsem pro děti od tří vejš, mám na to krabici.
2: Mám to na krabici.
1: Nebo mám to na krabici, takhle.
0: Jo,
1: to tam... jo, jako, že to je napsaný.
0: No, tam jsou takovýhle scizováky, že ty hračky přiznávají to, že jsou prostě hračky a že právě, že říkají furt dokola nějakou hlášku, když jim člověk zmáčne tlačítko, nebo že prostě opravdu byly někde vyrobené a tak.
1: Takže... to vlastně, jestli, protože já to neznám, to je teda vlastně geniální nápad, že ty hračky ožijí a mají nějaké charaktery. Uhum. A že vlastně inspirují ty děti k té hře.
0: Přesně tak, oni nejenom charaktery, oni mají vlastní životy, právě že tady se chystá ta svatba a teď se jí různě hádají hašteří a k tomu mají prostě tu práci, že jakmile někdo třeba vejde do toho dětského pokoje, tak musí padnout a dělat mrtví, takže...
1: Oni se vypnou.
0: Oni se vypnou, jakmile nějaký člověk vidí, takže...
1: Takže
0: prostě to je starost navíc a ono to opravdu funguje v tom filmu, že to je konzistentní, že to není takový to, že chvilku jsou a chvilku nejsou, ale fakt to je reálná jejich starost, aby prostě nebyli načapaný.
1: No to je paráda. Krásný. Tak děkujeme ještě za dovětek.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Jsou tady tři tečky. Je tady konec. Nedá se nic dělat, zase to uteklo.
2: Já jenom, když jste tu mluvili o příběhu hraček, tak o jedné hračce, kterou ode mě dostala tady rodina Prouzu Květoňů, což je robotický vysavač, tak k tomu ještě má Vladamo takový krátký recept. Má samé výhody. Když odcházíte z bytu, musíte aretovat otevření dveří, zavírat skříně, odstavit stolek, po případě židle. Některé z židlí dáváme nahoru na křesla a potah nesmí být.

0: na zem, také zkontrolujte kabely, včetně USB kabelů. Ale on na druhou stranu, když jede po linu plovoučce, tak vytírá, na koberci pak luxuje, on to pozná. A jestli je něco absolutní výhoda, tak nevíme, co jsou to takové ty nehezké chuchvalce na linoleu. Byl to dobrý nákup.
1: No tak to já už se těším, co všechno zažijeme. A někdo z vás, nevím, jestli to tady rychle najdu, ale někdo napsal, že když rýdí ten vysavač kolem botníku a trčí z něj šňůrky, že pak chodí po bytě a tahá ty boty.
0: Tahá boty. Mm.
1: Jaký nešvar.
2: Takže vy si koupíte vysavač, který primárně má uklízet, ale předtím, než ho spustíte, musíte uklidit.
0: Uklidit, ano, ano, ale to tak je. Ne, fakt. No, no.
3: Věděl,
0: tak vyrábí se samozřejmě chytřejší a chytřejší, ale já jsem tady květoňům předal takový malinko.
1: Nám to stačí.
2: A já se někdy s velkou radostí podívám na to, protože moje sestra mě kdysi rozesmála tím, že říkala, každý den je něco. Je to den něčeho. Den mrkve, rozumíš, mm-hmm. Den trička. Ale třeba na dnes padají dva dny, abych to takhle nazval. A myslím si, že oba dva jsou fajn. A vyhlásila OSN. Můžu vám je říct. Uh-huh. Dnes je den udržitelné gastronomie, což si myslím, že je v pořádku.
0: To si předvedl.
2: To jsem předvedl, co dům dal, CDD. A potom je, prosím nás, Mezinárodní den boje proti hate speech, to znamená proti nenávistným projevům, které primárně tedy vznikly na základě... Asi si myslím, je tam tedy u toho zmiňovan Adolf Hitler, jo? Ale obecně si myslím, že to je docela fajn se nad tím občas zamyslet.
0: I textům teda v tom že případě.
2: Jo. Že určitě. Jo. Jo, protože to nikam nevede. To už historie ukázala xkrát. Mm. Tak jsem to jenom chtěl připomenout.
0: To je jenom o tom autorovi pak, o kterém se dá říct, že má nějaký problém.
2: Ano, ano.
1: Můžeme si říkat jenom hezký věci, ne? Tak aspoň dneska.
2: Regino, ahoj.
1: Nazdar.
0: Moc vám to sluší.
1: Hezky voníš. Za slunko skloní, na
2: hore hroní. Tak vedano. Sami zpívat,
0: zomrieť a žít. Co? Keď za slunko skloní, na hore hroní. I když je to voňavka, která má evokovat vůni sokolnické rukavice. Na tráve
2: leží a snívá. Voníš jako kůže. Tak Regina má trošku zálibu v takých zvláštních parfémech. Minule to vonělo jako garáž.
0: Jo, vůně hasáku.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
2: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
3: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
4: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
5: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
7: A někdy i u vás. Dalibor,
8: Regina, Jakub.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
11: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidím.
12: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
13: Nehrotí tu situaci příliš?
11: Jak to vidí?
12: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
14: Hostem, jak to vidí, je ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Pomůže další zpřísnění a rozšíření sankcí proti Rusku? Jak významné je zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny s Evropskou unií? Co slíbili Kyjevu země G7 ohledně další pomoci? A nakolik jsou na Ukrajině ničeny ruskými útoky vzácné historické památky? Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
11: Český rozhlas Dvojka.
12: Jak to vidí?
14: Představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Mohou mít přísnější sankce nějaký reálný dopad?
15: No, samozřejmě, že mají reálný dopad, ale je vždycky posunutý v čase. Jako kdyby jo, ty sankce Rusko samozřejmě extrémně tíží, přestože Rusko říká, že se ho sankce netýkají, tak, nebo že na něj nemají žádný vliv, tak sankce jsou obrovský problém. Uvidíme, zda bude ten 21. balíček přijat a jak, protože jsou opět země v Evropské unii, které blokují. V tomto případě to bude snad Bulharsko kvůli patriarchovi Kirilovi, který se ocitl na sankčním seznamu novém. Myslím, že spousta Evropanů nechápe tuto záležitost, právě tu roli moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve v politice Moskvy jako takové. A tyto pravoslavné země, jako je Bulharsko, samozřejmě do toho budou, pardon za ten výraz, házet vidle. A možná, že to bude jeden z ústupků právě ostatních evropských států, že ten patriarcha Kirill se neocitne nakonec na tom sankčním seznamu. Ale ekonomické sankce pochopitelně Rusko velmi tíží, jo, ale vždycky je to v kombinaci. To Rusko potřebuje cítit ekonomický i vojenský a politický tlak. A zdá se, že... Ale pochopitelně z druhé strany je vidět, že Rusko zatím není ochotno přistupovat k žádným opravdovým jednáním, ne takovým těm falešným, pochopitelně.
14: Po přijetí toho navrhovaného balíku by mělo na sankční seznam přibýt více než 30 ruských bank. Komise taky navrhla zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Máte představu, jak moc mohou být taková opatření vymahatelná nebo důsledně uplatnitelná?
15: Vůbec nemám představu, já nevím, co to znamená. Samozřejmě, že problém těch sankcí je, že jdou pomalinku a Rusko se vždycky dokáže během té doby nějakým způsobem adaptovat nebo na to částečně připravit. Jak tento sankční balíček bude působit, já ty vědomosti, znalosti nemám, takže bohužel nemohu vůbec říct.
14: A co se ví o slíbeném navýšení pomoci Ukrajině? Ze strany zemí G7.
15: Ta pomoc je, pokud já vím, tak dvojího charakteru. Jednak vojenská, to znamená, Ukrajině bylo přislíbeno další protivzdušné systémy, další protibalistické rakety. Dokonce se jedná, a to už včera večer potvrdil jak prezident Zelenský, tak i snad Donald Trump, že Spojené státy budou přemýšlet o tom, že dají licence evropským a ukrajinským firmám k výrobě právě jak systému, tak i protibalistických střel. To samozřejmě nebude mít výsledky během několika dnů nebo týdnu, ale je to pozitivní informace. Takže to je ta První vojenská část, no a druhá část už se myslí na zimu, to znamená už se myslí na to, že opět Ruská federace bude ostřelovat energetické systémy Ukrajiny a že bude opět od členských, nebo od zemí G7 potřeba pomoc Ukrajině právě v tomhletom. Ale zajímavé je taky se podívat na to, zda na ten předpoklad, zda Ukrajina bude takovýmhle způsobem trápit Rusko v nadcházející zimě, protože jak vidíme, ukrajinské drony zasahují teď srdce vlastně ruského státního rozpočtu a jeho naftový průmysl.
14: No a jenom to, teď je třeba aktuální zpráva, že nad Moskvou protizdušná obrana sestřelila 180 ukrajinských dronů, alespoň to tvrdí tady ruské úřady, ale provoz na všech velkých moskevských letištích byl přerušen, čili asi Ukrajinci jsou ve středu země.
15: Samozřejmě, protože když se u letiště nebo nad letištěm objevují jakékoliv i malé drony, tak je to velmi nebezpečné pro letový řád a tak dále, takže to je další věc, která bude, ale na Krymu, dejme tomu, už není problém pouze s dodávkami nafty a benzínu, ale už je problém i s potravinami. Takže to samozřejmě. Ale bude zajímavé také, zda se Rusko bude dokáže bránit útokům Ukrajiny v případě, že Ukrajina začne na podzim nebo v zimě likvidovat jeho energetickou soustavu.
14: Ten balík protiruských sankcí, který navrhla Evropská komise, podporuje česká vláda. Jak se podle vás ale mění přístup Česka k pomoci Ukrajině?
15: Popravdě nevím, protože před volbami česká vláda byla tak antiukrajinská, že teď těch informací, i kdyby pomáhala Ukrajině více nebo méně, tak
14: ta budoucí,
15: samozřejmě, před volbami ta budoucí vláda byla natolik protiukrajinská, že teď je složité prostě být proukrajinský. Z Ukrajiny, to co vím, tak zaznívá, že žádná velká pomoc z České republiky neproudí.
14: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se účastníci vrcholné schůzky v Evian Lebein shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Podle Emmanuela Macrona se rovnováha sil na Ukrajině přesunula ve prospěch Kyjeva. Co se ví o situaci na bojišti?
15: No, myslím, že to veřejně známo. Ukrajinci, tak se to říká, že převzali na poli boje iniciativu, to znamená, ruská armáda pořád v některých úsecích postupuje, ale ty ztráty jsou tak obrovské a zároveň ukrajinská armáda natolik citelně ničí logistiku, že to může mít vliv právě na tu letní kampaň takzvanou, protože ještě před několika měsíci se zdálo, že záporožský směr bude v létě velmi trpět a těmi middle strikey takzvanými, neboli tím ostřelováním drony právě zásobovacích cest, to znamená té obrovské cesty, která vede z Rostova na Donu přes Taganrog, Mariupol, Melitopol a tak dále na Krym, tak je velmi nebezpečné jezdit. A zásobování Krymu je omezeno, ale zároveň je omezeno také zásobování jihu Ukrajiny, to znamená právě té chersonské a záporožské oblasti. A najednou se uvolňuje v tom směru trochu situace z hlediska ukrajinské strany a je pravděpodobné, že doněcký směr, kde zatím Rusové mají docela úspěch, i když samozřejmě malé, takže budou muset vlastně ty rezervy z doněckého směru přehazovat právě na ten záporožský, dejme tomu. Jo. Takže uvidíme, co se bude dít. V dnešní chvíli vidíme, že Ukrajinci právě kvůli dronům, dá se říct, že opravdu převzali iniciativu, ale nevíme, co se stane, protože Rusko taky nestojí na místě. Jo? Nevíme, co se stane za pár měsíců. Třeba takzvaný dronovodi nebo lidé, kteří se v používání dronů vyznají, říkají, že se situace mění ne každý měsíc, ale každý týden.
14: Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii. Únava ruská je zřetelná. To napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ptám se ženy, která se teď vrátila z Ukrajiny, v čem je jiná ta situace oproti loňskému roku ve vašich očích?
15: Jiná je pro Evropu a pro Západ, který prostě sleduje, kdo vede. Velmi složité je postavit se na stranu toho, u koho si myslíte, že prohrává samozřejmě. A to jsou takové vlny v našem případě. Jo? V roce, když začala invaze, tak by si na Ukrajinu nikdo nevsadil. Někdy v listopadu 22 už by si zase všichni vsadili a už viděli ukrajinská vojska téměř v Moskvě. Pak přišla vlastně taková ta dost nepovedená protiofenzíva v roce 2023. Všichni nutili Ukrajinu, aby už kapitulovala. No a dneska to vypadá zase jinak, protože je evidentní, že Ukrajincům se povedlo, že mají úspěchy, opravdu mají úspěchy. Ale já, když mluvím i s vojáky ukrajinskými, ale nejenom s vojáky, tak oni se nijak nemění. Oni prostě bojují, jo, a neočekávají, že ta válka skončí okamžitě. Prostě jsou nastavený na to, že je válka a že musí bojovat. Na rozdíl od nás. My se neustále ptáme, kdy myslíte, že to skončí.
14: Donald Trump na summitu G7 ve Francii prohlásil, že jak Putin, tak Zelensky jsou otevřeni k rukům k vyřešení války na Ukrajině. Jaká je podle vás šance na znovu otevření nějakých mírových jednání?
15: Zatím žádná. Zatím žádná, až do chvíle, než Rusko bude zatlačeno tak do kouta, kdy samo se rozhodne jednat, a to poznáme okamžitě. Protože pokud Vladimír Putin říká v telefonickém rozhovoru Donaldu Trumpovi, že je připraven na jednání, tak to neznamená, že se chystá jednat, protože zatím Rusko neustoupilo od svých požadavků. A v brzké době to nikdo na Ukrajině neočekává.
14: Hostem pořadu Jak to vidí je ukrajinistka Lenka Výchová.
8: Jak to vidí?
10: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
14: Ukrajina v noci na pondělí čelila rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku, při kterém zahynulo 11 lidí. Zásah utrpěl mimo jiné pravoslavný klášter Kijevsko-Pečerská lávra, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Jak významná je to památka?
15: No, je to velmi významná památka. Je to opravdu památka z 11. století, z poloviny 11. století, a je to unikátní vlastně stavba důležitá pro pravoslavný svět na tom území východní Evropy. Je jen málo co staršího, než je Kijevo-Pečerská lavra, jo? A na území Ukrajiny tím spíše, protože, dejme tomu, románské stavby se zachovaly pouze na Zakarpatí a stavby tohoto typu v Kijevě je snad starší už jenom svatá Sofie.
14: A jak moc byla poškozena? Víme to?
15: Víte, nejvíce poškozený byl Úspenský vlastně chrám. A ten je také z konce 11. století, pochopitelně, ale Rusové ho už dvakrát v historii zničili. Poprvé ho zničili v roce 1918. Pak ho zničili vlastně výbuchem v roce 41 a rekonstruován úplně byl až v 90. letech minulého století. Teď už je to během 100 let vlastně třetí jeho pokus o jeho zničení.
14: Moskva tvrdí, že ten církevní objekt zasáhla ukrajinskou obranou vypálená střela amerického protiraketového systému Patriot. Je to možné připustit, anebo je to čirá propaganda?
15: Víte, všechno je možné, ale vzhledem k tomu, že vidíme, jak Ruská federace ničí dědictví Ukrajiny, tak si myslím, že to pravda není. Samozřejmě ukrajinská armáda a nejenom armáda tvrdí, že ten vlastně šachet, který že Uspenský chrám zničil šachet a ne raketa, ani protiraketová střela a že vlastně jeho směr byl úplně jasný, nebyl odchýlen a tak dále a tak dále. Kdyby neničila Ruská federace jiná muzea a památky Ukrajiny, tak bychom mohli připustit, že to je, dejme tomu, omyl. Ale Rusové velmi často vlastně mluví i ve svých takových těch diskuzích politických o tom. To začínalo tím, že my Kyjev nikdy nebudeme ostřelovat, tam je Lavra a je tam Sofie a tyhle ty památky, které patří nám, že ano, nemůžeme zničit. No a teď už ostřelují i Kyjevo-Pečerskou Lavru. Nemluví o muzeích, nemluví o galeriích, které vykrádají, a nemluví o Krymu, který ničí, protože víte, jedna věc jsou muzea, kde se zničí nějaké artefakty, vykradou se a tak dále, ale na Krymu jenom na Krymu se nachází architekturní dědictví krymsko-tatarského národa a jeho architektury. A Rusové ničí, dejme tomu, Chánský palác na Krymu, ničí ho neuvěřitelnými přestavbami, vyváží artefakty, dělají nelegální archeologické vykopávky a tak dále. Takže to vykrádání Ukrajiny a Krymu je tradiční a teď ho vidíme. Ale svět moc nereaguje, protože i samotné UNESCO nemá žádné instrumenty na to, aby nějakým způsobem zabránilo Rusku v ničení a vykrádání.
14: Jenom poznámka k tomu šachet, to je tedy iránský dron podle tajné služby Ukrajiny SBU. Šlo o trosky dronu Geraň 2, což je ruská verze.
15: To je to samé, no, to je licence. Ano, přesně tak.
14: No, český prezident Petr Pavel na síti X napsal, že napadení kláštera odhaluje čiré zoufalství a barbarství Ruska. Souhlasíte?
15: Samozřejmě. Ale oni to dělají schválně, protože zase špatně to chápou, protože to, že Ukrajinci si stojí za svojí kulturou, neznamená, že když jim zničíte poslední chrám, tak ta kultura úplně zmizí. Ale jsou to vždycky emocionální, opravdu velké emocionální šoky, protože přeci jenom ta paměť národa, národ bez paměti přestává být národem, a tady Rusové ví, co dělají. A je to barbarství.
14: No a není tam riziko, že pokud se to týká tak významné památky, jako je ten pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská Lávra, že si Kreml proti sobě poštve i ruské věřící?
15: Ne. Není.
14: Je to naivní představa.
15: Protože ruský věřící je trochu jiný než evropský věřící.
14: V čem?
15: Není na přednášku, to je na celý seminář. A asi by o tom měli spíše mluvit rusisté než já. Ale já vidím, jaký je rozdíl mezi tou ruskou pravoslavnou církví a ukrajinskou. Měla jsem možnost to vidět xkrát na Ukrajině. Mimochodem, Kyjevo-Pečerské lavře, o které mluvíme, tak tam do roku 2022 sídlil moskevský patriarchát. Teprve v roce 2022 se povedlo Ukrajině ho tamtud dostat. To znamená, oni už přestávají mít pocit, to, co nepatří nám, to můžeme zničit. Jo? Do té doby by ho možná neostřelovali. Ale tím, že že se Ukrajině povedlo moskevský patriarchát odsunout z Kyjevo-Pečerské lavry, tak se i Kyjevo-Pečerská lavra stala nepřítelem. Ruská pravoslavná víra je velmi dogmatická. Ona nepomáhá člověku. Je to, když zažila jsem xkrát vyhazování z chrámu, dokonce plivání na ženy právě od mnichu ruské pravoslavné církve, chovají se úplně jinak. To znamená, centrem té víry není člověk, ale něco, co je mimo člověka, taková ta záliba ve smrti je tam patrná, kdežto ukrajinská pravoslavná církev stejně jako řecko-katolická ukrajinská církev, je soustředěná na život spíše, než na tu smrt. Jo? Jestli jsem to řekla.
14: Myslím, že to
15: pochopitelně.
14: Naprosto
15: zřetelně.
14: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Jak dlouhá to ještě bude cesta, myslím, k plnohodnotnému členství?
15: Bude dlouhá, to jsou opravdu první kapitoly, ale už vlastně ty zkoušky, které musíte udělat předtím, než se otevřou ty kapitoly, stály Ukrajinu hodně úsilí, tím spíše, že tím prochází právě v tom válečném období. Ale ta první kapitola, která se odkrývá, ta bude vlastně vést všechny to odkrývání a zavírání kapitol až do samotného začátku, samotného konce, je i pro samotnou Ukrajinu velmi důležitá, protože právě ta kapitola předpokládá splnění jistých kritérií, které se týkají právního státu, které se týkají boje s korupcí a vlastně takového toho civilizačního posunu, který, po kterém Ukrajinci jako národ touží a který teda ukrajinská politická elita tím musí projít.
14: No a jak je to právě s bojem proti korupci, jak vážně to teď na Ukrajině problém a jak se daří korupci potírat?
15: No, jak určitě jste zaznamenal, v posledních několika měsících opravdu hodně skandálů, které se týkaly toho nejbližšího, nejvyššího politického a nejenom politického vedení Ukrajiny a nejbližšího okolí Volodymyra Zelenského. Pakliže se antikorupční orgány dostanou tak vysoko a nikdo je nemá šanci zachránit, jako jim zabránit v práci, z mýho hlediska je to veliký plus, protože něco podobného nevidíme na Slovensku a v jiných zemích Evropské unie.
14: To znamená, že si prostě uklízejí před vlastním prahem a dělají to dobře. Jinými slovy, není to tak, že by ta korupce byla tak, že by rostla. Že by to byl projev toho, že je čím dál větší.
15: No, to se těžko odhaduje, samozřejmě, ale tím, že se ta korupce řeší, že se vyšetřuje, že se jde až do nejvyšších a nehledí se na to, že jsou to nejbližší přátelé Volodymyra Zelenského a že ti lidé jsou nuceni utíkat z Ukrajiny, aby se neocitli ve vězení, tak to je dobrá známka.
14: No, to otevření vyjednávání o přistoupení do Evropské unie, je to, řekněme, mentální vzpruha pro ten národ? Berou to tak?
15: Ano, je to ale další fronta pro Ukrajince samozřejmě a pro Ukrajinu, protože jedna věc je splnit kritéria, která splnit musí, a oni si to uvědomují. Samozřejmě to bude velmi bolestivé, protože je spousta zájmových skupin na Ukrajině, která má jiné zájmy. Nemluvě o tom, že i některá kritéria Evropské unie jsou možná diskutabilní, jako jo, a nejenom z hlediska Ukrajiny. Ale všechno se mění, my nemůžeme zůstat ani v Evropské unii na stejném místě. Ale a teď mi vypadlo to, co jsem chtěla říct. Ale Ukrajinci si uvědomují, že i po splnění všech těchto kritérií budou mít obrovský problém jako s tím a stát se členem Evropské unie, protože se stanou obrovským konkurentem pro spoustu zemí v Evropské unii. A pak jsou ještě populisté v Evropské unii, kteří nenechávají spát Ukrajinu. Teď to vidíme, nebo za Viktora Orbána jsme to viděli v Maďarsku, Maďarsko požadovalo po Ukrajincích změnu ústavy, že prostě dovolují si víc než k jakému jinému národu. No a z Polska to zaznívá taky celá léta, že Polsko nepovolí vstup Ukrajině. Teda není to celé Polsko a uvidíme, jak v příštích volbách dopadne polský národ, ale že bez toho, aby změnila interpretaci svých dějin Ukrajina, tak se nedostane. To znamená, že se tam přidávají ještě kritéria, která jako nejsou kritérii evropskými, jo, ale tím, že každý stát
14: sleduje
15: svoje zájmy. Maďarsko bude ještě provádět referendum o vstupu Ukrajiny vzhledem k tomu, jak antiukrajinská kampaň byla v posledních letech státech, v Maďarsku to je všechno diskutabilní, ale ta Ukrajina je na to připravena.
14: A v čem například může být konkurentem jiných evropských zemí v oblasti zemědělství?
15: No, v oblasti zemědělství třeba. A to bude velmi silným konkurentem.
14: Dnes začne Evropský summit, který se má pomocí Ukrajině také zabývat, stejně jako setkání ministrů obrany NATO. Co myslíte, že se dá o těch jednání očekávat?
15: Já vůbec nevím je témata, ale samozřejmě Evropská unie si už delší dobu je vědomá problému, který nastal v Evropě. To znamená, že i bez ohledu na to, že Ukrajina není v Evropě v dnešní. Víte, oni často, Ukrajinci, vlastně říkají takovou věc, že když vznikala Evropská unie, tak to byl svaz takový ekonomický. Tam byla kritéria čistě ekonomická. Pak se měnil ve chvíli, kdy jsme vstupovali my, dejme tomu už do Evropské unie, tak se ty kritéria rozšiřovala ještě na politická kritéria. Ale dnes, vzhledem k tomu, v jaké situaci se Evropa nachází, se ta kritéria musí rozšířit o bezpečnost. A tady je Ukrajina velkým vlastně dodavatelem bezpečnosti Evropské unie. Takže Evropa si je vědomá toho. Škoda, že se o tom málo mluví a málo se mluví takovým tím obyčejným jazykem, aby tomu lidé rozuměli. Málo se mluví o tom, že my tu Ukrajinu opravdu teď v této chvíli potřebujeme, že bezpečnost naše není garantována ani NATO, ani ničím jiným a že Evropská unie se z toho hospodářsko-politického celku musí proměnit taky v celek, který bude chápat, jaké jsou bezpečnostní hrozby. A myslím, že chápe už samozřejmě.
14: Hostem pořadu, jak to vidí, byla ukrajinistka Lenka Výchová. Moc děkuji za návštěvu. Naschledanou.
15: Rovněž děkuji, naschledanou.
14: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
8: Jak to vidí?
16: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český genius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel a policie v Brně chystá bezpečnostní opatření v souvislosti s víkendovou motocyklovou Grand Prix. Bude skoro jasno až polojasno, teď ještě místy i oblačno, na horách výjimečně přehánky a nejvyšší teploty do 31 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měly být přísnější, rozhodl Senát. Upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
4: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
2: Senátoři chtějí v novele například posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku. Česko čeká tropický víkend, zítra má být až 34 stupňů a v sobotu 36 a bude jasno nebo polojasno. Od soboty se mohou objevit i silné bouřky. Horké počasí neustane ani na počátku příštího týdne, mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst. U vchodů do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázány jsou třeba drony, řekl jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
5: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
2: Plzeň podpoří budování zelených střech na panelových domech a dalších objektech. Žádat o dotace lze na projekty se střechami od 10 do 1000 metrů čtverečních. Město by pak podle typu a plochy střech přispělo až částkou 2200 korun na metr čtvereční, pokračuje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
6: Žádosti bude možno podávat až do 30. listopadu letošního roku. Budou posuzovány průběžně podle pořadí doručení a pochopitelně do vyčerpání té alokace, která je na to určena. Pro letošní rok je to 6 milionů korun, ale podle toho, jaký bude skutečný zájem, pak bude zváženo eventuální pokračování toho programu a navýšení té částky pro další období. Uvidíme, jak ten program bude úspěšný.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy i oblačno. Na horách se výjimečně objeví přehánky, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 25 a v tisíci metrech na horách většinou 22.
3: Doprava.
2: D11 směrem na Prahu je teď neprůjezdná na 70. kilometru po nehodě 3 nákladních aut. V opačném směru se tam jezdí jen odstavným pruhem. Na D1 směrem od Prahy brzdí kamiony na 166. kilometru. Osobním autem pojedete asi 40 minut od 182. k omezení na 196. A na Pražském okruhu směrem na Štěrboholi stále počítejte se zdržením. Následky nehody u sjezdu na Dolní Počernice už odstranili, ale ještě potrvá, než se kolona rozjede, byla až na 40 minut. Zprávy končí tedy 2:00.
7: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová 4 minuty po 9:00 dopolední i ve čtvrtek. Dnes to bude tak trochu o ponocování. No, zkuste si tipnout, proč.
8: Snad jste se na dnešek vyspali dobře, neponocovali jste, a pokud ano, snad jste k tomu měli dobrý důvod. O ponocování a právě důvodech k takovému chování, o kterém mnoho z nás ví, že nám druhý den ale neudělá dobře, si budeme povídat v příštích minutách.
7: Je to tak a těšíme se na vaše postřehy a příběhy, tak si o tom začněte přemýšlet. A samozřejmě i dnes splníme přání některého z vás. Pokud nějaké přání máte a rádi byste ho měli splněné, můžete nám ho napsat na RNP, tedy Rádio na přání, @rozhlas.cz.
8: Dneska je tam ke splnění jedno velmi zajímavé. Mě ano? Pobavilo, musím říct.
7: I mě, těším se vlastně na to, až je splníme, ale budeme vás k tomu potřebovat. Tak si na to všechno počkejte.
3: Český rozhlas 2.
9: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Kteří na dnešek neponocovali a proto svěží, alespoň doufám, Šárko, vypadáš tak.
3: Děkuji.
2: Mohou sedět
3: dáme
2: tady
3: to ráno práci.
2: V rozhlasovém studiu u mikrofonu a strávit s vámi opět dopoledne. Těšíme se na to, ale právě o ponocování to bude. A proč?
3: No, protože my jsme říkali, tak se zkuste zamyslet nad tím, co by mohlo být tím aktuálním důvodem. Ano, správná odpověď je i ta vaše, mistrovství světa ve fotbale 2026 od 11. června do 19. července.
2: Některé ze zápasů začínají opravdu pro nás v nekřesťanskou hodinu, tak říkajíc ostatně ten první našeho týmu, tak to byl přesně ten případ, tuším, že někdy okolo 16:00 raní to začínalo, dnes to bude lepší, 18.
3: Dnes to bude lepší, 18. hodina, okolo 16:00 raní vstávalo se i u nás doma, samozřejmě na fotbal a už mě Pepino dnes po cestě do práce upozorňoval na to, že příští týden se stane to samé, ale naštěstí bude spát u kamaráda a ve 3:00 ráno budou vstávat u nich.
2: Mezi fotbalovými fanoušky je samozřejmě řada i takových, kteří na ty zápasy vstávají nejenom v případě, že hraje náš národní tým, ale prostě chtějí vidět téměř všechny zápasy, nebo alespoň ty, u kterých je to aspoň trošku možné. No a samozřejmě to nutně zanechává stopu na našem spánkovém režimu.
3: Je to tak, no a my se vás chceme zeptat, kvůli čemu jste kdy ponocovali, ale prosím vás pěkně, nemusí to být teď aktuálně kvůli fotbalu. Může to být kvůli nějakému zážitku, kvůli odjezdu někam, kvůli lásce, že jsme prostě ponocovali, z jakéhokoliv důvodu jsme velmi zvědaví na vaše ponocovací příběhy, které se dozvíme dnes v průběhu první společné hodiny.
2: Můžeme také doplnit, jestli zvládáte ponocování dobře, či se to tak jako u nás v průběhu s věkem jak si mění, protože ta míra schopnosti přežít druhý den nebo dokonce třetí den po nějakém dlouhém ponocování jak si klesá, nebo alespoň my tu zkušenost máme.
3: Ano, vidím, takhle že ty troufale, zážitky máš.
2: Troufale
3: ano,
2: hovořím
3: tíha.
2: I za tebe.
3: Ano, tíha jde v tvém hlase. Ano, mám to stejně.
2: No.
3: Mám to stejně.
2: Jak je ponocování, tak den, dva.
3: Až dva.
2: Možná i tři
3: ano.
2: Volné potom, což se ve skutečnosti nikdy nestane.
3: Jak jste na tom vy, naši milí posluchači, napište nám o tom 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz, kvůli čemu jste kdy ponocovali?

0: My se vás dneska ptáme, naši milí posluchači, kvůli čemu jste kdy ponocovali a jak jste potom strávili ty následující hodiny a dny. Jestli se to s tím věkem mění, když člověk ponocuje, že potom ta míra přežití následujících dnů je poměrně obtížná. Ano, přišla k nám do studia i naše produkční Eva. I ona pokyvuje. Má to stejně jako my. Je to posléze těžké.
1: A zívá.
0: Ona ponocovala. Ano, ona ponocovala.
1: Kvůli čemu jsi kdy ponocovala?
0: Já jsem ponocovala ve svém životě kvůli lásce. Ponocovala jsem, když jsem potřebovala vědět, že Pepíno někam dojede a dojede v pořádku, protože jinak nemůžu usnout. Ponocovala jsem, když byl můj muž nemocný a nevěděla jsem, jak to celé dopadne. Ale kvůli té lásce to bylo vlastně nejpříjemnější, že prostě nechceš jít spát, proto radši ponocuješ, protože s tím druhým chceš prostě být. Tak asi to jsou takové tři hlavní věci, kvůli kterým já ponocuju. Kvůli fotbalu teda ne.
1: Ani já kvůli fotbalu, ani kvůli jakémukoliv jinému sportu by mě nenapadlo ponocovat. Ačkoliv jsem si vzpomněl, že když se hrálo finále v Nagánu, tak my jsme někde byli s kapelou a protože vstávali opravdu všichni, a to byla taky nějaká, tuším, čtvrtá hodina, půl čtvrté, půl páté, něco takového, tak to jsem vstával taky, tak jsem si říkal, když teda se jdou dívat všichni, tak jdu taky, no. Ale to byl jediný případ, kdy jsem ponocoval kvůli sportu.
0: Jsem si teď vzpomněla na mýho tátu, který ponocoval kvůli skoro všem sportům. On byl takový jako hodně sportovně nadaný a sport měl rád, tak to vím, že u nás v mém dětství to jeho ponocování kvůli sportu bylo častokrát. Ty jsi říkal, že kvůli sportu příliš neponocuješ, kvůli čemu ano si kdy ponocoval?
1: Ponocoval jsem kvůli práci, když jsme hráli se Spiritual Quintetem hodně a já jsem vysílal rána od 5 hodin tehdy ještě tady na dvojce, tak to bylo jaksi hodně velké ponocování a nedostatek spánku takový setrvalý, což se projevilo například tak, že pak jsme odjeli na 14 den dovolenou a já jsem z toho 7 dní spal, budil jsem se jenom na jídlo. Pak jsem samozřejmě ponocoval z takových důvodů, o kterých jsi mluvila, například když někdo není doma, ať je to Zuzana nebo Tonda, nebo kdokoliv, kdo by tam jako měl být, a nebo sice vím, že má přijet pozdě, ale dokud tam není, tak jako si zaponocuji. A no a pak samozřejmě, jako já jsem tam nějaký ten mejdan, kde vždycky hraje zajímavou roli takový ten faktor, že si v 9 říkáš, no tak ještě hodinku, v 10 si půjdu lehnout, to je kolik, to je 6 hodin spánku, ještě tak to je docela jako dobrý. V 11:30 si říkáš, no tak do půlnoci, ale pak už jako jdeme. No a pak třeba v 2, v 2:30, když se jde spát, tak to už člověk ví, že bude problém.
0: Ano, připomněl si mi náš uplynulý
1: ten čas
0: víkend,
1: letí úplně
0: ten
1: jinak.
0: Čas letí neuvěřitelným způsobem, kdy nejlepší kamarád mého přítele měl 50 narozeniny, my jsme byli na oslavě a udělali jsme taky takovou dohodu, že kolem 10. nejpozději, protože jsme tam
1: dopoledne
0: přišli ve 4 hodiny, půjdeme domů kolem 22. Samozřejmě šli jsme poslední, skoro ve 4 ráno, protože Jiří, když se do toho dá, tak potom nechce jít
1: ano,
0: domů.
1: Ano, takhle my pravidelně odcházíme z Paškárního plesu v Mukařově. Dneska jdeme v 11.
0: Ale tančilo se až do samého rána.
1: O ponocování za chvíli i s odborníkem s námi bude ve vysílání někdo, kdo nám řekne víc, co to s námi dělá takové ponocování. Možná

0: Jak se tak díváme do korespondence, do vašich SMS-ek a e-mailů, ponocujete stejně jako my občas a ponocovali jste. Jeden hezký důvod má Hanka, která nám napsala: občas ponocuj, nedělá mi to dobře, ale tento týden jsem si to zakázala, musela jsem se dnes dobře vyspat na dnešní přivítání jezdců na svoboďáku a velký den MotoGP, abych řádně fandila. Přijďte všichni, je to krásný zážitek, píše Hanka.
1: A my už si teď budeme povídat s naším avizovaným hostem, pan profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezké dopoledne, pane profesore.
2: Dobrý den přeju.
0: Hezké dopoledne, snad dobře vyspalý, pane profesore, na dnešek, jak to vypadá?
2: No, já myslím, že standardně docela dobře.
0: My jsme se odpíchli v tom našem dnešním setkání s našimi posluchači od mistrovství světa ve fotbale a drobného ponocování, které někteří z nás provozují v souvislosti s ním. Co přináší, či možná ubírá našemu tělu krátkodobé ponocování, pokud se tady právě odpíchneme od toho, že to teď bude jenom na chvíli v rámci ponocování a mistrovství světa ve fotbale?
2: Tak asi bychom si měli říct, že to je jenom o tom ponocování, nikoliv o těch emocích, co k tomu patří, a třeba i nějaký alkohol. A kdybychom mluvili jenom o tom nespaní, tak to vede k tomu, že v následující den máme sníženou bdělost a větší tendenci spát. To je ten nejzásadnější dopad bezprostřední krátkého nebo málokrát opakovaného zkrácení spánku. Tam je potřeba vzít v úvahu riziko nechtěných usnutí. To se týká různých činností, zejména teda třeba řízení motorových vozidel. A potom je to zmenšená schopnost udržet pozornost, když to trvá delší dobu, nebo když se to opakuje, zhoršené učení. A potom nestabilita nálady, tak je, kdo málo spí, tak má větší tendenci k úzkosti a kolísání nálad. Tak to jsou takové ty bezprostřední dopady, každý máme k tomu jinou míru tolerance.
1: Pane profesore, když si někdo řekne, no tak v úterý a ve čtvrtek budu trochu ponocovat, ale nic se neděje, dospím to o víkendu, funguje to, když ještě ke všemu víme, že světlo je brzo, když jsme starší, tak nás to stejně nenechá spát 10 hodin a tak dále. Dá se něco takového dospávat?
2: Tak určitě ten fenomén nahrazení zameškaného

0: spánku existuje, i když si nedopřejeme delší noc následně, protože se přeskupí spánková stádia tak, aby se nahradila ta zameškaná důležitá. To celkové trvání spánku můžeme po dvou, třech dnech ještě trochu dotáhnout, pokud k tomu máme prostředí, třeba, že nás nebudí světlo nebo nějaká povinnost, a jsme schopni spát trošku déle, ale netrvá to věčně. Ten dluh můžeme odmazat během dvou, třech dnů, možná čtyřech, ale rozhodně ne po víc, jak po týdnu spánkové deprivace, ta prostě už se jednou zapíše do našeho organismu, i když ten vrip, pokud je jednorázová, je malý, ale tu už potom za týden a později nedokážeme odmazat.
1: Mm-hmm. Říká pan profesor Karel Šonka, který se s námi povídá. Pane profesore, mě zaujalo, že vy jste říkal, pokud se zastavíme u ponocování v souvislosti s tím fotbalem a nemáme tam ty emoce a tak dále, tu radost, když tam jsou ty emoce, když by třeba vyhráli ti naši fotbalisté, bude to ta jizva menší z hlediska toho ponocování?
0: No, já jsem na ty emoce myslel, ať je na pozitivní nebo negativní, spíš ohledem na to, že s nějakou rozjitřenou myslí emocí se nám bude hůř usínat, když by třeba člověk po nějaké banální činnosti si šel lehnout a tak usne třeba dle svých možností během pár minut, ale rozjásaný fanoušek nebo naopak rozlobený fanoušek bude mít problém se uklidnit a usnout, si myslím tedy.
2: A pane profesore, na závěr otázka, která mi leží v hlavě dlouho a přijde mi to nefér. Pokud to tak je obecně, a není to jenom můj problém, proč si nejde jako trošku předespat, naspat si do foroty, jakože si prostě v úterý si to dám jako opravdu dlouhý, no a pak nebudu muset spát do čtvrtka.
0: Jo, tak to opravdu nejde a dost dobře to vysvětlit asi nedokážu, ale je rozdíl, jestli člověk k nějakému zkrácení spánku přistupuje dobře vyspalý, v dobré kondici, to znamená, že ty předchozí noci byly přiměřeně dlouhé, než když už předtím byl nějaký zkrácený spánek a tím pádem vlastně se ta další noc neprospaná kumuluje už s tím, co bylo předtím.
1: Pane profesore, nedá mi to ještě opravdu poslední otázka, když to všechno víte, ponocujete někdy a kvůli čemu jste kdy ponocoval nejdéle?
0: No tak samozřejmě, že na život jsem ponocoval během nočních služeb mockrát a i teď si občas třeba z nějakých pracovních nebo volnočasových důvodů ten spánek zkrátím. No ale je to běžný život, ten nemůže být jako s učebnicem.
2: Pan profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mnohokrát děkujeme, mějte se krásně a ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Naschledanou, naschledanou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
5: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

prachy, si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nevím si, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit

0: traje. Sí.
1: Kasa Cink, jak se říká na závěr téhleté parádní písničky, 9 hodin 33 minut a naše povídání o ponocování. Velmi často píšete o dětech a je to logické, přidává se i Kateřina Spišel. Jako maminka dvou dětí o ponocování něco vím. Obě holčičky jako miminka rády ponocovali, často se budili, já s manželem jsme tak ponocovali s nimi a zpětně si říkám, jak jsme to zvládli prvního půl roku tak strašně moc nespat. Všem maminkám a tatínkům miminek posílám tímto pozdrav a vyřizuji. Bude to lepší.
2: O dětech taky papája, která nám napsala. Děti byly malé a všudy přítomné a jelikož jsme neměli hlídání, tak jsme například tapetovali v noci. Následující den byl krušný, ale jináč to nešlo.
1: Na začátku hodiny Šárka mluvila o tom, že i dnes dojde na splnění jednoho z vašich přání. Bude to už za chvilku.
3: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
4: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
3: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
4: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
3: Mrazivé léto.
4: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Jak bylo slíbeno, i dnes přijde na řadu jedno přání, které jste poslali na adresu rnp@rozhlas.cz. Tu můžete využívat 24 hodin denně. No a když tam nějaké přání přistane, my se na něj zaměříme.
3: A dnes jsme vybrali Radima z Jičína, kterému náleží ponožky dvou na dvojce se jmény Šárka a Jirka. Ještě jedny možná nabídneme někomu z vás, kdo napíše posléze, pokud budete chtít, protože i to je součást přání Radima. O čem píše? Ty jsi říkal, že tě rozesmálo to přání a potěšilo.
2: Překvapilo možná, překvapilo. Víc než potěšilo. Tak.
3: Mě vlastně i potěšilo.
2: Protože Radim napsal, mám neobvyklé hravé přání, chtěl bych v éteru na dálku poděkovat svému starému mixéru, který mi věrně slouží už 30 let a dnes dopoledne mi zase skvěle pomáhá. Možná v něm Radim mixuje ten led na ty drinky, jak jsme o tom mluvili včera v poradně. Pokračuje, přeji si, abyste teď hned vyzvali ostatní posluchače, ať vám napíšou SMS. Jaký nejstarší funkční domácí spotřebič mají doma oni? Schválně, kdo z nás má doma největšího veterána? To je Radimovo přání.
3: Ano, takže my vás vyzýváme, pokud chcete, napište nám SMSku na 702-222-220, jakého nejstaršího veterána doma máte, co se týká těch funkčních domácích spotřebičů, abychom mohli splnit přání Radima. Jak je to u vás?
2: Můžete to mimochodem přihodit k tomu psaní o nespavosti a o ponocování. U nás, teď vlastně si nevybavím, protože dlouho to byla mikrovlnka, která, ačkoliv jsem ji koupil kdysi jako takovou jako no-name prostě mikrovlnku nějakou, tak vydržela asi 22 let, nebo 23 let a šlapala teda výborně a až před několika měsíci dala najevo, že už má taky jako čas na zasloužený odpočinek, takže ta tam byla jako z těch spotřebičů asi nejdéle, když nepočítám nějaké hrnce a tak dále, ale spotřebič to byla mikrovlnka, držák.
3: Taková je odpověď Jiřího Holoubka, no a teď už samozřejmě čekáme jenom na ty vaše 702 222 220. Právě

0: Je to až neuvěřitelné, jakou smršť vašich SMSek spustil Radim Zíčí na svým přáním, abyste napsali o nejstarším funkčním domácím spotřebiči, jako o něm psal on, tak se tady díváme do těch SMSek. Dobrý den, dnešní přání je voda na můj mlýn. Měla jsem fen z roku 1991, tak jsem si ho pochvalovala před měsícem, k mé velké lítosti z ničeho nic dosloužil, napsala naše posluchačka.
1: Je tady třeba robot, Jaromír píše, ten mi rodiče pořídili v roce 1948. Má více do funkcí, všechno stále funguje, i když pochopitelně prošel několika opravami, píše Jaromír a přeje krásný den. Pak je tady pračka Electrolux, jsou tady, co tady je, ruční mixér ETA, mlýnky na mák tady jsou a tak dále.
0: Je tady svatební dar z roku 1969, ano. Mixér, a naše posluchačka píše, že stále slouží, hlavně dobře strouhá brambory.
1: Já jsem se teďka úplně zasekl u toho, protože my jsme sice dnes začali o ponocování, ale kdybychom to přání přečetli na začátku hodiny, tak máme vystaráno do 11, protože je neuvěřitelné. Mimochodem velmi často se objevuje, že sami sebe označujete za ty nejstarší funkční spotřebiče.
0: Ano, a ještě tady je hezká zpráva. Řekla bych aspirant na ponožky. Ano. Jana, nejstarší spotřebič u mě je manžel. Spotřebovává energii, jídlo a vyčerpává moji nervovou soustavu, ale jinak je dobrý. Vaše posluchačka Jana. Já to označuji, budou ponožky.
1: Dobře.
0: Ještě jsme označili jedny.
1: Je tady například mixer ETA od roku 82, stále všechno funguje, i mlýnek na maso a šicí stroj od roku 1987, stále plně funkční.
0: Uh-huh. To jsou držáky. Hledám ještě jeden.
1: Mikrovlnka 27 let, to je konkurentka té mojí, ta nevydržela 27
0: ano,
1: let,
0: pravda.
1: Ale o tom píše Hanka.
0: A
1: že
0: další ponožky pro Vlastu, tam jsme se dohodli během písničky, že to pošleme. Naše posluchačka je nesmírně vtipná, nejstarší domácí spotřebič jsem u nás já, je mi 80.
1: No, gratulujeme. My se budeme ještě chvíli probírat. Já tady třeba vidím robot ze zbrojovky Brno, který koupil můj dědeček na výstavě v roce 1930.
0: To snad není ani
1: 1930, za chvíli bude 100 let. Nynější jsou většinou jeho kopie, napsal někdo, kdo se podepsal jako KH, tak doufejme, že ten robot z roku 1930 také funguje. Úžasné.
0: Tak děkujeme, že jste splnili přání Radima Zičína a dvoje ponožky posíláme pro Janu a pro Vlastu. Gratulujeme.

0: A ještě jeden rychlý pohled do vašich zpráv o ponocování.
1: Ahoj Šárko a Jirko, ve svých 20 jsem ponocovala dobrovolně, jelikož jsem vymítala každou párty a chodila domů i v 6 ráno plná euforie. Ve 30 jsem povinně ponocovala kvůli nočnímu krmení dětí a ve 40, pokud nemusím, tak dobrovolně neponocuji vůbec nikdy. Zdraví vás, Martina.
0: Po vzdechu nad tím, že to, co dříve už bychom dnes nezvládli, se také objevilo mnoho. Děkujeme za všechny zprávy. Teď už zveme k poradně. Po 10. hodině budeme mluvit o poskytování první pomoci. Bude to takové volné pokračování minulý týden.

0: Tkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem v Radiokafé Vinohradská 12 bude herečka Alena Miholová. Má strach, když jde opona nahoru? Jak si užívá natáčení s režisérem Janem Hřebejkem? A jaké bylo setkání při práci po mnoha letech s hercem Radkem Holubem? Řekla mu hned, nejsem cvok. Už teď se těším do Radiokafé Vinohradská 12 na herečku Alenu Miholovou. Pokud chcete být u toho, prosím, zarezervujte si svá místa.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Státní zástupce požaduje pro muže obžalovaného z otravy svého kolegy výjimečný trest a Česká národní banka oznámí novou výši základní úrokové sazby. Bude skoro jasno až polojasno, teď ještě místy i oblačno a na horách výjimečně přehánky a nejvyšší teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Krajský soud v Olomouci zahájil hlavní líčení v kauze otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Podle žalobce měl 48letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici Fridex. Jeden z nich zemřel. Obžalovaný dnes vinu popřel. Přiznal ale, že v okolí Olomouce rozmisťovala láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu.
4: Podle mého názoru se jedná o vysoce nebezpečné jednání. Na pana obžalovaného byl vypracován znalecký posudek, který nevyznívá vůbec pozitivně. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest.
3: Vláda rozhodla o zrušení zhruba 20 usnesení předchozího koaličního kabinetu premiéra Petra Fialy z ODS. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz jde například o zastavení už dříve schválené dotace pro městský úřad v Černošicích ve výši 221 milionu korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo současné ministerstvo vnitra, které argumentuje potřebnými úsporami. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
5: Podle komentářů členů Bankovní rady Centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní Centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Dělníci začnou v červenci opravovat komplex budov Práglovy kostky u Karlova náměstí v Praze. Sídlí tam Centrum architektury a městského plánování, které se přesune do Karlína. Rekonstrukce potrvá 3 roky a bude stát skoro 0,5 miliardy korun, řekl architekt Benedikt Markl.
6: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současné technické normy.
3: Rekonstrukce je vůbec první takto rozsáhlou opravou od vzniku komplexu v roce 1975.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, teď ještě místy i oblačno. Na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů na severovýchodě a východě kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou 22.
0: Doprava.
3: D11 je obousměrně neprůjezdná po nehodě 3 kamionů na 1,7 kilometru na vozovku. Tam vyteklo velké množství provozních kapalin. Směrem od Prahy sjíždějte radši už na 62. kilometru. Další exit je už v koloně. A v opačném směru se sjíždí na 76. kilometru. Zvažte přitom možnost jet z Hradce Králové po silnici 611. A na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s kolonami kamionů. V pravém pruhu brzdí na 176. kilometru. Osobním autem se zdržíte asi 10 minut kolem popůvek. To byly zprávy, za chvilku poradna.
7: A s vámi stále dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. My jsme říkali před 10. hodinou, že přesně před týdnem jsme otevřeli téma první pomoci a dnes v jiném úhlu pohledu v něm budeme pokračovat.
8: Léto je sezónou, která může přinést mnoho nebezpečných situací. Ty mohou potkat každého z nás, ačkoliv si to nepřipouštíme. Vedle rizik spojených s horkem se záchranáři stále častěji setkávají třeba s následky nehod dopravních prostředků, otravami z grilování, anebo také nečekanými intoxikacemi.
7: Je to tak a o tom všem dnes v poradně ve druhé a třetí části i s prostorem pro vaše otázky. Teď je 9:55 a my přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem poradny poskytování první pomoci a naším hostem mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a zkušený záchranář Karel Kirs, kterého po čase na dvojce vítáme u mikrofonu. Hezké dopoledne.
3: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
4: Hezké dopoledne po čase, vítejte u nás na dvojce. My jsme říkali, že vlastně o první pomoci jsme začali mluvit před týdnem s vaší kolegyní. Dnes jsme si vybrali jako ústřední téma intoxikace a specifické letní úrazy. Když se zastavím u té druhé položky, co patří mezi ty specifické letní úrazy?
3: Mezi specifické letní úrazy můžeme zařadit všechno, co vlastně souvisí s aktivitou v rámci teplého letního počasí. Můžeme tam zařadit jízdu na kole, jízdu na koloběžkách, na inline bruslích, skákání na trampolíně, můžeme tam ale i zařadit úrazy ve vodě, po skoku z vysoké výšky a tohleto všechno, co si představíme pod pojmem letní radovánky, dovolena, tak bohužel při těchto aktivitách může dojít k nějakému úrazu.
2: O některých z těch bodů jsme mluvili minulý týden, ale tuším, že jsme se například nezastavili u té vody. Mě by zajímalo, jak se máme zachovat ve dvou případech. A to je problém po nějakém skoku právě z výšky, typicky třeba ze skály někde do zatopeného lomu. A samozřejmě při tom, když vidíme někoho, kdo tone.
3: Tak asi začneme tím skokem. Já bych asi doporučoval ideálně neskákat z vyšších výšek do vody, kterou navíc vůbec neznáme. Nevíme, jestli tam náhodou není nějaký kámen, ale ten kámen se relativně často opakuje v různých poučkách a výstupech. Ale on tam může být třeba i nějaká větev spadlá, může tam být cokoliv. A samozřejmě i ta samotná výška ve chvíli, kdy skáčeme a dopadneme špatně, tak říkajíc na placáka, tak samozřejmě i to samotné plesknutí o tu vodu může v tom těle nadělat relativně paseku, protože když si představíme ty orgány, které tam jsou, řekněme, jako na šťopkách, tak samozřejmě při tom nárazu může dojít k různému natržení, protržení a podobně. Ta druhá otázka, co se týče toho tonutí, tak on koluje takový mýtus, že to tonutí je hlasité, že ten člověk kolem sebe plácá, že křičí a volá o pomoc, ale ono povětšinou bývá naopak tiché a ten člověk o sobě nedává tolik znát, protože on má co dělat s tím, aby se udržel nad vodou. Důležité ve chvíli, kdy vidíme někoho, kdo tone a chceme mu pomoct, tak je zachovat chladnou hlavu a ne se po hlavě vrhat za ním do té vody, protože ve chvíli, kdy k němu doplaveme a nemáme zkušenosti s tou záchranou tonoucích, tak je veliká pravděpodobnost, že ten tonoucí nás v té panice a v tom jeho boji o život uchopí jako jediný pevný předmět okolo něj a stáhne nás nechtěně, řekněme, pod vodu ve snaze si zachránit život. Tudíž vlastně i pro toho zachránce může být to zachraňování nebezpečné. Úplně nejideálnější věc je tomu člověku hodit jakýkoliv záchranný kruh, podat mu větev, cokoliv, čeho se může chytit. To je to nejlepší.
2: Šárko, jestli dovolíš drobnost, jenom stačí ano, ne. Nechci malovat čerta na zeď, ale u těch skoků může být problém i to, že ve vodě, kterou známe a skočili jsme tam stokrát, ale slyšíme všichni, že je málo vody a najednou je ta hladina o metr 20 níž?
3: Samozřejmě ta hladina jako taková, nebo ta výška té vody, tak rozhoduje o tom, jak moc nás zbrzdí před tím dnem, tudíž ve chvíli, kdy tam je nižší hladina, tak samozřejmě to zbrzdění nemusí být adekvátní a může dojít k nárazu.
4: Když se zastavíme ještě chvíli u těch úrazů, vlastně mnozí z nás přemýšlí, když se dostaneme do takové situace, kdy vlastně s tím člověkem a s jeho tělem hýbat a kdy ne, existuje na to nějaká rada, nějaký klíč?
3: Obecně platí, že pokud máme člověka v bezvědomí, který na nás nijak nereaguje, tak je vždycky potřeba ověřit, jestli ten člověk dýchá. Právě ten strach o tu páteř, byť samozřejmě v rámci té události je adekvátní, tak musíme si říct, že pokud ten člověk tu chvíli nedýchá a my to nezjistíme včas a nezahájíme resuscitaci, tak ten člověk ano, může mít někde naštíplý obratel, zlomený obratel, ale určitě umře. Ve chvíli, kdy mu pomůžeme, kdy mu ho začneme resuscitovat, tak ho třeba zresuscitujeme, povede se to a výsledku zjistíme, že ani tu páteř poškozenou neměl.
2: Říká náš host Karel Kirs, mluvčí za zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Poskytování první pomoci, za chvíli se zastavíme i u těch otrav a intoxikací, které jsme slíbili, ale to už se můžete ptát také vy.
4: Je to tak a já připomínám kontakty k nám do studia pro vaše otázky i dnes. 3 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Přidávám i telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem poskytování první pomoci v naší dnešní poradně intoxikace a specifické letní úrazy je naše dnešní téma. A s námi ve studiu zůstává mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a záchranář Karel Kirs.
3: V tom úvodu před první částí naší poradny jsme zmínili i ty otravy z jídla, dali jsme to tam do souvislosti s grillem a já se přiznám, že si vlastně neumím úplně příliš představit, jak k tomu jako dojde. O čem to mluvíme? Mluvíme o tom, že to jídlo, které chceme grilovat, je zkažené, nebo že špatně grillujeme? O co jde?
4: Může tam být kombinace obojího. Může tam být už nějaká predispozice v rámci toho, že to maso bylo špatně skladováno a následně může dojít i k nedostatečné tepelné úpravě a to pak samozřejmě vyvolává tyhle ty gastrointestinální obtíže a různé otravy jídlem.
2: Když jste zmínil ty obtíže, jaké jsou, jak to poznat?
4: Tak ono ve většině případů ty obtíže jsou nejdříve pozvolné. Ve chvíli, kdy to má přímou souvislost s tou otravou toho jídla nebo tím jídlem, tak tam máme tu návaznost, že to jídlo sníme a řekněme do nějaké hodiny, dvou začneme pociťovat nějaké obtíže. Ty obtíže můžou být různého charakteru. Nejčastější jsou průjmovitá stolice, nevolnost, zvracení.
2: To možná někteří z nás

0: toho lékaře navštívit a nechat se vyšetřit.
1: Když jsme zmínili také intoxikace a dostaneme se k ním právě v tuto chvíli, o jakých látkách se bavíme, jaké problémy nejčastěji řešíte stále, jak by člověk mohl odhadovat tomu, že žebříčku vévodí alkohol?
0: Řekl jste to naprosto správně. Tím největším lídrem všech intoxikací, ke kterým zdravotnická záchranná služba vyjíždí, tak je právě intoxikace alkoholem. Alkohol je metla lidstva, je relativně společensky tolerovaný a samozřejmě s nějakou tou tolerancí přichází i ta rozšířenost toho užívání. Ty letní měsíce samozřejmě nabádají k tomu, že se otevírají kluby, otevírají se zahrádky. Je to takové pozitivní období a samozřejmě k tomu pozitivnímu období u některých lidí patří i ten alkohol.
1: Zase jsme u podobné věci, o které mluvila Šárka, vlastně před chvílí v souvislosti s tím, když je nám špatně z jídla, když to zjednoduším. Já si dokážu představit, že mnoho lidí u toho alkoholu jako řeší, no přece nebudeme volat záchranku, protože tenhle ten se opil. Stává se, že jsme ji zavolat měli, ale neudělali jsme to?
0: To vám úplně nedokážu říct, protože pokud nebyla zavolána, tak jsme tam nebyli.
1: Ano, a nebo co riskujeme, když to neuděláme a přitom bychom měli?
0: Tak samozřejmě ono, řekněme si, že ve chvíli, kdy požíváme ten alkohol, tak je tam nějaký stupeň té intoxikace podle toho, jaké množství jsme ho užili. Asi každý, kdo ten alkohol někdy okusil, tak zažil takový ten stav opilosti, kdy tam je nějaká euforie, relativní ještě koordinovanost v pohybech, tak řekněme, že to není úplně život ohrožující stav. Nicméně ve chvíli, kdy dojdeme v rámci té intoxikace do stavu, kdy ten člověk nekoordinuje ty pohyby, ve chvíli, kdy se postaví, tak máme strach, že upadne, že se zraní, neodpovídá nám adekvátně, to znamená ta orientace a ta schopnost se vyjádřit nějakým způsobem pozbývá nebo už není přítomna. A tím spíš, když to pak dojde až k nějaké poruše vědomí a zvracení, tak tam už samozřejmě tu záchrannou službu je vhodné zavolat, protože v tom stavu bezvědomí nebo poruchy vědomí a zvracení hrozí to, že ten člověk v tom spánku může ty zvratky takzvaně aspirovat neboli vdechnout a nás to je samozřejmě životohrožující stav.
2: Děkujeme, taková byla druhá část naší dnešní poradny, před námi ještě třetí o poskytování první pomoci pořád s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A ve studiu je s námi záchranář a mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs. Mluvíme o první pomoci.
2: Je to tak, rád bychom se pověnovali chvíli ještě intoxikaci látkou zvanou kratom. Možná na začátek, co je to kratom, co to je vlastně za látku? Mnoho teď o ní slyšíme v posledních měsících.
3: Já vám úplně neřeknu, co to konkrétně za látku je, protože to není můj obor, nicméně je to látka, která v poslední době nabyla nějaké obliby. Má takové dva směry, kudy se může ubírat ten účinek, může v jednom tom účinku stimulovat, v tom druhém naopak být spíše sedativní, nebo řekněme napodobovat opioidní látky. A jak říkám, je to látka, která nabyla nějaké popularity a v současné době je tedy hodně skloňovaná.
2: Dobře, zeptám se tedy jinak. My vlastně jsme se bavili s Jirkou tady ve studiu během písničky, že bychom to vlastně nepoznali, pokud je někdo intoxikován kratomem. Jak se ten člověk chová, jak to poznat, že možná přichází ohrožení života?
3: Tak vlastně vždycky rozhoduje ten klinický obraz toho člověka, to znamená, jak vypadá, ať už se jedná o jakoukoliv látku, tak povětšinou tyto psychoaktivní látky ve chvíli, kdy začnou toho člověka nějakým způsobem přímo ohrožovat na životě, nebavíme se o nějakém dlouhodobém účinku, který může být negativní pro to tělo, ale ve chvíli, kdy ten stav je opravdu akutní, tak ho poznáme tak, že povětšinou dochází k poruchám vědomí, jak jsme se bavili i v případě toho alkoholu, který toto rovněž způsobuje, může docházet k zvracení, ke křeči, čím může docházet i k nějakým halucinacím a podobně.
1: Pomalu se blížíme k závěru. Já bych se zastavil u dvou obecnějších věcí. Ta první, to je oblíbený zvednutý prst pro každého, kdo ještě nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka, a já vím, že vy ji velmi propagujete a děláte to samozřejmě dobře a každému se hodí a funguje výborně, tak si nainstalujte aplikaci Záchranka, ale v letošním roce, jak to vypadá s vašimi výjezdy? Máte víc práce nebo míň? A zlepšuje se nebo zhoršuje naše schopnost jako obyvatel poskytovat první pomoc?
3: Já konkrétně ještě statistiky za tento rok nemám, nicméně obecně meziročně dochází vždycky k navyšování výjezdů v rámci několika procent. Za minulý rok jsme vyjeli zhruba 140 000krát k pacientům a tudíž teda k těm nárůstům dochází. Tu statistiku za ten aktuální rok si budeme muset počkat do toho příštího roku a tak.
2: Každopádně možná ještě jedna rada nakonec. Co bychom měli mít doma, tedy v domácí lékárničce, abychom byli schopni tu první pomoc v té první řadě poskytnout sami?
3: Úplný základ jsou obvazy, náplasti, zdravotnické rukavice a samozřejmě v rámci té lékárničky tak i nějaké volně prodejná léčiva, to znamená léky na bolest, které jsou povětšinou zároveň proti horečce a třeba ibuprofen je i protizánětlivý, léky proti právě tomu průjmu, jak jsme si říkali, úplným základem v rámci všech intoxikací bývá aktivní černé uhlí, to znamená určitě tohleto. A v rámci ještě těch intoxikací, jestli můžu v rychlosti, tak bych zmínil jednu linku, která není úplně tak známá, ale je extrémně, extrémně prospěšná v těchto případech a je to toxikologické informační středisko. Každý si ho můžeme vygooglit, je to telefonická linka, na kterou když zavoláte, v případě, že máte podezření na nějakou intoxikaci a víte, co ten daný člověk užil, tak ve chvíli, kdy tam zavoláte, tak oni vám poradí, nebo respektive řeknou vám, co tomu člověku nebo vám hrozí a zároveň vám poradí i první pomoc, jestli právě užijí třeba to aktivní uhlí a nebo třeba nějakým způsobem jednat jinak. Takže toxikologické informační středisko.
1: Děkujeme i za tuhle informaci na závěr. Mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs s námi byl ve studiu. Moc děkujeme ještě jednou. Mějte se pěkně a málo práce.
3: Já moc děkuji za pozvání a hodně zdraví vám i posluchačům.
1: Děkujeme.

0: Další zajímavý rozhovor dnes odpoledne, tedy v kávě o čtvrté. Digitální stopa našich dětí začíná vznikat mnohem dříve, než si většina rodičů uvědomuje. Kde jsou hranice mezi sdílením rodinné radosti na sociálních sítích a narušením soukromí dítěte? Jak snadno mohou uniknout i zdánlivě bezpečně uložené informace a fotografie? A co mohou rodiče udělat proto, aby svým dětem nevytvářeli problém, který je bude provázet celý život? O tom dnes odpoledne. Nejenom na to se zeptá Eva Kličková, publicisty Daniela Dočekala.
1: Aleše Cibulky se na červeném koberci, a to už za chvíli, budeme ptát na to, na co vyrazit do kin, ideálně samozřejmě do takových, kde na nás nebude prát slunce. Řekneme si něco málo o tobogánech, protože speciální tobogány, o ty je veliký zájem, Aleš to potvrdí. No a také budeme vzpomínat na jednu úžasnou zpěvačku, která bohužel odešla už ve svých 45 letech.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A je to tak ve stejný čas na stejném místě. Aleš Cibulka, hezké dopoledne.
3: Krásné dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
4: Červen koberec je nekonečný příběh, o kterém se teď zpívalo. Aleši, vydáme se do kin, je čtvrtek, nějaké premiéry, díky kterým stojí za to vyrazit?
3: No samozřejmě. Do českých kin vstupuje hned 5 premiér a je to docela pestrý týden. Animák pro celou rodinu, 2 české novinky a také evropské artovější tituly. Vezmu to po pořadě. Český hudební dokument Michal Pavlíček, rocker verze 7.0. Nejde o klasický životopis od narození po současnost, ale spíš o portrét tvůrce, který se blíží 70. Vrací se na pódia po zdravotních potížích a hledá další energii pro skládání, koncerty i nové projekty. Takže milovníci Michala Pavlíčka vzhůru do kin. Mám tady českou hororovou komedii Tahle party je dead. Začíná to jako halloweenský večírek, jenže se z něj rychle stane noc plná zombí, trapasů, předsudků a hodně ujetých situací. Režie Adam Kůs a uvidíte třeba Jirku Plojhara, Vladimíra Polívku, Hinka Čermáka, Petru Zábrockou a mnohé další. Artovější nabídku zastupuje drama Co je ti holka? Koprodukce Slovinska, Itálie, Chorvatska a Srbska sleduje 16-letou Lucii, která při soustředění katolického pěveckého sboru poprvé silně narazí na vlastní dospívání, touhu a pravidla světa, který ji vychovává k cudnosti. Potom tady mám francouzský dokument V Lourdech. Ten se dívá na slavné poutní místo pod Pyrenejmi, ne jako na pohlednici, ale jako na místo, kam lidé přicházejí s bolestí, nadějí a vírou v zázrak. No a nakonec jsem si nechal Trhák, film, který vzbudí asi největší pozornost, Toy Story 5, příběh hraček. Woody, Buzz, Raketák, Jesse, Vidlík, ty se tentokrát musí vyrovnat s protivníkem velmi současným, s chytrým tabletem ve tvaru žáby, kterému říkají, jak je ta čeština krásná, žabletka. Já tady musím dodat, že Toy Story malinko znám, když jsem před lety viděl se synovci a sneteří dvojku, druhý díl, tak jsme na chalupě vyndali ze stodoly na chalupě staré hračky po původních majitelích, znovu jsme je dali do tehdejšího pokoje, kde byli, protože my, kdo Toy Story známe, víme, že hračky v noci ožívají, že? A žijí si své životy, takže tam sedí a povídají si a tak podobně, ale jinak jsem normální. Toy Story 5 už se těším i já.
2: Aleši, já tě tak rozumím, protože to historie samozřejmě přišla do kina do našich domovů i v době, kdy byl Pepíno malý, viděla jsem to asi stokrát.
3: Že jo, no, ano. Ano.
2: Hračky ožívaly i u nás doma. No, ale pojďme od
3: ano,
2: toho.
3: Ano.
2: V sobotu jste v Toboganu spustili předprodej vstupenek na podzimní narozeniny Marie Rotrové a jak jsme předpokládali, už brzy odpoledne bylo vyprodáno. Aleši, vy ale chystáte ještě další novinku, kterou jste se rozhodli odtajnit ještě před prázdninami. Co to bude? Další krásná věc.
3: Tohle je vlastně první místo, kde malinko naznačím a vy víte, že já napínám, abych v zápětí prozradil, takže teď poprvé oficiálně do éteru mohu oznámit a v ruce už držím schválený plakátek, vizuál, jak se dneska říká. 3. října 2026 chystáme velký dvouhodinový přímý přenos z Pražské křižovatky, což je kostel svaté Anny. To je místo, které se jali zušlechťovat Václav a Dagmar Havlovi a právě tam toho 3. října si připomeneme nedožité 90. narozeniny pana prezidenta Havla. Tuhle tu akci pořádáme společně s Dagmar Havlovou, která samozřejmě bude na místě a sejde se velmi zajímavá společnost. Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, jistě se vám vybaví Odcházení. No a o hudbu se postará mladá dáma, které pan prezident s paní Dagmar posílali své SMSky do Superstar, Aneta Langerová. Takže tohle všechno 3. října. Chcete-li být u toho a chcete-li se dozvědět víc, sledujte Červený koberec, Tobogán, poslouchejte dvojku sociální sítě, dozvíte se v brzku, jak se říká, již brzy něco se chystá.
4: Tečka a to hudební za dnešním Červeným kobercem. Já jsem trošku naznačil, čili znalí už vědí, jaké jméno by mohlo zaznít.
3: Ano, Zuzana Navarová. Opravdu jí bylo 45 let, když odešla. Narodila se 18. června 1959. Je to zvláštní představa, dneska by jí bylo 67 let. Jak by asi vypadala, co by dělala, kdyby nezaútočila zákeřná nemoc. Bohužel odehrálo se to, jak se odehrálo. My se vrátíme do roku 2003. Pustíme si Marii a možná jedna taková, ne zajímavost, výzva. Ta písnička působí velmi lehce, legračně, je takovým jako městským drsným stylem napsáno, hoď tam cihlu, ale poslechněte si, ono jde vlastně o velmi smutný příběh. Takže vzpomínka na Zuzanu Navarovou.
2: Takový byl Červený koberec, my už jdeme na tu písničku, samozřejmě se na to těšíme, děkujeme Aleši za to naše dnešní setkání, ještě jedno nás čeká v tomto pracovním týdnu zítra.
3: Velmi se těším a už si jdu hrát s hračkama, už po mně pomrkávají, už ožívají, ano, hezký den vám všem.
4: I tobě.

0: Je čtvrtek, v našem podvečerním programu nebude chybět další vydání pořadu Moci bez nemoci.
1: Je to tak a přijměte moje pozvání. Dnes vám chci vyprávět příběh paní Zuzany, která má cukrovku prvního typu a díky exkluzivní novinkové multioborové spolupráci kardiologů a diabetologů byla uchráněna díky vyšetření a následné léčbě od infarktu myokardu. Tak to stojí za poslech Dnes Moci bez nemoci po 18. hodině.

0: Libor Janda si měl všímat víc, my si teď budeme všímat Adély Gondíkové a jejich dnešních blízkých setkání.
1: Je to tak a bude to stát za to, protože hostem blízkých setkání Adély Gondíkové bude dnes v Radiokafé na Vinohradské 12 herečka Alena Mihulová.
0: Možná máte právě teď namířeno do Radiokafé, pokud to nemáte daleko. Pokud ano, nic se neděje, poslouchejte u nás hned po 11. a po aktuálních zprávách.
1: A my se těšíme na shledání s vámi zase zítra úderem 9. Budou tady dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jaké to je na vlastní oči vidět start mise Artemis? Co vše nám přináší výzkum vzdáleného vesmíru a co je největší chloubou Štefánikovy hvězdárny? O tom všem jsem si přímo na hvězdárně povídala s popularizátorem vesmíru a budoucím novinářem Ondřejem Hajklem.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a pedagog Trutnovské lesnické akademie Petr Moravec je novým ředitelem Krkonošského národního parku. Bude skoro jasno až polojasno, ráno jen místy oblačno, na horách výjimečně přehánky a nejvyšší teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Například senátor Michal Canov z klubu Hnutí STAN varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
4: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, je to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
3: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal v březnu. Poslední šanci na dohodu za úhrady ve zdravotnictví dnes mají pojišťovny a poskytovatelé péče. Podle VZP už se pojišťovny pro příští rok předběžně domluvily na 12 z 15 typů péče a na dalších částečně. Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% víc peněz než letos. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Padlo tam jaksi tvrzení, že ta nabídka by byla příliš vstřícná na to, že nejsme tzv. Preferovaný segment, což odmítáme, protože velice těžko budu pacientovi s těžkým srdečním selháním vysvětlovat, že mi dochází peníze na jeho péči, protože nejsem preferovaný segment.
3: Vláda chce v příštím roce o 24 miliard korun navýšit platbu za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem téměř 15 miliard. České fotbalisty čeká druhý zápas na světovém šampionátu. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí od 18 hodin našeho času v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod mistrovství podlehla Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat do hry víc ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem, myslí si kapitán Ladislav Krejčí.
6: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči. A samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, na horách se výjimečně objeví přehánky, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě území kolem 25 a v 1000 metrech na horách většinou 22.
1: Doprava.
3: D11 je stále obousměrně neprůjezdná po nehodě tří kamionů na 71. kilometru. Směrem na Prahu odklánějí dopravu na 76. Před odklonem je kolona asi na 10 minut. V opačném směru se sjíždí na 68. kilometru, tam je kolona asi na 20 minut a kolony čekejte i na objízdných trasách. Příjezd do Prahy po D8 komplikuje kamion v pravém pruhu ve Kbelské ulice u sjezdu na Prosek. Tady se zdržíte nejméně 20 minut. Zprávy končí teď Tereza Kostková a její host.
7: Vůbec nevadí, je tady Adéla Gondíková, ale to samozřejmě nevadí. Dámy a pánové, já vás vítám zde v Radiokafe Vinohradská 12, ale také na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vždy se těším na naše hosty, ale dneska se přiznám, že jsem se těšila trošku víc. Budu si totiž povídat s mojí milou kolegyní, se kterou jsem trávila na natáčení i v šatně spoustu času. Vždy přišla absolutně připravená, usměvavá a nikdy neměla v 6 ráno špatnou náladu. A to i když přijela v noci z divadelního zájezdu a spala třeba jenom 2 hodiny. Od té doby, co spolu už netočíme, se toho stalo v jejím životě opravdu hodně a já jsem moc ráda, že se s námi o ty novinky podělí. Mým hostem je herečka Alena Mihulová.
8: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem řekla Alena, ale neznám nikoho z branže, kdo by ti říkal Aleno. Všichni ti říkají Alenko anebo Mihulko. Vlastně to je taková to spojení rovnou dohromady. Jo. Alenka, Mihulová.
8: Jo, a Mihulka. Obojí je moc hezký a já nechala bych to tak.
7: Že jo?
8: Ano.
7: Alenka.
8: Protože Aleno je strašně tvrdý.
7: Je to takový tvrdý.
8: A navíc ze základky bylo hrozně nepříjemný. Učitelka třeba chtěla prostě uklidnit třídu, takže řekla Aleno. Tak. Jo. A já jsem vždycky vyskočila, co jsem jako provedla.
7: Takže určitě to necháme u té Alenky, je to krásné a milé. Tedy s Alenkou Mihulovou za chvilku pokračujeme.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: S herečkou Alenkou Miholovou si dnes budeme povídat, jak už jsem na začátku řekla, opravdu od té doby, co jsme spolu natáčeli, byli jsme spolu v dennodenním kontaktu, tak uteklo hodně vody a ty jsi v neuvěřitelném zápřahu. Já vidím, sleduju tě, stačila si toho například od ledna opravdu mnoho a mnoho. Pojďme začít tím divadlem. Ty jsi měla během 3 měsíců možná 2 premiéry, je to tak? Jak se to stalo?
3: Je to tak, ale já ještě než, připomeňme to, jo, ať vím, o čem jsme mluvili, ale ještě než začnu, tak já ti musím poděkovat za to, jak si o mě krásně tady mluvila a vzala jsi mi vítr z plachet, protože já jsem vlastně chtěla říct to též o tobě. Jako potkat ráno v 6 hodin někoho tak profesionálně dobře naladěného, někoho, kdo vás nikdy nenechá ve štychu, to je úžasná věc, když ještě skoro spíte.
2: O, tak to moc krát děkuji. A fakt to bylo natáčení, bylo krásný. Ale pojďme tedy k tomu divadlu. Tak já bych to vzala po pořádku. Co kdyby jsme začali Opona nahoru představení?
3: Opona nahoru, to jsme měli premiéru v lednu. Režíroval to Pavel Kek, s kterým už jsem dělala Zimní pohádku na letních Shakespeareovských slavnostech. A mám s ním tu nejlepší zkušenost, takže jsem do toho šla znovu. A taky proto, že je tam Jitka Smutná, s kterou jsme v Ungeltu asi 7 let hráli představení Přítelkyně a milovali jsme ho. A díky tomu, že končili autorský práva, tak to představení skončilo. A my jsme spolu chtěli dělat dál a v Kalichu nám vytrhli trn z paty a chtěli nás obě a chtěli s námi něco udělat. Takže našli hru pro 5 žen, ne pro 2, ale pro 5 tentokrát. Takže
2: je tam ještě Petra Špalková.
3: Je tam Petra Špalková, Eliška Nejedlá, Vítě Karolová a tím neskomolím jméno.
2: Bára Mošnová.
3: A Barunka Mošnová, s kterou pak hraju ještě v tom dalším
2: představení.
3: Je to
2: celé propojené, No, ale bylo vás tam tedy 5 žen.
3: 5 žen.
2: A
3: Pavel Kek. Moc se mi do toho nechtělo.
2: Ale?
3: Moc se mi do toho nechtělo kvůli tomu, že 5 ženských, jako na jednom místě jsem si říkala, no to nedám. Jo. A 5 hereček, to už vůbec ne. Jo. Takže tam potečou emoce proudem a Bůh ví, co tam bude. Bylo to úžasný, ty holky byly skvělý a jsou, takže spolu jezdíme i na zájezdy, to trávíš spoustu času v autě s těma lidma, tak chceš, aby to bylo fajn, takže my máme takový výlety spolu jako příjemný a moc hezky se mi s nima hraje a je to opravdu komedie, která je opravdu komedie, je vtipná, takže všichni zvu.
2: Určitě, myslím, že nejbližší představení je zítra.
3: Ano, zítra na letní scéně Kalichu.
2: To znamená pod Žižkovskou věží. Ano. Jak se ale s vámi, s 5 ženami, pracovalo panu režisérovi? Přece jenom, jak to zvládal on? No vy jste to zvládli, ale co on?
3: Já jsem se ho na to radši neptala. Ale on sám se tvářil, že je to všechno naprosto v pořádku, ale on má taky neuvěřitelnou energii. Jako on je v zápřahu, doma malý dítě, ve fofru a je furt dobře naladěný a má spoustu nápadů a tu energii přenáší na všechny při té práci.
2: Jestli jsem ten děj jako správně pochopila, tak jde o to, že 5 žen, které nejsou úplně v souladu, se potká a mají zdědí nějaké divadlo nebo něco takového a na konci to končí tím, že se vlastně rozhodnou, nechceme úplně prozrazovat poentu samozřejmě.
3: No tak ono už to mělo premiéru, takže teď už
2: můžem. Se to tak nějak z videí trošku ví, že na konci tedy mají jako představení, které ale vy máte ve flitrech a dokonce tam zpíváte. Tak ano. To mě zajímá, tento moment.
3: Ano, řekla jsi to vlastně všechno za mě. Ale je to zhruba takhle. Ale co je tam důležitý, že i když to má takovou lehkost a nadsázku, tak je to taky o mezilidských vztazích, o těch vztazích mezi těma ženama, o jejich vztahu k tomu zemřelému, po kterým zdědili to starý schátralý divadlo a o tom, jak se každá jednotlivě staví k tomu, co s tím divadlem dál udělají. Já jsem ta jediná, která neustále prudě je v opozici, ale která se nakonec přidá a končí to kabaretem.
2: No právě, no. Ale zpíváš tam.
3: No já tam nespívám, protože já tam místo zpívání zvracím do kabelky.
2: Ano, tak to je krásná upoutávka, bych řekla.
3: Ta je tak vyděšená, ta moje postava, že prostě to končí takhle. Nakonec se samozřejmě ale k té show přidá.
2: Ano, ale flitrové
3: šaty stojí máš. Ano, mám flitrový krásný šaty. Měli jsme bezvadného výtvarníka. Mám flitrový krásný šaty. Jsou teda tak mini, že to je skoro tričko. A boty, kozačky přímý vejšce, teda vypadám trošku jako couvr v botách. Říkám si já, teda prý ne. Tak já je mám někam nad kolena A hlavně jsou to rudý kozačky, které mají obrovský podpatek, takže když v nich chodím po těch kluských schodech, tak já mám co dělat, jako než vůbec začnem tančit. Jo. Ale tančíme teda už prostě na jevišti, jo, pod těma schodama, takže to je dobrý.
2: Takže to je dobrý, že nemusíš sestupovat. Ty jsi zmínila právě tu vaší spolupráci, ty Shakespeareovské slavnosti, to bylo vaše první setkání s panem režisérem.
3: To bylo naše první setkání.
2: Kývla si na to tehdy hned? Byly to první tvoje Shakespeareovské slavnosti?
3: Nekývla, no, tak se tak ptám. Nekývla, protože Pavel přišel až ke mně domů a přesvědčoval mě, ukazoval mě na počítači celý ten projekt, jak to bude vypadat. Potěšil mě tím, že nechtěl dělat žádnou avantgardu, ale klasicky Shakespeare, tak jak ho vnímáme někteří z nás. No a takže mi nabídl roli Paulíny, což je vlastně ale taková takzvaně heroina, kdysi se tomu říkalo u divadla Anstand. A hrály to veliký ženy s mohutným hlasem a takovým silným, jako robustním projevem. Tak jsem mu říkal, prosím tě, Pavle, ale já když tam jako se s těma 158 cm jako vylezu, tak ať se lidi v té tragédii nesmějou. Jo. A on mě ujistil, že když to vlastně udělám z té vnitřní síly a toho vnitřního tahu, že to bude stačit a že nechce žádný velký gesta a žádný divadelní další prostě
2: berličky
3: a velký věci. Takže jsem to vzala a doteďka jsem mu za to vděčná. Je to krásná role, moc ráda to hraju.
2: A pořád to ještě hrajete tedy?
3: Ještě letos to hrajeme, bohužel teda už to hrajeme 8 let, což tak dlouho nebývá a jsou nový a nový hry, takže to hrajeme naposledy, prosím vás, takže bude Derniera, kdo to ještě neviděl, stojí to za to.
2: Takže Shakespeareovské slavnosti tedy v Praze nebo na jiném hradě ještě letos?
3: Hrajeme taky v Litomyšli letos, myslím snad poprvé. A v Ostravě a v Brně, což hráváme i v Bratislavě, a potom to hrajeme v Praze.
2: Dobře,
3: v srpnu.
2: Tak to byla taková pozvánka od Alenky Mihulové.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Herečka Alenka Mihulová je stále mým hostem a stále jsme v divadle Kalich. To jsme možná ještě ani nezmínili, nevím. Ale stále tam zůstaneme, protože ty jsi měla dvě premiéry vlastně za sebou, tak úplně si nejsem jistá, kdy jsi to jako stačila nazkoušet. Protože v zápětí po Oponě nahoru jsem měla premiéru s Radkem Holubem Nejsem cvok.
1: Ano, je to tak. A my jsme měli premiéru, vlastně jsme měli nějakou poslední generálku a tam vzniklo to, že tam bylo pár dní, než byla premiéra, ale to já už jsem přebíhala na zkoušení toho cvoka. A asi za 3 týdny jsem to s nima naskoušela prostě narychlo. Taky dobře, že jsem to udělala, jo? No. Protože to je...
0: To jsi se sotva ale naučila text a rychle si do toho vlítla.
1: No, tak to víš, že jsem ty řádky měla pořád takhle před očima, jako ještě chvíli, ale s tím Radkem Holubem je radost být na jevišti.
0: Já jsem se na něj chtěla pochopitelně zeptat, protože my nikdo nemůžeme zapomenout na krásný film Kráva, kde vy jste se setkali, je to asi 30, no přes 30 let, no. Určitě. Takže tohle je první vaše setkání od té doby?
1: Jo, je to myslím 35 let a od té doby jsme se poprvé takhle setkali. My jsme se moc nevídali ani jako osobně, párkrát někde na nějaký akci. A já jsem tušila, že je jenom starší a zkušenější, ale že je to pořád ten fajn člověk, kterýho jsem znala. A tak jsem se na to moc těšila.
0: A byl to teda důvod, nebo kdo to vlastně vymyslel, koho to napadlo?
1: Byl to jeden z těch důvodů, protože tam byly i organizační nějaký divadelní.

0: Tá hra je o čem? Ty tam hraješ psychoterapeutku. Ano, někde ano, jsem četla, ano, že jsi dokonce udělala psychoterapeutický kurz, ale už před lety nemělo to s tím nic společného.
1: Nemělo to s tím nic společného.
0: Ale pomohlo ti to při tom zkoušení?
1: Ne.
0: Ne. A jsi prostě učila jenom ten text.
1: Ale ne, ale já jsem dělala psychoterapeutický výcvik 5 lety při PCA institutu v Brně, Rogerse. A to je prostě úplně jednak jiný druh terapie, ale je to skutečně dobrá terapie, když to člověk umí. A tam byli takzvaní facilitátoři, kteří nám tu cestu usnadňovali, ukazovali a ty byly brilantní. Jako. To byla radost třeba se takovému člověku dostat do ruky, když máte problém. No tak tahle paní, kterou tady hraju, tak je velmi snaživá, velmi precizní, profesionální, dělá, co může a v žádném případě mu nepomůže. Jo, takže to jsou vlastně takový dva osamělí chudáci, kteří se velmi snaží se nějak dostat z těch svých problémů. Dobrý je, že opět je to komedie, ale je to tak dobře napsaná komedie, která nemá jediný hluchý místo. A teda ten Radek především jako hlavní hrdina, ta má velmi vtipný texty a situace a my mu tak trošku sekundujeme, ale já teda s radostí. Já čekám celou hru na poslední výstup, kdy ona se konečně, ta terapeutka, projeví, jo. Takže a nechci to jako úplně prozradit, protože tam se, v podstatě to prozradím, protože ty role se úplně vymění, že ten klient čumí, co se to tam děje, jo. Protože ona už po 20 letech terapii nevydrží s nervama a všechny ty frustrace a emoce, které držela na úzdě, pustí. A je to velmi vtipný a ten Radek tomu napomáhá prostě. To je, mě baví jeho druh humoru.
0: Ale ona, ten příběh je snad podle skutečný nějaký události, který se stal v Japonsku, ten příběh?
1: Ano, prý to tak je, že skutečně někdo bydlel v rok ve skříni u nějakého člověka, který o tom rok nevěděl.
0: On o tom rok nevěděl, tak no. Už jenom ten základ je strašně vtipný. Takže se mu ztráceli jogurty, jo, on si říkal, jo. To je zvláštní.
1: A tam je celá scéna jedna o tom, jak vyjmenovává všechny ty jogurty a jak každý z nich si kupuje na který den a že má pocit, že cestuje, když jeden je z Marakuji a druhý z Indie a tak. Ale co bylo hezký, že přijela se podívat na premiéru autorka, myslím, že se jmenuje Leticia Colombiani, no a tom... což byla velmi šarmantní Francouzka, tak jak si to všichni představujeme, nebo tak, jak je známe. A moc se jí to představení líbilo, což je jako skvělý, že ona byla z toho dost nadšená.
0: No tak musela nás vnímat nebo vás vnímat jenom jako v té češtině, že?
1: Ona totiž, jsem se jí trošku bála.
0: Jo,
1: protože mě někdo prostě neprozřetelně řekl, že ona tu roli, kterou v té hře hraju já, tu terapeutku, hrála ve Francii. Že to napsala, ale zároveň hraje a tuhle roli hrála. Takže
0: krásný.
1: Mě potěšilo, že potom jako vlastně se jí to vlastně líbilo a říkala, že to přesně takhle napsala, takhle si to
0: představuje. A já teda doufám, že ti to řekl nějaký kolega těsně před premiérou, abys byla úplně klidná.
1: A
0: je to
1: musím
0: tak?
1: Ti říct, že úplně předtím, než jsem na ten výstup první šla. Ale já jsem teda trémistka, ale já už jsem si říkala, ale teď už ne, teď už mě to nezajímá, kdo tam sedí, to už prostě už tam jdu, už musím stejně, tak co.
0: To je krásný, že si to užíváte, tedy mluvili jsme o hře v tomto vstupu, která se jmenuje Nejsem cvok s Alenkou Mihulovou.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Dnes stále s herečkou Alenkou Mihulovou si povídáme o divadle. Třetí tvojí scénu, nebo vlastně druhou scénu, ale třetí hrou případně, nebo kolik jich máš na repertoáru? Tak čtyři, já jsem si říkala čtyři, pět. Je samozřejmě divadlo Ungeld, tam si vlastně od roku 2016, tam už si opravdu hodně dlouho, je to tak?
3: No, takových deset let.
2: Je to ano, spočítáme to správně.
3: A to je moje první scéna, a srdcovka. Tam vlastně jsem se, totiž Milan Hein je na Novém světě můj soused skoro, jo? Máme to za rohem k sobě. A já jsem mu tam potkávala se psem, když my jsme taky ještě měli psa, a vždycky jsem potom toužila. A musela jsem se na to strašně dlouho počkat, takže když mě oslovil, tak jsem měla radost a pak jsem tam vlastně dělala asi 5-6 her v průběhu těch 10 let.
2: A myslíš, že tě oslovil právě kvůli tomu, že jste se potkávali s tím psem, že si řekl, a to je vlastně, no, já ta myslím, Alenka, to by se mi hodila,
3: no,
2: do té.
3: Já myslím, že jsme se potkávali tak dlouho, že kdyby to bylo jako kvůli tomu, tak to udělal dřív, jo. Ale zaplať pán Bůh to udělal, no. Takže já jsem tam jako prožila 10 šťastných let, jako, a spoustu hezký práce.
2: A co tam máš teď na repertoáru?
3: A teď tam ještě hraju s Petrou Nesvačilovou z Kořápku, protože to je ta naše první hra, kterou jsme tam obě začali. Takže ji hrajeme 10 let. Ale protože prostě pořád máme plný sál lidí a teď letní scénu plnou, tak se to hraje dál. A pak taky Marcin Ščigielský není tak náročný na tantiemi.
2: že se to dá samozřejmě vždycky zaplatit. Ale potom tam hraješ také podle mě s panem Dulavou a s panem
3: Liškou. Jo, a s Pavlem Liškou, který byl kdysi můj spolužák na Janáčkově akademii v Brně, takže se známe leta, jsme kamarádi. No a s těma klukama hraju moc ráda, protože my tam hrajeme s Pavlem italský manžele a já ho neustále fackuju a mlátím kabelkou, tak si to užívám. On asi míň.
2: Já jsem si říkala, kdyby byl tvůj manžel právě pan Dulava, který má asi 2 metry,
3: tak já bych,
2: jak by to
3: zvládla.
2: Manželství vypadalo? Možná tou kabelkou by si
3: musela. Jo, já bych si vyskočila.
2: Hrajete tedy na letní scéně. Jaký vztah máš vlastně k tomu letnímu hraní? Je to pro tebe věc, která tě třeba rozsoustředuje nějakým způsobem? Počasí je jiný, lidi jsou jiný, jinak se baví, někdo cinká skleničkou, povídá si.
3: Já to mám vlastně moc ráda, protože je to letní scéna. Lidi prostě, nebo já nevím, možná soudím jenom podle sebe, jo, ale já se tak těším na jaro a na léto celý rok, že já jsem pak vlastně v tom období permanentně šťastná a mám dobrou náladu. Takže možná proto usuzuju, že ty lidi jsou v tak dobrý náladě, když tam přijdou. Mně přijdou, jako kdyby přijeli na nějaký festival, jako, a tam se úplně odvázali a užívali si to. Takže jsou i svobodnější, bych řekla, v těch reakcích, což je v těch komediích příjemný, protože když se lidi řechtají, tak to je radost. Že? Ale ze začátku jsem z toho měla trošku trému, protože jsem byla zvyklá hrát jenom vlastně jenom v interiéru, nikdy uvnitř v divadle, nikdy jsem nehrála v plenéru. Takže jsem jako nebyla nadšená, tak jsem si říkala, no tak nic, tak to zkusíš. A vlastně jsem si to velmi zamilovala.
2: To už samozřejmě i na tom hradě už jsme o něm hovořili,
3: no,
2: že?
3: A my právě ty pstruhy, co hrajeme s tím Lálou Dulavou, teda on je Jaromír, ale říká se mu hodně Lála, a s Pavlem Liškou hrajeme, včera jsme to hráli, bylo to úžasný.
2: A už na letní scéně tedy Ungeldu?
3: Úžasný publikum, ty fakty se bavili. A my to hrajeme ještě teď v pondělí naposledy tam. No, tak jenom, tak kdo by se chtěl ještě podívat. A zítra hrajeme tu Oponu s těma 5 babama, s 5 ženskýma úžasnýma, a to hrajeme právě na ty letní scéně Kalichu.
2: Pod Žižkovskou věží, ano. Jak dlouho jdeš do divadla? To mě zajímá, protože ty opravdu bydlíš hodně blízko. Tak jestli chodíš třeba v teplákách, nebo jestli se doma nalíčíš, nebo jestli se líčíš až v tom divadle, chodíš skutečně tu hodinu, jako chodíme my všichni, anebo to necháváš na poslední chvíli? Jak to máš, když bydlíš tak blízko?
3: Když jdu na letní scénu na Shakespeareovky, tak třeba minulý rok jsme hráli na Pur krabství na hradě, tak jsem nešla v papučích a v županu. Ale vím, že Trošku si to plánuju, že tu tý Petřine Svačilovi ještě jednou udělám. Protože já to mám fakt asi 2 minuty. Já bydlím za rohem Letní scény Ungeltu. Jo? Tak tam si říkám... A říkala jsem si, ne, ty nepůjdeš se sklopenou hlavou, ty půjdeš hrdě v tom pyžamu a županu. Ale ještě jsem to pravda neudělala.
2: Ještě si se styděla. No. A chodíš se tam dívat třeba na jiný představení, když máš takhle právě volno, tak ti tam denně hrajou.
3: No víš co, ale já právě o těch prázdninách mám ty Shakespeareovky. A my třeba letos je hrajeme 10krát už naposledy tím, že to je 8. rok. Ale my jsme to taky hráli 40krát, takže bych se šla dívat ještě někam jinam na Letní scénu, to fakt ne.
2: Kolem toho vašeho domu samozřejmě chodí historky, kde se říká, že tam strašilo, že já nevím, co všechno. Děje se to, nebo to nikdy nebyla pravda, nebo jsou ty historky pravdivé?
3: Já ti něco řeknu. On o tom tak strašně rád mluvil můj muž, že o tom vyprávěl pořád dokola. On už tady 20 let není, tak o tom vyprávím já teďka. Jo. S menším nadšením než on, jako já to tak neprožívám. Ale je to tak.
2: Je to prostě tak.
3: Je to tak.
2: Ale dneska už to nestraší.
3: No tak víš co, nám je to jedno, jestli někdo by to považoval za strašení, mě nevadí, že tam slyším nějaký zvuky a stíny a tak. Já jsem na to zvykla.
2: Stíny?
3: No, ale to tak, jako v jednom místě v chodbě neustále takový stín, že já už jsem to tam tolikrát prohlídla, jestli tam není větev ze zahrady, závěs, jestli to nedělá, větrem, prostě cokoliv. Nic jsem nenašla.
2: Ale zvuky
3: nic ne. jsem nenašla a někdy je to ale tak intenzivní, že já vyběhnu, jestli moje dcera nepřišla domů. Tam nikdo.
2: A jak ten stín vypadá? Já ti to všechno nevím, vyšetřím.
3: To je jenom tak jako...
2: prostě jenom stín.
3: Jenom
2: jako,
3: to že... takhle jako... Já nevidím ani siluetu. Jenom vidím tak... Najednou se tam něco jako pohne. Myhne se tam něco.
2: V kolik hodin to je?
3: To je fuk. Není to v noci. Jako, oni tam jako... Oděje se to i přes den.
2: I přes den takhle no, za sebou chodí. No to já bych strašně chtěla zjistit.
3: Ale já nevím, jestli tam chodí, Bůh ví, co to je.
2: No tak právě, to by mě samozřejmě zajímalo. No. Ale chodí tam ještě davy turistů kolem toho domu a ukazují
3: s
2: deštníkem, takový ty průvodci a říkají, dobrý
3: strašně,
2: den, tady bydlel.
3: No to teda bohužel se děje.
2: Jo.
3: No. To se děje, ale jsou to jenom čeští turisti. Je to skupinka, protože já slyším, třeba já už chci odejít a slyším svoje jméno, tak zůstanu stát za dveřma a říkám si, ještě vyčkej 5 minut, než jim to všechno řekne o té tvý rodině. Jo?
2: A co říká? Co říkají ty průvodci? Co mají naučený?
3: Všechny možný detaily z našeho života. Ne, všechno z bulváru a tak. No a pak samozřejmě ti zahraniční tam nechodí, ti vědí prd. Naštěstí. O nějaký Mihulový a Kachyňovi. Ale oni tam kdysi jako tam byly proudy, co chodili tou naší slepou uličkou, tak tam takhle jako korzovali od těch tramvají ze zhora, z toho náspu. No jenom, že od té doby, co jsou teďka ty aplikace a všichni mají mobily, tak pochopili, že je lepší cesta přes Pohořelec přímo k hradu. Takže my jsme nadšení, my tam máme klídek.
2: Už tam máte prostě klídek. No. Já jsem si říkala, že bys tomu průvodci vždycky mohla vystoupit a říct, prosím nás, to není pravda, tohle jim neříkejte.
3: Já dokonce jsem někdy i vylezla, jakože jsem si toho hned nevšimla. Až když jsem vyšla ven, tak jsem viděla, jak, co jim tak vypráví o tom našem baráku a o nás. A bývala bych je i pozdravila, ale nikdo z nich jako nepozdravil, neodpověděl, nevím, jestli byli tak šokovaní,
2: asi jo.
3: Že tam jako ještě někdo žije, že tam nejsou jenom ti duchové.
2: Možná, že jo. No. No tak takhle žije na hradě Alenka Mihulová. Děkuju.
0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Když už jsme dneska vzpomínali s herečkou Alenkou Mihulovou naše společné natáčení, tak já si vzpomínám, že ty si vyprávěla o tom, že se připravuješ na natáčení filmu nebo dvoudílného filmu, který se jmenuje Gerta Schnirch. Už je natočený, už byl možná i vysílaný. Jaké to bylo pro tebe? Pro tebe to bylo nějakým způsobem osobní, jestli si vzpomínám dobře?
1: Já musím říct, že když ten scénář jsem dostala na stůl, tak jsem si to přečetla a vlastně jsem vůbec nemohla mluvit. Já jsem si říkala, to je nějaká rodinná terapie, to se mi asi z nějakého důvodu prostě dostalo do ruky, protože ten film, aspoň ta první část, mluví o takzvaném pochodu smrti, což byl takový pochod do Pohořelic u Brna. A tam vlastně v 45. roce, nebo prostě na konci války, odcházeli Němci, kteří tady žili a kteří byli takzvaně odsunuti. A skutečně, jako některý ty lidi na té cestě umírali, bylo to drsný. A ten pochod smrti šla moje maminka se svýma sourozencema, takže se s mýma strejčkama, tetičkama a s babičkou. A babička měla to nejmladší dítě ještě v kočárku. A moje maminka mi o tom párkrát, no možná prostě za těch 50 let, co jsme byli spolu, řekla asi třikrát tak letmo a vždycky o tom mluvila tak nějak jako, že jsem měla dojem, že to byl nevydařený letní pionýrský tábor. Mm-hmm. Jo? S takovou lehkostí vlastně něco asi člověk vytěsní, něco si jako dítě nepamatuje, ale vlastně to bylo drsný, ale já jsem nevěděla jak. Já jsem potom, až když jsme točili Domácí péči a Sára Venclovská hrála naši dceru s Bolkem, tak mě pozvala na představení do Hadivadla v Brně a tam já jsem poprvé prostě viděla v tom představení ten příběh. Takže když všichni odešli, tak já jsem tam zůstala sedět a čuměla jsem, o čem mi to ta maminka vyprávěla, vlastně vyprávěla. Takhle vlastně jako kdyby to nic nebylo. Hmm.
0: A ty jsi měla tady jakou roli v tom příběhu?
1: A já jsem tam měla roli sousedky, což taky souvisí s tím příběhem mý maminky, protože já jsem tam měla roli sousedky, která vlastně má k té rodině a k té Gertě jakoby hezký vztah a celou dobu v průběhu té války spolu dobře vycházejí. A ona je ta, kdo je nakonec vlastně udá. Ona je neudá přímo, ale vlastně na ní upozorní. Jo, řekla bych z hlouposti, ale to, ten důvod je vlastně, to je nepodstatný. Jako důležitý je ten výsledek, ten skutek. No a takhle se to stalo právě té babičce a jejím dětem, takže mý mamince, že je někdo udal z těch sousedů, protože dědeček byl Rakušák, a někdo prostě na těch správných místech řekl, že je nacista. No teprve později se zjistilo, až když umřel ve válce za naši stranu a hledal ho Červený kříž, že to není pravda. Ale někdo naštěstí byl zas tak dobrý člověk, že věděl, že to není pravda na konci té války a byl schopen dokázat, že to pravda není prostě a takže po 10 dnech asi nebo po 14 dnech je naštěstí z toho pochodu smrti stáhli.
0: To jsou skutečně silné příběhy, ale to by se to naštěstí vyvažuje, že jednou točíš to, ale potom je něco veselějšího. Říkala si...
1: Já jenom k tomu dodám, že jsem strašně ráda, protože těch válečných filmů a seriálů už tady bylo hodně. A o tomhle konkrétním, co se dělo, nevím, že by někdo něco
0: že
1: natočil.
0: Že by se tím tématem
1: někdo zabýval. Takže jsem ráda, že Tomáš Mašín se toho ujal.
0: Ale zmínila si právě i, že ty veselější věci, a když jsi mi řekla, já jsem hrála Milenku Labuse,
1: jo, tak jo, jo.
0: Si říkám, no že právě. Se ti to vyvážilo pěkně
1: ano,
0: do něčeho veselějšího.
1: Ano, a tady nesmutníme, ale taky už je to dávno pryč. To já říkám jenom jako, že jsem byla ráda, že vlastně jsem toho účastna vůbec toho projektu. Ale s tím Jirkou Lábusem to bylo moc fajn, protože mě nějak oslovil Bohdan Sláma, jestli bych si tam nezahrála se Zuzkou Kronerovou, kterou miluju od Domácí péče. To je skvělá žena. a že bychom si tam mohli zase spolu zahrát, ale že v Bábě z ledu vlastně já jsem hrála manželku Pavla Novýho a Zuzka jeho milenku. A že tady bychom si to přehodili, že Zuzka bude mít za manžela Jirku Lábuse a já bych byla jeho milenka. Tak jsem si říkala, že jo, a navíc jsem toho Jirku Lábuse nikdy ani osobně nepoznala, takže jsem se na něho strašně těšila a vyplatilo se.
0: A vyplatilo se, byla jsi spokojená.
1: Jo,
0: dělal legrace pořád na natáčení.
1: No, on je miláček prostě.
0: No, dobře. Tak dobře, necháme to zahalené trošku tajemstvím a půjdeme dál s Alenkou Mihulovou, si budeme povídat i po písničce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: S herečkou Alenou Mihulovou jsme... Alenkou Mihulovou, omlouvám se, aby to nebylo tak drsné, ne, aby jsi nemyslela, že jsi něco provedla. Klidně. Ale s Alenkou jsme probrali všechno, co bylo. Ale pojďme se podívat do budoucna. Co tebe ještě čeká? Těšíš se na léto? To samozřejmě po té práci potřebuješ si odpočinout. Ale co se týče natáčení, tak co je Lady Dermacol?
3: Lady Dermacol budeme točit v létě. Pan Jarchovský napsal teda podle mě mimořádně dobrý scénář. Mm-hmm. To je úžasně napsaný scénář.
2: Je to dobovka.
3: A já jsem taky ráda, že prostě o takovýhle český úžasný ženě, která, nevím, jestli je to pravda, ale v tom scénáři je, že vlastně ten make-up vyrobila nejdříve ne pro zkrášlování žen, pro estetickou záležitost, ale protože viděla někoho, kdo měl takzvaný oheň prostě na tváři nějakých, a že prostě to může být těžký jako pro třeba mladoučkou holku s tím nějak žít, že to je prostě, může být mít pocit nějakého handicapu, necítí se komfortně. Takže mně přišlo, jako tohle se mi třeba na tom strašně líbilo. Ale to je takový detailek. A tu Lady Dermacol bude hrát Marika Šoposká, s kterou já teď hraju právě v minisérii Eternit Honzy Hřebejka.
2: Tak, no a to nám řekni, to můžeš navázat.
3: To jsme ještě nedotočili. Já tam končím někdy 25. června, oni myslím točí ještě 3-4 dny, nebo až do začátku července.
2: A o čem to je?
3: A jsem moc ráda, že jsem tu Mariku jako potkala, protože kromě toho, že se mi moc líbí, jak hezky, jemně, opravdově hraje, tak je to fajn holka, parťačka, takže je s ní dobře na place v tom dialogu. Tak se těším, že spolu budeme tady v tom pokračovat. A zažila jsem tam, já tam teda hraju takový jako venkovský kolorit, zase sousedku prostě toho manželského páru, který je ústřední. A takovou drbnu, jo, která co neví, to nepoví. Vypadá velmi laskavě a uslužně a nápomocně, ale všechny ty drby roznáší po vesnici a vlastně nic jiného nemá, to je její hobby, jo. No a já jsem tam, ale je to dobře napsaný, takže já jsem tam měla pár dialogů a nedávno jsme dělali jeden takovej dlouhý dialog a ten Honza vytvořil na place tak úžasnou atmosféru, kdy technicky to bylo všechno připravené, což je pro herce úžasný, a pak už byl jenom ten klid pro ten dialog, pro ty herce. A to vám umožní být naprosto přítomen při věci, být v té postavě. A nejen, že vás nic neruší, ale najednou v té postavě žijete. Vy ji nehrajete a jste. A to teda já bych jako, myslím, že nejsem žádná drbna. ale bylo to jako úžasný a já jsem si teda při té příležitosti Po letech vzpomněla na práci s mým mužem, na Karla Kachyňu, že tohle uměl. Já jsem vlastně poctivá, perfektní filmařina v tom nejlepším slova smyslu. Takže jsem byla tomu Honzovi vděčná za to, že jsem to mohla znovu zažít.
2: Že jsi si vlastně krásně takhle vzpomněla. Nádhera.
3: No ale nejenom to, ale že to pořád ještě existuje, že to pořád ještě někdo umí a dělá.
2: Tak to je krásný. Tak to je na to, co se můžeme tedy s Alenkou těšit, ale já bych se ráda také zmínila o tvé dcerce Karolíně, protože ona je velice šikovná na sociálních sítích, radí lidem jak na reklamu, na sítě, a je velice zvláštní, že ty jako její maminka ty sítě vůbec nemáš. To je jako zajímavé, že ani ta dcerka tě jako nedonutí vlastně mít něco, co třeba by i tu tvoji práci zpropagovalo a tak dále.
3: Hele, ona mě nenutí, my jedna druhou naštěstí nenutíme k ničemu už jako od chvíle, co se narodila. Jo? My si nedáváme nevyžádaný rady, nenutíme jedna, my se vyslechneme. Spolu jenom mluvíme o těch věcech.
2: Tak jí neradíš nikdy? To je zajímavý.
3: Dělám, co můžu, abych to nedělala. A už asi za ty léta k tomu mám menší tendenci, ale lidi dělám, já jí sice neradím jako v podstatných věcech, nebo pokud si o to neřekne, ale když vyrážíš bez čepice v zimě ven, tak jí nezapomenu připomenout 30-letý holce, že teda je tam zima. že něco na tu hlavičku by si mohla vzít.
2: By to chtělo, já musím
3: uznat... A v zapětí se hned omluvím, jako jo. Hned říkám, promiň. Jako,
2: vem si čepici, ale promiň.
3: Jo, ano, no ale kdyby.
2: Ona ale vlastně natáčí taková vlastně vtipná videa tím, jak radí těm lidem. Až jsem si říkala, že vlastně herecké nějaké vlohy v sobě má?
3: To myslím, že má. Já jsem je asi jako 15letou viděla dvakrát na kamerových zkouškách u velmi dobrých režisérů a měla jsem možnost ten záznam vidět. A byla tak dobrá, že jsem se modlila, aby si tu profesi nevybrala. Protože ona to je krásná profese, já ji miluju, ale má prostě, je drsná. A to se nestalo, ale když odjela studovat do Anglie, vůbec ne za tímhle záměrem, ale jenom kvůli angličtině, tak tam studovala vlastně na umělecké škole, což byla náhoda. My jsme si jenom vybrali, že bude v Brightonu a tam je dobrá škola. A studovala tam fotografii, anglickou literaturu a drama. Takže před zkouškama z herectví, možná to je absurdní, že se k tomu takhle obloukem dostala, mi hrála přes počítač.
2: Ano.
3: No vidíš to, jak se tomu říká, když...
2: FaceTime nebo něco
3: ano,
2: takové.
3: Ano, to je ono. Tak mi hrála Svatou Janu v angličtině. Skvěle.
2: Skvěle.
3: A já jsem byla strašně ráda, že to vůbec můžu nějak pochytat, co, v který fázi toho, v toho monologu je, protože tam moje angličtina vůbec nesahá. A jenom proto, že já jsem tenhle ten monolog dělala, když jsem dělala zkoušky na Janáčkovou akademii muzických umění v češtině.
2: V češtině, tak to je fajn.
3: To je jediný, čeho jsem schopná.
2: Alenko, já ti moc děkuju, že jsi se s námi podělila o tom, co máš za sebou a co máš před sebou a děkuju, že jsi mezi nás přišla.
3: A já děkuju za pozvání a miláčku, jsem moc ráda, že jsem tě zase viděla.
2: Alenka Mihulová byla naším hostem. Krásný den vám přejeme.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Partička, rvačka, jeden mrtvý.
2: Ale já jsem ho nezabil.
3: Můj vnuk je ve vězení.
1: Jestli mi mohl pomoct.
4: Budeme ctí konstáble.
2: Musíte ho z toho vysekat, ty a ten tvůj kamuš policajt.
5: Horác s Vašátkem vyšetřují další detektivku podle Hany Proškové.
6: Češe špatně!
5: Případ se Štěnicí.
4: Už máte nějakou teorii?
1: Začíná se klubat.
5: V neděli večer na ČT1.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Vláda rozhodla, že v tomto volebním období se nebude zabývat ratifikací Istanbulské úmluvy. Spojené státy a Írán podepsali memorandum o konci války. Americký prezident dohodu stvrdil na zámku ve Versailles a bude oblačno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Hezké poledne u hlavních zpráv přeje Mária Kunová. Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán. Rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, který má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upozornil na to zpravodajský server i rozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové to ukazuje, že ochrana lidí před násilím není pro vládu prioritou.
10: Je to velmi smutné a alarmující, obzvlášť ve chvíli, kdy víme, že dochází k nárůstu násilí, násilí partnerského, násilí páchaného v rodinách, ale třeba také násilí páchaného na seniorech a předsudečně motivovaného násilí.
9: Ministerstvo práce poskytlo spolku Dohled na dosah dotaci 22 milionů korun na krizovou linku, kam mohou volat lidé v potížích. Český rozhlas ale zjistil, že je linka pro veřejnost nedohledatelná a není ani členem asociace linek důvěry. Přesto dostala ze všech linek druhou nejvyšší dotaci.
11: Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka dostali letos mimořádně peníze všichni, kteří o to požádali a splnili podmínky.
12: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazku či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
11: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát říká, že další pracovníky ale teprve hledá. Odmítá, že by se měla viditelnost linky posuzovat tím, že ji najdou lidé na internetu.
13: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, okolo 3700 krizových hovorů.
11: Například linka důvěry organizace Život 90 ale dostala o víc než polovinu méně, ačkoliv loni řešila skoro 14 000 hovorů. Kristýna Šupfová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Americký prezident Donald Trump podepsal na zámku ve Versailles memorandum o konci války proti Íránu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7 a jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti.
14: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při podpisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Írán dohodu podepsal prezident Massoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Slavnostní ceremoniál k podpisu memoranda je v plánu zítra ve Švýcarsku. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Na Moskvu dnes podle ruské státní agentury TASS útočilo nejvíc dronů za poslední dva roky. Protivzdušná obrana údajně sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Rusko hlásí po úderech 3 mrtvé. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podruhé v tomto týdnu zasáhly rafinerii v moskevské Kapotně.
15: Za desítkami dronů letěly podle ukrajinské televize Kanál 24 rakety s výbušnými hlavicemi, které proletěly zahlcenou ruskou protivzdušnou obranou. Nad městem se podle videí na sociálních sítích objevil hustý oblak kouře od rafinérie v Kapotně. Tu zasáhly ukrajinské drony i v úterý. Z bezpečnostních důvodů ráno přerušila provoz všechna moskevská letiště. Ruské drony a rakety naopak dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Noční údery na město Sumy nepřežil nejméně jeden člověk. Poplachy ale zněly téměř na celém území Ukrajiny. Jiří Chábera, Český rozhlas.
9: V Mariánských lázních dnes začínají knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír minulosti lázní i česko-německým vztahům.
6: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
7: Říká zakladatelka festivalu Klara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
6: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a Tedo Zboučkovou, spisovatelku, aby nám přiblížili přímo probíhající teďkon průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
7: Knižní festival v Mariánských lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno na horách, výjimečně přehánky na Šumavě i bouřky. Teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě 24 až 27, na horách kolem 22. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách, zejména na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25. stupňů.
8: Doprava.
9: Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je zavřená na 71. kilometru po nehodě 3 nákladních vozidel. Ucpané jsou obě objížďky, severně po silnici 611 i jižně přes Rohovládou Bělou. Kolony čekejte už před odklony z dálnice směrem na Hradec, se zdržíte přes půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona kamionů v pravém pruhu, začíná za Domašovem na kilometru 170. Osobní auta v levém zpomalují mezi exity 178 a 182, asi čtvrt hodiny. A na D8 na příjezdu do Prahy je kolona před zdiby, kamiony jedou z druhého kilometru až ke Kbelské, od sjezdu z Cínovecké popojíždějí i osobní auta asi 10 minut pod sjezd na Prosek, tam blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. To byly hlavní zprávy, teď je u mikrofonu Honza Kovařík.
16: A startuje další vydání naší zábavné, ale též poučné hry jménem Byl jednou jeden rok. Přiznám se s trochou rozechvění, že včera večer jsem poprvé slyšel nové varhany v katedrále svatého Víta. Jejich zvuk je ohromující, obzvlášť když skvělý varhaník hraje dílo Petra Ebena. A tak jako nápovědu číslo 1 volím informaci, že dnes půjdeme do roku, kdy ještě neexistoval nadační fond pro vybudování tohoto krásného nástroje. Jistě jste v poslední době o varhanech četli a slyšeli mnohokrát, třeba vám to pomůže. Pokud jde o moji soukromou nápovědu, míříme do roku, kdy jsem měl splněno to, co mají mužové dokázat, tedy zasazený strom, splozeného syna a postavený dům, pokud se počítá dokončení rozestavěné hrubé stavby. No a do třetice nápověda numerická dnes je 100%. Když si vedle sebe napíšete kompletní dnešní datum a k tomu ještě připíšete číslo pořadu 1013, tak z té skupiny číslic můžete bez problémů zkonstruovat úplně celý hledaný letopočet. Víc na začátek neřeknu, myslím, že to stačí.
8: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
8: na dvojce.

0: Na hodinách na chlup přesně 12.12, něco si přejte a já pokračuji v rozšiřování nápověd, protože zatím dost tápete. Tápete tak moc, že rozsah vašich prvních tipů je od roku 2002 do roku 2018 a to je docela slušné rozpětí. Tak bych vám chtěl říct, že moje elévky spolupracovnice, spoluscénáristky Anička Svobodová a Alice Najmanová v Hledaném roce jen tak, že chodili vůbec na základní školu. Aby vám to bylo k něčemu dobré, tak potřebujete vědět, že do elévského programu Českého rozhlasu se můžete přihlásit nejdřív po maturitě. Horní hranice věku určena není. No a teď si půjdeme pro nápovědu, která mnohým bude znít povědomně, teď jde jen o to, abyste to správně zasadili na časovou osu. V roce, do kterého vás dneska lákám, ať se vám to líbí nebo ne, se stalo něco, co se naposledy přihodilo v roce 1415. Marně přemýšlíte, nejde o husitské války. Naposledy roku 1415 se stalo, že boží náměstek na zemi rezignoval na svoji funkci. V únoru našeho roku se to stalo znovu. Papež Benedikt XVI. Oznámil svoji rezignaci, musela se tedy sejít konkláve a hledat schodu. 13. března pak shromáždění věřící a také diváci u televizí po celém světě mohli vidět nad střechou Sixtinské kaple bílý kouř. Poprvé od středověku byl zvolen papež mimo evropského původu a zvolil si jméno František. Tak to oslovil davy shromážděné na svatopetrském náměstí.
1: Bratři a sestry,
2: buonasera.
1: Dobrý večer.
2: Voi sapete,
3: viete,
2: che il dovere del conclave,
3: že povinnosťou konkláve
2: era di dare un vescovo a Roma.
3: Dať Rímu biskupa.
2: Sembra che
3: zdá se, že moji spolubratí a
2: kardináli
3: ho našli někde na konci světa, ale jsme tu.
0: Tušíte, v kterém roce František takhle promluvil a tak hlasitě ho zdravili tisíce natěšených věřících, tak můžete napsat. Dnes tu ještě nezaznělo, jak nám psát, a protože opakování je matkou moudrosti, udělejte si poznámku 702 222 220 je číslo pro vaše SMS tipy. Mailovat ideálně i se vzpomínkou na hledaný rok můžete na adresu dvojka@rozhlas.cz. A i když možná někteří máte pocit, že jsme v novověku a že ten není zábavný, tak já si třeba myslím, že následující písnička se vyloženě povedla.

0: přátelé, pojďme si říct na rovinu, že ve sklenici vína člověk nikdy nic nenajde, i když se tvrdí, že je tam pravda, maximálně zapomnění, ale jen krátkodobé. Pokud je o vzpomínání, máte s tím dneska velkou práci, pořád se pohybujeme někde za hranicí roku 2000, ale některé ty typy jsou 2002, 2005, 2008, teď je tady od Renaty 13 nebo 14, Dagi si myslí, že je to rok 2018 a Jana prozatím zůstává u roku 2012. Rychlý pohled do vašich SMSek. Pavel z Židlochovic, dejme tomu 2011, Jana ze Všeteče, doufám, že vám tam nic neteče, typuje rok 13 podle zvolení papeže Františka a své první vnučky a pak je tu ještě SMS-ka, která tvrdí, že to byl rok 2024. Tak, mám tu další nápovědy, třeba se to vyjasní. V roce, který hledám, zemřel Nelson Mandela, bývalý jihoafrický prezident, nositel Nobelovy ceny za mír. Stalo se to 5. prosince onoho roku, panu Mandelovi bylo 95 let a noční televizní zpravodajství tou informací pochopitelně začínalo.
1: Nelson Mandela, bývalý jihoafrický prezident, nositel Nobelovy ceny míru a symbol černošského boje proti politice apartheidu, zemřel v 95 letech. Jako ikona Jižní Afriky, ale už za svého života vstoupil do světové historie.
2: Přezdívali mu Madiba nebo taky otec. Nejen v Jižní Africe se stal černošský právník ikonou ještě za svého života, symbolem 60. let a boje proti tehdejšímu apartheidu.
3: There are many people who feel that it is useless and futile.
0: Hlas Nelsona Mandely, připomínáme rok, kdy zemřel. O 10 dní později, v neděli 15. prosince, se konal státní pohřeb. Rozloučit se svým prezidentem přišli desítky tisíc lidí z celé Jihoafrické republiky a na místě byl i zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek.
4: Ostatky Nelsona Mandely jsou vystaveny v budově Union Buildings, impozantním komplexu nad městem. V místě, které má pro Jižní Afriku symbolický význam, tady sídlila běložská vláda, tady se odehrávaly demonstrace proti apartheidu a tady byl v roce 1994 uveden do prezidentského úřadu právě Mandela.
0: Máte jasno v tom, který rok hledám? Tak vezměte telefon a vytočte 22 155 25 25. Dám vám rád možnost, abyste svůj tip řekli veřejně. I've never...

0: Prosí.
1: 12.24 na telefonu statečný volající křestním jménem Marcel. Já vás zdravím, Marceli, tady je Honza Kovařík, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo, zdravím vás a taky všechny posluchače tohoto krásného pořadu.
1: Chtěl jsem si z vás utahovat, že volá Marcel z malého města, jenže vy jste z Prostějova, vás je tam přes 40 tisíc, tak to je celkem velké město, vidíte.
2: No tak... To nepatrně větší, no, nepatrně.
1: Jezdíval jsem tam jednu dobu poměrně často, takže si to docela pamatuju. Marceli, ať nezakecáme to, proč voláte. Který rok podle vás hledám? A hlavně, jak jste na to přišel, pro Bůh neříkejte, že jste si to někde našel.
2: Ne, nic jsem nehledal, já tady ty věci sleduju. Určitě je to rok 2013, protože 13.3. tohoto roku byl zvolen papež František. A následně byly Velikonoce na konci března už.
1: Ano.
2: 30. března napadlo tady tolik sněhu, že v Prostějově u Hvězdárny byl v nadživotní velikosti postavený sněhovlák dokonce.
1: Jsem se lekl, že tam děti uplácali Františka.
2: No,
1: to na oslavu. Tak vy říkáte, že to bylo magické plné trojek 13.3. roku 13. A pak, jak jste to říkal, ty Velikonoce 30.3.?
2: To byla neděle 30.3. a tady napadlo sněhu v Drahanech, tady na Prostějovsku měli dokonce přes metr sněhu.
1: Pane,
2: všichni se divili.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem neměl možnost tuto nápovědu, kterou vám nabízí Marcel, ověřit, tak jenom říkám, toto je jaksi neověřená nápověda od posluchače, no ale vemte ji v úvahu. Vás jsem, Marceli, moc rád slyšel, do Prostějova vás zdravíme a díky, že jste s námi.
2: Já taky děkuju.
1: Naschledanou. Sice jsem do Prostějova jezdíval do té fabriky, která už tam nestojí, před x lety šly k zemi ty veliké objekty OP Prostějov, ale stejně je to hezká vzpomínka. Tak já budu vzpomínat a vy tančete, dokud to jde.
3: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

0: Tak a teď ruku na srdce, kdy jste naposled tancovali? Já musím sebe kriticky přiznat, že už je to dávno. Jak jsem tak poslouchal mandraže, říkal jsem si, že bych to mohl letos v létě třeba zkusit změnit. I když obvykle říkávám, že tančím pouze v sebeobraně. Tak, vy hádáte rok, o kterém zatím nespochybnitelně padlo, že poprvé od roku 1415 na svoji funkci rezignoval papež a novým náměstkem božím na zemi byl zvolen František, zemřel Nelson Mandela a protože mnozí voláte po sportovní nápovědě, tak vám slíbím, že za chvilku se vypravíme do Vysočina arény, ale zatím si nechám pro sebe, jestli pojedeme na kole, anebo na běžkách a na zádech budeme mít malorážku. Vy můžete přemýšlet a pokud možno i tipovat.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Vlaška letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
2: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
3: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
1: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
4: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
4: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
5: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.

0: Dozněla cesta, naše slíbená cesta vede na Vysočinu do Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině. V tamní Vysočina aréně se v hledaném roce poprvé v naší historii uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu od 6. do 17. února. Pokud jste, řekl bych, archivní a statističtí posluchači, pak vězte, že to bylo 640. mistrovství světa v biatlonu. Domácí fanoušci se nemohli dočkat svých hrdinů a vyšlo to skvěle, protože hned v prvním závodě celého mistrovství jsme se dočkali medaile.
1: No a teď to přijde. Česká reprezentace má ve své historii celkem 13 medailí. Tu 14. dnes přidává Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec. Český tým se postupně v průběžném pořadí zlepšoval a nakonec Ondřej Moravec zařídil bronzový kov pro české kvarteto.
0: A teď jde o to, jestli to je rok 2011, 12, 13 nebo 14, protože tyhle letopočty se tu objevují stále dokola. Zavolejte mi na 22 155 25 25 anebo pište.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: To byly One Direction. Na telefonu by snad měla být ještě pořád posluchačka Mirka. Dobrý den, tady je dvojka, Honza Kovařík.
1: Zdravím, Honzo.
0: Jak se máte dneska, Mirko, všecko v pořádku?
1: Všechno v pořádku.
0: Tak to je fajn. A jak to tipujete?
1: Já to tipuju na rok 2013.
0: A podle čeho?
1: Moderní dějiny, jakoby to není úplně moje kafe, ale tipuju to na ten rok 2013.
0: A co je pro vás rozhodující nápověda? Ten papež nebo něco jiného?
1: A
0: Nelson Mandela?
1: Papež a Nelson Mandela.
0: Obě vám pasují obě do stejného roku.
1: Myslím si, že to byl tenhle ten rok, ale nejsem si tím tak úplně jistá.
0: Tak samozřejmě, pokud zde nepodvádím a já nepodvádím, tak obě ty události jsou z téhož roku. Teď jde jen o to, jestli to je ten, který zmiňujete vy. Nebo třeba Katrinka, která mi napsala, že podle ní je to rok 2014, kdy nejstarší nebo starší syn s kamarády šli po vzoru Karla Hynka Máchy pěšky do Benátek. No. A teď se v tom vyznejte. Tak Mirko, vydržte s námi do 12.55. To tady
1: já
0: jako vždycky...
1: Chtěla ještě ano. Poděkovat, dostala jsem ten dárkový balíček z té soutěže, takže
0: to jsme děkuju. Rádi, jsme rádi, děkujeme a toto poděkování vyřizujeme dále do centrály České pošty. Mějte se moc hezky, Mirko, děkuju. Zase někdy, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak, to bylo milé, tak to vystřídáme a dáme si jednu stížnost.

0: 11, 12, 13 nebo 14, to je to, oč tu běží. Tyhle letopočty stále typujete a je na čase to rozetnout. Tak tedy 11. a 12. ledna onoho roku jsme poprvé přímo volili prezidenta. 25. a 26. ledna proběhlo druhé kolo a Miloš Zeman se v tom roce stal prvním přímo zvoleným prezidentem naší země. Ve svém inauguračním projevu řekl mimo jiné i toto.
1: Chci být prezidentem všech občanů bez rozdílu jejich politických názorů a jsem si vědom toho, že tento závazek nemohu naplnit pouhými slovy, ale především konkrétními činy v průběhu svého funkčního období.
0: Nenadarmo se v knize knih píše podle činů poznáte je. Já se ptám, v kterém roce se stal Miloš Zeman prvním přímo zvoleným prezidentem naší země. Pokud to víte, máte ještě 3 minuty a 9 vteřin na to, abyste mi napsali e-mail nebo SMS-ku. Tak dlouho totiž trvá poslední napovídací píseň, která se na CDčku a možná i na streamovacích platformách objevila v hledaném roce.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.
4: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Andělé, tak se jmenuje právě doznívající píseň, která se jinak běžně v playlistu stanice, kterou právě posloucháte, neobjevuje. Dnes se objevila, protože je z roku, který jsme společně hledali. 12.55 na hodinách, nedá se nic dělat, budu muset s pravdou ven. Se mými spolupracovnicemi Aničkou Svobodovou a Alicí Najmanovou jsme pro vás vybrali události, které vám do poslední chvíle zásadně motaly hlavu, ale jak šel čas, přibývalo typů pro jeden jediný letopočet a na konci už to zní takřka unisono. Ano, je to rok 2013. Gratuluji těm, kteří to trefili, ostatní nemusí být smutní, zítra je taky den. Pro dnešek děkuji, teď už Iva Bendová a píseň Olliho Mercera.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Divadlo je trampolína, na které se musíte naučit skákat a pak můžete skákat do nebes, říká naše přední herečka, moudrá a vtipná žena Eliška Balcrová. Čím je kdysi v Národním divadle nadchly sešitky, které si vedla Dana Medřická, na kterém ze svých mužských kolegů mohla Eliška nechat oči? A co jí v životě stálo nejvíc odvahy?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé eurokomisařky Jourové chaotická. Slovenský parlament projednává vyslovení důvěry vládě. Kabinet o tom musel požádat kvůli vysokému zadlužení. A bude oblačno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Vládní změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové chaotická. Řekla to ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Kabinet v pondělí schválil zrušení mediálních poplatků. Rozhlas i televize by podle návrhu měly být od příštího roku financované ze státních příspěvků. Změnou by zároveň přišly v porovnání s letoškem o stovky milionů korun. Podoba novely zákona se řešila v Česku měsíce. Právě zdlouhavý proces dostává veřejnoprávní média podle Jourové do nejistoty.
5: Myslím, že to ohrožuje i kredibilitu veřejnoprávních médií v plnění finančních závazků vůči různým stranám. Tohle už není legrace, takže si myslím, že ta chaotičnost byť dlouhého procesu, ta ho naprosto znehodnocuje.
4: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informuje na svém webu. Čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě, taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí.
6: Je to shodou okolností advokát, právník, který má dlouhodobou praxi s vedením různých procesů. A ředitel v této organizaci má být především zkušený právník, aby věděl, jak má procesně správně ty situace řešit.
4: Výběr kritizuje opoziční ex-ministr Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. Slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě. Poslanci by o tom měli hlasovat během dne. Slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle opozice měla vláda o důvěru zažádat už loni v listopadu, kdy v této záležitosti skončila dvouletá výjimka. Fico hlasování považuje za formalitu. Jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu. Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů. A v sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli by dostatečně pít. Přehlídku pouličního umění ode dneška hostí Centrum Olomouce. Na třídenním festivalu se představí 200 hudebníků, tanečníků a novodobých cirkusáků. Organizátoři připravili taky program pro děti.
7: Dnešní zahajovací koncert světově uznávaného jazzového trumpetisty Laca Dečiho bude v Domě u parku. Další akce festivalu se budou odehrávat na Horním náměstí a v užším centru Olomouce. V sobotu odpoledne budou ulice plně patřit kapelám, umělcům a divákům. Centrum se uzavře pro automobilovou i tramvajovou dopravu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně, přehánky na Šumavě i bouřky, teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě 24 až 27, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové uklízejí po nehodě na 71. kilometru. Dálnice bude uzavřená do odpoledních hodin. Provoz odklánějí směrem na Hradec na exitu 68 Nové Město. Před ním je kolona na půl hodiny. Na Prahu je před odklonem na exitu 76 Dobřenice chvílemi kratší fronta. A na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona kamionů za Domašovem z kilometru 169. Osobní auta v levém pruhu jedou v koloně mezi exity 178 a 182 a pak v Brně za sjezdem k výstavišti ze 191. kilometru k exitu 194. Kolona pokračuje nejen do omezení u D2, ale taky na silnici 52 směr Vídeň. A tam se před sjezdem na Vídeň srazilo osobní auto s nákladním. Tolik zprávy, slovo má Iva Bendová.
8: Hezký den, ano, je tu čtvrtek, 5 minut po 13. A tak na dvojce startujeme odpolední vysílání. No a už za chvíli prozradím, na koho se tedy kromě kolegy Aleše Cibulky můžete těšit v sobotním toboganu. Na začátek posílám s přáním pohodového odpoledne a také příjemného poslechu dvojky zpěvačku Mariku Gombitovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Moderátor Leoš Mareš už dosáhl snad všech svých cílů. Jeden mu ale zatím chybí, a to oslavit kulatiny v přímém přenosu toboganu u nás na Dvojce. No a ten sen se mu ale vyplní už tuhle sobotu, protože bude tentokrát jediným hostem Aleše Cibulky. O hudební doprovod se postará jeden z nejúspěšnějších slovenských zpěváků současnosti, Adam Ďurica. No a máme se na co těšit, Aleš se totiž s Leošem zná už od roku 1997. Oba tenkrát zvítězili v konkurzu na nové moderátory Snídaně s Novou, takže jaké bude jejich setkání takřka po 30 letech? No, to se dozvíme na Dvojce v sobotu po 11. hodině v toboganu.
1: Odpolední Dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den. Celý tento týden si Vězte, ať vám to sluší, povídáme o tom, jak nám moderní technika může pomoct k lepší postavičce i pevnějšímu zdraví. Tak my už víme, co si pořídit i na co si dát v kuchyni pozor a dnes naše téma uzavřeme několika praktickými dotazy, protože právě tyhle drobné detaily a vychytávky často rozhodují o tom, jestli nás to zdravé vaření bude bavit i z dlouhodobého hlediska. Ve studiu je se mnou opět nutriční terapeutka Veronika Pourová. Krásný den i vám, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Řekněte nám, může být třeba takový pomalý hrnec skutečným spojencem při hubnutí, nebo je to spíš jenom o tom našem pohodlí a úspoře času?
3: My v tom pomalém hrnci můžeme připravit jídlo, které je perfektně zdravé, jídlo, které zas tak vyvážené nebude. Ale čím by ten pomalý hrnec mohl pomoci, tak je tím, že při té pomalé, dlouhé přípravě se krásně rozvolní ty chutě. Takže třeba pokud někomu taková ta klasická zdravá strava typu plátek masa s rýží a brokolicí přijde bez chuti, tak v tom pomalém hrnci se díky třeba té přidané zelenině a různým bylinkám a kvalitnímu masu dá připravit chuťově výrazné jídlo, které ale zároveň není příliš tučné ani sladké.
2: Velkým hitem jsou teď ty horkovzdušné fritézy. Je to smažení v nich opravdu o tolik zdravější, jak se tvrdí, nebo je v tom někde schovaný nějaký háček?
3: Ty horkovzdušné fritézy docela ráda doporučuji, pokud někdo má rád smažené pokrmy, nebo často dělá hranolky, anebo třeba i rodinám s dětmi, protože děti často mají právě rády hranolky, krokety nebo různé rybí prsty. Tak právě ta horkovzdušná fritéza nám umožní tyhle potraviny připravit tak, abychom tam ten tuk nemuseli přidávat. Buď vůbec, anebo třeba jenom olej ve spreji.
2: Otázka na závěr, Veroniko, co byste vzkázala někomu, kdo by strašně rád začal vařit zdravě, ale děsí ho představa, že u toho stráví hodiny denně? Co je ten úplně první krok, nejzákladnější?
3: No, na každého bude fungovat něco jiného. Někomu může pomoct pořídit si nějakou jednoduchou kuchařku, ale někomu může právě pomoct i pořízení takového přístroje. Jenom bych doporučila opravdu si dobře rozmyslet, co jsou ta naše oblíbená jídla, která si chceme vařit nebo která chceme jíst takhle. A pak se zamyslet nad tím, co je ten spotřebič, který nám to usnadní. Pro někoho to může být ta horkovzdušná fritéza, protože rád si jenom rozčtvrtí brambory, nahází je tam, k tomu si hodí třeba klidně obalený řízek a má rád tahle jídla, ale někdo jiný má zase rád takové ty omáčky, eintopfy, ragú, tak tomu zase pomůže ten pomalý hrnec. A nebo jsou opravdu takové, řekla bych, prémiovější přístroje, které toho zvládají opravdu hodně, včetně hnětení, sekání, krájení. Uděláte v tom jak polévku, tak nějaké komplikovanější jídlo, případně některé fungují třeba i jako domácí pekárna. Takže ta škála je celkem široká a záleží i na našich finančních možnostech.
2: Tak děkuji za vyčerpávající shrnutí a milí posluchači, to je pro tento týden vše. Pokud jste nestihli všechny díly, najdete je na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Čepice, svetr nebo mikina. I z toho si čápy staví svá hnízda. Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, teď můžou lidé zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školy i studenti gymnázia. Jak uslyšíme v následující reportáži, tě budou dění v hnízdě dál sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, kroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy a podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO. Děti teď budou pozorovat kroužkování, samotný život čápů, ale můžou pozorovat také lidé doma na kamerách.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápů na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti.
4: No, my teďka, že jo, se díváme na to kroužkování, tak to je důležité pro ten monitoring.
2: Karolíno, co budete pozorovat?
5: Jak se ty mláďata líhnou a jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno možná.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat, jo, ale úplně krásně se podívejte na mladý čápátko zblízka.
2: Tady se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ty ostatní.
6: A ten čáp neublížíme, když teďka ho tady tak máme pryč?
1: Neublížíme. Já jsem dvě okroužkoval nahoře. Tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, co ti čápy vlastně nosí na to hnízdo. Jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak je ty staří ptáci krmí.
2: A taky čím je krmí?
1: Čáp je pták, který je, já říkám, všežravý v té živočišné říši, čili dokáže sežrat od malých brouků přes kobylky, hraboše. Takže on má fakt široké spektrum potravy. Tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žábama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáv v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru ke střeše Moravské Gobelinové manufaktury. Lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hickl, Český rozhlas. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Leoš Mareš už dosáhl snad všech svých cílů. Jeden mu ale zatím chybí, oslavit kulatiny v přímém přenosu toboganu. Tenhle sen se mu vyplní už v sobotu. K tomuhle setkání zahraje a zaspívá jeden z nejúspěšnějších slovenských zpěváků současnosti Adam Ďurica.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
6: www.lfs.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

Posloucháte čtvrteční odpolední dvojku, no a vzhledem k tomu, že stále ještě máme relativně obědový čas, možná si stejně jako já dáváte svou kávu, já tady vzhledem k tomu, jaké panuje počasí, jsem přešla na ledovou. Ale nehledě na to, jaké venku počasí, tak vám vždycky po 16. u nás na dvojce nabízíme kávu o 4. Jaké bude její dnešní téma? Digitální stopa našich dětí začíná vznikat mnohem dříve, než si většina rodičů uvědomuje. Kde jsou hranice mezi sdílením rodinné radosti na sociálních sítích a narušením soukromí dítěte, jak snadno mohou uniknout i zdánlivě bezpečně uložené informace a fotografie a co mohou rodiče udělat proto, aby svým dětem nevytvářeli problém, který je bude provázet potom po celý život. Tak nejenom na to se zeptá Eva Kličková, mimochodem trojnásobná maminka publicisty Daniela Dočekala. Jestli máte nějaké dotazy, nemusíte se nechávat až na 16. hodinu, klidně nám je posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz. No a já vám na oplátku posílám Johna Lennona.

0: Možná si představujete stejně tak, jako John Lennon zpíval, ve vašem případě třeba letní dovolenou. Mimochodem víte, že nemusí to být jenom relax u moře, ale třeba také aktivní turistika nebo dokonce výšťky na kole. To, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují také data loňského multisport indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor tou nejoblíbenější sportovní aktivitou. O co je největší zájem a jaké jsou letošní outdoorové trendy, to nám přišel povědět do studia dvojky velký turista Martin Benda. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Podle toho, jak je plno na turistických trasách a také kolik cyklistů už teď potkáváme, to vypadá, Martine, že Češi outdoorovým aktivitám opravdu propadli ve velkém.
1: Ano, podle loňského multisport indexu skoro 70% Čechů sportuje alespoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě venkovní sporty. Polovina preferuje procházky a výšlapy do hor, necelá třetina potom cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
2: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
1: Květnový průzkum agentury Czech Tourism potom zase ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu, nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo potom kratší cyklový lety.
0: Dá se tedy očekávat, že poroste i zájem o outdoorové vybavení. Když už tady vyrážíme do přírody, chceme být připraveni na každé počasí a mít po ruce všechno potřebné.
1: Ano, potvrzují to i firmy, které ho prodávají, řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavě v pražských Letňanech, kde natáčel kolega Vít Anderle. V tamním stanovém městečku ho provázel Zbyněk Pochylý ze společnosti For Camping, která výstavu organizuje.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
0: Takže jestli se chystáme na dovolenou pod stanem, tak je nejvyšší čas pro nějaký vyrazit.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka také po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové hole či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dál lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hudy Sportu Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových odivů.
0: No a co ty, Martine, už jsi koupil něco nového na letní dovolenou?
1: Ano, koupil jsem si nový cyklodres, těch není nikdy dost, jako polehčující okolnost dodávám, že byl ve slevě, a já za sebe musím říct, že často nakupuji outdoorové vybavení nebo sportovní věci také v sezónních nabídkách supermarketu, i tam je určitě z čeho vybírat.
0: Martin Benda v cyklodresu, tak já vím, jak vypadá, případně se můžete podívat i na jeho Instagram, stojí to za to, možná vás to bude inspirovat k nějaké cyklovýšce. Až 70% Čechů a Češek sportuje alespoň jednou měsíčně a většinou se hýbou v přírodě. K tomu si dopřejí také kvalitní vybavení, jaké jsou letošní trendy, to nám přišel říct právě Martin. Martine, díky a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Vzhledem k tomu, že je 13 hodin a 53 minut, tak je jasné, že je před námi dnešní koláček štěstí. A než si ho pustíme, tak se musím k něčemu přiznat. Já prostě Halinu Pavlovskou miluju, protože tolik humoru a nadhledu zaměřeného vůči vlastní osobě, to má skutečně málo kdo. Posuďte sami.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je svátek Milana. A tak jsem si hned vzpomněla na známého českého fotbalistu Milana Baroše. Kdysi dávno jsem se s ním potkala v noci v baru a nechal mi poslat láhev šampaňského. A taky často vzpomínám na Milana Lasicu. Měla jsem moc ráda jeho humor. Několikrát jsem s ním vystupovala, on účinkoval v mých banánových rybičkách a vždycky jsme se moc smáli. No a jednou jsem se s ním potkala v Domě módy. Ocitli jsme se sami dva ve výtahu. Jeli jsme z pátého patra do přízemí a neměli jsme si co říct. S Milanem Štajndlerem si mám vždycky co říct. A myslela jsem si, že bych našla i nějakou společnou notu s Milanem Kunderou. Jednou jsem byla v Paříži a byla tam zrovna i Dáša Havlová s manželem. A večer měli jít na večeři právě ke Kunderům. A Dáša měla radost a spontánně řekla, že bych měla ke Kunderům taky přijít, že si všichni popovídáme. Později odpoledne mi pak zavolala a řekla, mluvila jsem s paní Kunderovou a ta mi řekla, že mají moc malý byt a že ty by ses tam nevešla. Přeju všem Milanům krásné dny a my, kteří dnes nemáme svátek, ať se máme hezky taky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Obce a města se budou moct přihlašovat od konce roku. Izraelský ministr zahraničí přerušil kontakty se šéfkou unijní diplomacie. Vadí mu srovnání Izraele s režimem apartheidu. A bude oblačno až polojasno, teploty do 31 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Obce, města a soukromé firmy budou moct to znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, zejména pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moct přihlašovat od konce letošního roku.
2: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
0: Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodný úvěr a taky dotaci, která pokrývá část nákladů. V lokalitě pak musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti přidává lékař Gabriel Dorák.
3: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
0: Nové prostory najdou lidé v pavilonu M. Jeho oprava vyšla na 11 milionů korun. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar na síti X oznámil, že přerušuje veškeré kontakty se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kalasovou. Vadí mu, že při nedávné návštěvě Mexika srovnala zacházení s Palestinci v pásmu Gazy a na okupovaném západním břehu s někdejším režimem apartheidu v Jihoafrické republice. Podle serveru The Times of Israel výrok Kalasové kritizovala řada evropských představitelů. Ona sama v reakci na přerušení kontaktu Saarovi vzkázala, že si váží dialogu a je připravená v něm pokračovat. Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vyzvednou už 14. září. První tři dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí taky korunu Vační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno na horách, výjimečně přehánky na Šumavě i bouřky, teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě 24 až 27, na horách kolem 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi sjezdy na Nové Město a Přelouč. Na 70,5 kilometru stále uklízejí po nehodě dvou kamionů. Jede se po objížďkách a směrem na Hradec se zdržíte 25 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolona kamionů v pravém pruhu jede od Velké Bíteše do omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte půl hodiny. Tolik zprávy, pokračuje Iva Bendová.
5: Je to tak, jsou 4 minuty po 14. hodině, pokud někam jedete autem a řídíte, buďte opatrní, šťastnou cestu a dobře dojeďte. No a já mám pro vás zpěvačku Desireless. Když řeknu tohle jméno, možná vám to nic neřekne, ale když přidám ještě Wajáš, budete určitě vědět.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Příběh, který zasáhl tisíce lidí. Marika a Jiří Kučovi byli mladá rodina se dvěma syny, plány a také obyčejným šťastným životem. Pak ale přišla rakovina prsu a boj, který sledovali nejenom jejich blízcí, ale také lidé na sociálních sítích, protože byli známí co by Blog Kitchen Story. Marika své nemoci navzdory velkému boji podlehla. Jak se žije dál, když ztratíte životní partnerku a děti maminku? O tom si budeme povídat po půl třetí s Jiřím Kučou, autorem knihy Po Marice, svědectví o lásce, smrti a naději. Ale nejdřív vyrazíme na cesty. Mezi novinky letošní turistické sezóny se před pár dny zařadila i nová expozice Poštovního muzea ve Vávrově mlýně na Novém městě pražském. No a nás tam do ní už za chvíli pozve Vašek Žmolík.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Znělka prozradila, co bude následovat v příštích minutách. Já jsem také už avizovala, že se vydáme do nové expozice Poštovního muzea v Praze. No a až kolegu Vaška Žmolíka pozdravím, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Ivo.
2: Tak přidám otázku, komu vlastně návštěvu téhleté expozice doporučíš?
3: Všem, které zajímá poštovnictví, pochopitelně, ale taky doprava a hlavně technika na poště, protože tak se ta nová expozice jmenuje. Technika na poště. Ale taky všem, kdo rádi jezdí na hrady a zámky, protože tam uvidí doslova zámeckou expozici s úchvatnými interiéry a krásným slohovým nábytkem.
2: No tak to zní opravdu zajímavě. A mimochodem, jak je to možné, je snad muzeum umístěno v nějakém šlechtickém paláci?
3: Nikoli ve šlechtickém paláci, ale ve Vávrově mlýně v Petrské čtvrti na Novém městě v Praze, hned vedle ulice Revoluční je to. Tedy v domě mlynářů Vávrových a předtím Michalovicových, a to byli vážení a velmi movití lidé, kteří si v tom 19. století mohli dovolit vlastně totéž, co šlechta.
2: No a co si tady dovolili?
3: Oni si nechali vyzdobit svůj příbytek roku 1847 v té době velmi ceněným a slavným malířem a dekoratérem Josefem Navrátilem, který mimo jiné třeba pro císaře Ferdinanda Dobrotivého, ten jak známo abdikoval a dožil potom v Čechách, vyzdobil jeho zámky Zákupy a Ploskovice. Ve Vávrově mlýně se jedná o 4 místnosti, předsíň a 3 salony, zvláště krásný je ten s alpskými krajinkami, kde nástěnné obrazy zdobí vlastně všechny 4 stěny. A pokud jde o nábytek, ten časově ladí k téhle výzdobě, je totiž vesměs ve stylu Biedermajeru.
2: No pane jo, to by člověk v Poštovním muzeu opravdu nečekal, ale teď už tady pojďme k té expozici. Co uvidíme v expozici nazvané Technika na poště?
3: Tak ta se nachází v přízemí budovy a má název, povím ho celý, Technika na poště aneb Poštovní muzeum součástí Národního technického muzea. Neboť k té příležitosti byla tahle expozice otevřena. Mimochodem, na spojení obou muzeí se pomýšlelo už roku 1918. Představ si to, ale došlo k němu až teď. Po víc než 100 letech. No a co tam uvidíš?
2: Malé zpoždění.
3: Ano, ano, 100 a něco. Expozici, která vypovídá o propojení dějin poštovnictví, telekomunikací a technického vývoje v českých zemích. Ta expozice totiž ukazuje poštu nejen skrze ty její každodenní služby, které všichni známe, ale také jako nositele technologického pokroku a kulturní paměti. A tak připomíná třeba i počátky rozhlasového vysílání.
2: I rozhlasového vysílání?
3: Ano, ano. Vždyť i tato naše budova na Vinohradské třídě v Praze, odkud právě vysíláme, byla původně postavena pro ředitelství pošt a telegrafů a pro Československý rozhlas. Na výstavě v Poštovním muzeu jsou proto k vidění první vysílače, včetně těch vojenských, anebo třeba krystalky, čili vlastně taková první domácí rádia, takhle maličkatá.
2: Tedy, to musí být velké lákadlo pro mnohé naše posluchačky a posluchače. Jaké další exponáty tě zaujaly, Vašku?
3: Třeba osobní telefon následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este ze zámku Konopiště. Nebo pruský optický telegraf, který vypadá docela jako návěstidla někde na železnici. První komerčně dostupné takzvané Siemensovy telefony, ty se používaly už v roce 1877. Už v tom roce se telefonovalo. Dále jedny z nejstarších dochovaných jiskrových vysílačů, anebo originální a moc pěkné poštovní saně, které se zase používaly ještě v 50. letech. Vesměs se jedná o unikáty, které zatím nikde nebyly vystaveny.
2: No jak tě tak poslouchám, zkrátka je to spousta nostalgie, která jistě zaujme nejenom zájemce o techniku. No a pokud vím, tak ty nás do nové expozice Poštovního muzea v Praze v Petrské čtvrti vezmeš i v sobotním počasku.
3: Ano, a po té poštovní expozici nás provede její kurátor a tvůrce Jan Hosťák a prozradí spoustu zajímavostí, na které jsem teď neměl čas. A potom v Biedermajerském bytě s nástěnými malbami od Josefa Navrátila zase ředitelka poštovního muzea Mária Šatkovská, což je známá historička umění a architektury.
2: No zkrátka vybral se z průvodce na slovo vzaté.
3: Přesně tak. A po Česku budeme v sobotu na dvojce vysílat, jako vždycky, mezi 3. a 4. odpoledne.
2: A my se už teď těšíme. Díky za pozvání, to byl teď na dvojce Vašek Žmolík. Naslyšenou příště.
3: Naslyšenou.

Už tuto neděli odstartuje na dvojce mrazivé léto roku 2026. I letos jsme pro vás připravili tradiční pátračku i hodnotnou cenu pro vítěze. No a samozřejmě spoustu příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a také dramatických zvratů. Bát se budete u hororů a thrillerů domácích i světových autorů. Začínáme dílem mistra napětí Stephena Kinga. Od neděle 21. června nás totiž čeká 15 napínavých večerů u četby na pokračování z jeho novely. Jen naznačím děj, hlavní hrdina Danny má tak živý se

0: benzinka mu připadá jako realita a světlo raního slunce prosvítající závěsy jako sen. Dokonce si otírá ruku o tričko, které si nesvlékl, než šel do postele, aby otřel olej z plechovky, již zvedl ze země. Celé tělo má pokryté husí kůží.
1: Tak to bude Noční můra Dennyho Coghlina. V režii Belišenkové účinkuje Martin Finger. Novelu přeložila Adéla Bartlová, která je teď naším hostem odpolední dvojky. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeju.
1: Mě by zajímalo, paní Bartlová, na úvod, jestli se překladatel může u překladu hororu bát, že byste třeba překládala v noci a pak byste se, nevím, třeba bála jít pro něco k pití. Stalo se vám to někdy třeba právě u děl Stephena Kinga?
2: Tak naštěstí se mi to nestává, i když teda opravdu někdy překládám až do noci. Já jsem taková ta noční pracovní sova, takže to by asi nebylo dobrý, kdybych se u toho bála. Ale často si s autorem při práci povídám takový, to třeba Stephene, už se ti ta popisná pasáž trochu táhne, nezdá se ti, nebo naopak, tenhle nápad se ti povede, to se bude čtenářům líbit.
1: No vidíte to a nemáte někdy tendence jako to podle toho svého citu jako vylepšovat, že když se vám to zdá příliš dlouhé, tak prostě ten zbytek nepřeložit a jít rovnou k věci?
2: Já to určitě ne, samozřejmě to já nemůžu, já to musím přeložit tak, jak to je, aby to čtenář opravdu dostal tak, jak to mistr napsal. Mm-hmm.
1: A liší se překlad hororu, řekněme, od jiných překladů, dávám více práce než třeba nějaký romantický příběh?
2: Tam ani ne, tam ono spíš záleží na tom, kolik je toho potřeba dohledávat a ověřovat. Třeba Kingrát dává do textu takové ty popkulturní odkazy nebo odkazuje sám na sebe na nějaké své starší knížky, takže to je potřeba zachytit a adekvátně to přeložit. A někteří autoři se překládají dobře, protože mají takový pěkný čtivý projev, někteří píší bohužel trošičku kostrbatě, ale to se naštěstí tak často nestává.
1: Noční můra Dennyho Coghlina není jediná Kingova kniha, kterou jste přeložila. Je vám tenhle ten autor, anebo obecně žánr hororu blízký?
2: Tak Stephena Kinga já jsem vlastně podědila po předchozích překladatelích, ale už předtím jsem překládala knihy Joea Hilla, což je jeho syn, a taky píše horory, vlastně píše docela podobně, má tam často ty nadpřirozené prvky a má takové pěkně děsivé. Překládala jsem i různou klasickou fantazii, dokonce i nějaké životopisy, cestopisy, populárně naučné knížky, takže já ten záběr mám relativně široký, ale co se týče Kinga i Hilla, tak doufám, že mi vydrží dlouho, protože ty se překládají skvěle a mám je ráda.
1: Říká překladatelka Adéla Bartlová, která nás pozvala k poslechu četby na pokračování z novely Stephena Kinga Noční můra Dennyho Coghlina. Moc děkuji, mějte se hezky, ať vám jde práce hezky od ruky.
2: Také děkuji, přeju krásný den, nashledanou.
1: Naslyšenou. A já ještě dodám, že poprvé se s Dennym můžete potkat už tuto neděli na dvojce po 22. hodině.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Náš dnešní host napsal knihu, která vznikla z velmi osobní a bolestné zkušenosti. Jeho žena Marika si před několika lety nahmatala bulku v prsu. Následovala léčba, naděje, zklamání, další pokusy a měsíce nejistoty, které rodina sdílela i s veřejností prostřednictvím bloků a sociálních sítí. Příběh sledovali tisíce lidí a mnozí věřili a doufali jsme, že vše dobře dopadne. Bohužel nestalo se. Marika loni zemřela a Jiří zůstal sám se dvěma malými syny. Jak se dá vyrovnat s takovou ztrátou? Co člověku pomůže přežít nejtěžší období života a proč se rozhodl jejich příběh zachytit v knize Pomarice, svědectví o lásce, smrti a naději. Na to se ho v následujících minutách zeptám. Hezké odpoledne, vítám vás na dvojce.
1: Pěkný den, zdravím.
0: Vzpomínáte si na okamžik, kdy si Marika nahmatala tu bulku v prsu?
1: Pamatuju se hodně přesně, protože to byly přesně na moje narozeniny. Tak byl to takový hodně silný zážitek, když si to člověk namahatá. Ale není to taková ta jako konec všeho. Říkali jsme si, ale to je jenom nějaká bulka, to bude dobrý. A rozjeli se nějaké vyšetření. No.
0: Kdy se zjistilo, že to není jen taková nějaká bulka?
1: Ono to přišlo hodně rychle. Už jenom tím, jak to doktor viděl hnedka v nějakým prvním skenu, dá se říct, tak pak zjistili, že to hodně rychle raší, hodně rychle to bují, ten nádor. A spustilo se takový brutální kolečko.
0: Já to dám trošku do kontextu a do souvislostí, protože já jsem vám to říkala, než se zapnul mikrofon, já vás vlastně znám už mnohá léta, protože vy jste s Marikou vystupovali na sociálních sítích jako blog Kitchen Story, manželé, vydali jste kuchařku Manželé v kuchyni, byli jste součástí vlastně gastrokroužku, tam, kde mimochodem ten, který to asi jako celý vede, je Lukáš Hejlík.
1: Je to tak.
0: Takže vy jste byli jako mediálně, minimálně také mezi tou gastro komunitou velmi známí, tudíž když se vám narodil první syn, tak jste jako hodně věcí také sdíleli a v momentě, kdy Marika onemocněla, tak jste nepřestali, sdíleli jste to dál. Takže proto možná jenom na vysvětlenou, že to bude vypadat jako když jsme se seznámili již před mnoha lety, ale já s vámi ano. Vy jste vlastně o tom opravdu mluvili velmi otevřeně, sdíleli jste i ten aktuální stav, i vlastně, když lékaři v Česku už Marice řekli, že pro ně nemohou nic udělat a rozhodli jste se, že ona podstoupí speciální léčbu v zahraničí a vlastně jste na Doniu měli vypsanou sbírku, ona vlastně jela na tu cestu. Nakolik to pro vás bylo jako těžké vlastně tohleto období sdílet s lidmi? Nebo vám to v něčem možná pomáhalo?
1: Ono, jak se sdílel vlastně ten blog s tím vařením a všechno, tak to byl takový jako přirozený proces náš. To, co se pak sdílelo s blogem po té diagnóze, tak Marika jenom hodně přemýšlela, jestli to má jako pouštět ven, že to hodně osobní, jestli se to bude dotýkat lidí moc nebo málo, nevěděla, co s tím, jak se s tím počít. Ale bylo to pro ní jakási forma terapie. Lidi vlastně, kteří nás sledují, máme skvělou bublinu kolem sebe, takže ta podpora byla obrovská. A pro ní to bylo takový, že se ten svět nezastavil. Že i když tu nemoc má a je těžká, ta diagnóza nemá úplně světlý konce, dá se říct, ale pořád jsme doufali a teď, když to člověk jako sdílí, tak pořád to vypadá, jako by žil dál v nějakým normálním stylu.
0: Já už jsem na začátku říkala, že ten boj bohužel nevyhrála. Teď to bude v červenci rok, co odešla. A přede mnou leží kniha po Marice, kterou jste vlastně dal dohromady s novinářkou Darinou Křivánkovou. Proč jste se rozhodl jít do té knihy?
1: Marika sama o sobě už mluvila, že chce vydat knížku, kde by bylo to součástí knihy, by byl její příběh a i recepty. Protože vlastně s tou změnou, s tou nemocí přišla i změna nějaké jako stravování a životní nějaké myšlenky a nálady, tak chtěla to celý sdílet jako v knížce. Chtěla, řekla, až se to všechno uklidní, to já to se píšu, aby ti lidi měli nějaký návod, jak pokračovat dál. Když mě oslovil Albatros, tak jsme si řekli, hele, nechám se jenom takovou informativní schůzku, uvidím, jak to dopadne, jestli to bude něco dobrýho nebo ne. Řekli, že pokud chci to napsat sám, můžu, anebo si můžu k tomu někoho přizvat. A když mi Darina řekla, že toto půjde se mnou, tak jsem si řekl, ten odkaz, aby ten hlas Mariky jako nezaniknul, aby pořád tam něco bylo, tak jsme řekli, že do toho půjdeme a dáme to dohromady.
0: A jak ta spolupráce vlastně vypadala? Protože on částečně je to tedy vyprávění o vašem vztahu. Mm-hmm. Jde to úplně od začátku, mimochodem, doufám, že mi to prominete, ale vy z toho nevycházíte úplně nejlépe.
1: Je to tak.
0: Minimálně v tom úvodu teda. Marika měla asi velkou trpělivost.
1: To byl anděl úplný.
0: Ale vlastně pak už jsou to Maričiny zápisky, Maričin deník. Mm-hmm. Jak to tady celé probíhalo, to, ten proces toho psaní?
1: S Darinou jsme si několikrát sedli, povídali jsme si, řekl jsem mi, že bez obalů budeme otvírat témata, který ona se bude chtít ptát. Ona to celý dala dohromady z těch rozhovorů, které jsme spolu měli. Já jsem mi dal k dispozici deníky, který Marika si psala od ty diagnózy a psala si je pravděpodobně každý den, aby Darina měla nějaký jako náhled do kontextu a do toho vnitřního světa. A potom se vlastně rozhodla s mým svolením, že by ty deníky tam chtěla otisknout tak, jak jsou. Že vlastně i já jsem potom říkal, že to je skvělý, že ten hlas tam pořád je, jsou tam ty náhledy z obou stran a z toho vznikla Pomarice.
0: Může to konec konců pomoct třeba ženám, které prochází podobnou situací, anebo i jejich okolí. My si budeme povídat dál. Před námi je písnička Pavel Novák, Nádherná láska. Nevybrali jsme to schválně, ale takhle to vyšlo. Tak doufám, že se vám bude líbit. No a já si s Jiřím Kučou, který je naším dnešním hostem, budu o knize Pomarice povídat i po písničce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Posloucháte Odpolední dvojku. Naším dnešním hostem je Jiří Kuča. My si povídáme o jeho knížce Pomarice, svědectví o lásce, smrti a naději. Je to knížka, která vlastně mapuje onemocnění a odchod vaší ženy, zároveň také ale vašeho vztahu. Mm-hmm. Já už jsem říkala, že máte dvě děti, že máte dva malé kluky. Mm-hmm. Můžete říct, kolik jim je?
1: Teď Berčíkovi bude 8 a Eliotek má 3 roky.
0: Jak se to říká takhle malým dětem, že maminka odešla?
1: U toho mladšího to bylo jako jednodušší, v tom smyslu, že je to taková spíš jako představa něčeho, co odešlo, a moc nemá úplně jako, jak uchopit tu myšlenku toho odchodu. Ale u Berčíka to byl jeden z nejhorších dnů v mém životě, no. Jako Mariška napsala nějaký ve svých denících a v nějakým jako dopise takovou, že se nekončí, že vlastně bude všude kolem nás, ať jako sluníčko, který ho pohladí po tváři, když teplo, fouká vítr, tak zase vánek ve vlasech. Tak jsem to pojal trošku jinak v těch jejich slovech a seděli jsme u rybníka a strašně jsme plakali oba dva, to bylo hrozný. Ale do dnešního dne, když letí motýl, nebo když vidíme duhu, tak říká, hele, maminka. Tak je to takový, že v tom zůstalo něco hezkého, že to není úplně jako ta černá linie za ničím, co se stalo.
0: Jaké to bylo číst poprvé vaší knížku?
1: Já jsem to skoro nedal. Já jsem přečetl knížku jednou celou a na podruhé jsem ji přečetl už bez těch marčních deníků, protože to je hodně těžký pro mě i po takovým čase jako si to číst. Ale člověk je pak překvapený, jak ten život se smrskne do 160 stran.
0: Když se dneska řekne věta vstát a udělat palačinky, co to ve vás vyvolává a proč?
1: To je pro mě každodenní rutina, co se týče kluků, a co mě jako zachránilo jít nějak dál a pokračovat a vidět, že ten život jako neskončil. Protože kluci jsou a byli tím světlem na konci tunelu pro mě. Že mě táhli a člověk musel s nima, když jsme plakali každý den několikrát, tak museli jsme vymýšlet nějaké programy a musel se dělat tak, aby ten život pořád probíhal a nestali se jako nějakou obětí něčeho, co se stalo.
0: Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo je třeba v podobné situaci, odchází mu někdo, respektive partner nebo partnerka, je něco, co byste jim poradil, co třeba vám pomohlo vlastně v těch prvních dnech a týdnech?
1: A nebát se si to sdílet. Všechno to, co cítí, co se v nich jako odehrává. Rodina a všichni okolo chcou pomoct, ale nikdo neví, jak na to. I proto jsem možná do té knížky chtěl něco otisknout, aby lidi věděli, že všichni kolem toho chodíme kolem horký kaše. Není to nic lehkého, ale jak jedna, tak druhá strana trpí.
0: Možná teďka vás poprosím i o radu pro ty blízké, kteří se dostanou do situace, že vlastně neví, že by chtěli pomoct, ale teď neví zeptat se, nezeptat se, jestli je lepší jako se angažovat, neangažovat. Je to vlastně taková trošku chůze po minovém poli. Co by vám pomohlo? Jak třeba jako říct svým kamarádům, volejte, nebojte se, ptejte se mě na normální věci.
1: Jo, mluvte o životě, mluvte o normálních věcech. Nejhorší věta je, u nás se nic neděje ve srovnání s co se děje s tebou.
0: Jasně.
1: Protože to člověk jako říká, ale tím život jako nekončí. U vás to se stalo, tak je určitě nejhorší pro vás a nedá se jako srovnávat, nejsme v žádný soutěži. Takže ptát se.
0: Já bych ráda, aby to naše dnešní povídání vlastně mělo happy end, protože ono má. Vaše žena byla neuvěřitelně silná. Já jsem se s ní osobně nikdy nepotkala, ale opravdu tím, jak už jsem to zmiňovala v úvodu, sledovala jsem vás, mnozí mohou namítat, že to, co je na sociálních sítích, není realita, to už nechám na každém, ať si to prostě jako přeberou, jak chtějí, ale i vlastně z té knihy je cítit, jak to byla neuvěřitelně silná osoba a osobnost. 5. července to bude rok, kdy odešla. A vy nejste sám.
1: A já nejsem sám, je to tak.
0: Vy jste našel lásku, nebál jste se to sdílet na sociálních sítích opět a jaké byly ty reakce?
1: Musím říct, že z 99,9% bylo to úplně jako pozitivní. Lidi vám to přejou, lidi říkají, běžte dál, to, že člověk si najde někoho blízkého dalšího, nebo že pokračuje v tom životě, nemění na tom, že ta díra potom druhým tam je. A jestli to někdo cítí, že teď má být 5 let být jako sám a kvůli tomu si kolem sebe staví zeď, tak je to jako jeho rozhodnutí, ale ty lidi se strašně obírají o spoustu hezkých věcí.
0: A pokud se nepletu, vy jste také sdílel to, že Marika chtěla, abyste si někoho našel.
1: Marika chtěla, no. Vždycky říkala, my jsme každý večer probírali věci, co se týčí nemocí, co se týče stravování, plánů do budoucnosti, co se bude s náma, co bude s klukama, co bude s ní. Říkala, že o mě nemá strach, že ví, že s někoho najdu, že bych i chtěla, aby jsme jako pokračovali dál. A jediné, co jsem jako musel slíbit, že to neovlivní nějak kluky. Že kluci budou prostě alfa omega mýho života a v tom budeme pokračovat.
0: Tak já vám popřeji, ať se vám daří. Ať se daří klukům, ať ta láska, kterou jste našel, je ta opravdová, protože já věřím tomu, že to nemusí být jenom ta jedna, která na člověka narazí během jeho života. Děkuji moc, že jste přišel, že jste se rozhodl sdílet tohleto právě i se všemi ostatními a jenom dodám, že knížka Pomarice, svědectví o lásce, smrti a naději, tak není to jenom o tom smutku a naším dnešním hostem byl Jiří Kuča. Děkuji moc, mějte se hezké
1: na slyšení. Děkuji za pozvání.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
1: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
0: Mrazivé léto.
1: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš nechystá změny v kabinetu. Vytýkací dopisy posílá všem členům vlády. Ministr Metnar kvůli školení čínských expertů odvolá šéfa Ústavu jaderné ochrany. A je oblačno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi v zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit.
4: Chceme, aby rezor šetřil. Máme tady různé aféry, měli jsme tady Moto, měli jsme IKEM, takže to není nic proti němu, ale já mám rád, takhle pracuju, je to na papíře, dá se to dohledat.
3: Podle Seznam zpráv Babiš ministru Vojtěchovi poslal už 3 dopisy, ten jejich přijetí potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. Tomáš Dropa končí v čele Státního ústavu jaderné chemické a biologické ochrany. Ministr obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO řekl deníku N, že ho odvolá kvůli spolupráci s čínskými experty. Zástupci Pekingské vojenské akademie už 3. rokem jezdí do výzkumného ústavu u Příbrami, kde se učí detekovat chemické látky. Školili se ale i na vojenské technologie. To ministr označil za bezpečnostní riziko. Končící šéf ústavu Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Při izraelských útocích na jihu Libanonu zemřeli 3 lidé. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na libanonská média. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem má přitom platit konec vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Libanonská státní tisková agentura NNA uvedla, že Izrael útočil na jihu země. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá hnutí Hizbal. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má specializované centrum dětské anestezie. Součástí péče je také příprava zaměřená na snižování stresu dětských pacientů před operací. Patří mezi ně například vonavé fixy, seznamování dětí s nemocničním prostředím nebo možnost přítomnosti rodičů při uspávání, říká primář kliniky anesteziologie Petr Vojtíšek.
5: Připravujeme v té ambulanci rodinné příslušníky, můžou si vyzkoušet přístroje, ty děti, masky. Vidíme, jak se ty děti chovají, jak běhají. A pro ty větší máme vlastně na dveřích ambulance a všude možně tady po nemocnici QR kódy s přístupem na stránky naší dětské anestezie.
3: A tam najdou například informace o průběhu anestezie, přípravě na zákrok nebo kontakty na pracoviště. Do kin se vrátí jedna z nejslavnějších českých komedií. Národní filmový archiv dokončil digitální restaurování filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964. Obnovená verze bude mít světovou premiéru 24. června na prestižním festivalu klasického filmu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Pro mezinárodní uvedení proto vznikly nové anglické titulky a film ponese název Soda Soap Show or a Horse Opera.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Je oblačno až polojasno, na horách výjimečně přehánky, na Šumavě i bouřky, teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě 24 až 27, na horách kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
3: Dálnice D35 je na obchvatu Olomouce obousměrně neprůjezdná. Na kilometru 279 mezi sjezdy na Přáslavice a Přerov hoří kamion. Hasiči dálnici zavřeli směrem na Brno i na Ostravu. Dopravu policisté odklánějí a tvoří se kolony na objížďkách před Přáslavice a Holici. Naopak dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je opět průjezdná za Chlumcem nad Cidlinou. Po nehodě na 74. kilometru byla zavřená v obou směrech a směrem do Hradce už se jede pomaleji dvěma pruhy. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
6: No a v téhleté hodině jsme vždycky zvyklí v odpolední dvojce soutěžit, ovšem pozor, dneska pro vás nemám jednu soutěž, ale hned dvě. Na začátek ale Jirka Korn a Robinson.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud dnes máte hektický den a hodilo by se vám něco příjemného na závěr, tak tu mám pro vás jeden tip. Po 21. hodině si můžete poslechnout reprízu sobotního pořadu Halo Soukup Halo. Ondřej Soukup do něj jako obvykle vybral písně, které většinou už v rádích neuslyšíte. Patří k něm také duet francouzsko-italské modelky Carly Bruni a britské zpěvačky Marianne Faithfull. A i k téhleté písni Ondřej přidal jako obvykle něco málo drbů, tedy, pardon, informací. Tak a tady je krátká ukázka.
2: Do Paříže odešla Carla Bruni studovat umění a architekturu, ale v 19 letech školu opustila, aby se stala modelkou, posléze světově proslulou. A asi o 25 let později než Marianne Faithfull taky chodila pár let s Mickem Jaggerem a v roce 97 pak skončila s modelingem a vydala se na dráhu zpěvačky. A já teda musím říct, že zpívá docela dobře takovým úplně přirozeným dívčím hlasem. A v únoru 2008 se provdala za francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Krásná kariéra, ne?
1: Poslouchali jste pozorně, tak si to pojďme vyzkoušet. Naše soutěžní otázka už je připravena, ale pojďme nejprve prozradit, o co hrajeme. Dvě vstupenky na představení Apartmá v hotelu Placa na letní scéně divadla Bez zábradlí. A teď pozor, ve Voděrátkách v neděli 16. srpna. Takže než začnete soutěžit, poprosím, podívejte se do svých diářů, jestli 16. srpna máte čas na to zajet do Voděrádek na toto představení. Pakliže máte čas i chuť, tak se můžete směle pustit do soutěžení. Dnešní otázka zní, se kterým slavným zpěvákem chodili Carla Bruni i Marianne Faithfull.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

No a já jsem si uvědomila, že jsem vám neřekla SMS-kové číslo, na které můžete svoje tipy posílat. 702 222 220 vyhrává pátá správná odpověď, i když já věřím, že naše číslo už možná notoricky znáte. A to jsme rádi a máme radost.

0: se kterým slavným zpěvákem chodili Carla Bruni i Marianne Faithfull? To byla dnešní soutěžní otázka. No a Ondřej Soukup vám samozřejmě prozradí správnou odpověď.
1: A asi o 25 let později než Marianne Faithfull taky chodila pár let s Mickem Jaggerem.
0: Mick Jagger, to byla správná odpověď. Dvě vstupenky na představení Apartmá v hotelu Plaza na letní scéně divadla Bez zábradlí ve Voděrátkách v neděli 16.8. získává Leona Krásná s tímto krásným jménem. Gratulujeme. Doufám, že máte čas. Představení si užijte. No a hudební pořad dvojky Halo Soukup Halo vysíláme v premiéře každou sobotu po 10. hodině dopoledne. Reprízu si můžete poslechnout ve čtvrtek po 21. A samozřejmě pořad najdete také na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: U Aleše Cibulky, která se vydává na cestu po celé České republice. Každý měsíc je na jiném místě, a to s bohatým programem. Naposledy Aleš Cibulka se svým ansáblem vyrazila se svými hosty do Telče. Hosty byly farářka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká a zpěvák Martin Chodůr, který divákům popsal svůj vztah k rozhlasu. No a my pro vás máme krátkou ukázku.
1: Vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
0: Je to příjemné tohle to slyšet a mohli to slyšet všichni ti, kteří byli v Telči. Ovšem, nám se blíží další zastávka. Pokud jste nás poslouchali během tohoto týdne v odpolední dvojce, tak víte, kam se a kdy se Aleš Cibulka se svými hosty opět kam se podívá. Já už tady vítám Kateřinu Dvořákovou. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Ty to máš celé na starosti. Tak kam to bude příště?
2: Takže příště, a to je vlastně poměrně brzy, je to už 23.6., tedy v úterý příští týden. Jedeme do Čelákovic.
0: A já tě zastavím teďka. Aha. Protože my tady máme vlastně možnost získat dvě vstupenky do Čelákovic na 23.
2: Ano.
0: Takže pokud máte zájem, tak nám napište Čelákovice SMS-ku na 702 222 220 a kdo to pošle jako první, tak má dva lístky a teď už můžeš
2: A pokračovat. Pojďme je navnadit, Ivo, protože v Čelákovicích bude větší počet hostů než normálně. Navíc je to domovská scéna pana generálního ředitele. Aha. Ten tam bydlí
0: takže
2: přes 20
0: to
2: jasné, let.
0: Rodina přijde, ano, takže ano. To potřebovali rodina, jste to trošku nafouknout.
2: Tři řady budou plní rodiny. A spolu s generálem přijede i Světlana Vitovská. Už si obrovsky vážím.
0: Já jsem ji dneska potkala tady na schodech.
2: A neříkala, že jede.
0: Neříkala.
2: Takže Světlana Vitovská, která vlastně moderuje na Českém rozhlase Plus. Také jsme pozvali skvělého komentátora Libora Dvořáka. Ten mi dnes potvrdil, že v kolik vyráží z garáží dokonce. Také přijede
0: teď
2: pan Hrabě.
0: Potvrdil, v kolik vyráží z garáže?
2: Ano, ano. V úterý. Takhle my to máme. Jo, máme přehled úplně o všem.
0: Ano.
2: Pozvali jsme i Modrou krev. František Kinský přijede jako host této roučou, rozhlas jde za vámi a vystoupí Tomáš Klus. On už s náma jednou byl a protože jsme ten termín trošičku posouvali, tak jsem začala jako přemýšlet o tom, koho oslovíme. A on byl první, kterému jsem zavolala a on říká, i kdybych měl zrušit některá vystoupení, jedu s vámi.
0: Fakt to řekl.
2: Tak. Úžasnej, ne?
0: No hele, a víš, kdo tam ještě bude?
2: Jakub, ty taky přijdeš.
0: Jakub Procházka, náš posluchač.
2: Bezva.
0: Ten totiž poslal jako první Čelákovice, ale spousta SMS-ek přišla, takže o to opravdu velký zájem. Pořád chodí. Nicméně my už dnešního vítěze máme, takže Jakube Procházku, já vám gratuluji, doufám, že máte čas, protože budete u toho, co teď Káťa tady říkala. A
2: ty jsi mi řekla, Káťa.
0: Já jsem se sama na tím zarazila.
2: Takhle mi říkají ve východních Čechách.
0: No. Tak mě to samotnou mě to překvapilo. Ti říkám úplně jinak dlouho už. No, protože
2: to radši tak nechci slyšet.
0: Ne, tak protože ti všichni tady říkají Káča, že tak, no, aby jsme to vysvětlili. No nicméně zpátky k těm Čelákovicím, prosím tě, takže Tomáš Klus tam bude hrát.
2: Ano, Tomáš Klus je jako host samozřejmě, takže bude vyspovídán, budou nás zajímat jeho aktivity a zajímavý k tomu ještě je, nebo zajímavá k tomu ještě jedna věc, že ty si to určitě pamatuješ, protože to není tak dávno. Tomáš Klus měl nějaké prostě zdravotní problémy. A mě začali volat lidi, jestli Tomáš Klus opravdu do těch Čelákovic přijede, jestli ho někým nenahradíme. Jsem říká, ne, dokud Tomáš Klus nezavolá, že nejede, tak ho nebudeme. A skutečně s Tomášem jsem mluvila, on říkal, jak vás tohle vůbec mohlo napadnout, to bych vám dal přece vědět. Takže já mám pro něj opravdu velkou slabost, je velice zodpovědný. A těším se na ně, na všechny ty hosty a samozřejmě i na Modrou krev, protože kdy naposledy si se setkala s Modrou krví.
0: Já?
2: V dnešní době si myslím, že to má hluboký význam.
0: Nedávno jsem byla na odběrech, tak jsem tak jako pokukovala, jestli náhodou, bohužel, nebylo to Modré. Já ti moc děkuji, že jsi přišla dneska do studia dvojky a popřeji vám, ať se to zase podaří tak jako vždycky.
2: Děkujeme.
0: Ať to všechno vyjde, ať jsou spokojení diváci i samotní hosté, protože to je také důležité a budu se těšit zase někdy tady u nás na viděnou, naslyšenou.
2: Tak rozhlas pojede dál, protože chceme potkávat lidi napřímo a vlastně jim chceme ukázat, co je naší službou a že vlastně máme rádi.
0: No, říká Káťa Dvořáková.
2: Děkuji za pozvání. Příště.

0: Meteor na dvojce.
1: Dají se pozorovat meteory z balónu, odkud přišly morové rány, a lze vyrobit pavučinu z mléka.
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku. Znělka prozradila, že připraven už je kolega Petr Horký. Petře, vítám tě, hezké odpoledne.
3: Krásný den, zdravím tebe i naše posluchačky a posluchače.
2: My se společně dnes vydáme do hor a nebudeme troškařit, my se vydáme do těch úplně nejvyšších spolu.
3: My se vydáme na tu úplně nejvyšší horu. My se v mém vyprávění vydáme až na horu Everest, protože na konci května tam skončila první část letošní sezóny a už teď se dá nějakým způsobem zhrnout, už teď se dá hodnotit. A ty informace jsou zajímavé, protože to vydělalo letos rekordní miliardu rupií pro nepálskou vládu na základě těch obrovsky drahých povolení k výstupu na nejvyšší horu světa.
2: Pravdou je, že já jsem zrovna nedávno shodou okolností viděla nějaké záběry z Everestu, ty dlouhé fronty těch čekajících jako horolezců.
3: Jsou to slavné fotky, ono je tam asi důležité přidávat, že to není ukázka pravidelné jako běžné situace, která by tam na té cestě na nejvyšší horu světa byla pokaždé, ale stává se to. Je to dáno tím, že zkrátka těch lezců, kteří tam lezou na základě organizace, pořádání a také péče a kontroly nějaké z horolezeckých agentur, tak těch je dramaticky více než těch, kteří by tam šli po svém. Ve chvíli, kdy jsi nezávislá, tak si můžeš sama vybrat termín, kdy budeš stoupat nahoru, jakým způsobem porovnáš podmínku výstupu nahoru se svojí vlastní fyzičkou, kvalitou a dovedností, ale ve chvíli, kdy jsi součástí třeba 20 člené výpravy v agentuře, tak oni chtějí počkat, až je bezpečně široké okno kvalitního počasí a pak v ten nejlepší možný čas vyrážejí. A pak dochází k tomu, že se tam opravdu mohou vytvořit dlouhé řady. Letos to navíc bylo hrozně zajímavé, protože na začátku sezóny, to možná si někdo vybaví, tak byla komplikovaná situace v ledopádu Kumbu a vypadalo to, že na ten vrchol možná letos dojde hrozně málo lidí. Ale podařilo se to opravit, byla tam taková nepřekročitelná překážka, která se podařila zvládnout a od té chvíle tam vyrazily obrovské skupiny lidí, ale místní průvodci a guidové a šerpové a nosiči už opravdu svoje řemeslo umí na velmi vysoké úrovni. Takže se jim podařilo dosáhnout toho, že i když tam vznikaly ty fronty, tak téměř nikdo neumřel. A bylo tam letos zaznamenáno, hovoří se o 900 uskutečněných vrcholových pokusech, což je neuvěřitelné. To je prostě tlačenice.
2: No a kdybychom se podívali na, řekněme, největší počin té první části letošní sezóny, co by to bylo?
3: Tak jednak můžeme zůstat u té statistiky. Kdybychom pak řekli, že největší rekord za jeden den byl 274 lezců, kteří vylezli na ten vrchol, což jako... To si najednou skutečně říkám, že vlastně nevím, jestli by se mi tam chtělo, protože už to je opravdu něco hodně jiného. Když jsme tady měli Reinholda Messnera, tak on říkal, za mě to bylo setkání se s rizikem smrti, teď je to setkání se s péčí cestovní kanceláře, která se snaží jakákoliv rizika eliminovat. Takže jako je to stále obrovský fyzický výkon, je to stále velmi náročná činnost, ale už to je něco úplně jiného, než to bylo za mě, říkal Reinhold Messner. Tak toto téma určitě ve vzduchu je a je nějakým způsobem jako legitimní. Ale pak stojí za zmínku, že velmi jako se snižují počty lidí, kteří by opravdu přicházeli o život. V letošním roce právě ta péče už je tak kvalitní, že ty agentury jsou schopné zajistit naprostou většinu bezpečí pro své klienty. Ale pak stojí za zmínku například, že na vrchol Everestu se dostal Polák zemsky, který sjel Everest na lyžích a vystoupal tam alpským stylem jen s vlastní jako výbavou a s vlastními dovednostmi a že pořád ještě se dají nalézt velké úspěchy.
2: No každopádně pořád, abychom nemluvili o tom a nevyznělo to tak, že to schazujeme, je to vlastně, už to zmínil, chce to obrovskou odvahu, sportovní nasazení a také přípravu, než člověk se na Mount Everest vydá, i když je to třeba pod dohledem agentury.
3: Je to tak, podle materiálu, které jsem si dohledával i z nepálských zdrojů, tak vlastně jenom 3 lezci letos zdolali Everest bez doplňkového kyslíku a lehkým alpským stylem. Všichni ostatní tam už postupují s využitím těch agentur.
2: Říká Petr Horký, děkuji za to dnešní téma, popřeji ti krásné odpoledne a naslyšenou příště na Dvojce.
3: Krásný den a hlavně bezpečné cesty i návraty, ať už se vydáte úplně kamkoliv.

0: už jste možná slyšeli, milovníci vysokých teplot se v následujících dnech dočkají, protože teploty budou stoupat opravdu hodně vysoko. Kam až, to už je otázka na meteorologa Mariana Sandeva, kterého vítám ve vysílání Dvojky. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji.
0: Tak než se dostaneme k těm vysokým teplotám a pravděpodobně i vašim výstrahám, tak pojďme se nejprve podívat na to, jaké počasí teď aktuálně v Česku je.
1: Tak po zadní straně tlakové výše nad alpskou oblastí k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu a převládá polojasné až oblačné počasí. Na jihu Šumavy se vyskytuje bouřka. Teploty vystoupají většinu na 27 až 31 stupňů na severovýchodě a východě území o něco chladněji s teplotami do 26 stupňů Celsia.
0: Taková je tedy stávající situace. Jak to bude vypadat večera v noci na zítra?
1: Tak během dnešního odpoledne a večera se postupně začne oblačnost zmenšovat a tak v průběhu noci bude na většině území skoro jasno nebo jasno. Ranní teploty poklesnou na 17 až 13 stupňů.
0: No a teď pojďme tady na to, co zajímá asi každého, jak bude zítra a jak moc ty teploty vystoupají.
1: Tak během toho zítřejšího dne počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední, jižní a východní Evropou a po její zadní straně k nám zesílí příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu. A tak očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno a na horách, zejména na severu a severovýchodě, při zvětšené oblačnosti se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Co se týče teplot, ty zítra během odpoledne vystoupí na 30 až 35 stupňů. Opět chladněji bude na severovýchodě a východě území. Tam jsou očekávány teploty v rozmezí od 8 20 do 31 stupňů Celsia. A k tomu bude vát jen slabý proměnlivý nebo jeho východní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: A poprosím ještě, jak moc vysoko budou teploty v sobotu a v neděli?
1: Tak velmi teplé a dusné počasí nás bude doprovázet i o víkendu. Bude převládat sice zmenšená oblačnost, ovšem během odpoledních a večerních hodinách bude docházet k vývoji kupovité oblačnosti, místy doprovázené intenzivními bouřkami, ojedinělé s přívalovými srážkami a na některých místech se dočkáme i tropické noci, tudíž teplota nebude klesat pod 20 stupňů Celsia, mám na mysli ranní teplota. Ovšem, maximální teploty budou v sobotu mezi 31 až 36 stupňů a v neděli pak do 34 stupňů. Ovšem, vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu, tak pocitové bude o několik stupňů vyšší teplota.
0: Čekají nás opravdu parné dny, jak jsme slyšeli od meteorologa Mariana Sandeva. Díky za to, mějte se hezké, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: Pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: A zpěvačku Anetu Langerovou teď vystřídá v éteru dvojky kolegyně Eva Kličková. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Ty budeš dnešní moderátorkou Kávy o čtvrté a vybrala si téma, které vlastně, řekla bych, tobě je velmi blízké. A jestli nevadí, tak já jsem po 13. prozradila, že ty jsi maminkou 3 dětí, tak je vidět, že budeš odborníkem na slovo vzatým na ty otázky.
2: A to bych právě neřekla, já si naopak velmi ráda nechám poradit a zkonzultuju celou situaci, protože digitální stopa naší dětí, to je velké téma posledních, řekla bych, let. Budeme se ptát na to, jak vlastně bezpečně sdílet rodinné informace, rodinné fotografie, a jsem moc ráda, že pozvání do dnešní Kávy o čtvrté přijal publicista Daniel Dočekal.
1: Tak nenechte si to ujít, svoje tipy a otázky můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz. Já se s vámi loučím, přeji krásné čtvrteční odpoledne, samozřejmě také pátek, nadcházející víkend, a v pondělí opět po 13. Ano, Míra je stále na dovolené, my mu to přejeme, ať si to užije. Naslyšenou a na rozloučenou posílám kapelu Europe.

0: setkání
1: na dvojce.
2: Naším hostem bude pedagog a varhaník katedrály svatého Víta v Praze Ondřej Valenta. Čím si varhany získaly jeho srdce? Jaká byla dlouho očekávaná slavnostní inaugurace nového nástroje v katedrále svatého Víta? A jsou v něčem tyto varhany výjimečné? I to nám prozradí varhaník Ondřej Valenta.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Základní úroková sazba stoupla o 0,25% bodu, rozhodla o tom centrální banka. Šéf starostů Rakušan pozval na další schůzku k veřejnoprávním médiím i zástupce Hradu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, teploty až 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy. Zároveň ale zvyšují hodnocení peněz na spořících účtech. Předseda opozičních starostů Vít Rakušan pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Účast na jednání už podle Rakušana přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral i šéfové opozičních stran. Vláda v pondělí schválila návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. Opozice i ředitelé obou veřejnoprávních médií to kritizují. Kulatý stůl bude podle Rakušana 1. července.
7: My chceme od šéfů veřejnoprávních médií slyšet, co tahle legislativní změna bude znamenat. Co bude znamenat pro to, jak budou pracovat. Budou se vytvářet dokumenty, bude na sportovní přenosy, budou moci plnit veřejnoprávní média svoji roli, aby v krizových chvílích poskytovali informace i v regionech, když se budou rušit regionální vysílání.
6: Rakušan se podle svých slov chystá pozvat na jednání i zástupce koalice. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve 2. kole tajného hlasování. Porazila v něm bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště.
8: Podpořené projekty zahrnují například ruční a strojní sečení luk, odstraňování sena, výřez náletových dřevin a křovin, údržbu podmáčených lokalit, péči o jalovcové porosty nebo obnovu drobných tůní. Součástí péče bude také šetrná pastva ovcí, koz nebo skotu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
6: Dálnice 35 je na obchvatu Olomouce zavřená v obou směrech. Na kilometru 279 mezi sjezdy na Tovačov a Přáslavice hořel kamion. Pokud jdete objížďkou směrem na Přerov na D1, v Kokorech je omezení a kolona. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony v pravém pruhu zastavují na kilometru 168. Osobním autem se zdržíte půl hodiny. A na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je kolona před sjezdem na Ořech na půl hodiny. Ucpává se i příjezd po plzeňské dálnici. Tolik zprávy, teď má slovo Eva Kličková.
9: Hezké odpoledne vám všem, kdo máte naladěnou dvojku. Posloucháte Kávu o čtvrté, v níž se dnes zaměříme na téma, které se týká snad každé moderní rodiny. Žijeme v době, kdy naše děti vstupují do digitálního prostoru mnohdy dřív, než se naučí mluvit. A jejich první fotky v podobě třeba snímku ultrazvuku se na internetu objevují ještě před jejich narozením. S tím se ale pojí také termín digitální stopa. Co všechno o nás a našich potomcích internet uchovává a proč může být zdánlivě nevinná fotografie zdrojem problémů i po mnoha letech? Kde končí rodinné sdílení a začíná ohrožení soukromí? Jak moc hlídají digitální stopu školy a zájmové kroužky? O tom všem si dnes budu povídat s publicistou a odborníkem na digitální svět Danielem Dočekalem. Hezké odpoledne a vítejte u nás.
10: Dobré odpoledne.
9: Danieli, je už digitální stopa neodmyslitelnou součástí našich životů?
10: Je od samého počátku, co vlastně se objevila, řekněme, že to budou tak možná 20 let, co tohle to je, jako je opravdu vážná záležitost.
9: V dnešní kávě o čtvrté se tady zamyslíme nad tím, co všechno by nám mělo blikat v hlavě před každým stisknutím tlačítka sdílet. Máte-li k tématu digitální stopa našich dětí nějaký svůj postřeh, dotaz nebo zajímavý podnět, určitě nám napište na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Eva Kličková.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Sofia.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojka a čtvrteční kávu o čtvrté. No a v ní se dnes společně s publicistou Danielem Dočekalem povídáme o tom, co všechno tvoří digitální stopu našich dětí a proč bychom k ní měli přistupovat s velkou opatrností. Jak byste vy sám, pane Dočekale, definoval, co to vlastně je digitální stopa?
2: Digitální stopa je velmi jednoduše to všechno, co se o nás dá na internetu najít. Obecně na celém internetu, znamená včetně sociálních sítí, včetně nějakých diskuzních fór, článků, toho, co o nás napíší, nebo v mém případě část mé digitální stopy je i Český rozhlas, protože jsem tady už těžko říct po kolikáté, takže všechny ty povídání, které jsem tu kdy měl s někým jiným než vy třeba, tak jsou taky součást mé digitální stopy. A samozřejmě veškeré mé sociální sítě, tam je moje digitální stopa nesmírně bohatá. Nutno dodat, že existují lidé, kteří mají digitální stopu úplně minimální, nemají sociální sítě, nechodí nikam na internet, nikdo o nich nepíše. A tím pádem vlastně třeba o nich ani nic nenajdete.
1: Je to vytváření té digitální stopy vždycky vědomé, nebo může být i nevědomé?
2: On může být nevědomé, protože třeba ty lidi píšou komentáře někde pod nějaká témata na Facebooku nebo na X-ku nebo na nějaké jiné sociální síti nebo někde třeba i na webu Českého rozhlasu, pokud jsou tam ještě pořád komentáře. A vlastně třeba i tohle to, že oni nějak něco komentují, mají k tomu nějaký názor, tak vlastně zůstává po nich ta stopa, která říká tento člověk, má nějaký postoj a nutno dodat, že ta digitální stopa je vytěžitelná, to znamená existuje mnoho firem a subjektů, kdo vlastně ty digitální stopy nějak zpracovává a potom z nich těží.
1: Může taková digitální stopa nějak v budoucnu ovlivnit život našich potomků, pokud se o tu digitální stopu právě jich nebudeme včas starat?
2: Může ovlivnit to, že jim se nebude líbit, co jsme jim za digitální stopu vytvořili. Já na tohle to mám hrozně dlouho jednoduché pravidlo, jestli budu chtít něco sdílet o mém dítěti, ať už jsou to písmenka, text, nebo je to jeho fotografie nebo video, tak já se ho zeptám. Chci tam tvoji fotku, nevadí ti to? A když mi řekne nevadí, tak samozřejmě dám, ale tohle to bohužel mnoho rodičů prostě úplně ignoruje a ty fotky dost často třeba z dětství bývají vlastně hrozně takové prostě divné, jako to dítě se pak může cítit zesměšněno, nebo prostě může to pro něj být něco špatného, ty rodiče si to neuvědomí v tu chvíli, kde to tam dávají.
1: To znamená, to, co je roztomilé u dítěte ve dvou letech, nemusí být to samé vítané roztomilé, co ve 12.
2: No, můžeme to říct úplně jednoduše, když tam někdo, a to se občas stává, tam vyfotí pokakané dítě, jak má prostě špinavý zadeček a strašně se tomu směje, tak to dítě v těch 14, 15, až dorazí do takové té věci jménem puberta a prostě strašně mu záleží na tom, kde je jeho místo ve světě a objeví někde své pokakané fotky ze 2, 3, 4 let, tak já si nemůžu pomoct. Mě by to vadilo asi hodně i a to už jsem dospělý člověk dávno.
1: Když teď odhlédneme od toho, co na té konkrétní zveřejněné fotce je, tak může si sledující, pokud já vidím nějakou fotku nebo video publikované na internetu, mohu si dohledat, kdy a kde byla ta fotka pořízena? Co jsou to takzvaná metadata?
2: No, na sociálních sítích a na internetu většinou metadata nebývají, protože třeba Facebook, když vezmeme tu největší síť, tak ten ty metadata před tím zveřejněním odstraní. Ale lidi běžně tam napíšou určení polohy, kde to byli, kde to fotili, nebo to dají do textu. A nebo to je, dneska je to hrozně jednoduchá věc, vezmete ChatGPT nebo jinou umělou inteligenci, která umí zpracovávat fotky, vezmete tu fotku, dáte ji tam a řekni, hele, prosím tě, řekni mi, kde to je, a ona dokáže neuvěřitelné věci z té fotky vytáhnout, protože vám pak třeba řekne, jo, tamhle vzadu je nějaká cedule a tam je napsáno Střední umělecká škola Praha 6, teď si vymýšlím samozřejmě. A z toho dokáže odvodit, kde teda ta fotka asi byla vytvořena. A lidi samozřejmě tímhletím způsobem třeba tam dávají fotky z domova a prozrazují, co doma mají, nebo jaký mají auto, kde chodí jejich děti do školy, kam chodí na kroužky, kde sportují. A to je spousta vlastně informací, které pro většinu lidí jsou neškodná věc, ale pro některé lidi a některé situace se z toho může stát nepříjemná záležitost.
1: Co se změnilo s nástupem umělé inteligence? Mám na mysli takovou tu generativní umělou inteligenci, která z nějakých 5, 10 fotografií dítěte, které my jsme někde uveřejnili, dokáže vytvořit něco nového. Co s tím ta umělá inteligence může udělat?
2: No, vezme jakoukoliv fotku a přemění na cokoliv úplně jinýho. Vlastně používá se to pro legraci a pro veselý obrázky, ale může se to používat i pro prostě nějaký škodlivý věci. Běžně se tohle třeba dělá i v politice samozřejmě, že toho politika prostě vezmete, nebo vy ne, ale prostě máte jeho fotku a teď ho zasadíte do nějakého úplně jiného prostředí, nebo pozměníte jeho grimasy, nebo prostě spousty dalších věcí. Umělá inteligence, a to je důležitý říct, tohle to hrozně, ale nesmírně zjednodušila. Protože tohle bylo možné předtím, ale tam musel sednout člověk a třeba 2 hodiny v nějakém softwaru opravovat prostě ručně a vytvářet z toho ten fake nebo deep fake, jak se tomu dneska říká. Dneska na tohle to stačí vlastně volně dostupná umělá inteligence a hrozně těžko se to v řadě případů poznává.
1: Na co tohle může být využito třeba i k vydírání, ke krádeži identity, k tvorbě nějakého nelegálního obsahu?
2: No, já jsem nedávno četl, že třeba pojišťovny mají poměrně velký problém, protože lidi jim nahlašují pojistné události, které se nikdy nestaly, a ty obrázky jim tam tvoří vlastně ta umělá inteligence, která tam třeba vytvoří odřený auto nebo já nevím co prostě dalšího. Takže na i to, co jste říkala, plus vlastně na cokoliv dalšího, kde potřebují něco falšovat. Může třeba chtít falšovat, že jsem někde byl, nebo že někdo někde byl, ačkoliv tam nebyl, a je velmi složité vlastně, protože ty nástroje to nedokáží spolehlivě na 100% odhalit, že to je fake.
1: Dnešní káva o čtvrté na téma digitální stopa našich dětí s internetovým publicistou Danielem Dočekalem. No a my čekáme i na vaše postřehy, na vaše dotazy. K dispozici je vám e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
0: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Evou Kličkovou.

0: První úsměv, první krůčky, první školní besídka a někdy i první ultrazvuk. Okamžiky, které si rodiče chtějí uchovat a podělit se o ně s ostatními, stačí jedno kliknutí a tyhle soukromé okamžiky se dostávají na sociální sítě, kde si mohou žít vlastním životem. Proto si o důsledcích takového sdílení, tedy o digitální stopě našich dětí, povídáme v dnešní kávě o čtvrté, která hostí publicistu Daniela Dočekala. Já tady mám zajímavý průzkum z roku 2023 Evropské pediatrické asociace a tam zjistili, že rodiče zveřejní v průměru okolo 300 fotografií dítěte ročně.
1: To je strašný.
0: Ano, 81% dětí v západních zemích má online stopu do věku 2 let. Hmm. A víc než třetina dětí má fotky na internetu ještě před narozením. To je zmiňovaný ultrazvuk. V čem je problematické to, že tu stopu dětem právě vytváří rodiče? Vy jste mluvil o tom, že už se svých větších dětí můžete zeptat, ale ty děti přece jenom v počátcích svého života bývají extrémně roztomilé a nic nám neodpoví, nezakážou nám sdílet jejich roztomilé snímky na internetu.
1: A neměli bychom respektovat prostě v tom, že by oni měli mít možnost se k tomu vyjádřit svým způsobem, nebo aspoň, když už to tam ty rodiče dávají, tak to dávat, on je to taková jako trošku podvod v úvozovkách, ale dávat to tam soukromně, prostě jenom pro nějaký úzký okruh přátel. Nebo si to posílat nějaký skupině třeba v rámci rodiny, to ještě je takový poměrně bezpečnější, když samozřejmě ty fotky o tam tudy kdokoliv může vzít a poslat je někam a Mark Zuckerberg se je může chodit prohlížet a nebo můžou hacknout Facebook a všechny ty fotky někam půjdou, ale ty veřejné fotky jsou peklo, protože samozřejmě na internetu jsou pedofilové, který zcela běžně prostě tam vyhledávají fotky malých dětí a když to řeknu ošklivě, tak se prostě nad tím ukájejí. Je to tak, prostě to tak je, ale ten ultrazvuk, který jste říkala, ten samozřejmě působí jako úplně neškodná záležitost, protože co je tam na tom asi vidět, nějaký prostě prstíky a pindík a další věci, ale je to informace o tom, že ty rodiče budou mít dítě, to znamená, je to pokyn pro reklamní systémy, aby je začal zásobovat reklamou, mimochodem, to je jedna z těch věcí, která tam je, a pak samozřejmě tam třeba vzniká to nebezpečí, že na těch ultrazvucích bývá třeba identifikace, oni zapomenou odstranit jméno. Nebo nemocnici, nebo dokonce rodný číslo, pochopitelně. A to jsou zase další věci, které by tam vlastně být neměly. Za mých malých časů by bylo jenom papírový album.
0: My někdy právě můžeme mít pocit toho falešného bezpečí, když sdílíme fotky toho našeho miminka, toho dítěte na soukromém profilu, který nemáme otevřený pro veřejnost. Ale jak snadno můžou tyhle informace z těch soukromých profilů uniknout někam ven? Tam skutečně stačí přece, aby někdo z našich přátel si udělal snímek obrazovky a rázem.
1: On to prostě stáhne tu fotku, přepošle ji dál a třeba to ani nebude myslet zlé, prostě to bude chtít ukázat ještě někomu, říká, hele,

0: všechny soukromé videa byly najednou veřejný. Trvalo to asi týden, než to opravili. Že?
1: Když někým mluvím o tom, co si posílá se svými blízkými prostřednictvím takových těch platform, jako je Messenger nebo WhatsApp, to znamená tyhle komunikační platformy, tak často slyším, vždyť je to soukromá komunikace. Někdy mi řeknou, že to je zašifrovaná komunikace. Jak moc my se na to můžeme spolehnout, když si třeba rodiče a prarodiče posílají roztomilé fotky svých nahých dětí ve vaně, tak a myslí si, že to nikdo jiný nevidí. To není moc bezpečné.
0: Jestli si budou posílat nahý děti ve vaně, tak možná jednoho dne na ně někdo zaťuká a řekne, vy jste pedofil. To se mimochodem v Americe a i v jiných zemích děje běžně, protože ty automatické detekce to dokáží vyhodnotit, že to je možná prostě riziková fotka. Ale teď zpátky do reality samozřejmě. No opět, buď to hacknou nebo získají přístup do toho mobilu toho odesílatele, nebo klidně i toho prarodiče, což je ještě jednodušší, že jo? A tam otoč si samozřejmě vytáhnou úplně cokoliv, ať už teda tím, že třeba i ten mobil ztratí a nemá ho dostatečně ochráněný, to je jedna z těch nejčastějších věcí. Prostě najdete na ulici mobil, přejedete ze zhora dolů a on se prostě odemkne. Není tam PIN, není tam heslo, není tam ani prostě sejmutí v obličeje a ty všechny ty ochrany, které by tam měly být, protože ty lidi to nechtějí mít. Je to pro ně příliš složitý. A samozřejmě v tom okamžiku kdokoliv cizí se k tomu může dostat.
1: Čili i mít na paměti, že i při posílání soukromých fotek přes komunikační platformy, kdy my si myslíme, že tu fotku uvidí jenom ten dotyčný příjemce, měli bychom mít na paměti, že tady existují nějaké i kontrolní mechanismy, kdo tedy skenuje to, co se posílá v těch soukromých kanálech.
0: Ano, dokonce Evropská unie strašně moc chtěla, že to si nevím, jestli si posluchači vzpomenou, dvakrát se o to pokoušela a ono se to nepochybně vrátí, aby vlastně bylo povinné skenování mobilů na dětskou pornografii. Mělo to probíhat v zařízení. Takže tu fotku prostě bylo vždycky možné vidět. A mimochodem to slovo šifrování, to encryption, který vy jste tam říkala, no ono tam je, ale jakmile se dostanete do toho mobilu, tak tam není. To šifrování je jenom jako ten přenos mezi tím, odkud jsem to poslal a to, kam to přijde. Takže i na tom místě, kam to přišlo, je to opět všecko volně dostupné.
1: Někteří rodiče v poslední době, když sdílejí fotky svých dětí, tak maskují vysloveně ten obličej třeba emotikonem či jiným obrázkem, sluníčkem nebo kytičkou. Proč nestačí zaměřit se při sdílení fotografií dětí jenom na ten obličej?
0: No, já jsem to vlastně říkal, že tam někde může být v pozadí, kam chodí do školy, do školky, na kroužek, kde bydlejí, kde byli na dovolený, prostě spousta dalších informací. A zase jsme zpátky u toho, co zaznělo na začátku. To, že dám dítěti veselý, žlutej, příšerný smajlík přes obličej, neznamená, že v těch 14, 12, 13 z toho nebude mít trauma, protože prostě řekne, hele, mámo, prostě co jsi to tady pro boha živýho před těma 10 lety o mě psala.
1: Daniel Dočekal, internetový publicista, který je dnes hostem Kávy o čtvrté, posloucháte Český rozhlas Dvojka. No a svoje dotazy k dnešnímu tématu digitální stopa našich dětí můžete i nadále posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka žhaří pro dva zaticha.

0: Káva o čtvrté, posloucháte Český rozhlas Dvojka. Povídáme si s internetovým publicistou Danielem Dočekalem na téma digitální stopa našich dětí. No a příležitost položit svůj dotaz využila naše posluchačka Táňa, která se ptá, co tedy váš host radí. Nevyužívat moderní technologie ani k tomu, abych poslala třeba e-mailem fotku svých dětí babičce, která žije na druhém konci republiky. My to takto děláme, sítě nepoužíváme. Jak tedy babičkám, dědečkům ukázat, jak žijí jejich pravnoučata?
1: To je hrozně složitá věc, protože ani ten e-mail není bezpečný, nebo respektive e-mail už vůbec není bezpečný. Ten vlastně může číst kdokoliv cestou, může to číst na nějakých serverech, které jsou tam mezi tím a strašný spousty věcí. Ale tohle si prostě člověk musí nějak jakoby vyhodnotit. Jednak jestli to chce dělat a potřebuje dělat, a tady určitě chápu to, že prostě starouškům prostě je potřeba ty věci posílat. Je potřeba. Nejde to úplně vynechat. Prostě jejich život by prostě byl hrozně ochuzený. Ale pak jenom teda jestli musím vyhodnotit, jestli to, co posílám, je neškodný nebo to může být i škodné, protože prostě já ty dlouhý roky, co tohle to řeším, i různý školení a školy a kdesi cosi, tak já vždycky říkám, internet je veřejný prostor. Je úplně jedno, pomocí čeho to na tom internetu posíláte. E-mailem, WhatsAppem, Facebookem, prostě tokoliv. Ale pořád, jakmile cokoliv se pošle přes internet, tak musíte počítat s tím, že se to jednoho dne může stát veřejným, i kdybyste to dali pod jakýkoliv zámeček. Takže prostě si to vyhodnotit, jestli to chci dělat a jak to dělat.
0: Mm-hmm. Jednou jsem slyšela takovou pomůcku, posílám-li fotku, měla bych ochotná jí být ukázat náhodnému procházejícímu na ulici.
1: Já jsem na tohle měl úplně jiný. Pro ty děti, které jsem školil na základkách, jim říkám, no jak poznáte, že ta fotka tam nepatří, ukažte jí babičce a jestli upadne dom dlob, tak jí tam nedávejte. Což je dost podobný.
0: My se teď na chviličku zaměříme na prostředí škol, kroužků, táborů, které také často shromažďují velké množství citlivých informací. Ty školy už jsou dnes obezřetné kvůli GDPR a dávají rodičům tedy podepsat souhlas s pořizováním fotografií jejich potomků. Ale jak podrobné informace by vlastně měly mít rodiče, než dají té škole nebo kroužku souhlas k tomu shromažďování informací o dítěti, k pořizování fotografií? Protože školy tam často napíšou jméno dítěte, kde se ta akce konala, na kolikátém místě to dané dítě skončilo.
1: To je zase, jako, jestli chci, aby moje dítě mělo radost toho, že se o něm někde píše nebo nepíše, ale ono je to ještě trošičku jinak. Ty školy dost často prostě tohleto zanedbávají, nedokážou pochopit, že existují rodiče, kterým prostě řeknou, já vám to kompletně zakazuji, to se nesmí. A já jsem teď dokonce nedávno narazil někde na síti nějakého člověka, který válčil s nějakou školou, protože ta škola nějak řešila úplně obyčejnou věc, a to byly profilové fotky těch dětí do školního informačního systému. A oni to poslali rodičům, aby si tam jako, když tak nahráli novou fotku, a teď to poslali všem rodičům a všichni viděli fotky všech těch dětí. Což je jenom taková malá ukázka toho, že vlastně ty školy to nedělají úplně jako ve zlém opět úmyslu nebo vědomě, jim prostě nedochází ty souvislosti. A je to o tom, že i tohleto, tuhletu část musíme prostě umět nějak vzdělávat, a ty rodiče samozřejmě mají plné právo si stát na svém, pokud řeknou moje fotka, v žádném případě moje dítě nikam nebudete fotit. A když jsem dělal školení dětí a fotilo se to, tak se to samozřejmě fotilo tak, že fotograf byl za dětma a fotil je zezadu, což je tak jako, no, docela to ujde, ale nemohli jste je fotit zepředu, protože prostě fakt na tohle by museli být úplně kompletně souhlasy.
0: Jsou školy, které si s tímhle už umějí trošku poradit, dělají třeba nějakou fotogalerii zaheslovanou a přístup mají skutečně aspoň jenom tedy rodiče dětí z té dané třídy. Ale jsou i školy, které mají veřejnou fotogalerii, dají tam fotky dětí, které se právě teď třeba nacházejí na nějaké škole v přírodě. To znamená, že nějaký potenciální predátor má tuto situaci jako na dlani, ví, že daná třída s těmito a těmito dětmi, tam často bývají různé popisky, co ty děti ten den dělají, jak se ty děti jmenují, kdo se ocitl na stupních vítězů. Jak se popasovat s tímto, když ta škola má pocit, že je to všechno v pořádku?
1: Respektovat rodiče, který říká, moje dítě tam být nesmí. Je to samozřejmě hrozně složitá situace, protože pokud někam odjedou třeba tři třídy, řekněme po 60-90 dětí, tak si pamatovat, kterých těch pět dětí z těch 60 nesmí se objevit na fotkách, je samozřejmě problém, ale ten rodič tomu může pomoct tím, že naučí to svoje dítě, aby se ozvalo, paní učitelko, prosím vás, mě tam nefoťte, já to nechci a moje maminka nebo tatínek si to také přece nepřála, že jo? Aby vlastně ty děti se i uměly ozvat. A svým způsobem je to asi docela prospěšná věc, protože ono je to vlastně naučí i později do toho života, aby se uměli za sebe postavit a říkali, nefoťte mě. Protože já bych si vás mohl tady vyfotit, že tady mám mobil, tak si vás vyfotím a řeknu, jsem tady v rozhlase, prostě teď už jsem zase zapomněl vaše jméno klasicky, protože to já neumím si pamatovat a chtěl bych to dát na své sociální sítě, ale já bych se přece už jenom z lidského hlediska bych se musel zeptat, můžu si vás vyfotit, to je první otázka, i pro soukromou fotku. I kdybych ji nikam nechtěl dávat. A druhá je, můžu si to dát na svoje sociální sítě. A vy na oboje přece máte ten nejvyšší nepřekonatelný právo říct ne, prosím ne. A já bych na to musím vždycky říct ano, samozřejmě, jak si přejete. A to je též jen vlastně na těch školách nebo kdekoliv jinde. V kroužcích, kdekoliv.
0: Odpověď internetového publicisty Daniela Dočekala, který je hostem dnešní čtvrteční kávy o čtvrté. My si povídáme o digitální stopě našich dětí a zapojit se samozřejmě můžete i vy. K dispozici je vám už avizovaná e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz a nebo můžete vytočit hned teď číslo sem k nám do studia 22 155 25 25 a zeptat se na otázku týkající se tématu digitální stopa našich dětí.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
4: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
5: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
3: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
2: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
5: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Digitální stopa našich dětí, téma čtvrteční kávy o čtvrté s datem 18. června. Hostí publicistu Daniela Dočekala. Moc děkujeme vám všem, kdo píšete svoje dotazy na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. K dispozici je vám i telefonní číslo 22 155 25 25. Já ještě úplně na chvíli zůstanu u toho školního prostředí, protože asi všichni víme, že existuje komunikační platforma nazvaná WhatsApp. Je oficiálně pro lidi starší 13 let. Teď se v posledních,
1: to jsou všechny ty
0: ano,
1: sítě,
0: teď se v posledních letech rozšířil takový specifický fenomén, že ano, Facebook, Instagram, TikTok, ty tedy těm mladším dětem pod 13 let zavíráme, na ty je nepouštíme,
1: oni
0: ale
1: chtějí do 16.
0: Chtějí do
1: to
0: 16,
1: je
0: ta přesně tak.
1: Divná změna teď.
0: Ano, ale ten WhatsApp je brán s takovou rezervou. Přece jenom je to komunikační platforma a dokonce jsou některé školy, které si zřizují třídní skupiny. Do těch třídních skupin už malým dětem, třeba ve třetí, ve čtvrté třídě, třídní učitelé hromadně posílají vzkazy, co si mají zítra vzít na školní výlet, co je za mimořádný úkol. A vlastně nutí ty rodiče, aby jejich dítě nebylo vyřazené z téhleté třídní skupiny, aby mu zřídilo ten WhatsApp, který je až od 13 let. To znamená, musí tam už dát falešné informace, že tomu dítěti, kterému je třeba 10, už těch 13 let bylo. Jak naložit s tímhle?
1: Nijak. Nijak. Popravdě řečeno s tou mání, že teď všechno bude do 16 zamknutý a pak to zázračně v 16 odemknou, nebo ne všechno, ale ty větší sítě, a tam může spadnout i ten WhatsApp, samozřejmě, pozor. Jo. Tak já to považuji za absolutní úlet a nejenom já, spousta odborníků varuje, že to způsobí víc škody než užitku. Můj pohled, dlouholetý pohled na tohle je, že za dítě zodpovídá rodič a měl by rozhodovat o tom, co smí, nesmí, kam chodí, kam nechodí, po tu dobu, než to dítě je plnoletý, nebo řekněme, než mu bude 13, 14, 15, že pak už se toho rodiče přestane postupně ptát, to asi víme. Já mám teď 19-letýho, takže jsem se tím prošel poměrně nedávno, touhletou fází hezkou. A vlastně tohleto zamknem to všechno do 16 a ono to teď bylo zamknutý do 13 s výjimkou třeba toho, že tam existovaly účty dětí a kde byla rodičovská kontrola a schvalování rodičů, ale to je přesně to, co tam bylo, akorát to chtějí posunout a ještě rozšířit a já bych to opravdu směroval na ty rodiče a i ten stát, jakýkoliv, to je jedno, Austrálie, Velká Británie, Německo, Česko, pokud chce tohleto omezovat, tak já bych tu zodpovědnost opravdu prostě přesunul a žádal od rodičů bez pardonu, protože je to jejich dítě, oni za něj zodpovídají i z hlediska zákona. Ale protože spousta těch rodičů je tumpachová a neví, jak s tím zacházet, tak samozřejmě role státu a i spousty dalších institucí je, aby je to dokázali naučit. A tam máme obrovský rezervy za ty roky zpátky, protože jsme je tohle to měli učit, řekněme, už posledních 10 let. Samozřejmě nám tam mezi tím dorůstají rodiče, kteří prostě už to umějí, protože si tím prošli jako děti, takže potom ty rodiče, co to teď neumějí, počase posluchačmi proměnou, oni prostě vymřou a bude klid a pokoj.
0: Já vás teď poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože máme telefonický dotaz, někdo čeká na lince 22 155 25 25. Já vám přeju pěkné odpoledne a vítejte v kávě o čtvrté.
2: Pěkné odpoledne. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat vašeho hosta, který je odborníkem na tyto věci, jestli neslyšel už něco o tom, že i z důvodu bezpečnosti, že by měl postupně být WhatsApp spoplatněn, anebo jestli se v dohledné době o tom uvažuje. Protože on asi jako odborník má tyto informace přednější než my obyčejní civilisté. Děkuji vám za odpověď.
0: My děkujeme za váš dotaz.
1: No, nemůžeme říct, že by se to o tom uvažovalo, protože bezpečnost, protože to žádnou bezpečnost nepřinese, prostě to jenom tahá další peníze do kapes Marka Zuckerberga. A on skutečně zavádí placenou verzi WhatsAppu a Messengeru a Instagramu a asi ještě i Threads, který mezi tím má taky časem, jenomže to dělá, protože vlastně určité funkčnosti, takové ty lepší, prostě takzvaně zamkne za to zaplacení a některé i teď dostupné zadara omezí, aby přiměl ty lidi si k tomu platit, protože prostě potřebuje další miliardy, kterých teď má pravděpodobně málo. Ale pozor, prosím, pěkně, s bezpečností to nemá vůbec nic společného.
0: Děkuji moc za odpověď. My si teď povídáme o digitální stopě našich dětí a mě napadá, jestli je možné si udělat nějakou revizi. Je možné si nějakým způsobem zkontrolovat naši digitální digitální stopu. Mě napadá, pochopitelně můžu dát jméno svoje, jméno svého dítěte do vyhledavače, do Google. Existuje ale nějaký sofistikovanější systém?
1: Dneska existuje umělá inteligence, což je vlastně docela velký pokrok, zejména pokud máte nějakou tu placenou, co má ty pokročilé přemýšlející thinking režimy. To, co jste říkala, je správně. Začnete prostě tím, že si jména dáte a přezdívky a bydliště a já nevím, další věci dáte do Google a do Bingu a do Seznamu, protože těch vyhledávačů je víc. A vlastně se podíváte, co to vrací. Ale dneska ještě to další kolo si myslím, že by opravdu mělo být, že otevřete umělou inteligenci a řeknete jí prostě, hele, holka, já si myslím, že to je žena, protože to ta inteligence, dokonce jí mám pomenovanou Kate, a řeknete jí, hele, holka, já bych potřeboval ověřit moji digitální stopu, prosím tě, zapni pokročilý uvažování a vyhledávání a najdi všechno, co se o mně a o věcech okolo mě na sítích vyskytuje, všecko, co dokážeš najít, hledej i souvislosti a kdyby prostě si se potřeboval na něco zeptat, tak se mě ještě zeptej, abych ti doplnil ty informace. A nechat to běžet v tom pokročilém režimu, klidně třeba to poběží 10, 15, 20 minut, ale tohle nezvládne ta, která je zadara. Tohle fakt potřebuje tu, aspoň tu základní placenou. A ono to dokáže dělat vlastně neuvěřitelné věci. Pak samozřejmě třetí možnost je, že existují spousty různých služeb, které nějakým způsobem prostě tohle to dělají. Ale ono to má jeden háček, ta naše digitální stopa velmi často vlastně není veřejná. Ona se dostává do různých databází, do různých registrů. Prostě registrů, do různých reklamních systémů, vytváří ty systémy jako třeba Facebook a reklamní prostě firmy si o nás vytváří profily, jako co máme, takže o mě samozřejmě všechny ty sociální sítě vědí, že mám cukrovku a že mám neuropatii a já nevím, ty všechny další věci, které jsem tam vyhledával vždycky, tak se tam samozřejmě dostali a podle toho oni potom vlastně to zneužívají i k cílení reklamy a ke spoustě další věcí. Takže vlastně tohle to tam nenajdete, protože oni si pečlivě chrání, aby do toho nikdo se nemohl podívat.
0: Ještě poslední minuty máte, milí posluchači, šanci zeptat se na cokoliv týkající se digitální stopy našeho dnešního hosta, publicisty Daniela Dočekala. Připomenu telefonní číslo, sem k nám do studia 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Evou Kličkovou. Dneska

0: Platilo by tohle o Danielu Dočekalovi, dnešním hostu Kávy o čtvrté? Jste optimista ve věci digitální stopy? Ještě jste to nezatratil, nehodil jste to všechno do koše, stále věříte, že to nějakým způsobem všechno zvládneme?
1: Já se přiznám, že jsem obrovský optimista, protože hodně často narážím právě i třeba v souvislosti s tím zakazováním a s tím, jak sociální sítě ovlivňují a ničí dětskou psychiku, že vlastně by se to mělo všechno zakázat. A já to vždycky říkám, hele, jako mám, už nějaký děti mám za sebou a oni taky si tím prošli, občas to bylo divný, ale vyrostli z toho a nestali se z nich závisláci a nemá to na nich žádný zásadní následky a hráli třeba i počítačové hry, to bývá často velký téma, že vlastně by je neměli hrát. A taky hraju už asi 30 let, že? A taky prošli prostě tím, že hráli furt od rána do večera, moje 19-letý dítě samozřejmě hraje ve velkým, ale on umí zastavit prostě, umí vypnout, umí jít někam jinam. Prostě to za mě já jsem, ano, jsem optimista, jak znělo v té písničce, protože si myslím, že ze všech těch špatných věcí nakonec vyrostou.
0: Děkuji za odpověď a já dám teď prostor někomu z vás volajících, kdo se dovolal teď právě k nám do vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Hezké dobré dopoledne, odpoledne, promiňte. Můžete se ptát? Ano.
2: Dobrý den, odpoledne, hezký. Prosím vás, abych se chtěl zeptat na genezi tady ty digitalizace. Kdo za tím všechno stojí? Komu na tom tak záleží, aby ta společnost byla takhle digitalizovaná, prostě takhle prostě zveřejňovaná? Má to vůbec nějaký smysl pozitivní? Já v tom nevidím nic pozitivního. Já v tom vidím jenom samý starosti, samý nepříjemnosti. To bylo, když se hrabali v atomu, pak byl atomový výbuch, hrabali se v umělých hmotách, pak byly různé otravy. Má tohle vůbec nějaký smysl?
0: Děkujeme za inspirativní dotaz. Děkujeme, necháme Daniela Dočekala reagovat.
1: Já si myslím, že to rozhodně má fantastický smysl, protože já jsem introvert, na úřady odmítám chodit a vůbec prostě podobné věci. Odmítám i telefonovat a zrovna ta digitalizace, o které mluvíte, která samozřejmě může občas působit a v řadě konspiračních teorií prostě se to tak probírá, může působit jako nějaká snaha tu společnost svázat, ovlivnit nebo něco dalšího, tak já ji vlastně hrozně moc oceňuju, protože prostě třeba už jenom taková fantastická věc, byl jsem včera u doktora a prostě mi poslala e-recept. A nepotřebuji ho na papíře, můžu se dokonce podívat na tom webu receptu, co jsem kdy všechno měl, jestli tam je nějaký opakovák, jestli už jsem si to všechno vybral. Já se zcela otevřeně přiznám, že tohle to na tom miluju a jsem strašně rád, že tu digitalizaci máme.
0: Jsem moc ráda, že jste byl hostem dnešní Kávy o čtvrté, že jsme mohli probrat tohle zajímavé téma. Já ještě úplně v kostce, v krátkosti bych vás poprosila o krátkou radu, když chceme nějak vyčistit tu svoji digitální stopu. Máme nějakou šanci něco vymazat, někoho požádat, aby něco odstranil, nebo co je jednou zveřejněno, je zveřejněno navždy?
1: Co jednou síť pohltí, to už nikdy nevrátí a nezmizí to z toho. Samozřejmě nenechte se tím úplně odradit, promažte prostě co maximálně jde, zamezíte z tomu zpravidla to, že to někdo bude dolovat těch dalších prostě 10-20 let potom, když to přeženu, ale samozřejmě nemůžete počítat s tím, že ty věci se ztratí, navíc pokud se třeba dostali do nějakých pedofilních databází, nebo prostě někdo to někde zneužívá i pro jiné účely, třeba pro rozpoznávání obličejů, to se tam ve velkém dolovalo prostě celé roky do teďka, tak s tím prostě nic neuděláte. Můžete zkusit Facebooku napsat, prosím tě, smaž mi úplně všechno, ale nemůžete se spolehnout, že on to opravdu udělá, protože pokud to má komerční zájem, tak ten převáží nad tím, že se má chovat slušně.
0: Daniel Dočekal byl hostem dnešní Kávy o čtvrté. Já vám za to moc děkuju a dovolím si citovat správce domény .cz nic, který na svém webu píše větu: internet není anonymní prostor, kde si každý může dělat, co se mu zlíbí. Necháváme za sebou mnohdy nesmazatelné stopy, které můžou ovlivnit život náš i našeho blízkého. Moc děkuju za zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Já tež a hezký den.
0: Daniel Dočekal a od mikrofonu se také loučí Eva Kličková, která vás provázela dnešní Kávou o čtvrté. Přeju vám příjemný zbytek dnešního dne, no a zase někdy naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikroforum.
1: Hostem Joachima Dvořáka bude grafický designér Jan Šabach. Potřebuje dnes grafik umět kreslit tuškou? Jak se liší práce pro americký Červený kříž, lokální pivovar a plážové fotbalisty? A na co nejraději vzpomíná z dětství v pražských Dejvicích?
0: Noční mikroforum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo Evropské komisi. Zajímají potenciální střet zájmů premiéra Babiše. Zadržený chorvatský první důstojník odmítá vinu za nehodu, po které zemřeli 4 Češi. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a teploty do 35 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo na dopis Evropské komise, která se zajímá o potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Informovala o tom mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Komise chce od státu ujištění, že neposkytl dotace firmám z holdingu Agrofert. Rezort odpověděl, že unijní ani česká legislativa o střetu zájmů nebyla porušena, pokračuje Lukášová.
4: V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmu, poskytnuty.
3: Reakce Ministerstva pro místní rozvoj se podle Lukášové netýká společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství na dotazy komise odpoví samostatně. Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili 4 Češi. Podle muže, kterého úřady zadržely včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz. Informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. Prvnímu důstojníkovi podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let vězení. Za vraždu známého na Zlínsku poslal krajský soud 32letého Martina Viorala na 12 let do vězení. Podle rozsudku letos v únoru v opilosti vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho opilý známý. Muž při následném požáru zemřel. Soud při ukládání trestu zohlednil přiznání obžalovaného, jeho lítost i dosavadní řádný život. Podle předsedy senátu Radomíra Koudely sehrál roli také dlouhodobý konflikt mezi oběma muži i alkohol.
5: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
3: Státní zástupkyně Renata Bártková se proti rozsudku odvolala. Případem se bude zabývat ještě vrchní soud v Olomouci. Do té doby zůstane Martin Vioral ve vazbě. Karlovarská sklárna Mozr letos opět vyrábí křišťálové globy pro mezinárodní filmový festival. Pro letošní 60. ročník prestižní přehlídky připraví taky kolekci Vás, která připomene 90. výročí od narození prezidenta Václava Havla. Podrobnosti má ředitel sklárny Martin Dvořák.
6: Je to letos jubilejní ročník i kvůli tomu, že oslavujeme nedožitých 90 let Václava Havla a i u této příležitosti jsme se rozhodli podpořit tuto významnou událost tím, že jsme udělali limitovanou kolekci Vás s podpisem Václava Havla a zároveň jsme vytvořili jeden unikátní dražební předmět této vázy ve větší velikosti, který potom bude dražit právě KVIF.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty budou mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona za Mladou Boleslaví. Na 39. a 0,5 kilometru u sjezdu na Bezděčín odklízejí následky vážné nehody v levém pruhu, zdržíte se 10 minut. Na silnici 35 z Prahy do Liberce, opatrně u Hodkovic, je tam omezení směrem na Liberec a taky nepojízdné auto v pravém pruhu a tvoří se kolony. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Pěkné odpoledne, přátelé, zdravíme vás od mikrofonu Dvojky a upřímně jsme rádi, že vás můžeme provést dnešními příběhy z kalendáře s datem 18. června. Kdo? Jan Kovařík.
8: A Tereza Stýblová, dobrý den. Já jsem opravdu šťastná, že za okamžik vyslovíme ještě další ženské jméno, které patří mé zamilované umělkyni. Nebudu zatím konkrétnější, ani nebudu vykřikovat žádné oslavné a chválicí příblastky, které by se k této ženě sice často hodily, ale kterým by se ona nejspíš od plic a hlasitě zasmála.
7: Přeci jen ale naznačíme, i když byla ve společnosti veselá a otevřená, byla i pro své nejbližší celý život záhadná a opředená tajemstvím. Dost možná, že i naše dnešní indicie budou působit tak trochu tajemně.
8: Schválně. Tou první je Koa.
7: Tou druhou Tres.
8: A třetí Neres. Vypadá to, jako bychom počítali v nějakém exotickém jazyce nebo možná použili nějaké zaklínadlo. Ale nenechte se ošálit, přemýšlejte, za chvíli bude záhada odhalena.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: 18. června 1959 se v Hradci Králové narodila hrdinka dnešních příběhů z kalendáře. Zpěvačka, textařka, skladatelka, hudební producentka. Když Bůh rozdával talenty, stála tato dáma v několika frontách a vždycky se na ní s pořádnou porcí dostalo.
1: To tedy. Na její muzikantské cestě ji provázely tři významné kapely. Neres, Tres a Koa. Ano, správně, naše úvodní indicie. S první jmenovanou, tedy s kapelou Neres, hrála nejdéle a díky ní se proslavila. S posledně jmenovanou formací Koa koncertovala až do posledního dechu svého mladého života. Ano, dnešní příběhy z kalendáře patří Zuzaně Navarové.
0: Jako malá holčička se s maminkou zpívala umytí nádobí. Její tatínek, Radovan Navara, byl hudební redaktor hradecké redakce Československého rozhlasu a znalec lidové muziky. Hudební semínko tedy bylo úspěšně zaseto. O jeho růst a péči se ale postarala Zuzana sama.
1: S vděčností později vzpomínala, že její rodiče aspoň donutili jít na základní uměleckou školu, kde získala hudební průpravu. Jinak ale byla vždycky svá, v dobrém paličatá, umíněná, do ničeho si nenechala mluvit. Proto si svou muzikantskou cestu šlapala po svém. A byla to cesta široká a přitom nesmírně pestrá a různorodá.
0: Zuzana byla jako houba, vnímala svět všemi pory a nasávala inspiraci ze všech kultur a hudebních žánrů. Milovala Edith Piaf a na gymnáziu se kvůli ní přihlásila na francouzštinu. Zájemců ale bylo hodně a taky třídní profesorka přeřadila na španělštinu.
1: Což se ovšem, přátelé, ukázalo jako zásadní moment. Zuzana později tento jazyk v kombinaci s naší mateřštinou vystudovala na Pražské filozofické fakultě. Nejenže španělštinu chvilku učila, ale dostala se díky ní i na stáž na Kubě a potkala se tak s latinsko-americkou hudbou, která ji v tvorbě výrazně ovlivnila.
0: Už v 16 letech, kdy se mnozí teprve hledají a netuší, čemu se budou v životě věnovat, byla Zuzana Navarová v podstatě hotový člověk. Věděla, nebo spíš cítila, co je její osud a poslání. Hudba. Mnohem víc než zpěvačkou, jak je možná většina posluchačů vnímá, se cítila být autorkou, skladatelkou a textařkou.
1: Poté, co prošla hradeckou kapelou Výlety, ta se nám do indicí nevešla, ve které ochutnala hlavně lidovou muziku, odešla Zuzana po maturitě do Prahy na vysokou školu. A tam se její talent, nebo přesněji talenty, mohly naplno rozvinout.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře je Zuzana Navarová. Zpěvačka, textařka a hudební producentka se totiž narodila 18. června roku 1959.
1: I pro její muzikantskou kariéru je důležitý moment, který se odehrál začátkem roku 1979. Tehdy se ve studentské menze na pražských Voršilkách nad hromadou knedlíků z Uho seznámili dva hudební nadšenci. Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský.
0: O 15 let později tam vařili pořád totéž, říkám z vlastní zkušenosti, ale zpátky ke zmíněným mladým mužům. Víťa fandil Beatles, Zdeněk zase obdivoval Semafor a Osvobozené divadlo. Dohromady jim to skvěle šlapalo a tak spolu duo V a S začalo vystupovat. Hráli pochopitelně hlavně po studentských klubech, ale kytary se občas chopily i na různých večírcích.
1: Jako třeba v únoru roku 1980 v Činžáku na pražském Smíchově. Nejdřív přehrávají známé pecky od Brouků, pak nabídnou něco z vlastní tvorby. Kytaru ale skvěle ovládá i drobná černovláska s brýlemi. Dá maďarskou lidovou a pak se vytáhne s vlastní písničkou a pánové nestačí koukat.
0: Zdeněk možná nestačí koukat o trochu víc než Vítek a začne se studentkou, která se jmenuje pochopitelně Zuzana Navarová, chodit. Sám na to později vzpomínal, cituji, to obnášelo jedno odpoledne u mě doma a jednu návštěvu u Zuzany na koleji Větrník, oknem v přízemí dovnitř a stejnou cestou v noci pryč. Bylo to takové to poprvé ze zvědavosti, podruhé ze zdvořilosti. Zuzka měla tenkrát nohu v sádře a to bylo dobře. Dohodli jsme se, že zůstaneme raději u písniček.
1: A jak se dohodli, tak udělali. Hned od začátku začala mladá kapela s velkým nasazením zkoušet. Většinou u kamaráda v pražských Vršovicích. Do omrzení pilovali vokály a hledali ten nejlepší zvuk a aranžma.
0: Zatím pod jménem skupiny Kauza Bélí. To se jim ale zdálo moc škrobené a akademické. A tak si Zdeněk Vřešťál jednoho dne sedl a napsal na papír neuvěřitelných 200 různých slov, která se mu zdála něčím zajímavá.
1: Bylo mezi nimi i slůvko Neres. Přišlo jim akorát dlouhé, mělo svůj lesk a navíc skrývalo iniciály jediné zpěvačky v kapele Navarové Zuzany. Neres. Tak a mladá kapela měla všechno podstatné. Jméno, skvělé muzikanty a jak se zanedlouho ukázalo, i naprosto výjimečné texty v originálních hudebních aranžích.

0: Když k datu narození dnešní protagonistky příběhu z kalendáře, Zuzany Navarové, připíšete dny narození jejich kolegů ze skupiny Neres, zjistíte zajímavou skutečnost. Podmínkou ovšem je, že musíte umět dělit.
1: No tak moment, kolegyně, zatím je to poněkud imaginární kvíz. Já, když dovolíš, zkusím být konkrétnější. Ta data jsou 18.6. u Zuzany Navarové, 15.5. u Víta Sázavského a 18.3. u Zdeňka Vřešťála. Vidíte to před sebou. Matematicky nadané mozky už zároveň vidí, že když navzájem podělíme dny a měsíce, vyjde nám vždycky trojka nebo násobek tří.
0: Mladým nerezovým muzikantům tahle numerologická hříčka přišla osudová a věřili, že jsou si souzeni a že budou nejlepší. Na zkouškách probíhalo zdravé soutěžení mezi Zuzanou a Zdeňkem. Poté, co přehráli známé kousky, nabídli oba nové písničky. Prosadit své dílo ale nebylo jednoduché. Aranžér Vít Sázavský do své, řekněme, laboratoře vpustil jednu skladbu z deseti. Tahle náročnost a vybíravost se ale vyplatila. Z dílny Nerezu vycházelo jen to nejlepší.
1: A ukázalo se to hned na první portě, do které se kapela přihlásila v roce 1982 a na plné čáře zvítězila. Na koncertě vítězů jim v plzeňském Lochotíně tleskalo 30 000 diváků. V zápětí Neres bodoval i v další soutěži Vokalíza, kterou založila jazzová zpěvačka Jana Koubková.
0: Měli jsme pocit, že nám patří svět a chovali se jako pitomci. Pořádali jsme šílený mejdany po hotelích, nechávali jsme si s velkopanskými gesty nosit jídlo a pití na pokoje, kde jsme se váleli po koberci a chlastali. Na té cestě je spousta úskalí, která z člověka udělají vola. Vzpomínala Zuzana o mnoho let později, kdy už je jakákoliv touha po slávě a divokých večírcích byla naprosto cizí.
1: Ještě ale naskok zpátky do počátku 80. let. Vítězné tažení po festivalech přivedlo písničky Nerezu do Československého rozhlasu a celou kapelu k takzvaným profesionálním přehrávkám. Připomenu neznalým, o co šlo. Aby za vystoupení mohli dostat zaplaceno, museli přesvědčit komisi, že jsou nejen schopní muzikanti, ale hlavně dostatečně uvědomělí socialističtí jedinci.
0: Zdeněk Vřešťál si v jednom rozhovoru vybavil obzvlášť záludný vědomostní test. Honzo, můžu tě poprosit?
1: Ale s velkým gustem se toho ujmu. Takže soudruh Vřešťál, vokálně instrumentální soubor Neres. Vy nám hrajete tu folkovou muziku, že? To je něco jako ten folklor, ne? Tak víte co? Podívejte se na ten obraz nad námi a jmenujte nám vyobrazené soudruhy.
0: Nejen Zdeněk, ale i Vít a Zuzana byli pohotoví a poznali soudruha Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a stali se tak oficiálně profesionálním hudebním tělesem. Za jeden koncert tehdy dostal každý 200 korun československých. V době, kdy Neres hrál více než 20

0: stanici, která se jmenuje Dvojka, posloucháte vydání příběhů z kalendáře, kterými jako červená nit prochází Trojka. Třemi názvy kapel, ve kterých působila, jsme vám napověděli, když jste hledali jméno protagonistky Zuzany Navarové. Tři členové se sešli v té nejslavnější z nich, tedy ve skupině Neres. Data jejich narození dělena navzájem dávají tři nebo násobek tří a když chtěli udělat profesionální přehrávky, museli poznat tři soudruhy skladatele, totiž Smetanu, Dvořáka a Fibicha. Nevím, jestli v tomhle stylu budeme pokračovat.
1: No svým způsobem ano, Honzo, protože za chvilku představíme tři dámy, které hrály důležitou roli v životě Zuzany Navarové. Dvě z nich jako muzikantka a hudebnice v podstatě objevila a poslala na velmi úspěšnou dráhu a třetí, už tedy velmi slavné zpěvačce, napsala několik krásných textů. Také se zmíníme o tom, co měla Zuzana Navarová ráda v soukromí a také, že hrála důležitou prezidentskou roli v charitativní oblasti.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeji si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
6: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
7: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
6: Šest příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
8: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
6: Dej mi pokoj.
9: Tohle neskutečně.

0: Končí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
0: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Hrajeme latinský repertoár od nohavici po Šulákovou. Reagovala s humorem sobě vlastním hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dotazy, jakému hudebnímu žánru se svou kapelou přesně věnuje. Zaškatulkovat se zkrátka Zuzana Navarová nikdy nedala.
1: Když byla malá, fascinovala ji cikánská muzika. Slyšela ji od dětství v romské čtvrti, vedle které v Hradci Králové bydlela. A film Cikáni jdou do nebe viděla snad 12krát. Asi v 10 letech slyšela také poprvé zpěvačku Věru Bílou, která tehdy s cymbálovkou svého otce nahrávala pro Československý rozhlas.
0: Zuzanu potemnělý, zastřený chraplák teprve 14leté romské pěvkyně uchvátil. Když ji o víc jak dekádu později náhodou slyšela na zábavě, byla rozhodnutá Věře Bílé a její kapele pomoct na výsluní. Pozvala je na festival, který s Nerezem pořádala, a Kale sklidilo obrovský úspěch.
1: Později jim Zuzana produkovala CDčko a pomohla také na světová pódia. Věra Bílá byla svého času v zahraničí velmi populární a snad jako výraz poděkování věnovala Navarové část svého textu, ze kterého nakonec vzešla píseň Já s tebou žít nebudu, poslední kousek, který v dílně Nerezu vznikl.
0: Pro změnu na pražském Karlově mostě si Zuzana všimla další talentované písničkářky. Dnes respektovaná umělkyně Radůza vzpomínala, že ze všeho nejdřív ji Navarová poslala do sprchy a potom na konzervatoř.
1: Přísná a nesmluvavá byla i nadále. Své objevy rozhodně nemotivovala opěvnými ódami, jak jsou skvělí a talentovaní. Radůze tvrdila, že neumí intonovat, zpívat ani napsat text. Pohon to byl zřejmě velice výkonný, protože Radůza za pár let dostala mimo jiné několik hudebních cen Anděl.
0: Blízko měla Zuzana Navarová i k Marii Rotrové. Tu samozřejmě neobjevila, ale napsala pro ní několik textů. Když dovolíte, budu citovat. Když jsem si přečetla Podívej se do mě, hned jsem Zuzaně volala, že se mi hrozně líbí a už vím, jaký budu zpívat. Druhou, Nespi a vstaň, jsem přijala stejně bezvýhradně. V šuplíku mám ještě jednu, Zatáhni žaluzie. Když si přečtu text, naskočí mi husí kůže, až zpětně chápu, že je z doby blížící se smrti. Doufám, že dostanu odvahu naspívat jí na připravovanou desku. Je nádherná.
1: Dnes už víme, že Marie Rotrová tu odvahu měla. Zuzana Navarová přála ostatním talentům, pomáhala jim na svět i proto, že jejich muziku zkrátka chtěla poslouchat. Nikdy je nebrala jako konkurenci a znovu tím potvrzovala, že pro ně hudba na tomto světě byla skutečným posláním.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Když jsem dlouho bez polívek, jsem posmutněla. Posteskla si v jednom rozhovoru naše dnešní protagonistka, zpěvačka Zuzana Navarová.
1: Já to docela chápu, ale raději se zeptám, mám v tom upřímném a sympatickém vyznání též mému oblíbenému pokrmu hledat ještě nějaký skrytý význam?
0: No vůbec ne. Zuzana Navarová zkrátka milovala polévky. Ráda je jedla a možná ještě raději je vařila. Zejména ty vydatné. Jejich magii prý propadli všichni kamarádi, které na vonavý talíř horké bramboračky zvala zpěvačka do svého bytu na pražském Proseku.
1: Kromě polévek měla Zuzana Navarová ráda čaje. V čajovnách vedla i spoustu rozhovorů a nejen novináře dovedla do detailu obeznámit s tajemstvím zejména čínských a japonských čajových směsí, třeba s packou stříbrné opice.
0: No to mě spíš navádí zpátky k polévkám a vývaru.
1: Ale ne, to si úplně vedle, Terezo. Zuzana si pod tímto názvem objednávala svůj oblíbený čínský žlutý čaj. Je prý výborný při dešti a bouřce, navozuje zdravý pocit sebevědomí a podporuje chuť k jídlu. No, bude to asi tím, že voní jemně, sladce a lehce pečeně a uzeně. Jak to tak čtu? Vypadá to, že jsem možná našel svůj oblíbený čaj.
0: A mě to nevím, proč připomnělo, že Zuzana Navarová moc ráda chodila na výlety k hradu Kost. A ne kvůli jídlu. V určité době hlavně kvůli tomu, že tam nebyl signál. Zpěvačka totiž neměla ráda mobilní telefony. Byla přesvědčená o tom, že berou lidem soukromí a svobodu.
1: No a na tom určitě něco bude. Mimochodem, troufla by si vyrazit na nějakou tuzemskou dovolenou, řekněme, do českého ráje s vybavením, které sebou nosila Zuzana Navarová?
0: No, český ráj mám moc ráda, tak co si mám přibalit do batohu?
1: No, mobil určitě ne, ale kompas ano. Kdybys chtěla cvičit tai chi, musíš přece vědět, kde je sever. Taky budeš potřebovat dalekohled na pozorování mléčné dráhy a určitě přírodovědný atlas. To, abys věděla, který ptáček tě ráno pod širákem vzbudil.
0: No, neříkám, že by to nebyla výzva. Zuzana Navarová zkrátka byla osobitá nejenom jako textařka a zpěvačka, ale i jako cestovatelka, kuchařka, zkrátka ve všech oblastech života.

0: Hrdinkou příběhu z kalendáře, které posloucháte na dvojce, je kuchařka, cestovatelka, zpěvačka, textařka a také producentka Zuzana Navarová. Důvod, proč právě dnes je na snadě. Zuzana se narodila 18. června roku 1959.
1: A já bych k tomu výčtu, Honzo, ještě ráda přidala prezidentka. A také spoluzakladatelka nadace Život umělce. Mám Zuzanu moc ráda a znám spoustu jejich písniček, ale o jejich charitativní činnosti jsem nevěděla.
0: Já se přiznám, že i pro mne je to překvapení, ale velmi milé. Tuhle dobročinnou organizaci pomáhala Zuzana založit v roce 1992 a hned se také stala její oficiální představitelkou. Nadace funguje dodnes a pomáhá jak začínajícím umělcům, tak také kumštýřům mimo hlavní proud a v neposlední řadě hercům a zpěvákům v seniorském věku, kteří jako výkonní umělci nemají na sklonku kariéry už tolik příležitostí a jejichž zabezpečení na důchod bývá často mizivé.
1: Zuzana byla průvodkyní v těchto někdy podceňovaných praktických oblastech života řadě osobností jako Zdeňku Dítěti anebo Janu Skopečkovi. Jejím kolegou v nadaci pak byl Viktor Price. Na jeden z posledních koncertů jí do zákulisí přinesl portrét, který sám namaloval. Když o pár týdnů později Zuzana Navarová svým náhlým odchodem z tohoto světa všechny šokovala, napsal jí slavný herec do divadelních novin takzvaný odložený dopis.
0: Odpuste mi tu troufalost, přečtu z něj kousek. Zuzanko, na to ráno nezapomenu. Nemohl jsem dospat, noc byla nekonečná. A když jsem konečně usnul, zdály se mi podivné sny. Bylo něco před šestou, když jsem vyšel ke stánku pro noviny. A najednou se mě zmocnil zvláštní a tísnivý pocit. Všechno stichlo, jako kdyby obrazu na chvíli vypadl zvuk. Siluety na zastávce strnuly, ptákům zamrzla křídla, svět se zastavil. Srdce klopítlo a pak znovu naskočilo a zběsile dohánilo pauzu. Byl to jen okamžik. Všechno mi došlo o pár hodin později, když jsem se dozvěděl tu zprávu.

0: Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce byla Zuzana Navarová. Narodila se 18. června 1959 a zemřela v pouhých 45 letech 7. prosince 2004.
1: O její vážné nemoci nevěděli ani její nejbližší. Ta zpráva proto přišla jak blesk z čistého nebe. Hudební kritik Jiří Černý přiznal, že mu tehdy novináři volali nejvíc od doby, kdy zemřel John Lennon.
0: Jako cíl jsem se vytkla, že nebudu mít žádné cíle. Vlastně můžu říct, že každý probíhající okamžik je můj cíl. Prozradila svůj životní postoj Zuzana Navarová. Byla nahony vzdálená cílevědomým superhvězdám, přesto se její fanoušci i hudební odborníci shodují na tom, že je v muzice nenahraditelná.
1: Objevila se i na stříbrném plátně, respektive složila hudbu k filmu Řeči, řeči, řeči, který byl nominován na Oscara, a také naspívala titulní píseň k pohádce Čert ví proč. A se svým kolegou z Nerezu Vítkem Sázavským dokonce stihla účinkovat v reklamě na dětskou zubní pastu Perlička.
0: Když jí za rok 2001 v kategorii folk udělila Akademie populární hudby cenu Anděl, došlo při předávání před televizními kamerami k omylu. Pro sošku si tehdy přišla skupina Jablkoň. Šéf akademické rady na fópa reagoval nabídkou rezignace. A Zuzana? Bouřlivým smíchem.
1: Klobouk dolů. Na závěr nabízíme vyznání blízké přítelkyně naší hrdinky, herečky Báry Hrzánové. Cituji. Byla jsem Zuzanou naprosto uhranutá, okouzlená, dalo by se říct bytostně zamilovaná. Přesvítila úplně všechno, co na mě jen zajímavě blikalo. Jediný, co jsem si tehdy přála, naprosto bez rácia, bylo zůstat jí navždy na blízku.
0: Přiznám se, znám více lidí, kteří byli Zuzanou Navarovou okouzleni. Možná, že jsou i mezi našimi posluchači. Tak proč s ní nestrávit třeba příjemný podvečer, tedy s její hudbou?
1: Ano, mám v autě to žluťoučké CDčko se skupinou Ko a myslím, že cestou domů z rozhlasu se bude báječně hodit. Vám hezký večer a nejpozději u dalších příběhů z kalendáře zase naschledanou.
0: Mějte se krásně.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 20. června v Sedlčanech.
3: Konají se tam totiž městské slavnosti Rosa.
4: Uvidíme se v areálu Luční. Přijďte třeba na kávu.
2: A nebo se můžeme slyšet ve vysílání. Od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
1: Český rozhlas uvádí Tobogan.
5: Leoš Mareš už dosáhl snad všech svých cílů. Jeden mu ale zatím chybí. Oslavit kulatiny v přímém přenosu toboganu. Tenhle sen se mu vyplní už v sobotu. K tomuhle setkání zahraje a zaspívá jeden z nejúspěšnějších slovenských zpěváků současnosti Adam Ďurica.
0: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
1: Na dvojce a na pohodě.
6: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Premiér Babiš ji za to zkritizoval. Hormuzským průlivem začaly proplouvat lodě. Předcházelo tomu podepsání memoranda mezi Íránem a Spojenými státy. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí zvýšit hlavní sazbu hlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
7: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
8: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
7: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
9: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
7: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
6: Znovu otevřeným hormuzským průlivem proplouvají první lodě. Podle stanice BBC úžinu překonaly například 3 saudské supertankery, které nedávný konflikt uvěznil v Perském zálivu. Děje se to poté, co íránský prezident Masoud Pezeškian a jeho americký protějšek Donald Trump podepsali předběžnou smlouvu o ukončení bojů. V následujících 2 měsících budou země pracovat na finální mírové dohodě.
10: Spojené státy po podepsání dohody přerušily blokádu íránských přístavů. Zavázaly se taky, že budou vydávat výjimky pro vymáhání sankcí, které uvalily na íránskou ropu. Například podle amerického ministra obrany Petea Hexeta se to ale může rychle změnit.
11: Pokud Írán podmínky nesplní, jsme víc než schopni znovu uvalit nepropustnou blokádu.
10: Podmínky dohody podle Íránu naopak stále porušuje Izrael, který neukončil invazi a útoky v Libanonu. Podle Izraele se jej ale smlouva netýká. Matěj Kolář, Český rozhlas.
6: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Novou adaptaci románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále uvádí Vršovické divadlo Mana v Praze. Režisér Petr Svojitka do ní obsadil pouze 3 herce.
12: Na 12 pořád čekají na polévku.
13: Hlavní roli Jana dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
14: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života.
13: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
15: A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
13: Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojitky, nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojice herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte mezi 30 a 35 stupni, na severovýchodě a východě 28 až 31, na horách kolem 25 stupňů.
1: Doprava.
6: Dálnice D35 z Lipníka na Mohelnici je zavřená na obchvatu Olomouce. Za sjezdem na Přáslavice odtahují kamion po požáru. Objíždí se přes Holici plynule. Na silnici 35 z Prahy do Liberce zpomalte u Hodkovic nad Mohelkou. Je tam omezení a v pravém pruhu nehoda. Zdržíte se 10 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Zaměříme se na exkluzivní multioborovou spolupráci diabetologů a kardiologů, díky které se snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, tedy chorob srdce a cév u diabetiků prvního typu. Svůj příběh přijde vyprávět paní Zuzana, která tento způsob diagnostiky a léčby podstoupila. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Michal Dubský, jsem zástupcem přednosty pro klinický výzkum, lékař kliniky diabetologie IKEM. Diabetes mellitus prvního typu je jedním z hlavních rizikových faktorů aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, tedy postižení srdce a cév.
2: Pane docente, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Cukrovce prvního typu, tedy diabetes mellitus, jsme se už společně v pořadu Moci bez nemoci věnovali, ale přece jenom pro připomenutí, pro začátek, povězte prosím ve stručnosti, o jaké onemocnění jde.
3: Diabetes mellitus prvního typu je autoimunitní onemocnění, to znamená, že většinou si za něj člověk nemůže sám a vzniká tak, že naše imunita zaútočí na orgány, v tomto případě slinivku břišní, konkrétně na betabuňky, což je přesně ten druh buněk, který produkuje inzulín, a většina těchto betabuněk je zničena. Manifestuje se ve chvíli, kdy máme zničeno 80 až 90% těch tzv. Langerhansových ostrůvků, což jsou taková místa, kde jsou ty betabuňky umístěny, a v tu chvíli člověk pocítí příznaky diabetu, jako je zvýšené močení, zvýšené pití, úbytek na váze a tak podobně.
2: Lze někoho zařadit do ohrožené skupiny v souvislosti s tímto onemocněním?
3: No, těžko říci, protože samozřejmě je tam určitá genetická predispozice pro toto onemocnění, kdy víme, že genetika u diabetu prvního typu hraje roli přibližně tak ve 30 až 50%. Záleží samozřejmě, pokud jeden nebo oba rodiče měli diabetes, pokud měli oba, tak to riziko vzrůstá více než 30% oproti běžné populaci. A jinak v podstatě se tomu vyhnout úplně nedá, protože životním stylem nelze v podstatě zabránit rozvoje diabetu prvního typu.
2: Proč právě diabetes mellitus prvního typu souvisí s rizikem kardiovaskulárního onemocnění?
3: Hned z několika důvodů. Jednak protože diabetes mellitus prvního typu většinou je diagnostikován dříve v životě. Nemusí to nutně být v dětství, ale většinou to bývá v první polovině života. A tudíž je ten pacient vlastně vystaven delší dobu té zvýšené glykémii. A když si představíte diabetika druhého typu, který je diagnostikován v 50-60 letech, tak pak po té 65-70, když řeší ty kardiovaskulární onemocnění, vlastně žil v té hyperglykémii přibližně 15 let. Když to diabetik prvního typu, pokud má diagnózu od 10 let, tak vlastně tu hyperglykémii měl už 40 let. A to je velmi významným rizikovým faktorem. Jednak aterosklerózy, která bývá v dřívějším věku u mladších pacientů s diabetem, a jednak bývá i těžší, bývá difuzní, to znamená po celém těle a tak dále. Takže co ten pacient může samozřejmě udělat, pokud už tu diagnozu má, je snažit se o co nejlepší kompenzaci cukrovky.
2: Pane docente, my si dnes tady budeme povídat o exkluzivní spolupráci právě mezi diabetology a kardiology. Povězte, v čem je pacientům s tímto onemocněním prospěšná, co jim přináší?
3: No, myslím si, že je prospěšná poměrně hodně, protože to naše dnešní téma je takové relativně přehlížené, kardiovaskulární riziko diabetiku prvního typu, protože často to jsou mladí lidé, například moje ambulance, já už léčím ročníky 2006-2005, což je téměř věk mých dětí. Takže v tomto věku samozřejmě těm lidem je 20-25, mohou mít cukrovku od 5 let, čili jsou už 20 let vystaveny hyperglykémii, mohou mít už zvýšené lipidy. A samozřejmě, když řeknete 20-letému člověku, že by měl brát léky, které mu budou snižovat cholesterol, tak samozřejmě víme, že se jim nebude chtít a často se jim nechce, musíme k tomu přemlouvat. Takže proto je důležité vlastně nějak odhadnout to jejich kardiovaskulární riziko. Je sice mladý, ale přitom už má diabetes třeba 20-25 let, takže pak vlastně spadá podle doporučených postupů, jak nám řekne asi kolega kardiolog za chvíli, už vlastně do té minimálně středně až vysoce rizikové skupiny. Což si spoustu běžných lékařů, ať už praktických lékařů, případně diabetologů vlastně neuvědomuje, že k tomu člověku se musíme chovat jako k vysoce rizikovému z hlediska aterosklerózy.
2: Za chvíli vám představím paní Zuzanu. Ta takovou multioborovou spolupráci lékařů v souvislosti s cukrovkou, kterou onemocněla, zažila. Nejprve si ale zopakujeme možný průběh onemocnění u cukrovky prvního typu. Diabetes prvního typu, o kterém hovoříme dnes, víme, že v tomto případě tělo neprodukuje žádný inzulin. Začátek onemocnění u pacientů probíhá většinou náhle a může být dost dramatický. Pozorovat můžeme prudký váhový úbytek, velkou žízeň, časté močení, zvracení nebo hlad či bolesti břicha.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je paní Zuzana.
4: Příznaky cukrovky jsem pociťovala už od 6 let. Tehdy to byl v léčbě ještě pravěk. Dnes je mi 660 a po zákroku se mi snížila námahová dušnost a mohla jsem taky vysadit léky na vysoký tlak.
2: Zuzano, vítejte.
5: Dobrý den.
2: Ve svojí vizitce jste zmínila, že příznaky nekompenzované cukrovky jste pociťovala zhruba od 6 let. Je to teda velmi záhy. Povězte, jaké vzpomenete na ně?
5: No, co si vzpomínám, tak velká únava, velká žízeň, hodně čůrání a vůbec se mi nechtělo jíst.
2: Diabetes mellitus prvního typu vám byl diagnostikován také poměrně brzy, a to v 9 letech. Vzpomeňte prosím i na to, kdy a jak.
5: No, bylo to v těch 9 letech. Vlastně obvodní paní doktorka nezjistila, že mám cukrovku a u mě se vyvinula vlastně otrava krve a matka mě odvezla do krajské nemocnice a tam vlastně zjistili, že mám cukrovku.
2: Uhum. Pane docente, Zuzana tady popisuje vlastně ten počátek, kdy přišli na její onemocnění, popravdě řečeno možná tak trochu náhodou a shodou okolností. Povězte, jakým způsobem lze diagnostikovat cukrovku prvního typu?
3: No v podstatě, jak už jsme říkali předtím, není možná příliš prevence, to znamená, ten diabetes se manifestuje ve chvíli, kdy je zničena většina těch buněk produkujících inzulín, takže přivedou ho, přesně jak říkala paní Zuzana, příznaky zvýšeného močení, zvýšené žízně a pak samozřejmě velmi jednoduše zjistíme, že má velmi vysokou glykémii, lačná glykémie byla mít do 5 a náhodná by u zdravého člověka neměla přesáhnout 7-8 mmol na litr. Často při záchytu diabetu prvního typu jsou glykémie kolem 20, někdy i 25 mmol na mol, takže tam ta diagnóza je vlastně velmi rychlá a je nutné někdy rozhodnout, v 9 letech je to téměř jasné, ale jestli je to diabetes prvního nebo druhého typu. Takže pak se dělají další vyšetření, například protilátky, abychom viděli, jestli to tělo vlastně tvoří ty protilátky, které pak ničí ty buňky, případně takzvaný C-peptid, což je látka, která vzniká při tvorbě inzulínu, protože sledovat hladinu přímo inzulínu v krvi sice je možné, ale je to poměrně drahé a náročné, zůstává to spíše pro výzkumné účely. Takže takzvaný C-peptid se dá snadno změřit z krve a pokud je vysoký, tak víme, že to je diabetes druhého typu, protože to tělo ještě produkuje poměrně hodně inzulinu, pokud je velmi nízký, víme, že se jedná o diabetes prvního typu.
2: Zuzana tady popsala vlastně potíže, zdravotní komplikace, které měla už v těch 6 letech. Do jaké míry, ať už v dětství, anebo potom v dospělosti, cukrovka prvního typu člověku komplikuje život?
3: Poměrně hodně. Samozřejmě, dneska žijeme v době moderních technologií, to znamená, i když vám nebo vašemu dítěti diagnostikují diabetes mellitus prvního typu, rozhodně to není konec života a je to nejlepší doba vlastně, kdy se to mohlo stát, kdyby se to stalo před těmi 30-40 lety, jak určitě paní Zuzana potvrdí, tak dřív se ještě ty možnosti léčby nebyly vůbec takové, ještě se vyvařovaly stříkačky a tak podobně. V dnešní době v podstatě máme velmi moderní technologie, máme inzulinové pumpy, máme inzulinová pera, chytré pumpy, které jsou propojené se senzorem, takže nutno říct, že dnes žít s diabetem i prvního typu vlastně je určité omezení, hlavně z hlediska stravy a člověk si musí hlídat příjem sacharidů, musí si hlídat dávkování inzulinu, aby nešel naopak do hypoglykémie, to znamená do stavu nízkého cukru. Ale je to mírné omezení, ale dá se s tím fungovat poměrně dobře.
2: Asi budu znát odpověď na otázku, kterou teď položím, ale přesto si myslím, že je velmi důležitá. Do jaké míry ovlivní ty následné zdravotní potíže právě včasná diagnostika a zahájení léčby?
3: Strašně moc. Samozřejmě, čím kratší dobu je to tělo vystaveno té vysoké hyperglykémii, tím lépe samozřejmě. U diabetu prvního typu je to relativně snadné, protože tam většinou ta hyperglykémie, myslím teď od vzniku nemoci do jejího diagnostikování netrvá tak dlouho, na rozdíl od diabetu druhého typu, kde už ty glykémie 10-15 roky a nikdo si toho nevšimne, tak u těch mladších jedinců je to většinou bouřlivá ta manifestace, takže to zachytí rychle. Ale správná léčba samozřejmě dokáže oddálit ty pozdní komplikace diabetu neuvěřitelným způsobem. To znamená, bavíme se o postižení očí, postižení samozřejmě srdce a cév, což je naší dnešní hlavní téma, ale stejně tak postižení ledvin a i postižení nervů. Takže rozhodně by se to mělo co nejdříve diagnostikovat, zaléčit, ideálně v dnešní době inzulinovou pumpou, takzvaným hybridním uzavřeným okruhem, který vám dávkuje inzulin sám a pak v podstatě člověk jenom zadá množství sacharidů, které snědl, a ta technologie všechno udělá za něj.
2: Mm-hmm. O inzulinových pumpách jsme také hovořili v pořadu Moci bez nemoci. Můžete si to poslechnout, pokud by vás to zajímalo. Zuzano, pan docent Dubský tady řekl, jakým způsobem může ovlivnit toto onemocnění život člověka. Jak se to vnímala vy v průběhu let?
5: No přesně jak pan docent říkal. Tak když to začalo, tak přizpůsobit se tomu režimu, to já nerada, nějaký standardy. A později se k tomu přidávaly další onemocnění a to je jako věc, která mě omezuje momentálně víc, protože já mám asi autoimunitní problém, takže těch nemocí mám asi 8, včetně štítní
2: zlomu.
5: Povím, takže diabetická retinopatie, distální i autonomní neuropatie, námahová dušnost, ta je mě omezuje hodně. Polyartritida, ta mě omezuje momentálně nejvíc, artroza, hypotyreóza a po covidu se mi ještě přidala snížená funkce plic a tím, jak mě vlastně klouby omezují bolestmi v pohybu, tak ještě obezita.
2: Dnes si povídáme o multioborové spolupráci mezi diabetology a kardiology a snížení rizika onemocnění cév a srdce u pacientů s cukrovkou prvního typu. Je nejvyšší čas u nás přivítat dalšího lékaře a tím je doktor Robert Roland, intervenční kardiolog IKEM. Pane doktore, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Vysvětlete teď i vy tady prosím optikou kardiologa riziko onemocnění srdce a cév právě u pacientů s cukrovkou, v našem případě cukrovkou prvního typu.
6: No, celkově diabetes je jedním z největších kauzálních rizikových faktorů, které jsou léčitelné pro kardiovaskulární onemocnění srdce, zejména pro ischemickou chorobu srdeční. Tyhle pacienti díky tomu, že mají dlouhé léta zvýšený cukr, je tam zvýšená progrese aterosklerózy, která může přivodit u diabetiků zejména prvního typu mnohem dříve infarkt myokardu. To riziko u diabetiků prvního typu je zvýšené až 9x. A jak už vzpomínal pan docent Dubský, to postižení vlastně srdečních tepen je rozsáhlé a často rychle progreduje.
2: Mm-hmm. Já jsem o vás prozradila před chvílí, že vy jste intervenční kardiolog. Co znamená to přídavné jméno intervenční?
6: Intervenční kardiolog je v podstatě specialista kardiolog, který se věnuje diagnostice a terapii, která vyžaduje vlastně invazivní přístup, to znamená přístup do těla pacienta. To většinou tím, že v lokální anestezii si uděláte vlastně přístup k zápěstní nebo tříselní tepně a prostřednictvím různých katétrů můžete pacienta vyšetřovat nebo i léčit.
2: To, co nás dneska bude zajímat, je optická koherentní tomografie v katetrizační laboratoři. Tak teď jsem pro mnohé z nás řekla soubor cizích slov. Prosím pěkně, vysvětlete je.
6: Optická koherentní tomografie, neboli OCT, je metoda založena na báze infračerveného světla a je to metoda invazivní, kterou vlastně s takovým speciálním katétrem můžeme vyšetřit cévní stěnu u pacienta velice precízně. Neexistuje de facto aktuálně lepší metoda. Můžeme posoudit vlastně cévní stěnu až na mikroskopické úrovni, až do rozměru 10 mikrometrů a to nám umožňuje posoudit cévní stěnu a různé aterosklerotické pláty, druh toho plátu, nakolik je nestabilní ten plát, jak rozsáhlé je to postižení nebo zúžení ty tepny a v druhé části nám to může pomoct i v té terapii, kde si můžeme vlastně vybrat speciální druh stentu, velikost, délku toho stentu a i zkontrolovat vlastně tu samotnou terapii. Například paní Zuzany bych to ukázal v tomhle smyslu, že my jsme vlastně provedli nějaké jiné základní, levné, dostupné, neinvazivní vyšetření, to znamená vyšetření karotických neboli krčních tepen, a posoudili jsme kalciové skóre, což je v podstatě metoda, kde s nízkým zářením můžeme posoudit, nakolik koronární tepny na srdci jsou zvápené na těle. To nám v podstatě poskytne určité skóre. Výsledky bylo vysoce patologické u paní Zuzany a proto po domluvě s panem docentem Dubským jsme indikovali koronarografii, to znamená vyšetření cév a srdce, a u toho tím speciálním katetrem vlastně v té druhé části jsme mohli vyšetřit i mikroskopicky v podstatě tu cévní stěnu a celkově pro pacienta to znamená úplně ten samý výkon, jenom prodloužení o cca 10 minut a o něco víc kontrastní látky.
2: Mm-hmm. Děkuji za dovysvětlení toho nálezu, který jste měli u paní Zuzany. Pane docente, prosím, Zuzana tady před chvílí řekla neskutečný výčet svých diagnóz. V jakém zdravotním stavu přišla k vám tehdy z vašeho pohledu?
3: No tak už to je několik let. Přiznám se, že z hlavy ani přesně nevím kolik.
4: 10.
3: 10 let, když ke mně chodíte. Teran, to je úžasný, jak to letí. Tak zas tak ve špatném stavu nebyla na to, jako ty všechny ty
2: nemoci. Mělo to děsně.
3: Tak, všechny ty nemoci, které jste přečetla, si člověk myslí, že už bude člověk pomalu prostě nad hrobem a přitom vy jste taková prostě úžasná žena, že jo, pracující prostě inženýrka v průmyslu a tak dále. Takže, jako když se na paní Zuzanu podíváte, tak byste rozhodně neřekla, že to je nějaký strašně nemocný člověk.
2: To bych neřekla.
3: A ona sice říkala, že jí trápila ta námahová rušnost, ale nutno říct, hodně té naší studie, která si budeme se za chvíličku zmiňovat, tak my tam bereme pouze pacienty, kteří nemají žádný problém dosud se srdcem nebo obecně i jinde jakoby s trpnama. Takže etiologie té námahové rušnosti samozřejmě mohla být různá, jak už jste zmiňovala plicní onemocnění, zmiňovala jste možná i tu nadváhu trochu a tak dále.
5: Jo, ale já mám úplně od mládí.
3: Od mládí právě. Mm-hmm. Takže tam to rozhodně nebylo IHS, to by samozřejmě do té studie paní Zuzana nemohla. Takže před těma 10 lety jsme tak společně začali léčit tu cukrovku prvního typu a myslím, že ta kompenzace v dnešní době je docela dobrá, nebo aspoň taková nejlepší, čeho jsme oba schopni, protože ta moderní diabetologie je hodně taky o pacientovi. Samozřejmě lékař samozřejmě nastaví nějaké ty parametry, ať už u inzulinové pumpy, inzulinových pér, ale je to hodně na pacientovi samozřejmě, jak on to zvládne. A to konkrétně paní Zuzana zvládá, řekl bych, slušně až velmi dobře.
5: Horko, těžko slušně.
2: Takhle pochvala tady zazněla z úst pana docenta, jistě by to pověděl, kdyby tomu tak nebylo. Zuzano, pan docent Dubský právě teď zmínil možnost vaší účasti, kterou vám nabídla, to ve studii Cordia. Jak vám to tehdy vysvětlil, o co půjde?
5: No, on mi nabídl zkontrolování vlastně věcí, které se týkají srdíčka, protože mám strašně dlouho cukrovku.
2: Co obnáší celá ta studie, pane docente?
3: Ta studie zahrnuje vlastně více faktorů, které ovlivňují vaše kardiovaskulární riziko. To znamená, podíváme se do tepen na krku, to znamená, uděláme sonokarotid, abychom viděli, jestli jsou pláty v těch karotických tepnách. Pak uděláme také už zmíněné to kalciové skóre, což je velmi slabé CT vyšetření hrudníku, abychom viděli množství vápníků ve vnitřních tepnách. Ale kromě těchto dvou hlavních zobrazovacích metod je tam, a to určitě paní Zuzana i potvrdí, ještě další věci, jako například půjčení chytrých hodinek na 2 týdny, abychom zaznamenali vlastně pohybovou aktivitu pacienta, protože ta samozřejmě velmi určuje vaše kardiovaskulární riziko. Pak nám ještě pacienti vyplňují speciální aplikaci, která počítá sacharidy a tuky, abychom viděli, jaké přijmou. A v neposlední řadě také hodnotíme mikrobiom těchto pacientů. Ale ty první dvě vyšetření jsou samozřejmě nejdůležitější a ty právě u paní Zuzany byly velmi zvýšené, poměrně nečekaně zvýšené. A to byl právě důvod, proč jsme ji pak zařadili do další fáze té studie a provedli u ní to již také zmiňované OCT.
2: Mm-hmm. Tady je možná ten moment spolupráce s pacientem a to, že musí přiložit vlastně i nějakou svoji vlastní vůli k tomu, aby to všechno fungovalo a vy jste dostali všechny ty informace, které v rámci studie potřebujete. Jak to bylo těžké v rámci té spolupráce? Jak vám to všechno šlo? Všechny ty úkoly, které teď pan docent Dubský zmínil?
5: Jako ty nebyly vůbec těžký, nebyly náročný. V podstatě se to neliší od toho, co jako normální diabetik musíte dělat. Akorát nějaký ještě dotazníčky tam byly ohledně životního stylu, to se doplní, ale to prostě není žádný problém.
2: Mm-hmm. Pane doktore, vy jste zmiňoval to vyšetření, zapomněla jsem se vlastně úplně zeptat na to, jestli toto vyšetření je při vědomí pacienta?
6: Optická koherentní tomografie, ano, to se provádí určitě v lokální anestezii.
2: Mm-hmm. Vzpomínáte na to vyšetření, jak jste ho vnímala, jak to bylo zatěžkávací pro vás, anebo vůbec?
5: Tak samozřejmě jsem nevěděla, do čeho jdu, takže jsem se strašně bála, tak to bylo zatěžkávací, ale samotné to vyšetření jako není žádný problém.
2: Jaký byl výsledek vlastně z toho vyšetření a té vaší multioborové spolupráce u takového pacientského zatížení, jako tady teď prezentuje paní Zuzana svým příběhem?
3: Tak to bude asi nejlepší, že ten nález možná popíše pan doktor. Já bych tomu jenom doplnil, že to bylo pro nás překvapení, protože si musíme uvědomit, že vlastně ti pacienti neměli žádnou historii ischemické choroby srdeční, žádnou historii vlastně aterosklerózy ve svém těle, takže byste předpokládali, že budou třeba ve středním riziku, možná zvýšeným, protože to dlouholetý diabetes, ale u paní Zuzany ten nález byl prostě velmi poměrně závažný.
2: Mm-hmm. Pane doktore?
6: To bylo určitě důležité zmínit, protože u pacienta, který by byl stejný jako paní Zuzana, bez diabetu prvního typu, bych čekal, že takový pacient už se přihlásí sám, že bude mít bolesti na hrudi. Ale u diabetiku prvního typu je hodně častá neuropatie a díky té neuropatii v podstatě pacienti se mají o něco lépe tím, že nemají ty bolesti na hrudi, ale zároveň vlastně jim chybí takový jakýsi přirozený alarm, který vlastně spustí bolest na hrudi a tím vás přivede včas vlastně za kardiologem, který indikuje vlastně ty další vyšetření. To byl první takový rozdíl a takové překvapení, jak rozsáhlý ten nález byl. Dokonce jsme provedli standardně echokardiografické vyšetření, kde taky

0: STEM bylo taky postižené, což bychom ale neviděli na standardním koronarografickém vyšetření.
1: Pane doktore, vy tady hovoříte o stentu, to znamená nějakém dalším zákroku na základě těch vyšetření. Co jste vlastně v těle paní Zuzany udělali, v čem jste jí ulevili a možná zvýšili tu pravděpodobnost toho, že nepřijde další žádný problém?
0: Takový nález se probírá v takzvaném heart teamu, kde kardiochirurg a intervenční kardiolog a kardiolog vlastně posoudí tu další léčbu. Tam byla jasně indikovaná léčba vlastně implantací stentu, který tam byl implantován. V podstatě to vyšetření nebo ten výkon vypadá úplně stejně jako standardní koronarografie, opět v lokální anestezii, kde se ten stent v průběhu 5 minut implantuje. Ten tam vlastně navždy zůstává, poté pacient musí užívat léky v délce 6 měsíců.
1: K čemu slouží stent? V čem pomůže pacientovi?
0: Stent si vlastně posluchač může představit jako takové jako kovové lešení nebo takovou trubičku, která vlastně drží tu cévní stěnu a je důležité brát léky, aby vlastně ta tkáň dále neporůstala do toho stentu, aby se ten stent neuzavřel a po několika měsíční léčbě vlastně ten stent by takhle měl udržet tu cévní stěnu průchodnou a tím pádem by se pacientovi mělo ulevit od bolesti na hrudi, měl by mít menší dušnost a podobně.
1: Bylo to všechno tak? Ulevilo se vám?
2: U mě to nebylo tak výrazný, já jsem prostě neměla předtím žádné bolesti. Tu dušnost mám celou dobu a i jsem se jako na kardio léčila už někde od 18 let a hledali jsme vlastně příčiny té dušnosti a vysokého tepu, které mám. Kromě toho mám ještě arytmii a tyhle ty věci, to mám zaléčený lékama. Já jsem nepocitila jako po tom výkonu žádný velký zlepšení, ale teďka s odstupem času jsem mohla snížit vlastně léky na vyšší tlak. A snad je to lepší, no.
1: Zeptám se vás ještě za chviličku na to, jak se tady cítíte dneska. Pane docente, víte, nad čím přemýšlím celou dobu, že vy jste tady několikrát zopakoval, že vlastně nejsou žádné výrazné signály k tomu, že může být jednoho dne zlé. Co tedy máme dělat? Dá se tomu vlastně nějakým způsobem předejít?
3: No, je to velmi složité. Dělali bychom měli to, že bychom měli naše pacienty právě asi častěji posílat právě na ta neinvazivní vyšetření, o kterých jsme se tady bavili, zejména na to sono těch karotických tepen, což je jednoduché vyšetření, kam se dá pacient poslat, pokud má déle trvající diabetes, ať už jakéhokoliv typu, ideálně každý rok nebo každé 2 roky, abychom opravdu byli schopni otestovat tu aterosklerózu, případně její předstupeň, takzvané zesílení intimy médie, že určitě to sledovat a pak samozřejmě sledovat taky hladinu lipidů. A jestli bych tomu ještě mohl doplnit, samozřejmě jsme moc rádi, že jsme úplně mohli udělat ten výkon, protože těžko říct samozřejmě, nyní po bitvě každý generál, a trufnu si říct, že pokud bychom to neudělali, že možná to mě kolega doplní, že ten infarkt by se tam asi stal velmi brzy. Takže co my jsme ještě, jak jsme doplnili ten výkon, ještě v tom, že jsme se snažili snížit hladinu lipidů opravdu na co nejnižší, hlavně ten takzvaný LDL cholesterol, který možná posluchači znají, to je ten zlý cholesterol, ten, který tvoří tu aterosklerózu, tak aby vlastně nedocházelo k dalšímu ještě zužívání těch tepen, tak jsme paní zaléčili takzvaným inclisiranem, což je siRNA inhibitor, který v podstatě úplně zjednodušeně řečeno je to injekce, kterou se subkutáně píchnete jednou za půl roku. Ono vám působí celý ten půl rok a vlastně velmi výrazně snižuje hladinu cholesterolu. Takže tím jsme paní Zuzanu také zaléčili a dneska musím říct, že ten její cholesterol je na úplně jiných úrovních, než byl předtím.
1: Mm-hmm. Pane doktore, možná ještě to doplnění z hlediska snížení rizika infarktu myokardu?
0: Přesně, chtěl jsem určitě doplnit, že ten význam byl u paní Zuzany určitě hodně prognostický, hlavně protože my jsme viděli na OCT, že tam byl nestabilní plát, který měl všechny známky nestability a v podstatě tenhle nestabilní plát my už dneska víme, že je takovým jako prekurzorem vlastně infarktu myokardu.
1: Zuzano, poslední otázka bude na vás. Vy jste říkala, že s cukrovkou prvního typu se potýkáte od 6 let. Jak se vám daří dneska vlastně po těch všech vyšetřeních a nějaké medikaci? Jak se máte?
2: Já bych řekla, že se mám líp, než jsem se měla, že se mám zatím nejlíp. A jednak je to teda práce pánů doktorů. Za další, už jsem v důchodu, odpracovala jsem si celý pracovní věk, takže se teď můžu víc soustředit na ten diabet. A jako musím si to pochválit, mám se dobře.
1: Tak to ráda slyším. Chtěla byste něco povědět pánům doktorům, oni se stali vašimi průvodci v té cestě za kvalitním životem.
2: No, já bych jim chtěla poděkovat za to, jak se o mě starají. A mě měli větší radost po tom zavedení stentu, že mě zachránili než já, protože já jsem tam velký rozdíl neviděla. Takže ještě jednou děkuju moc a snažte se dál, kdy bude další studie.
0: Děkujeme,
3: brzy.
1: Pane doktore, chcete na to reagovat?
3: No tak samozřejmě my se známe dlouho,

0: jo, takže ten vztah můj s paní Zuzanou je určitě jiný v tom, že se známe těch 10 let, takže známe i částečně své životní příběhy, takže já jenom doufám, že tohle byla jenom jedna kapitola a že navážeme další úspěšnou v vozovkách spoluprací, tím myslím jako na zlepšení vašeho diabetu a tak.
1: Pane doktore.
2: Já chci taky poděkovat a tady se v podstatě ukazuje to, že u pacienta vždycky léčíme, abychom ulevili od symptomů, které ale paní Zuzana neměla, a abychom zlepšili prognózu. Jo? Takže je to podobné jako u očkování. Když vás zaočkuje lékař, tak taky vlastně mu málo kdy poděkujete za to, že nezostal nějakou nemoc. Takže podobně to platí v tomhle případě u infarktu myokardu.
1: Děkuji, je dobře, že nám to hlídáte. Paní Zuzano, pane docente Dubský, já jsem velmi ráda, že jste přijali to dnešní pozvání do pořadu Moci bez nemoci. S vámi dvěma se teď loučím a přeju vám hodně zdraví.
0: Děkujeme.
3: Děkujeme.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o onemocnění srdce a cév, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Robert Roland, intervenční kardiolog IKEM.
4: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
5: Když zákon slouží jen mocným,
6: spalte jim pole!
5: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
7: A má jméno?
8: On je Robin Hood.
5: Premiéra seriálu Robin Hood.
9: Nemůže se ukrývat věčně.
5: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
5: Srdcovky od Dvojky.
11: Dobrý večer, milí posluchači, máme krátce po 6:30, začínají další srdcovky od Dvojky. Dnes máme za sebou opravdu tropický den. Slunce si dalo záležet, teploměry šplhaly hodně vysoko a možná jste celý den hledali stín, vodu, klid, nebo aspoň dobrou náladu. Právě tu vám teď zkusíme tady na dalších společných chvílích při srdcovkách nabídnout. Srdcovky od Dvojky jsou vaše pravidelná dávka pozitivní energie a dnes večer budeme cestovat hudebním kalendářem. Zastavíme se u narozenin, výročí příběhů, vzpomínek i písní, které mají k 18. červnu prostě nějaký vztah. Nebude chybět ani naše anketa, informace, zajímavosti a protože jsme včera odpískali srovnávačku, tak si ji během dnešního večera samozřejmě dopřejeme. Dobrý poslech a přání, ať je vám s námi dobře a ať vás dnešní hudba příjemně osvěží, vám od mikrofonu Dvojky přeje Pepa Melen.

Božský Karel nám začal dnešní čtvrteční srdcovky s datem 18. června 2026. Je, jaká je? A my bychom teď klidně mohli sfouknout tu srovnávačku, ale jsem si říkal, že hned na začátek určitě ne. Mám pro vás teď písničku, která je spjatá s 18. červnem. Totiž 18. června 1977 se skladba skupiny Fleetwood Mac Dreams dostala do čela amerického žebříčku Billboard Hot 100. Ano, je to tak skoro 50 let to je, ale dá se říci, že to není žádná muzika, která by, dá se říct, nebyla současná, to rozhodně ne. Písnička Dreams vznikala přesně ve chvíli, kdy se Fleetwood Mac a vztahy v téhle kapele doslova bortily. Ať už Stevie Nicks a Lindsey Buckingham spolu končili dlouhý vztah, Christina John McVie se rozcházeli, Mick Fleetwood se zrovna rozváděl. Nebylo to celkem dobré období. Jednoho takového dne si Stevie Nicks sedla k Fenderu pianu, elektrickému Fender pianu, a začala si tam co si brnkat a k tomu zpívat a psát. A všichni ostatní z kapely řekli, že to je pěkný, ale víš, to je pro naší kapelu strašně jednoduchý, to prostě není jako vůbec písnička pro nás. No, přeci jen se potom dohodli na tom, že tuhle tu písničku nahrají. No a jak už víte, 49 let poté si tuhle píseň hrajeme, protože 18. června 77 se stala americkou jedničkou. Pojďme si tedy dát Fleetwood Mac a jejich Dreams. Trochu se zasnít, i když vám zrovna není do zpěvu.

Mimochodem, tohle je poslední deska, kterou jsem poslouchal se svým tátou. Zůstala na gramofonu docela dlouhou dobu, než jsem ji z toho gramce sundal. Pojďme na 18. června roku 61, to se totiž narodila žena, která dneska slaví 65. A je to moje velmi oblíbená zpěvačka Alison Moye. A kdybychom chtěli ještě vzpomenout na člověka, který se narodil v červnu, bylo to roku 1941, tak je to jeden ze skvělého tria Howland Dozier Howland, a sice Lamont Dozier. Ano, je to slavné trio, které doslova tvořilo autorskou trojici a zvuk Motown Records. Ano, Motowni takzvaní, jak se jim tady u nás říká. Mám pro vás teď písničku, kterou Lamont Dozier napsal pro Alison Moye. A je to nádherná písnička o tom zvláštním pocitu, když člověk ve vztahu křičí beze slov, je vedle někoho, je doslova neviditelný, neslyšitelný, prostě jako by byl průhledný. A Alison Moye tomu dala takovou zvláštní a velkou sílu. Ta píseň má název Invisible, opravdu neviditelná nebo neviditelný. Alison Moye.

Ať už to byla sólová alba nebo nějaká další alba, která byla například Jezu a další. Zkrátka, Alison Moje je úžasná zpěvačka, která mě nesmírně baví. Pojďme na anketu. Je 18 hodin 49 minut a já teď musím říci, že z dnešní ankety mám celkem radost. Uvidíme, jak se s tím popasujete vy. Poněvadž dneska je opravdu den, kdy slaví narozeniny celá řada lidí. Já jsem vybral tři a proto se vás ptám. Když slyšíte jména dnešních oslavenců Paul McCartney, Amanda Lear anebo František Moravec, co vás napadne, když slyšíte tahle ta jména? Já jen připomenu, že František Moravec slaví 60, Paul McCartney 84 a Amanda Lear, no o tom bychom se mohli povídat, pojač ona tak někde uvedla, že je ročník 39, někdy 41, někdy 46, někdy dokonce 1950. Ale jak je to doopravdy, to v podstatě nikdo neví. Ale snad sedí alespoň ten 18. červen. To je ale jedno. Dneska tady máme zkrátka tři jména, Paul McCartney, Amanda Lear a František Moravec. Co vás napadne, když slyšíte tato jména? Nebo alespoň některé z nich máte rádi? Jejich písně, jejich tvorbu? A jaká to je? Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz. Píšete mi také na 702 222 220. To je velmi rychlá SMS brána. Ano, mám dneska velmi jednoduchou otázku. Jsou tam tři jména. František Moravec, Paul McCartney a Amanda Lear. Ti to totiž slaví narozeniny. Co vás napadne, když slyšíte tahle jména? A teď jdeme zase do domácí populární hudby. Tohle je Dalibor Janda a Tisíckrát krásnější.

Když se s někým rozejdete a nemůžete na něj pořád zapomenout, tak je někdy dobré nechat ho v nějakém uměleckém díle třeba odejít. A to se stalo právě tady. Petr Nať napsal písničku o své bývalé dívce a nechal jí prostě takhle odejít. Kristýnka, možná, že se tak ani nemenovala, ale tenhle příběh je prostě tak, že aby to celé skončilo, tak skončila nebo odešla alespoň v této písni. To byl mimochodem rok 1984 a byl to rok, kdy se tahle ta písnička dostala na Bratislavskou líru. To jenom, abyste věděli, Petr Nať. Předtím jsme tady měli Dalibora Jandu a to byl zase rok 1987, protože vím, že mnoho z vás dělá poznámky k písním, jaké, že jsou to roky. Dnes máme anketní otázku, ta je velmi vtipná, poněvadž někteří z vás tady začínají debatovat o tom, jak je tady Amanda Lear opravdu stará a jestli je to muž nebo žena, což je taky výborný. Tahle debata samozřejmě je celosvětová. Pozor, to není nějaký bulvár, který bych tady chtěl otevírat, to rozhodně ne. Ale dnešní anketa je tedy taková, že když vám teď řeknu tři jména, tak se vás ptám, co vás napadá, protože tady samozřejmě máme Paula McCartneyho, ten slaví 84. narozeniny. Máme tady Amandu Lear a my nevíme, kolik je, ona to nikdy v podstatě neřekla. Možná její 70, možná už 80, možná prostě nevíme. No a František Moravec a tomu je 60. Takže co když slyšíte tahle jména, nebo alespoň jedno z nich vám to připomíná nějaké písničky, klidně mi to napište na josef.melen@rozhlas.cz nebo SMS bránu 702 222 220. No a protože, jak už jsem řekl, mezi těmi, na které se ptám, je také Paul McCartney, tak vám musím říct, že Paul McCartney napsal písničku, která je z roku 1982 a je to takový příměr černé a bílé klávesy na klavíru nebo vůbec na klávesách mohou vedle sebe fungovat a fungují celkem skvěle a může to být dokonce i harmonický vztah. A v životě je to vlastně podobně, ta černá a bílá vedle sebe, obzvláště když tenhle hit, přátelé, zpívají Paul McCartney a vedle něj Stevie Wonder.

Ještě bych rád také poděkoval za všechny vaše zprávy, které chodí a je jich opravdu hodně. Mám velkou radost, že vás bavil včerejší pískací speciál. Propískali jsme se až tak daleko, že jsme vůbec nestihli srovnávačku. A tak si tu středeční dáme ve čtvrtek, a vždyť se nic neděje. Všechno je v pohodě, hlavně s úsměvem. A tak si dáme nejprve českou verzi s textem Zdeňka Borovce rok 1972, kdy v krásné písni zpívá Jaromír Majer, malý přítel z města N.

Za originálem se podíváme do Španělska roku 1971. Mickey, vlastním jménem Miguel Ángel Careño Schmelter z Madridu, tehdy natočil baladu El Chico de la Harmonica. Napsal a produkoval je Fernando Arbe z Los Brincos a byla to v podstatě velmi jednoduchá písnička s harmonikou. Stal se z ní doslova jeden z nejznámějších hitů celé Evropy. Tenhle muž, který se prosadil solově, protože původně byl frontmanem beatové kapely Mickey y Los Tinos, tak tenhle muž následně dostal tuhle píseň do vínku a byla v podstatě pro něj písní podpisovou. Pojďme si tedy poslechnout, jak zní Mickey El Chico de la Harmonica.

Tak tolik srovnávačka, kterou jsme si dali dnes. A pojďme tedy na dnešní anketu a na další jméno z této ankety, protože si zahrajeme další narozeninovou písničku. Já se vás ptám, jak to máte, když slyšíte jméno Paul McCartney, Amanda Lear a František Moravec. Tak co pak nám píšete? Tak ahoj Pepo, k vaší anketě. Co mě napadne, když slyším Amanda Lear, že byste přeci jen dali její hit Paul McCartney? No tak to je jasně, to je z Beatles, ten hezky zpívá. A ten třetí to je kdo? Jasně, čekal jsem, že to tak bude, v pořádku. Tak Amanda Lear vím a znám, co zpívá Paul McCartney, ale u posledního nevím. Mohl byste říct, jaké je skóre na mistrovství světa? A jak víte, že to tady mám puštěný, jen tak jako... Ano, je to zatím 1-0 ve prospěch nás, ale nechci to zakřiknout. Pojďme se podívat, co nám píšete dál. Vážený pane Pepo, pro naší rodinu je zásadní Paul McCartney. Na Beatles vyrostl můj tatínek a vlastně i já. Jejich hudba hrála z kotoučáku nebo z desky. Jako malý kluk jsem viděl v kině film Perný den a v roce 2004 se nám podařilo vidět osobně Paula McCartneyho na jeho koncertu v Praze. Byl jsem nesmírně šťastný za tatínka, že ho mohl vidět. Ten koncert byl fakt krásný. Paul byl úžasný a nesmírně vtipný. Mějte se krásně, to píše Honza. K dalším jménům Beatles mě vodili do školy, Amanda Lear zase na diskotéky. A tak to obohatili mé mládí, to píše Olina. Já mám, přátelé, tady v tuhle chvíli Amandu Lear. Musíme si dát její píseň a píšete mi různé věci, tak třeba velké zklamání. Ty vlasy, postava, podmanivý hlas. Já byl zamilovaný do krásné ženy a bylo to zklamání, že prý je to předělaný muž. Doteď tomu nemohu uvěřit, ale což je přeci krásná, píše pan Roman. No takhle, ona sama tyhle dohady chtěla rozptýlit a v podstatě rozptýlila tím, že v roce 1977 se zcela v Rouše Evině nechala vyfotografovat pro časopis Playboy, aby dokázala, že je ženou. A to opravdu existuje. No a když už jsme v roce 77, tak tam někdy, přátelé, vznikala písnička, kterou si Amanda Lear sama otextovala. A je to její slavná Enigma. Tak tady je Amanda Lear, která dneska slaví narozeniny, ale jestli její 75 a 70 a 80, to vlastně nikdo neví.

Tolik Amanda Lear, pojďme se podívat, co nám píšete. Úžasná jména z díla Paula McCartneyho na mátkou, co lze vybrat. Miluje Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, Blackbird, jen tři. A hlas Amandy Lear je zajímavý. Ráda mám Follow Me, znám písničku Enigma, Berlin Lady. A přiznám se, neznám českého zpěváka, o němž je řeč, alespoň si myslím a třeba se budu divit, až něco pustíš. Přátelé, ano, dneska je to takový malý rébus. Paul McCartney slaví 84, Amanda Lear slaví, ale nevíme kolik. A František Moravec, tak to je, přátelé, dnes 60-letý loufanánek Hagen, který samozřejmě proslul nejen co by frontman kapely Tři sestry, ale také jako vynikající textař. A já mám pro vás teď dvě písně, které půjdou v závěsu. Jednu zpívá Petr Kolář a druhou Monika Absolonová. Takže fanánkovi dneska přejeme všechno nejlepší k narozeninám.

Ano, ano, ať už píseň Přísahám, nebo teď Královnou jsem já. Spousta dalších, tak to je dnešní oslavenec, šedesátník František Moravec, neboli Lou van Aneckhagen, to abyste věděli, o kom se dnes v naší anketě také bavíme. Píšete mi, jak to máte s písněmi Paula McCartneyho, píšete o Amandě Lear, Roman píše, že tehdy to vůbec nebylo jednoduché, jako 13-letý chlap si dal třikrát za sebou v jukeboxu Amandu Lear za korunu jednu písničku a koruna to tehdy byla nějaká hodnota peněz. Paní Helena píše, zdravím, Amandě Lear je dneska 87, narodila se v roce 1939. No, to právě paní Heleno vůbec není jisté, poněvadž Amanda Lear potřebovala nejprve sama sebe ostaršit vzhledem k tomu, že potřebovala dělat modeling. Tak nejprve tedy uvedla tenhle rok. Následně ale jsou zmínky o tom, že by mohla být ročník 41, potom 46, no a někde dokonce 1950. Každopádně snad platí alespoň to, že se narodila v Hočiminově městě, což se tak nějak shoduje se všemi těmi kanály informačními a vůbec i s jejími rozhovory, které jsou. Ale pojďme teď na další krásné narozeniny. Jsou to 55. a slaví je Nathan Morris, který se narodil 18. června 71 ve Filadelfii. A je to jeden ze zakládajících členů kapely Boys to Men. Ta vznikla už na střední škole a byla to samozřejmě úžasná vokální skupina, která tehdy možná i navázala na nějakou tradici 40. 50. let a ten doo-wop styl. Každopádně R&B 90. let jim dalo zapravdu, že takováhle kapela a nejen jedna je prostě potřeba ve světě. V roce 91 odstartovali svým albem, ale celosvětový průlom přišel až s albem číslo 2, kde právě přišla balada End of the Road a tu si právě teď dáme. Mimochodem, single vyšel 30. června roku 1992. Tak tedy 55. zakládajícího člena Boys to Men Nathana Morrise.

Píšete mi, píšete krásné vzpomínky. Zdravím teď do Sokolova. Ahoj Pepo, pěkný večer ti přejí Rebelové ze Sokolova. Jaromír Majer byl lepší jak originál a také Paul McCartney naspíval asi tak v roce 83 píseň, kterou jsme zbožňovali všichni u nás. Zdraví Mirek a Martina. No jo, ale nenapsali jste mi, Mirku a Martino, jaká je to písnička. To je škoda, to jste klidně mohli připsat. Potom je tady řada zpráv. Pepo, vy jste úplně zapomněl na Zuzanu Navarovou. Přátelé, nezapomněl, ale Zuzaně Navarové byly věnovány celé příběhy z kalendáře, ale i přesto si dovolím ještě na tuhle úžasnou ženu vzpomenout. Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský, samozřejmě Zuzana Navarová, skupina Neres a písnička, kterou mám prostě hodně rád. Tisíc dnů mezi námi.

Tak pojďme ještě se rychle podívat na vaše zprávy. Ráda poslouchám srdcovky dnes obzvlášť. Také slavím narozeniny a přestože už můj příspěvek se do vysílání nedostane, a jak vidíte, dostal se, chci připomenout jedno ojedinělé zjevení české hudební scény. Dnes bohužel už neoslaví narozeniny Zuzana Navarová. No, vidíte to, paní Martino, a dokonce jsme si ji i taky zahráli. Mějte se hezky, krásné léto a co nejvíc vysílacích hodin vám i nám posluchačům. Děkuji moc, paní Martino. Mám tady ještě několik dalších zpráv, které se týkají Amandy Lear, a to, jestli náhodou ta písnička Enigma nebyla v nějaké reklamě. Byla, přátelé, v reklamě a proto se stala znovu slavnou a byla v reklamě na Kinder Bueno a je to tedy jako velmi zvláštní spojení, ale je to tak. Tahle ta písnička Enigma tedy se znovu stala slavnou. Mimochodem, následující, tedy vlastně poslední písnička dnešních srdcovek je o tom, že někdy se stane reklamním artiklem, který se neustále prodává v podstatě někdo, kdo už tady dávno není. A to je Elvis Presley. Přesto, že ten obraz velké ikony je tady pořád s námi, Elvis už dávno není, ale jsou tady firmy, které neustále a docela dost vydělávají na tom peníze. Proč o tom mluvím? Protože tohle je v podstatě podstata písničky, kterou napsal Robbie Williams a má název Advertising Space. No a to je také závěrečná píseň čtvrtečních srdcovek. Už teď se těším na zítřejší vysílání, bude to páteční party samozřejmě. A tak co vám tak přát? Mějte nádherný večer, mějte se dobře a hlavně mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Nedáš, dostaneš. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Jestli pak víte, v jakém sportu hráči bojují o šišku? Správně, je to rugby. Smrková šiška z dnešní pohádky by si moc ráda vyzkoušela, jaké to je být šiškou rugbyovou. Bude opravdu šťastná, když se jí přání splní? O tom už se dozvíte v dnešní pohádce s názvem Ohudrající šišce a kouzelném zajíci.

0: Dobrý večer, děti. Být šiška není žádná výhra, to si teda pište. Celý den musím viset na stromě. Nejhorší je, že na něm musím viset i v noci. Zoufale se nudím. Jediným rozptýlením pro mě je, když zafučí vítr a já se můžu aspoň trochu pohoupat. Šišatost není, kdo ví, jaká prima vlastnost. No schválně si to zkuste a řekněte si, jsem šišatý. To je, jako byste rovnou řekli, jsem divný, nesouměrný, nepěkný. Žádný krásný pravidelný kruh nebo čtverec, nebo aspoň kosočtverec, nic. Když o někom řeknete, že má místo hlavy šišku, tak mu to radost určitě neudělá. Spíš si koledujete o to, že po té své šišce dostanete. Jo, jediná šiška, která má šmrnc, je na úrovni, je slavná, prostě parádní, to je šiška rugbyová. Na jejím místě bych si užívala velké zápasy plné vzrušujících akcí před zaplněnými tribunami a diváci by řičeli nadšením, jakmile by mě některý z hráčů položil do brankoviště. Ale takhle, visím tu jak sepraná fusekle a za celý den jsem neviděla ani živáčka. Hele, tamhle jde aspoň zajíc. Těpic, zajíci, zdravím ho.
1: Těpéro, šiško.
0: Odpovídá. Nemůžu si pomoct, ale při slově šiško se podle mě ten ušák trochu uchechtnul. Jak se máš? Ptám se ho, abych si ukrátila dlouhou chvíli.
1: My, kouzelní zajíci, se máme vlastně vždycky prima,
0: odpovídá rozverně.
1: A že jsem dnes ve velmi dobrém rozmaru, splním ti tři přání.
0: Chvíli mi trvá, než mi to dojde. Kouzelného zajíce totiž nepotkávám každý den. Ať visím, jestli se mi tohle nezdá, uklouzne mi a hned toho zalituji. Zajíc se zazubí.
1: Musím tě upozornit, že se ti to nezdá a že už visíš, takže si správně vyplácala jedno přání,
0: praví potutelně.
1: No tak, přej si něco pořádného.
0: Jasně, jasně. V tom případě chci být rugbyová šiška, vyhrknu. A ryč. Najednou mě někdo drží v náručí a obrovskou rychlostí se mnou utíká mezi hromotluky, kteří se po mně natahují a snaží se mě zmocnit. Někdo do nás narazil, to byla rána. A hned po něm někdo další. Vidím kolem sebe svalovce v dresech a kopačkách. Někteří mají helmy a perou se o mě. To je opravdové rugby. Díky ty, můj zajíci ušatej. Tisíceré díky. Nikdy ti to nezapomenu. Běžíme dál. Už se těším, až budeme v brankovišti a položíme pětku. To je v rugby něco jako gól, ale platí rovnou za 5 bodů. Představuju si, jak bude celý stadion řičet nadšením, když v tom přišla skládka. Teda, ne, že by k nám dorazilo nějaké smradlavé smetí, jen do toho kolohnáta, který se mnou utíkal, někdo naboural tak silně, že ho složil na zem. Sletěl přímo na mě. To je ale tíha. A na něj skočil další a další. Co šílí, vždyť mě rozmačkají. Rugby je vůbec plné legračních výrazů. Rozhodčí může například hráčům nařídit, aby postavili mlýn. No, určitě si nepotřebují namlít mouku. Prosím pěkně, mlýn je rozehrávka po přerušení hry, když se hráči obou týmů do sebe zaklíní a jedni druhé se snaží přetlačit a získat šišku, která se jim plete pod nohama. Proto je taky na hřišti mlynář. Nepoznáte ho podle čepice a fajfky. Na hlavě mívá helmu a v puse leda tak chránič zubů. Říká se mu tak, poněvadž tyhle mlýnice řídí. Přitom bývá podpírán dvěma pilíři. Tedy hráči pořádně svalnatými, kteří toho hodně ustojí. Po stranách pak navíc tlačí rváčci. To víte, ti se moc rádi rvou. A vzadu je všechny sváže vazač. No, konečně mě někdo z té mely vytáhl.
1: Do ruky mě bere jakýsi další valibuk a rozeběhne se se mnou stejným fofrem jako ten první. Kličkuje, uhýbá proti hráčům a funí u toho jak koza v kopřivách. Když už nemůže, přihraje mě jinému svému spoluhráči. Ten pro změnu funí jako divočák v oraništi a peláší se mnou hlava nehlava kupředu za hlasité hoře vodiváků. Jedni křičí běž, zatímco druzí volají sejměte ho, hotový blázinec. Až se mi z toho všeho motá šiška. Na fňukání ovšem není čas, blížíme se k brankovišti. Hráč, co se mnou běží, už je blízko. Odráží se, skáče a já s ním. Ne, já nesním, já bdím. Oba padáme, já jako první. Na mě se kácí ten pořízek, a to z velké výšky a celou svou vahou. Radši nechci vědět, kolik váží. Tým, který položil pětku, se divoce raduje a oslavuje. Uf, snad mi teď dají všichni chvíli pokoj. To tak, ani omylem. Už si mě bere do ruky kopáč a že prý mě jde prokopnout. No to mi chybělo, prokopnutá šiška, to bude můj konec. Z řečí kolem jsem sice pochopila, že prokopnout znamená kopnout do háčka, neboli do rugbyové branky, která vypadá jako písmeno H, prostě dát gól, ale to je prášť jako úhoď. Tenhle neurvalec mě určitě pořádně nakopne a na to teda nejsem vůbec zvědavá. No a než jsem se vzpamatovala, kopáč se rozeběhl a vší silou mě načutnul, až se mi zatmělo před očima. Teď už toho mám tak akorát dost. Pomoc, já chci zpátky k sobě na strom. Být zase šiška smrková, zaječela jsem. A v tom se houpu zpátky na větvi. Těpic, šiško, tak jaký to bylo? Ptá se potutelně zajíc. Příšerný, pěkně děkuju. Rádo se stalo, culí se ten ušatec. Jediný, co si teď přeju, je zůstat tady na stromě a mít svůj svatý klid, říkám mu nasupeně. No, sice už ti žádný přání nezbylo, ale to se dá hravě zařídit, podívej. Vždyť ty se vlastně vůbec nemáš tak špatně, povídá zajíc. Teda, určitě se máš líp než třeba šišky s mákem. Přesně tak, nebo šiška chleba, povídám já, nebo šiška salámu, přisadí si on. To je teda fakt. Na tyhle šišky přece dřív nebo později někdo vezme nůž, nakrájí si je a sní. Ale teď už žádné krmení. Všichni ať si pěkně sní leda tak své sny, jako se to chystám udělat právě teď já. Takže si přeju, ať se všem něco hezkého zdá. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
3: Léto na dvojce bude tentokrát mrazivé.
4: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
3: Chybět nebude historie českého zločinu nebo oblíbená kriminálka.
4: Začínáme už 21. června četbou z knihy Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.
3: Mrazivé léto.
4: To budou napínavé prázdniny na dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře Milčického. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí, Ondřej Soukup a jeho hudební pořad v 21 hodin, četba na pokračování z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů ve 22 hodin. Nebude chybět ani host nočního mikrofora anebo noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tak se opět scházíme s českou historií, abychom nad ní chvilku popřemýšleli a případně z ní vyvodili potřebné naučení pro přítomnost. Neboť jedině takové zkoumání dávno minulých dějů a úlohy jejich protagonistů má smysl, míříme-li jim do současnosti, což si uvědomovali všichni ti, kteří brali pero do ruky a rukou tu vypsanou méně, tu více pokrývali listy pergamenu či papíru záznamy dějů kolem sebe, ale i vlastními myšlenkami, náhledy, názory, ba i lecčím s jiným. Takové byly i
2: paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře Milčického.
1: O nich i o něm vám budou vyprávět
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, který tento 641. díl připravil, jsa průběžně inspirován knihami Petra Hory Hořejše. A aby všechny tahy životopisného štětce byly kladeny, jak se patří, to už pohlídá režisér Jaromír Ostrý.
2: Milčice, ležící mezi Kouřimí a Nymburkem a mezi Českým Brodem a Poděbrady, byly v době, kdy se v nich narodil František Jan Vavák, nevelikou vsí, která měla 20 popisných čísel, z toho 18 selských gruntů. Byli zde sedláci velcí, převahu však měli sedláci střední. Chalupníci měli nejmenší výměru půdy. Milčičtí sedláci byli většinou zámožní. Jejich statky byly prostorné a o dobré hospodářské situaci mluvila především jejich výstavnost. Všechny statky byly až na stodoly zděné, což byl důsledek nedávného požáru. Sklepy byly klenuté a komíny cihelné.
1: Dnešní Milčice obývá na 330 lidí, jestli je mezi nimi nějaký Vavák, to nevíme. V místním telefonním seznamu se každopádně nevyskytuje ani jeden.
3: Původně jeho rod pocházel z Peček. Teprve dědeček našeho rychtáře a kronikáře Jiří zakoupil v Milčicích poddanský statek s výsadní krčmou a řeznickým krámem.
0: Po něm hospodařil na statku nejmladší syn Jiřího, Jan Antonín, otec toho našeho Vaváka.
3: Zřejmě prosperoval, protože si mohl dovolit dát jednoho ze svých čtyř synů Floriána na latinské školy.
0: Florián však brzy zemřel a další syn, Jiří, se usadil na rychtě ve Lstiboři a zanedlouho mu bylo uděleno dědičné rychtářství.
3: Další potomek sloužil u kanonýrů a zemřel v Itálii.
1: A zbyl nám František celým jménem František Jan.
2: Zrození nejmladšího syna milčického sedláka Jana Vaváka na gruntě číslo 3 neudálo se za dějině nejpříznivějších auspicí.
1: Praví se ve spise historika Františka Kutnara o Františku Janu Vavákovi a těmi auspiciemi se myslí okolnosti.
2: Podzimní den 26. října roku 1741, ve kterém spatřil světlo světa, dělil jen měsíc od okamžiku, kdy v boji o dědictví Marie Terezie stala se Praha kořistí spojených vojsk bavorských, francouzských a saských a kdy týden před Vánocemi čeští stavové holdovali novému českému králi, bavorskému Karlu Albertovi. A jaro toho roku bylo poznamenáno porážkou rakouského vojska u Molvic, která znamenala pro pruského Fridricha získání Slezska. Válečná vichřice však zazněla i v nejbližším okolí Milčic. Za sedmileté války se obec stala obětí požáru, založeného nepřátelským vojskem.
1: Tato událost se stala zřejmě jedním z nejpůsobivějších zážitků Bavákova mládí.
3: Asi týden po pruském vítězství u Štěrbohol se v Milčicích objevili pruští husaři.
1: 16-letý František byl první, kdo s nimi z vesnice mluvil.
3: Byl svědkem šarvátky mezi pruskými husary a rakouským oddílem u Milčic, které se proměnily ve spáleniště.
0: Den po bitvě u Kolína musel jít František chytat hříbata pro ustupující pruské vojsko.
1: Už tehdy si prožité události zapisoval, schovával si o nich a o celé sedmileté válce novinářské zprávy a dokonce se pokoušel o veršování.
0: Když jsem já pro tebe, můj nejmilejší, všecko opustila, co ty máš pro mě u své matičky, bych se potěšila.
3: Já mám pro tebe u své matičky pokojíček bílý. Tam budem bývat jako hrdličky, vždycky k sobě milí.
1: Možná, kdyby nebylo války, Vavák by se nedostal moc daleko za hranice rodné vsi.
0: Tak to ale musel často putovat s vojenskou přípřeží do českých zemí i do sousedních zemí.
3: S vojenským obilním magazínem cestoval do Žitavy. Rakouské vojsko tehdy vytlačovalo pruskou armádu z Čech a smělým výpadem se dostalo až do Berlína.
0: Svou nejdelší a nejsvízelnější formanskou pouť podnikl 20-letý František také za vojskem. Vyjel z Litomyšle, pokračoval v transportu přes Žamberk, Kladskou Bystřici, Kladsko a Vambeřice do Broumova a odtud zpět do Police nad Metují.
1: Lán cesty.
0: A plný nástrah. V jedné vsi byl zbyt od jakéhosi obrknechta, který se chtěl zmocnit mouky nakradené některými chasníky Vavákova transportu.
3: A u Landshutu se napil zaparného srpnového dne ze studánky, po příjezdu domů onemocněl zimnicí a ta ho pak trápila celý rok.
0: Nemoc ho nakonec vysvobodila od dalších transportů.
3: Aby nemusel jít na vojnu, postoupil mu jeho otec chalupu.
2: Neklidná léta končí, Vavák srůstá se svou chalupnickou usedlostí a jako samostatný hospodář, který i potom žije se svými rodiči výměnkáři pod jednou střechou a při jednom stole, obrací svou pozornost k selskému zaměstnání, protože na chalupě vázne značný dluh 200 zlatých a připravuje se vnitřně v jistotě svého pozemského živobytí a u svých milovaných knih k činnosti literární a vlastenecké.
1: Nejenom hospodářstvím a spisováním se však František Vavák zabýval.
0: Taky se oženil.
3: Sňatek byl pro chalupníka hospodářskou nutností.
0: Přivádí si do chalupy Barboru, dceru stokorcového sedláka.
3: On sám měl pouhých 18 korců.
0: Barbořin otec ovšem neměl pouze jednu dceru. Musel provdat hned 4, takže i ty korce musel rozporcovat.
3: Františkovi pak manželka dala 7 synů a 2 dcery. Žili spolu 50 let.
0: Sňatkem si polepšil. V milčické společnosti byl už hodnocen výš než jeho otec.
3: To se odrazilo i na jeho volbě do funkce obecního staršího a později, když se jeho tchán stal richtářem, vykonával za něho značnou část práce.
1: Práci? Jakou práci?
3: Dohlížel na obecné jmění a na vedení obecních prací.
0: Jako byly třeba opravy cest, stavby mostu a vodních příkopů.
3: A přitom se musel vypořádat s nepřízní mnohých sousedů, kteří v něm viděli neskušeného mladíka, po případě nepříjemného šplhouna, kterému jde mermomocí o to vyrovnat se společensky jiným rodům a dostat se do rozhodující vesnické skupiny, kam vlastně malou výměrou svého gruntu nepatří.
0: Ale mladý Vavák pracuje ještě jinak. Čte, vypisuje si z knih, skládá z výpisků kompilační dílka.
3: A tak se zrodily
2: smlouvy aneb chvalitebné řeči svatební pro družbu a držitele svatby.
3: Hned na to složil další Připíjení družičkám a písně, které byly později převzaty do sbírky svatební a milostné liriky.
0: Zabývá se také studiem přírody a lékařství.
1: Výsledkem tohoto studia jsou dva soubory ze starších českých knih lékařských.
2: Prostředek k nabytí a zachování dobrého zdraví.
1: Ano, a ještě také
2: regiment a neb zpráva o mocech všelijakých bylin a koření.
0: Neméně ho však zajímá historie. Čte především kroniky Hájka a Beckovského, historické a politické knihy Veleslavínovy a další.
3: Historická četba mu dává podnět k vlastní dějepisné tvorbě. Píše nejprve několik knížek, kterým dal název
2: Posloupnosti.
3: Čímž se myslí posloupnost všech císařů, arcibiskupů a biskupů českých a moravských. A také pořizuje popis starých mincí, přičemž jeho selský hospodářský smysl ho vede i k odhadu jejich kupní hodnoty.
0: Minulost ho však neodvrací od přítomnosti, která se vyznačuje především sílícím projevováním úcty k selskému stavu.
3: Když roku 1769. císař Josef II. Vyoral vlastní rukou několik brázd u moravské vsi Slavíkovic, věnoval Vavák této události děkovnou a oslavnou píseň.
2: Památka a důstojná čest císaře Josefa polního vorání.
1: To bylo zajisté znamenité dílko.
3: Autor se doslova překonával. Za takový čin,
1: tedy za to vorání,
3: musí být sedláci svému císaři vděční a poslušně oddáni.
1: Od roku 1770 začíná František Jan Vavák psát své memoáry. Nazval je však po česku
2: Paměti. Léta páně 1770. Zima byla víc mokrá než suchá, větším dílem deštivá. Léta páně 1771. Zima byla o něco suší než předešlá. Léta páně 1776. Dne 2., 3. a 4. měsíce ledna sníh padal, napadlo ho na půl lokte.
3: Vavák své paměti rozděluje do kapitol podle kalendářních let.
0: Jednotlivé záznamy jdou za sebou v časové posloupnosti.
3: Většinou udává přesný měsíc i den.
0: Těžištěm jeho zájmu je hlavně život na vesnici a jeho hmotné stránky.
3: Vždycky na začátku každé kapitoly zaznamenává autor stav počasí, od zimy do podzimu, jeho změny a jaký mělo vliv na hospodářství.
0: Vedle počasí zachycuje postup hospodářských prací, opět s ohledem na počasí, dále popisuje stav úrody a nakonec vypisuje i ceny obilí.
3: Zařazuje sem i některé další události, především místního rázu, často zabíhá do detailů.
0: Široce popisuje jednotlivé práce, například hloubení radimského příkopu nebo numenírování lidí.
3: Také tu najdeme záznamy událostí z jeho rodiny.
0: Sleduje rovněž život svých sousedů v Milčicích, zaznamenává, jak hospodaří, zachycuje i návštěvy urozených pánů.
3: Velká část jeho zápisů se týká církevních svátků, pobožností a procesí.
0: Ráz těchto kapitol připomíná kompozici deníku.
3: Vavák totiž začíná své zápisy k jednotlivým létům téměř totožně. Působí spíš jako pouhý zaznamenavatel událostí, k většině z nich nezaujímá osobnější postoje.
2: Zima byla víc mokrá než suchá, větším dílem deštivá. Bylo tak velké zle, že nikam žádný s naloženým vozem jeti nemohl. Takové mokré časy začaly se již na podzim v listopadu 1769. Dne 2., 3. a 4. měsíce ledna sníh padal, napadlo ho na půl lokte. Na to dne 5. téhož první mráz velmi silný udeřil a hned vždy pořád ve dne i v noci mrzlo bez všeho oblevení až do Hromnic. Mrazy tak silné byly, až dobytky v chlívech mrzly.
1: To tedy nevypadá, že by František Vavák uvažoval o nějakém rozsáhlejším literárním díle.
3: Asi to původně měly být jenom stručné zápisky.
0: Svoje poznámky o počasí, o úrodě, o cenách a o událostech místního rázu mohl zaznamenávat pouze pro svou osobní hospodářskou potřebu, například do kalendáře.
3: V roce 1775 však začínají být jednotlivé záznamy obsáhlejší.
1: V roce 1775? To přece probíhala selská rebelie.
3: No však se jí František Vavák pilně věnuje. Popisuje příčinu, průběh a výsledek selských bouří.
0: Záznamy o počasí jsou v tomto případě velice stručné. Ceny a daně uvádí zřejmě proto, aby ukázal bídu poddaného lidu.
3: Právě rok 1775. znamená obrat.
0: Autora už nezajímají pouze události z jeho rodné vesnice. Nezapisuje jen běžné zprávy o počasí, o úrodě a podobně, ale svůj zájem zaměřuje i mimo Poděbradsko, na celé území Čech a dokonce i na zahraničí.
3: Když nastoupil na trůn Josef II., sleduje Vavák se zájmem a napětím jeho reformy.
0: Komentuje je, chválí vydání patentu o zrušení nevolnictví, pohoršeně odsuzuje toleranční patent.
1: Proč?
3: Protože sám zůstal katolíkem.
0: Když hovoří o nekatolících a o tom, jak se skrývali v řadách katolíků, použil drobný verš s rysy aforismu.
2: Rovině vždycky v každém cechu najdeš hnědu, veš i blechu.
1: Což zdaleka neplatí jen v tomto případě, ale obecně, jak každý rád odsouhlasí.
3: Vavákův talent, někdy až dramatický, se projevuje naplno hlavně v místech, kde se obšírně věnuje odstupování od katolické víry po tolerančním patentu.
1: Často sahá po přepisu jednotlivých rozhovorů, či spíše hádek mezi katolíky a odpadlíky.
2: Odpadlec uslyše v sebe jmenovat Helvetem pravý.
3: My nejsme žádní helveti, my jsme katolíci.
2: Katolík odpovídá.
3: Tak jste zatracené šelmy a synové ďábla a zaslepenci.
2: Odpadlec na to.
3: Proč? Kterak to dokázat jim můžeš?
2: A katolík odpovídá.
3: Nejsnadněji se to dokáže, neb si ty a s tebou jiní nedávno tak katolíky jmenoval a tvrdil. Protož nyní, když jste katolíci, tak jste takoví, jak jste všem katolíkům vinčovali.
1: Tato doba plná změn ho velmi rozrušuje, s napětím sleduje všechny události, stále častěji se chápe pera, aby si všechno poznamenal.
3: Události však nezaznamenává už pouze stručně a věcně, nepodává pouhá fakta, ale popisuje průběh událostí, jejich ohlas jak ve vlasti, tak doma, v Milčicích.
0: Jeho paměti jsou stále subjektivnější.
2: Nynější svět tak divně, jak si na náš jazyk český se obořil, že ho netoliko čísti, ale ním ani mluviti nechce. A snaží se jej dokonce potříti.
0: Jako dobrý vlastenec nabádá své spoluobčany, aby stáli za svým jazykem a všemožně ho podporovali.
3: Nepodléhá pesimismu a věří, že český jazyk znovu rozkvete, i když jeho dílo bude užitečné až pro další pokolení.
2: Vím sice dobře a těším se, že jazyk náš český nezahyne, aniž ho kdo přemoci bude moci. Nicméně přece mnohý pisák s mnohou pilnou a velikou prací svou jen tolik dovodí, jako by perle před svině metal.
1: Nemůže psát příliš často a pravidelně, brání mu v tom především práce na poli a také nové povinnosti.
3: V roce 1779 se stal František Vavák v rodné vsi richtářem.
1: Bylo mu 48 let.
3: Tento úřad zastával po dlouhá léta prý tak vzorně, že byl považován za nejlepšího správce obce nejen na Poděbradsku, ale i v dalekém okolí.
0: O to méně času má na psaní. Usedá k pamětem jenom tehdy, kdy mu to jeho zaměstnání dovolí, hlavně v neděli a v zimě.
3: Tím je vysvětleno, proč některý měsíc uvádí Vavák hodně zpráv. Jindy však po mnoho týdnů nezaznamenává ani jednu událost.
1: Dal si za úkol mluvit s dalšími generacemi i za mnoho let, proto to, co píše, musí být stále živé a nadčasové.
2: I já pozoruje tento přítomný věk tak divnou vichřicí zachvácený. Troufám, že po některém roce, když mladí, kteří tomu nyní nic nerozumějí, dorostou, budou se ptáti, jak tyto nynější nám přítomné věci se začaly, jaký kořen a základ měli.
1: A říká svůj názor, že samo uvažování o příčinách současných událostí nás vede k pozorování minulosti.
2: Zkušenost nás učí, že ne tak v rozvažování přítomných věcí potopení jsme, abychom taky minulých věcí vědomost míti nežádali. Ano, mnohým z věcí přítomných rozvažování tím více minulé chutnají, čím více žádostivy, ano, povinni jsou kořen a původ neb základ přítomných věcí šetřiti a věděti.
1: A pokud už o něčem píše, zdůrazňuje nutnost všechno vidět a být přímo dění účasten.
3: Zkušenost pokládá za nejhodnotnější zdroj poznání.
0: Největší část jeho zpráv a údajů je založena na vlastním prožitku. Zdůrazňuje hlavně vlastní účast na věci.
3: Pokud se sám něčeho přímo nezúčastnil, je nedůvěřivý a opatrný a rád vše sám osobně přezkoumává.
2: Kteréhož vypsání pravdivou podstatu dílem z vlastního spatření, dílem stištěného procesu a dílem zeslyšení od vznešených tam v Praze ostávajících lidí jsem vzal a k snadnějšímu pochopení a pamatování mě rovných z prostých Čechů.
3: Zaznamenává zprávy, které dostává především od svých přátel nebo od lidí, s nimiž si dopisoval, nebo se kterými se sám setkal na svých cestách, na poutích, trzích nebo v kancelářích.
0: K ostatním zachyceným zprávám a k současným dohadům o vývoji událostí je kritický. Jeho snaha popravdě šla tak daleko, že vysvětloval a někdy dokonce i opravoval různé lidové pověsti, pověry a dohady.
3: Přejaté zprávy rozlišuje z hlediska spolehlivosti.
2: Boje se, aby nebyly lží, neb v takových případnostech rovněž lži, co s nich proletují.
1: A ještě prohlašuje, že...
2: Co za dokonalou pravdu a jistotu nevyzvím a neuznám, to taky psáti nechci a toho se vystříhám.
1: Stále víc je ve svém psaní osobnější, dává svým citům volný průběh na rozdíl od doby, kdy s pamětmi začínal.
2: Milí čtenáři, když na to pomyslím a dobře těch lidí odpad povážím, hrůza mne obchází. Kde si, jene stehlíku, otče vlastní toho ženicha? Ach, kdybys ty živ byl a někdo tobě z těch odřezanců řekl, že tobě peníze na voze, ano i všecko království boží veze, což bys ty ho hnal? Pravdu píši a pravím. Kdyby ten stehlík živ byl, že žádný tento kacíř odpadlík, tím méně svůdce ani do domu k němu by nesměl. Milý ty synu, kterak se někdy před otcem svým nebeským i zemským okážeš.
1: Nakonec i obyčejné záznamy, jako bylo třeba počasí, se proměňují v drobty poezie.
2: Den slavný páně narození byl pošmourný, kalný a k vláze nakloněný. Po něm svátek svatého Štěpána byl kalný, vlhký od rána. V den svatého Jana Evangelisty zas čas byl, ale jen místy.
1: Mistr Jára Cimrman by to nesložil líp.
3: Vavákův poslední zápis byl pořízen roku 1816. Od té doby se už ke psaní nedostal.
0: 15. listopadu 1816 zemřel a byl pohřben na Skramnickém hřbitově.
1: Jeho životopisec, historik František Kutnar, o něm napsal.
2: Vavák přirozeně není sám, ale bohatství jeho pozůstalosti pamětné, knižní a písňové přímo vyzývá zvolit si jej za průvodce do těchto dějinných krajin, proniknout za jeho pomoci k duši tehdejšího lidu a národa.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 641. schůzka s toulkami českou minulostí, 642. s podtitulem Kupec a národa obroditel uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude pedagog a varhaník katedrály svatého Víta v Praze Ondřej Valenta. Čím si varhany získaly jeho srdce? Jaká byla dlouho očekávaná slavnostní inaugurace nového nástroje v katedrále svatého Víta? A jsou v něčem tyto varhany výjimečné? I to nám prozradí varhaník Ondřej Valenta.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
1: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
7: Hostem Jak to vidí je ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Pomůže další zpřísnění a rozšíření sankcí?

0: sankcí proti Rusku, jak významné je zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny s Evropskou unií, co slíbili Kyjevu země G7 ohledně další pomoci a nakolik jsou na Ukrajině ničeny ruskými útoky vzácné historické památky. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
0: Představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Mohou mít přísnější sankce nějaký reálný dopad?
2: No, samozřejmě, že mají reálný dopad, ale je vždycky posunutý v čase, jako kdyby jo, ty sankce Rusko samozřejmě extrémně tíží, přestože Rusko říká, že se ho sankce netýkají, tak, nebo že na něj nemají žádný vliv, tak sankce jsou obrovský problém. Uvidíme, zda bude ten 21. balíček přijat a jak, protože jsou opět země v Evropské unii, které blokují. V tomto případě to bude snad Bulharsko kvůli patriarchovi Kirilovi, který se ocitl na sankčním seznamu novém. Myslím, že spousta Evropanů nechápe tuto záležitost, právě tu roli moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve v politice Moskvy jako takové. A tyto pravoslavné země, jako je Bulharsko, samozřejmě do toho budou, pardon za ten výraz, házet vidle. A možná, že to bude jeden z ústupků právě ostatních evropských států, že ten patriarcha Kirill se neocitne nakonec na tom sankčním seznamu. Ale ekonomické sankce pochopitelně Rusko velmi tíží, jo, ale vždycky je to v kombinaci. To Rusko potřebuje cítit ekonomický i vojenský a politický tlak. A zdá se, že... Ale pochopitelně z druhé strany je vidět, že Rusko zatím není ochotno přistupovat k žádným opravdovým jednáním, ne takovým těm falešným, pochopitelně.
0: Po přijetí toho navrhovaného balíku by mělo na sankční seznam přibýt více než 30 ruských bank. Komise taky navrhla zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Máte představu, jak moc mohou být taková opatření vymahatelná nebo důsledně uplatnitelná?
2: Vůbec nemám představu, já nevím, co to znamená. Samozřejmě, že problém těch sankcí je, že jdou pomalinku a Rusko se vždycky dokáže během té doby nějakým způsobem adaptovat nebo na to částečně připravit. Jak tento sankční balíček bude působit, já ty vědomosti, znalosti nemám, takže bohužel nemohu už nic říct.
0: A co se ví o slíbeném navýšení pomoci Ukrajině? Ze strany zemí G7.
2: Ta pomoc je, pokud já vím, tak dvojího charakteru. Jednak vojenská, to znamená, Ukrajině bylo přislíbeno další protivzdušné systémy, další protibalistické rakety. Dokonce se jedná, a to už včera večer potvrdil jak prezident Zelenský, tak i snad Donald Trump, že Spojené státy budou přemýšlet o tom, že dají licence evropským a ukrajinským firmám k výrobě právě jak systému, tak i protibalistických střel. To samozřejmě nebude mít výsledky během několika dnů nebo týdnu, ale přesto je to pozitivní informace. Takže to je ta první vojenská část, no a druhá část už se myslí na zimu, to znamená, už se myslí na to, že opět Ruská federace bude ostřelovat energetické systémy Ukrajiny a že bude opět od zemí G7 potřeba pomoc Ukrajině právě v tomhletom. Ale zajímavé je taky se podívat na to, zda na ten předpoklad, zda Ukrajina bude takovýmhle způsobem trápit Rusko v nadcházející zimě, protože jak vidíme, ukrajinské drony zasahují teď srdce vlastně ruského státního rozpočtu a jeho naftový průmysl.
0: No ale... a jenom to, teď je třeba aktuální zpráva, že nad Moskvou protizdušná obrana sestřelila 180 ukrajinských dronů, alespoň to tvrdí tady ruské úřady, ale provoz na všech velkých moskevských letištích byl přerušen, čili asi Ukrajinci no. jsou ve středu země.
2: Samozřejmě, protože když se u letiště nebo nad letištěm objevují jakékoliv i malé drony, tak je to velmi nebezpečné pro letový řád a tak dále, takže to je další věc, která bude, ale na Krymu, dejme tomu, už není problém pouze s dodávkami nafty a benzínu, ale už je problém i s potravinami. Takže to samozřejmě. Ale bude zajímavé také, zda se Rusko bude dokáže bránit útokům Ukrajiny v případě, že Ukrajina začne na podzim nebo v zimě likvidovat jeho energetickou soustavu.
0: Ten balík protiruských sankcí, který navrhla Evropská komise, podporuje česká vláda. Jak se podle vás ale mění přístup Česka k pomoci Ukrajině?
2: Popravdě nevím, protože před volbami česká vláda byla tak antiukrajinská, že teď těch informací, i kdyby pomáhala Ukrajině více nebo méně,
0: myslíte
2: tak...
0: to budoucí?
2: Samozřejmě, před volbami ta budoucí vláda byla natolik protiukrajinská, že teď je složité prostě být proukrajinský. Z Ukrajiny, to co vím, tak zaznívá, že žádná velká pomoc České republiky neproudí.
0: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se účastníci vrcholné schůzky Fevian Lebein shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Podle Emmanuela Macrona se rovnováha sil na Ukrajině přesunula ve prospěch Kyjeva. Co se ví o situaci na bojišti?
2: No, myslím, že je to veřejně známo. Ukrajinci, tak se to říká, že převzali na poli boje iniciativu, to znamená, ruská armáda pořád v některých úsecích postupuje, ale ty ztráty jsou tak obrovské a zároveň ukrajinská armáda natolik citelně ničí logistiku, že to může mít vliv právě na tu letní kampaň takzvanou, protože ještě před několika měsíci se zdálo, že záporožský směr bude v létě velmi trpět a těmi middle strikey takzvanými, neboli tím ostřelováním drony právě zásobovacích cest, to znamená té obrovské cesty, která vede z Rostova na Donu přes Taganrog, Mariupol, Melitopol a tak dále na Krym, tak je velmi nebezpečné jezdit. A zásobování Krymu je omezeno, ale zároveň je omezeno také zásobování jihu Ukrajiny, to znamená právě té chersonské a záporožské oblasti. A najednou se uvolňuje v tom směru trochu situace z hlediska ukrajinské strany a je pravděpodobné, že doněcký směr, kde zatím Rusové mají docela úspěch, i když samozřejmě malé, takže budou muset vlastně ty rezervy z doněckého směru přehazovat právě na ten záporožský, dejme tomu. Jo. Takže uvidíme, co se bude dít. V dnešní chvíli vidíme, že Ukrajinci právě kvůli dronům, dá se říct, že opravdu převzali iniciativu, ale nevíme, co se stane, protože Rusko taky nestojí na místě. Jo? Nevíme, co se stane za pár měsíců. Třeba takzvaný dronovodi nebo lidé, kteří se v používání dronů vyznají, říkají, že se situace mění ne každý měsíc, ale každý týden.
0: Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii. Únava ruská je zřetelná. To napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ptám se ženy, která se teď vrátila z Ukrajiny, v čem je jiná ta situace oproti loňskému roku ve vašich očích?
2: Jiná je pro Evropu a pro Západ, který prostě sleduje, kdo vede. Velmi složité je postavit se na stranu toho, u koho si myslíte, že prohrává samozřejmě. A to jsou takové vlny v našem případě. Jo? V roce, když začala invaze, tak by si na Ukrajinu nikdo nevsadil. Někdy v listopadu 22 už by si zase všichni vsadili a už viděli ukrajinská vojska téměř v Moskvě. Pak přišla vlastně taková ta dost nepovedená proti ruská ofenzíva v roce 2023. Všichni nutili Ukrajinu, aby už kapitulovala. No a dneska to vypadá zase jinak, protože je evidentní, že Ukrajincům se povedlo, že mají úspěchy, opravdu mají úspěchy. Ale já, když mluvím i s vojáky ukrajinskými, ale nejenom s vojáky, tak oni se nijak nemění. Oni prostě bojují, jo, a neočekávají, že ta válka skončí okamžitě. Prostě jsou nastavený na to, že je válka a že musí bojovat. Na rozdíl od nás. My se neustále ptáme, kdy myslíte, že to skončí.
0: Donald Trump na summitu G7 ve Francii prohlásil, že jak Putin, tak Zelensky jsou otevřeni k rukům k vyřešení války na Ukrajině. Jaká je podle vás šance na znovu otevření nějakých mírových jednání?
2: Zatím žádná. Zatím žádná, až do chvíle, než Rusko bude zatlačeno tak do kouta, kdy samo se rozhodne jednat, a to poznáme okamžitě. Protože pokud Vladimír Putin říká v telefonickém rozhovoru Donaldu Trumpovi, že je připraven na jednání, tak to neznamená, že se chystá jednat, protože zatím Rusko neustoupilo od svých požadavků. A v brzké době to nikdo na Ukrajině neočekává.
0: Hostem pořadu Jak to vidí je ukrajinistka Lenka Výchová.
1: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
0: Ukrajina v noci na pondělí čelila rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku, při kterém zahynulo 11 lidí. Zásah utrpěl mimo jiné pravoslavný klášter Kijevsko-Pečerská lávra, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Jak významná je to památka?
2: No, je to velmi významná památka. Je to opravdu památka z 11. století, z poloviny 11. století, a je to unikátní vlastně stavba důležitá pro pravoslavný svět na tom území východní Evropy. Je jen málo co staršího, než je Kijevo-Pečerská lavra, jo? A na území Ukrajiny tím spíše, protože, dejme tomu, románské stavby se zachovaly pouze na Zakarpatí a stavby tohoto typu v Kijevě je snad starší už jenom svatá Sofie.
0: A jak moc byla poškozena? Víme to?
2: Víte, nejvíce poškozený byl Uspenský vlastně chrám. A ten je také z konce 11. století, pochopitelně, ale Rusové ho už dvakrát v historii zničili. Poprvé ho zničili v roce 1918. Pak ho zničili vlastně výbuchem v roce 1941. A rekonstruován úplně byl až v 90. letech minulého století. Teď už je to během 100 let vlastně třetí jeho pokus o jeho zničení.
0: Moskva tvrdí, že ten církevní objekt zasáhla ukrajinskou obranou vypálená střela amerického protiraketového systému Patriot. Je to možné připustit, anebo je to čirá propaganda?
2: Víte, všechno je možné, ale vzhledem k tomu, že vidíme, jak Ruská federace ničí dědictví Ukrajiny, tak si myslím, že to pravda není. Samozřejmě ukrajinská armáda, a nejenom armáda, tvrdí, že ten vlastně šachet, který že Uspenský chrám zničil šachet a ne raketa, ani protiraketová střela, a že vlastně jeho směr byl úplně jasný, nebyl odchýlen a tak dále. Jo. Kdyby neničila Ruská federace jiná muzea a památky Ukrajiny, tak bychom mohli připustit, že to je, dejme tomu, omyl. Ale Rusové velmi často vlastně mluví i ve svých takových těch diskuzích politických o tom, to začínalo tím, že my Kyjev nikdy nebudeme ostřelovat, tam je Lavra a je tam Sofie a tyhle ty památky, které patří nám, že ano, nemůžeme zničit, no a teď už ostřelují i Kyjevo-Pečerskou Lavru, nemluví o muzeích, nemluví o galeriích, které vykrádají, a nemluví o Krymu, který ničí, protože víte, jedna věc je, jsou muzea, kde se zničí nějaké artefakty, vykradou se a tak dále, ale na Krymu jenom na Krymu se nachází architekturní dědictví krymsko-tatarského národa a jeho architektury. A Rusové ničí, dejme tomu, Chánský palác, na Krymu ničí ho neuvěřitelnými přestavbami, vyváží artefakty, dělají nelegální archeologické vykopávky a tak dále. Takže to vykrádání Ukrajiny a Krymu je tradiční a teď ho vidíme. Ale svět moc nereaguje, protože i samotné UNESCO nemá žádné instrumenty na to, aby nějakým způsobem zabránilo Rusku v ničení a vykrádání.
0: Jenom poznámka k tomu Šachet, to je tedy iránský dron podle tajné služby Ukrajiny SBU. Šlo o trosky dronu Geraň 2, což je ruská verze.
2: To je to samé, no, to je licence. Ano, přesně tak.
0: No, český prezident Petr Pavel na síti X napsal, že napadení kláštera odhaluje čiré zoufalství a barbarství Ruska. Souhlasíte?
2: Samozřejmě. Ale oni to dělají schválně, protože zase špatně to chápou, protože to, že Ukrajinci si stojí za svojí kulturou, neznamená, že když jim zničíte poslední chrám, tak ta kultura úplně zmizí. Ale jsou to vždycky emocionální, opravdu velké emocionální šoky, protože přeci jenom ta paměť národa, národ bez paměti přestává být národem a tady Rusové ví, co dělají. A je to barbarství.
0: No a není tam riziko, že pokud se to týká tak významné památky, jako je ten pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, že si Kreml proti sobě poštve i ruské věřící?
2: Ne. Není.
0: Je to naivní představa.
2: Protože ruský věřící je trochu jiný než evropský věřící.
0: V čem?
2: Není na přednášku, to je na celý seminář. A asi by o tom měli spíše mluvit rusisté než já. Ale já vidím, jaký je rozdíl mezi tou ruskou pravoslavnou církví a ukrajinskou. Měla jsem možnost to vidět xkrát na Ukrajině. Mimochodem, Kyjevo-Pečerské lavře, o které mluvíme, tak tam do roku 2022 sídlil moskevský patriarchát. Teprve v roce 2022 se povedlo Ukrajině ho tamtud dostat. To znamená, oni už přestávají mít pocit, to, co nepatří nám, to můžeme zničit. Jo? Do té doby by ho možná neostřelovali. Ale tím, že tam, že se Ukrajině povedlo moskevský patriarchát odsunout z Kyjevo-Pečerské lavry, tak se i Kyjevo-Pečerská lavra stala nepřítelem. Ruská pravoslavná víra je velmi dogmatická. Ona nepomáhá člověku. Je to, když zažila jsem xkrát vyhazování z chrámu, dokonce plivání na ženy právě od mnichu ruské pravoslavné církve, chovají se úplně jinak. To znamená, centrem té víry není člověk, ale něco, co je mimo člověka, taková ta záliba ve smrti je tam patrná, kdežto ukrajinská pravoslavná církev, stejně jako řecko-katolická ukrajinská církev, je soustředěná na život spíše, než na tu smrt. Jo, jestli jsem to řekla.
0: Myslím, že to
2: pochopitelně.
0: Naprosto zřetelně. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Jak dlouhá to ještě bude cesta, myslím, k plnohodnotnému členství?
2: Bude dlouhá, to jsou opravdu první kapitoly, ale už vlastně ty zkoušky, které musíte udělat předtím, než se otevřou ty kapitoly, stály Ukrajinu hodně úsilí, tím spíše, že tím prochází právě v tom válečném období. Ale ta první kapitola, která se odkrývá, ta bude vlastně vést všechny to odkrývání a zavírání kapitol až do samotného začátku, samotného konce, je i pro samotnou Ukrajinu velmi důležitá, protože právě ta ta kapitola předpokládá splnění jistých kritérií, které se týkají právního státu, které se týkají boje s korupcí a vlastně takového toho civilizačního posunu, který, po kterém Ukrajinci jako národ touží a který teda ukrajinská politická elita tím musí projít.
0: No a jak je to právě s bojem proti korupci, jak vážně je to teď na Ukrajině problém a jak se daří korupci potírat?
2: No, jak určitě jste zaznamenal v posledních několika měsících opravdu hodně skandálů, které se týkaly toho nejbližšího, nejvyššího politického a nejenom politického vedení Ukrajiny a nejbližšího okolí Volodymyra Zelenského. Pakliže se antikorupční orgány dostanou tak vysoko a nikdo je nemá šanci zachránit, jako jim zabránit v práci, z mýho hlediska je to veliký plus, protože něco podobného nevidíme na Slovensku a v jiných zemích Evropské unie.
0: To znamená, že si prostě uklízejí před vlastním prahem a dělají to dobře. Jinými
2: slovy,
0: není to tak, že by ta korupce byla tak, že by rostla. Že by to byl projev toho, že je čím dál větší.
2: No, to se těžko odhaduje, samozřejmě, ale tím, že se ta korupce řeší, že se vyšetřuje, že se jde až do nejvyšších a nehledí se na to, že jsou to nejbližší přátelé Volodymyra Zelenského a že ti lidé jsou nuceni utíkat z Ukrajiny, aby se neocitli ve vězení, tak to je dobrá známka.
0: No, to otevření vyjednávání o přistoupení do Evropské unie, je to, řekněme, mentální vzpruha pro ten národ? Berou to tak?
2: Ano, je to ale další fronta pro Ukrajince samozřejmě a pro Ukrajinu, protože jedna věc je splnit kritéria, která splnit musí, a oni si to uvědomují. Samozřejmě to bude velmi bolestivé, protože je spousta zájmových skupin na Ukrajině, která má jiné zájmy. Nemluvě o tom, že i některá kritéria Evropské unie jsou možná diskutabilní, jako jo, a nejenom z hlediska Ukrajiny. Ale všechno se mění, my nemůžeme zůstat ani v Evropské unii na stejném místě. Ale a teď mi vypadlo to, co jsem chtěla říct. Ale Ukrajinci si uvědomují, že i po splnění všech těchto kritérií budou mít obrovský problém jako s tím a stát se členem Evropské unie, protože se stanou obrovským konkurentem pro spoustu zemí v Evropské unii. A pak jsou ještě populisté v Evropské unii, kteří nenechávají spát Ukrajinu. Teď to vidíme, nebo za Viktora Orbána jsme to viděli v Maďarsku, Maďarsko požadovalo po Ukrajincích změnu ústavy, že prostě dovolují si víc než k jakému jinému národu. No a z Polska to zaznívá taky celá léta, že Polsko nepovolí vstup Ukrajině. Teda není to celé Polsko a uvidíme, jak v příštích volbách dopadne polský národ, ale že bez toho, aby změnila interpretaci svých dějin Ukrajina, tak se nedostane. To znamená, že se tam přidávají ještě kritéria, která jako nejsou kritérii evropskými, jo, ale tím, že každý stát
0: sleduje
2: svoje zájmy. Maďarsko bude ještě provádět referendum o vstupu Ukrajiny vzhledem k tomu, jak antiukrajinská kampaň byla v posledních letech v Maďarsku, to je všechno diskutabilní, ale ta Ukrajina je na to připravena.
0: A v čem například může být konkurentem jiných evropských zemí v oblasti zemědělství?
2: No, v oblasti zemědělství třeba. A to bude velmi silným konkurentem.
0: Dnes začne Evropský summit, který se má pomocí Ukrajině také zabývat, stejně jako setkání ministrů obrany NATO. Co myslíte, že se dá o těch jednání očekávat?
2: Já vůbec nevím, je témata, ale samozřejmě Evropská unie si už delší dobu je vědomá problému, který nastal v Evropě. To znamená, že i bez ohledu na to, že Ukrajina není v Evropě v dnešní. Víte, oni často, Ukrajinci, vlastně říkají takovou věc, že když vznikala Evropská unie, tak to byl svaz takový ekonomický. Tam byla kritéria čistě ekonomická. Pak se měnil ve chvíli, kdy jsme vstupovali my, dejme tomu už do Evropské unie, tak se ty kritéria rozšiřovala ještě na politická kritéria. Ale dnes, vzhledem k tomu, v jaké situaci se Evropa nachází, se ta kritéria musí rozšířit o bezpečnost. A tady je Ukrajina velkým vlastně dodavatelem bezpečnosti Evropské unie. Takže Evropa si je vědomá toho. Škoda, že se o tom málo mluví a málo se mluví takovým tím obyčejným jazykem, aby tomu lidé rozuměli. Málo se mluví o tom, že my tu Ukrajinu opravdu teď v této chvíli potřebujeme, že bezpečnost naše není garantována ani NATO, ani ničím jiným a že Evropská unie se z toho hospodářsko-politického celku musí proměnit taky v celek, který bude chápat, jaké jsou bezpečnostní hrozby. A myslím, že chápe už samozřejmě.
0: Hostem pořadu, jak to vidí, byla ukrajinistka Lenka Výchová. Moc děkuji za návštěvu. Naschledanou.
2: Rovněž děkuji, naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle 18. červnového večera tu, přátelé, pro vás máme další pokračování pořadu Ondřeje Soukupa. Poslechnete si reprízu pořadu, připomínám, že premiérová vydání vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Ale teď už tedy příjemný poslech.
5: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
6: Tady je Ondřej Soukup, těším se každý týden. Díky, že mě posloucháte. Night Fever a Bee Gees. V roce 1977 produkoval manažer skupiny Bee Gees Robert Stigwood film o newyorské diskoscéně. Pracovní název filmu zněl Saturday Night a tak požádal skupinu, aby napsala píseň s tímhle názvem. Pánové z Bee Gees považovali tenhle název za přiblblej, ale protože už dříve napsali písničku s názvem Night Fever, tak se jim podařilo přesvědčit Stigwooda, aby ho použil a změnil název filmu na Saturday Night Fever. A dopadlo to tak, že film se stal klasikou, která vypráví příběh dospívání v éře diska. A ten film pomohl odstartovat obrovskou kariéru Johna Travolty, který v něm stvárnil roli Tonyho Mannera, rozpolceného mladíka, který uniká svým problémům na tanečním parketu. Tahle písnička, myslím Night Fever, byla inspirována skladbou Theme from a Summer Place od Percyho Faithe. A klávesista Bee Gees jednoho rána hrál ve studiu a Barry Gibb vešel dovnitř a zaslechl jí, změnil jí rytmus a díky ní vznikla úplně nová píseň. A já musím říct, že to se opravdu stává, prostě něco zaslechnete, něco vás inspiruje k napsání úplně jiné skladby a může to být harmonický obrat, rytmus, může to být cinknutí tramvaje, může to být cokoliv. A Robin Gibb o tom ještě vypráví, že dokud tenhle film nevyšel, tak slovo disco mělo ve Velké Británii úplně jiný význam než v USA. A Bee Gees byli Britové, že jo? A říká, psali jsme to, co jsme považovali za blue-eyed soul. Nikdy jsme neměli v úmyslu stát se králi diska, pro boha, naopak, považovali jsme ho za úplně přiblblej styl. Ale pak po úspěchu filmu spousta jiných lidí se snažila naskočit na tenhle ten vlak a dělat něco podobného. A když jsme šli na premiéru do Chinese Theater v Los Angeles, tak bylo zřejmé, že film a písně do sebe opravdu zapadají. Ale nikdo z nás tehdy netušil, jak obrovský úspěch to bude. Dodnes je to nakonec jeden z nejprodávanějších soundtracků. A jen velmi málo umělců vytvořilo něco s tak obrovským kulturním dopadem, jaký měl Saturday Night Fever. A teda musím říct, že má pravdu. Soundtracku s písničkami z filmu se prodalo přes 30 milionů kusů. Docela dobrý, že ano? Takže zde je Night Fever, noční horečka.

Nádherná, nádherná píseň. Ve mně to vždycky evokuje takový, když jsme ještě chodili do školy a no, kam ty časy odletěly. Sunny a Bonnie M. Sunny neboli slunečný, neboli slunečná je nádherná píseň ze 60. let, kterou napsal Bobby Hepp, už jsem ji hrál. A Hepp ji napsal jako reakci na tragickou smrt svého bratra Harolda, který byl zavražděný v Nashvillu. Hepp ale úmyslně píseň vysvětloval spíš jako rozhodnutí obrátit se po ty nešťastné nebo smutné události ke světlu, ke slunečné náladě, k naději, k přežití. Přičemž Sunny může být i jméno milované osoby nebo také symbol světla a symbol záchrany. Takže základní sdělení je: můj život byl plný deště, ale ty jsi přišla, nebo ty jsi přišel a bolest zmizela. No a Sunny od Bonnie M. je jedna z nejznámějších diskoverzí téhleté slavné písně. Bonnie M. ji natočili v roce 1976 pro své debutové album, které se jmenovalo Take the Heat Off Me. A producentem byl takový ten strašlivý hudební řezník Frank Farian. A aranžmá, které je dost podstatné, napsal Stefan Klinghammer. A převážně tuhle tu písničku zpívá na tomhle snímku Liz Mitchell. To je členka Bonnie M. a ona ji opravdu zpívá, protože u projektů Franka Feriana musíte často rozlišovat, kdo skladby nahrál nebo naspíval a kdo je předvádí na pódiu. Třeba Bobbyho Ferrella, který byl mužskou tváří skupiny, takovej ten týpek, co tam zarputile poskakoval, tak ten do nahrávek nevyloudil ani tón. Za něj to všechno naspíval nebo namluvil Frank Ferian. A ten to nakonec dotáhl k naprosté dokonalosti z Milli Vanilli, ale to už je jiný příběh. Takže ve verzi Bonnie M. se z téhle nádherné písně stal obrovský euro disco hit. Jejich verze je rychlej postavená samozřejmě na velkém bubnu, pořád buch, buch, buch, jak to vlastně u disco hudby chodí. A skvělé a hlavně výborně zahrané baskytaře na disco smyčcích, vlastně to jsou jenom první housle, které hrají rytmické vyhrávky a samozřejmě na zpěvu. Vyšla po úspěchu Daddy Cool a pomohla potvrdit, že Bonnie M. nejsou jen jednorázový disco projekt, což teda v mnoha případech takhle bylo. Myslím, že ještě nezemřeli, tak oni snad hrajou dodnes. Takže Disco Sunny, určitě si na ní, drazí posluchači, hned vzpomenete.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Broken English, zlámaná angličtina. To je titulní píseň z přelomového alba Marianne Faithfull z roku 1979. Je to skladba, která z ní definitivně udělala něco jiného než jen křehkou dívku ze 60. let, která byla hlavně spojená s Rolling Stones. Je to temná, drsná, politická, zraněná a velmi sugestivní zpěvačka v případě téhle písně a vůbec toho celého alba. Do roku 79 si totiž mnoho lidí Marianne Faithfull pamatovalo hlavně jako krásnou blond zpěvačku ze 60. let, která zpívala As Tears Go By a byla muzou londýnské scény a partnerkou Micka Jaggera. Ale Broken English všechno naprosto změnilo. Najednou to nebyla dívčí, romantická, trošku aristokratická Marianne. Byla tu žena s hlubokým poškozeným, to je hezký výraz, poškozený. To mohli znát bolševici, ty měli nezdravý, ale poškozený. Takže s poškozeným chraplavým hlasem, která zpívá o násilí, o vině, sexu, závislosti, o deziluzi a o přežití. A text písně Broken English je inspirován politickým terorismem 70. let, zejména postavou Ulrike Meinhof, jedné ze zakladatelských osobností německé levicově teroristické skupiny Baader-Meinhof, později známé jako RAF, Rote Armee Fraktion. A Faithfull údajně dostala nápad po zhlédnutí dokumentu o téhle skupině a zaujala jí fráze nebo titulek Broken English, Spoken English. Marianne si napsala text sama. Není to vůbec dokumentární píseň o Meinhofovi. Spíš se ptá, co se stane s jazykem, s ideály a s člověkem, když se svět rozbije. Broken English může znamenat lámanou angličtinu, ale zároveň i rozbitý jazyk, zničenou komunikaci, rozbitou Evropu, rozbitou politiku a rozbitou identitu. Vlastně docela, myslím, aktuální píseň. Ta písnička hudebně není hezká. Je to směs všeho možného. New wave, postpunku, temného dance rocku a elektronických syntetizátorových ploch. Samozřejmě se do žádných zásadních hitparád nedostala, ale mnohem důležitější než komerční žebříčky byl její umělecký dopad. Kritici později album označovali za jedno z jejich nejlepších děl a za jeden z nejsilnějších comebacků v populární hudbě. Pitchfork, to byl jakýsi kritik, tak ten zařadil tuhletu píseň mezi 200 nejlepších skladeb 70. let a popsali jako prorocké spojení punku a taneční hudby. A ještě přečtu kus textu. Mohlo to projít kdykoliv. Chladný, osamělý puritán. Za co bojuješ? Moje bezpečí to není. Je to jen stará válka, ani ne studená válka. Neříkej to rusky, neříkej to německy, řekni to lámanou angličtinou, řekni to lámanou angličtinou. Ztratíš svého otce, manžela, svou matku, své děti, pro co umíráš? Moje realita to není. To je esence a text se dost opakuje. Takže račte si na tuhletu píseň udělat názor sami. Broken English, zlámaná angličtina.

0: Tak to byla slečna Mariana Faithfull z Broken English a v další písni o 35 let později v roce 2014 si zaspívala s Carlou Bruni jako duet píseň All the Best. Bude to živá nahrávka z pařížské Olympie. Abyste věděli, Carla Bruni, musím říct, že to je taky docela zajímavá postava. Ona se narodila v roce 1967 v italském Turíně. Je dcerou italské koncertní pianistky Marisy Borini a její zákonný otec byl průmyslník a skladatel klasické hudby Alberto Bruni Tedeschi. A v roce 2008 Bruni uvedla, že jejím biologickým otcem je Maurizio Remert, klasický kytarista, který pochází také z bohaté rodiny. A v údajích o ní jsou uvedeni jedna matka a dva otcové. No a milá Carla je dědičkou majetku, který vytvořila italská společnost na výrobu elektrických kabelů, založená ve 20. letech 20. století jejím zákonným dědečkem Virginiem Brunim Tedeschim. Ale rodina se v roce 75 přestěhovala do Francie, aby unikla hrozbě únosu rudými brigádami, což byla komunistická, jak jinak teroristická skupina aktivní v Itálii v 70. a 80. letech minulého století. Bruni pak vyrůstala ve Francii od svých 7 let a navštěvovala školu Château Montchoisy v Lausanne ve Švýcarsku. Do Paříže odešla studovat umění a architekturu, ale v 19 letech školu opustila, aby se stala modelkou, posléze světově proslulou. A asi o 25 let později než Mariana Faithfull taky chodila pár let s Mickem Jaggerem a v roce 97 pak skončila s modelingem a vydala se na dráhu zpěvačky. A já teda musím říct, že zpívá docela dobře takovým úplně přirozeným dívčím hlasem. A v únoru 2008 se provdala za francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Krásná kariéra, ne? No a v roce 2014 měla velký koncert v pařížské Olympii a tam se tyto dvě Jaggerovy děvčata spojila a zaspívali si spolu jako duet píseň All the Best, všechno nejlepší. Tu píseň původně napsal a naspíval John Prine, který byl inspirován rozvodem se svojí druhou ženou. Vyšlo na jeho albu The Missing Years z roku 1991 a to album získalo Grammy za nejlepší současné folkové album. Text písně je o prostém přání bývalé lásce. Přeju ti lásku, štěstí, všechno nejlepší. Jenže pod tím je hluboká bolest a vypravěč příběhu, čili zpěvák, říká, přeju ti štěstí, ale zároveň vím, jak strašně těžké je to přát někomu, kdo mi ublížil a odešel. Je to pokus být velkorysý v situaci, kdy duše ještě není úplně zahojená. Živá nahrávka, kterou uslyšíte z Olympie, je velmi komorní. Stojí hlavně na hlasech, kytaře, klavíru a má koncertní atmosféru. A ona tím vlastně zachovává duch Johna Prina. Jednoduchost, přímý sdělení, prostě žádný efektní divadlo. Takže tady je Carla Bruni, Marianne Faithfull a jejich duet nahraný naživo All the Best.
1: I wish you love. Wish you happiness.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup, děkuju, že posloucháte a doufám, že se vám písničky líbí. I když mě se líbí tak 99% z nich, ale schválně občas pustím to 1% nebo možná ještě míň, který mi vyloženě štvou, ale abyste byli ve obraze, co nesnáším. Ale to není případ písně, která následuje. Being for the benefit of Mr. Kite a Beatles. To je píseň z desky Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z roku 1967. I když je autorsky připsána Lennonovi i McCartneymu, tak Lennon tvrdil, že ji napsal celou sám a inspirací k napsání téhle písně mu byl cirkusový plakát z 19. století k vystoupení Pablo Funk Circus Royal v Rochdale. A Lennon plakát si koupil v roce 67 v obchodě se starožitnostmi v Seven Oaks a o několik let později tvrdil, že má plakát stále doma. A všechno v té písni je z toho plakátu, řekl. Kromě toho, že ten kůň se nejmenoval Henry, protože na plakátu je ten kůň označen jako Xanthus. A Lennon ho určitě schválně přejmenoval na Henryho, protože fráze Henry the Horse kombinovala dvě slova, která byla známá jako slangový výraz pro heroin. A proto taky tahle píseň byla zakázaná hrát v BBC. Lennon to samozřejmě popřel, že by píseň měla cokoliv společného s heroinem, ale já mu to moc nevěřím. Myslím, že měl radost, že pošťouchnul autority. A text písně má předlohu v původním plakátu a podrobně popisuje večerní program, který se měl odehrát v Bishop's Gate. V následujícím pořadí to je. A teď poslouchejte. V sobotu v 17.50 měla kapela začít hrát, zatímco pan Kite měl vystupovat a létat na hrazdě. Mezitím měl pan Henderson provést 10 salt a poté vystoupit na trampolíně a létat přes lidi a koně, skrz obruče a přes podvazky. A nakonec skrz sud s opravdovým ohněm. Po tomto čísle měli následovat Hendersonovi s tancem a zpěvem. A nakonec měl kůň Henry zatančit valčík. Já jsem si ten text četl. Lennon opravdu vzal plakát a opsal z něj propagační text a později McCartney tvrdil, že mu s tím jedno odpoledne pomáhal, ale Lennon tvrdil, že to není pravda, tak se pohádali. Ale poslechněte si, je to krásná píseň.

Ja, det blir Beatles. A being for the benefit for Mr. Kite. Slovutný textař a veršotepec Michal Horáček před zhruba 15 lety začal dávat na internet svoje texty a dělal takovej všelidovej konkurs na zhudebňovatele jeho děl nebo jeho díla. Myslím, že ten projekt se jmenoval Český kalendář. A moje žena Lucia, která Horáčkovi texty miluje, tak se na ně vrhla a začala zhudebňovat jeden po druhým. Ona je totiž taková zvláštní skladatelka. V podstatě nic nedělá a pak najednou, jako kdyby štípla tarantule, tak začne zuřivě skládat. A tehdy ještě k tomu byla těhotná s naším prvním děťátkem, tak neměla co dělat a tak psala a psala. A já se jí samozřejmě posmíval, protože to byly často zatěžkané šansony a já jí pošťuchoval, že chrlit tyhle ty intelektuální zatěžkaný výhřezy, který se budou líbit akorát jí a Horáčkovi, není tak složité, jako napsat líbivou pozitivní píseň pro široké publiku. Ano, to jsem chtěl naštvat, což se mi podařilo samozřejmě. Urazila se, zalezla na chvilku do ložnice s kytarou a sbírkou básní od nějakého neznámého slovenského básníka. A za chvilku vylezla a měla složenou fakt dobrou, vlezlou a logickou melodii, ale přistupovala k ní s takovým dost velkým opovržením. V podstatě jí napsala mě na truc, že se jí posmívám. A když jí sama pořád pomlouvala, tak jsem jí začal přesvědčovat, že se zbláznila, že ta melodie je dobrá a dost jsem jí znejistil. A napadlo mě, že by tu píseň mohla dát mezi ostatní, které složila na Horáčkovi texty. Jenže samozřejmě byl tady problém, že ten text nebyl od něj, na který tu píseň složila. Ale mezi jeho texty byl ještě jeden volný, který se jmenoval Červená. A tak jsem Lucku povzbuzoval, aby ho zkusila dát na složenou melodii nebo přizpůsobit a ono se to dokonale podařilo. A takhle vznikla nejúspěšnější skladba jejich společného alba, které posléze vyšlo a jmenovalo se O lásce, cti a kuráži. Na YouTube má videoklip k téhle písni necelých 500 000 zhlédnutí a nějaká dívka napsala do komentářů, že to je nejerotičtější píseň, jakou kdy slyšela a že ji poslouchá každý večer před spaním. No, pozdrav pánbu. Samozřejmě, Horáčkův text je dost zašifrovaný, ale má tam verš, který mi připadá naprosto jednoznačný. A ten verš zní: co bylo, bylo, jasná páka, už nevzpomínám na jména, jen na žár ptáka vohniváka, ach bože, já jsem červená, tak si užijte.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Karuzela s Madonami. To je slavná polská zpívaná báseň, kterou proslavila Eva Demarczyk. Text vychází z básně Mirona Bialoševského a hudbu složil Zikmund Konečný. A píseň naspívala Eva Demarczyk na začátku 60. let. Patří k jejím prvním velkým hitům a bývá uváděna jako jedna z klíčových skladeb polské poezii zpěvané, čili zpívané poezie. Možná, že to říkám špatně polsky, nevím, neumím. Tahle píseň je považována za jednu ze zásadních nahrávek Evy Demarczyk, protože dokonale spojuje surrealistický obrazový text s velmi takovou výraznou dramatickou a strašně dynamickou interpretací. Časopis kulture.pl ji popisuje jako skladbu, v níž hudba i přednes vystihují pohyb, víření a snovost ukrytou už v samotných verších. A právě Demarczykina interpretace z ní udělala mistrovský dílo, nejen zhudebněnou báseň. A o textu bylo napsáno, že je silně vizuální, Madony nasedají do kočáru, všechno se dává do pohybu, svět se točí jako gramofonová deska nebo kolotoč. Je to taková spíše poetická jízda obrazu, ve které se mísí sakrální motiv Madon s lidovým a téměř jarmarečním pohybem a rytmem. A ještě k Evě Demarczyk. Ta její interpretace, to, jak píseň zpívá, je neskutečná. Mě na tu píseň upozornila moje žena Lucie a já se do ní, teda k obdivu k té holce, myslím Evu Demarczyk, fakt zamiloval, protože její interpretace nebo to, jak ji zpívá, poslechněte si to, třeba se vám stane to samý. A existuje i česká verze téhle písně, naspívala ji Hana Hegerová pod názvem Madony na kolotoči s textem Jiřího Suchého. Ta píseň je výborná, ale je to úplně jinak. Takže tady je fantastická Eva Demarczyk.

To je strašně zvláštní píseň, vidíte, taková úplně jako kdyby přišla odjinut, která se do mainstreamu vůbec nehodí a přitom v Polsku je strašně slavná a naspívalo jí velmi, velmi mnoho polských zpěváků a interpretů. La Isla Bonita, prostě španělsky hezký ostrov. To je píseň, kterou napsali producent Patrick Leonard a kytarista Bruce Gage. Leonard ji napřed nabídl Michaelovi Jacksonovi, ale ten tvrdil, že se mu nelíbí název a píseň odmítl. Ovšem, on dostal od kluku jen instrumentální demo, text k ní ještě neexistoval a jestli se mu nelíbil jenom název, tak ho mohl jakkoliv změnit. Já nevím, trošku tomu nerozumím, ale asi se mu nelíbila ta písnička a svedl to na jméno. Leonard ji pak nabídl Madoně, ale ta teprve napsala k písni text a z písně se stal celosvětový hit. San Pedro, o kterém Madonna zpívá, není skutečný ostrov. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone z roku 2009 Madonna řekla: já nevím, odkud se to vzalo, nevím, kde San Pedro leží. V té době jsem nebyla v situaci člověka, který by jezdil na dovolenou na krásné ostrovy. Možná jsem byla na cestě do studia a zahlédla jsem zájezd na San Pedro. Jak jsem už říkal, jméno písně La Isla Bonita znamená ve španělštině krásný ostrov. V písni Madonna zpívá o krásném ostrově San Pedro, kam touží odjet. A v hudebním klipu, který režírovala Mary Lambert, hraje Madonna dvojí roli jako zbožná katolička a jako temperamentní tanečnice flamenka. A děj se odehrává ovšem nikoliv na tropickém ostrově, ale v Los Angeles, protože je to jednoduchý. Madonna neměla čas kamkoliv jet. A přitom ten videoklip 21. dubna v roce 2025 překročil na YouTube miliardu zhlédnutí. A tady je text, kde Madonna občas míchá španělštinu s angličtinou. Začíná španělsky. Como puede ser verdad, což znamená, jak to jen může být pravda. Včera v noci jsem sněla o San Pedru, jako bych nikdy neodešla, znala jsem tu píseň. Mladá dívka s očima jako poušť, vše se to zdá jako včerejšek, ne moc dávno. Tropický ostrovní vánek, všechna ta příroda, divoká a svobodná, to je místo, kde toužím být. La Isla Bonita. A když hrála samba, slunce svítilo tak vysoko, zněla by mýma ušima a oslepovala by mé oči tvá španělská ukolébavka. Zamilovala jsem se do San Pedra, teplý vítr vanoucí nad mořem zavolal na mě, řekl: miluji tě. Modlila jsem se, aby to vydrželo. No a žádná další myšlenka v písni není. Madonna se zamiluje do ostrova a máme světový hit.

No vidíte, tak to byla Madonna, La Isla Bonita. A teď mě říkal Martin Hrdinka, že Michael Jackson, jak jsem o tom mluvil na začátku, že odmítl autorům tuhle tu písničku, tak ji odmítl proto, že on nechtěl se dát vůbec takovým kvázi španělským směrem. A je to fakt, když si člověk promítne jeho tvorbu, tak tam nikdy, nebo já si vůbec neuvědomuju, že by tam měl nějakou písničku, která by zněla latinsky. A teď přijde moje poslední píseň, Bilitis a Francis Lay. Bilitis je dívčí jméno a David Hamilton natočil v roce 1977 nízkorozpočtový stejnojmenný film, který byl inspirovaný volně knihou Les Chansons de Bilitis, čili písně Bilitis od francouzského básníka Pierre Loisy, snad se tak čte. A ještě k Davidu Hamiltonovi. To byl britský fotograf a režisér, který byl známý, oni tomu říkali, měkkým, rozostřeným stylem. Pastelové barvy, romantická atmosféra, venkov, léto a dívčí křehkost. No a pro část publika to byla poetika nevinnosti, ovšem problém spočíval v tom, že často fotografoval velmi mladé dívky, někdy nahé, někdy jenom polonahé, ale jeho práce se proto dlouhodobě pohybovala trochu na hranici sporu umění versus sexualizace nezletilých. A když mu bylo přes 80 let, a to bylo v období Me Too, tak ho některé dívky obvinily, že je asi před 30 nebo víc lety znásilnil. Hamilton o tom prohlásil, že to je úplná blbost, ale pak ve svých 83 letech v roce 2016 spáchal sebevraždu. Ovšem film Bilitis z roku 77 byl velmi úspěšný a vidělo ho víc jak 1,5 milionu Francouzů. A velmi k úspěchu přispěla skvělá hudba od Francise Leje. A to je ten, co napsal hudbu k filmu Muž a žena, Love Story a k nekonečně dalším filmům. A kritici o té hudbě vznosně píší takto. Hlavní melodie Bilitis patří k nejtypičtějším ukázkám stylu Francise Leje. Je něžná, melancholická, smyslná, velmi melodická a přitom jednoduchá. Není to velká symfonická filmová hudba, spíš intimní hudební obraz. Má v sobě něco mezi šansonem, easy listeningem, filmovou lyrikou a eroticky zabarvenou atmosférou 70. let. Pravdou je, že tahle melodie se často objevuje na výběrech romantické filmové hudby a mnoho lidí ji zná i bez toho, aby znali samotný film. Nakonec u nás ji otextovanou Edou Pergnerem naspívala Jitka Zelenková pod názvem Ty mě smíš i lhát. Tak loučím se s váma. Opatrujte se a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

0: Tak to byla repríza dalšího vydání pravidelného pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínám, že premiérová vydání vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Ovšem dnes už za pár okamžiků uvedeme další pokračování četby z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů.
1: Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

0: Vítr na dvojce.
1: Divadlo je trampolína, na které se musíte naučit skákat a pak můžete skákat do nebes, říká naše přední herečka, moudrá a vtipná žena Eliška Balcrová. Čím je kdysi v Národním divadle nadchly sešitky, které si vedla Dana Medřická, na kterém ze svých mužských kolegů mohla Eliška nechat oči? A co jí v životě stálo nejvíc odvahy?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh čtyř žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

0: Lena. Máma mi poslala mail a v něm psala, že na farmě začala válka. Před několika dny jela s předákem Lelém nakupovat do městečka. Lelé zrovna potěžkával nový, nádherně zdobený opasek a zaslechl v krámě tichý hovor. Byl to zkušený stopař a tak se potichu přikradl a chvíli poslouchal, když totiž v městečku někdo šeptal, nevěštilo to nic dobrého. Konečně je odtud někdo vypráská. Ty dvě městský nány mohly by vzít rovnou všechny pozemky, ať to stojí za to. Lelé zrovna natahoval krk, jak nejvíc dokázal, ale poslední slova tak zaslechl. Pak vyšla velká prodavačka v umaštěné zástěře a Lelé si od ní koupil nový opasek a taky rovnou krabici ostrých nábojů. K čemu ty náboje, pane Lelé? Chystáte se na válku, nebo co?
1: Jo, jasně.
0: Na válku? Na co asi tak jinýho? Najali jsme pár docela ostrých chlapů z města, tak ať mají co spát do kvérů. Lelé byl zdejší a moc dobře věděl, co máte staré hrošici říct. Za den, maximálně za dva, bude celé městečko vědět, co jí řekl. A přesně to Lelé chtěl. Máma taky zaslechla, že se velká tlupa tuláků a bezezemků tajně, vyzbrojovaná vládou, hnula od velké řeky a míří z jihu na máminy pozemky, ale že mají v plánu zabrat i některé menší farmy po cestě. Máma měla talent na organizování čehokoliv, včetně války. Nejdřív se ale s ostatními farmáři, byl mezi nimi i Roberto, dohodla, že se pokusí bezezemkům nabídnout zaměstnání, případně kousky půdy na okrajích farem. Vyjednávače poslala banda k šípku. Nikdo z nich nechtěl pracovat na malých pozemcích a už vůbec ne být někoho zaměstnancem. Chtěli svou půdu. Hodně půdy. Nemáte stroje? Velké pozemky stejně necháte ležet ladem? Nemáte na nákup dobytka? Táhni, odkud si přišla, nerozdávej nám tady rozumy, seš jen ženská z města, zněla jejich odpověď. Stará známá písnička. Všichni věděli, jak sny o kolektivizaci vždycky dopadnou. Divoké bandy, kterých vláda využívala ve svůj prospěch jako oddané voliče, nad jejich akcemi zavírala oči a nechávala je na pokoji. Kam přišli, rozmlátili zařízení farem, dobytek porazili a snědli. A když přeci jen odtáhli, léta na místech, kde si vybudovali provizorní tábořiště, nic nerostlo. Půda byla zamořená zahálkou a zabedněností. Máma to nevzdala. Tak dlouho společně s ostatními farmáři obtěžovali soudce v hlavním městě, až dostali povolení k nutné sebeobraně. Mohli se tedy chystat na válku. Nejdřív se opravdu složili na ostré hochy z města. Nevýrazní chlápci se studenýma očima, tak je každý znal. Čas od času, když se potřebovali uchýlit do bezpečí, protože se někomu stali nepohodlnými, se objevovali na farmách a hledali práci. Na nic se nikdy neptali, hlavně ne na výši platu. To bylo poznávací znamení. S nikým se nepřátelili a vyznali se ve zbraních i v kovbojské práci. Rozmístili je strategicky na každou farmu. Byli to zruční ostřelovači, většinou se ve městě živili jako hlídači firem, co na zloděje rovnou stříleli, nebo jako najatí vrahové na nepohodlnou konkurenci. Byli spolehliví a mlčenliví. Po čase opět někam mizeli. Kolem farem se vykopaly zákopy, nakoupili se světlomety a velcí až 30-kiloví mastifové, co je Římani používali na gladiátorských radovánkách. Válka začala. Máma mi v mailech líčila průběh operací, položky na nákup zbraní a čarostřelců. V téhle válce taky můžete přijít v okejhák, paninko, sdělovala mámě hrošice z krámku. Možná přijdu okejhák, ale nebudu sama, odsekla prý máma. To mi zase napsal Lelé. Bál se o mámu, ale taky mi napsal, že jestli mají válku proti těm šmejdům s holou prdelí vyhrát, tak jedině, když je povede máma. A já seděla v Praze u počítače a měla v krku knedlík.
1: V cestovní kanceláři, když se dosyta nasmáli mé prosbě, že bych potřebovala letenku teď hned, asi 2 dny před Štědrým dnem, mi nakonec žádnou nesehnali. Zatím se máma, Lele, Roberto, ostatní majitelé a zaměstnanci dobře postarali o to, aby se zvěst o přípravách na válku roznesla do všech koutů bažinatých pozemků. Všichni měli vědět, že ta nána z města zorganizovala farmářskou domobranu. Tuláci a na ně navěšená pakáž všeho druhu, která si hrdě říkala bezzemci, se houfovala asi 50 kilometrů od městečka. Brousili si srpy, dávali do pořádku vetché pásy s náboji a čekali tajnou zásilku zbraní od levicových organizací z větších měst. Měli se zmocnit půdy a za bojového pokřiku písně Revoluce, ta jediná cesta září v tmách, si ji mezi sebou spravedlivě rozdělit. Zprávy o tom, že se proti nim farmáři spojili, považovali za výmysl. Počítali se vším, s ostrými psy, najatými ostřelovači a v případě úspěchu, jako už tolikrát, slány polí a pastvin předanými bez odporu. To, že věčně rozhádaní a navzájem si konkurující farmáři teď proti něm stojí společně, ale kdeže, o tom přeci marxistické barevné letáčky dovezené z Venezuely vůbec nic nepsali. Takže nad možností nějaké války mávli rukou. Jenže to neznali mámu. Pracovala jako advokátka léta. Dokázala si představit, co se honí v hlavách různých zlodějíčků a kriminálníků, přiživujících se na spravedlivé myšlence pozemkové reformy, která už léta hnila v šuplících byrokratů. Navíc dokázala skvěle logicky argumentovat. Svolala farmáře na schůzi do šedě natřené krabice, kde se pořádaly pravidelné baptistické bohoslužby. Byla to jediná větší společenská místnost v městečku. A máma si stoupla na kazatelnu a spustila. Mluvila krátce, úsečně a úplně si dokážu představit, jak říká něco v tom smyslu, že máme všeho víc, nebudeme se bát vlka nic. Se stejnou razancí, jako když mě posílala k zubaři nebo babičku místo sebe na rodičovské sdružení. Farmáři jí opravdu uvěřili, že není důvod, aby tuláci neodtáhli, odkud přišli. Drželi asi 3 dny hlídky ve dne v noci. Chlapíci s chladnýma očima už taky dorazili, příkopy kolem vrat farem byly vykopány, v noci se zapínaly silné světlomety a nic bych za to nedala, že nachystaná byla i nějaká ta stará nášlapná mina, co si je děda přivezl z paragvajské války jako suvenýr. Dobytek neklidně přešlapoval a nechtěl žrát. Sem tam zakňučel doticha pes. Máma přejížděla od farmy k farmě, v kostkované košili, kožených kovbojských kalhotách a babiččině klobouku a všechno kontrolovala, organizovala a hlavně vlévala teď už do trochu pobledlých farmářských obličejů naději. To byl její nejoblíbenější job. Věřím tomu, že na smrtelné posteli mi bude vykládat, že vlastně jede na dovolenou k moři. Taky vyslala Lelého na průzkum, protože Lelé dokázal strávit hodiny a hodiny stopováním zvěře, kterou měl sice mnohokrát na mušce, ale nikdy vlastně nic nezastřelil, protože na to měl zvířata příliš rád. A byl téměř vegetarián, který si občas ze slušnosti vzal kousek kuřete. Už se hnuli, prohlásil udýchaný Lelé 4. dne. Tuláci prý nasedli do rozvyklaného autobusu, v němž se obyčejně přemisťovali. Projeli oklikou polními cestami a na kola se jim lepilo červeně zbarvené bláto. Dostali se až k naší farmě, zhruba 2 kilometry od vykopaného příkopu. Ten viděli asi poprvé. Když dojeli na dostřel, polední prosincový žár všechny oslepoval a do mozku vypaloval velké ohnivé díry. Jeden chlap s ledovýma očima zamířil a prostřílel rozpálená přední kola autobusu. Tuláci se vyhrnuli ven, zaujali palebná postavení. Kovbojové, poschovávaní v příkopu a chránění ostřelovači, se vyřítili a se svými dlouhatánskými biči z řetězy na konci se odhodlaně snažili trefit do rukou svírajících srpy a pistole. Když tulácká záborová parta viděla tu nelítostnou přesilu, stáhla se. Nechali autobus autobusem a utekli do nedaleké pralesní houštiny. Mačetami vysekali malou mítinu a radili se, co si dál počít. Lelé se plížil za nimi. Chvíli se přípřeli, jestli odtáhnou úplně, nebo zkusí přepadnout ještě jednu farmu. Rozhodli se zkusit štěstí. Tentokrát u Roberta. U nás zůstalo jen pár hlídek a ostatní se přesunuli k Robertovým pozemkům. Svažovali se přímo k řece, k mělkému rameni plnému krokodýlů, piraní a vodních hadů. Útok byl tentokrát prudší, neskažený překvapením a potupným vyskakováním z ostřelovaného autobusu. Stříleli také malí, podvyživení kluci ze slamů, co se k tulákům přidali před několika týdny. Ti nemají strach vůbec z ničeho. Naopak jim všechno válčení, přestřelky a boje připadají jako jedna velkolepá hra. Malí běsi neumějí číst ani psát, za to umějí střílet. Jejich život je dost krátký a plný pouliční nudy. Roberta zasáhl jeden z nich, když vjel na koni do řeky. Asi ty děti chtěl zastavit nějakým příkazem. Neznal jejich zvyky, protože neznal slamy. Nevěřil, že by na něj nějaké dítě mohlo namířit pistoli a vystřelit. Roberto byl jediný mrtvý v téhle podivné válce. Všechno prý na několik okamžiků stuhlo. Pak se na tuláky vyřítili Robertovi kovbojové a psi a za chvíli je definitivně zahnali do okolních bažin. Robertovo tělo už ale nestačili z řeky vytáhnout. Leží pohřbené v tlamách krokodýlů nebo nabodnuté na jehlách drobných zubů piraní. Tohle všechno mi vyprávěl Lele, když jsem konečně mohla přijet. Chodila jsem pak často k řece. V křoví se blýskaly oči plachých mravenečníků a já se snažila vybavit si zelenou košili, která se tak dobře hodila k zeleným očím muže trofeje. Někdy se mi to dařilo. Jindy ne.

Marta. Pořád jsem ještě zuřila. Na toho modrookého hulváta, co si dovolil zpochybňovat mé alternativní vzdělání. To jsem mohla jenom já. Především jsem ale měla vztek, že naše štěstí pokládal za provizorium, které bychom měli ještě nějak vylepšovat. Co je na tom špatného, že chce, abys měla opravdovou maturitu a nějaké povolání? Domlouvala mi za všech okolností praktická Luisa. Nejsem mu dost dobrá. Vznášela jsem logické protiargumenty. A chce se mě zbavit. Byla jsem uražená a měla jsem strach. Zase se mi v hlavě rozběhl zmatek, z něhož prosakovala úzkost. Už jsem si myslela, že to v Praze pomalu začal vzdávat. Jenže stačila první rána, která zasáhla mé halabala vyspravené sebevědomí, a totální chaos si to štrádoval v Kanadách po mém ubohém já. Navíc odjela Lena. Zoufale mi chyběla. Její snaha o dokonalost. To, jak chtěla, aby věci, co se dály, byly prostě nejlepší. Dávno jsem si přestala myslet, že je to nafoukanost. Ne. Ona prostě šlechtila nejen bíky, ale i realitu svého života. Chtěla vyšlechtit dokonalé bytí. A čím víc se to nedařilo, tím víc hledala ty správné geny štěstí. Dokázala vytvářet hezké chvíle, sehnat ty nejčerstvější rohlíky k snídani, kupovat si jednu sukni za rok, ale tu nejkrásnější na světě. Teď tady není. Místo ní se na mne směje v přihrádce doručená pošta, mail. Jejich farmářská válka skončila. Zabili jí Roberta. Sedí u řeky a kouká na ní. Taky se zase snaží stát kovbojkou. Napravo vzpomíná často, ale nevěří, že se vrátí. Možná někdy, jako turistka, jestli bude farma vydělávat. Trčím tady jako kůl v plotě. Modrooko mi po Luize posílá vzkazy, ať neblbnu a nejsem jak malá, ale já jak malá jsem. Jdu večer k Vltavě. Dívám se na tu řeku, tak odlišnou od páchnoucích černozelených stok v Paulu, v nichž neží ryby a ptáci se jim vyhýbají, aby jim náhodou smrduté výpary nerozežraly křídla. Můžu se tady courat a nemusím si přitom zacpávat nos. Můžu přemýšlet a neohrožuje mě svist tisíců aut valících se těsně kolem břehu. Pak mi to dojde. Máma má pravdu. Musím si v Paulu ověřit, jestli jsem schopná stejného pocitu štěstí jako v Praze. Jestli ten pocit se mnou zůstane kdekoliv. Modrooko bude mít to, co si přál. A já se dozvím, jestli náhodou nepatří jen k životu v Praze. Třeba jsem si ho k svému pražskému hledání přidala jako nezbytný mužský element.

Maruška. Vlastně jsem o ničem doopravdy nikdy nesnila, nebo jsem spíš na svých snech nelpila. Válka mi je vyhnala z hlavy. Soustředila jsem veškerou svou touhu na to, aby mě nikdo neudal a abych přežila. Šeť do nekonečna se opakujících komunistických zítřků taky k žádným snům moc nepobízela a sen, že se Jaromír někdy vrátí, nebyl opravdový. Byla to spíš těkavá a daleká představa. Plány jsem si však dělat uměla a dělala jsem je ráda. Naplánovat nebo si rozvrhnout věci na měsíce dopředu, to jsem milovala. Po válce jsem vlastnila svůj první zápisník s kalendářem v kožených černých deskách. Skutečně hezká věc, kterou jsem si koupila za vlastní peníze. Začala jsem tak své hodiny a dny vlastnit. Tím, že jsem si je mohla naplánovat, jsem je držela v šachu. V létě jsem jezdívala do Tater a pečlivě si na každý den propočetla podle mapy délku túry. Už po Vánocích jsem měla promyšleno, kdy na kterou vyrazím. Budoucnost jsem měla naplánovanou, ale jak si se mě netýkala, nežila jsem jí. Byla moje, byla rozvržená, no a tím to končilo. Žila jsem doopravdy jen při úkonech v práci, kdy jsem si někdy bolestně uvědomovala, že svírám v dlani inkoustové pero a že když si ho nedopatřením nebo z nervozity strčím do pusy, mám rty modré. Minulost, ta byla příliš plná hořkých vzpomínek, takže jsem se k ní nikdy nevracela. Možná byl můj život dokonale nudný, ale byl vyrovnaný. Muži mě přitahovali jen velmi zřídka. Občas jsem s někým udržovala, jak se tehdy až příliš tajemně říkalo, milostný poměr. Ale nikdy jsem nebyla schopná překročit tu hranici skutečné důvěry a stát se něčí ženou. Musela bych pak skrývat Jaromírovi dopisy nebo se jí vzdát. A za to žádný z mých poměrů nestál. Zejména potom, co z mého života zmizel Jan Zábojný. Zábojný Jan Zábojný. Byla jsem tím jménem opila. Líbil se mi jeho zvuk. Líbil se mi Jan Zábojný. Často mi opakoval, že ho koncentrák proměnil. Říkal, že mu tam do obličeje zblízka vydechovala čirá nicota. Někdy se mi zdálo, že mi nemůže odpustit, že jsem tam nebyla taky. A když jsem mu to v jedné háce řekla, strašně jsem si přála, aby na to odpověděl, ale to snad ne, nepřeháněj, jsi hysterka. Sklopil místo toho hlavu a do dlaní tiše řekl, ano, možná máš pravdu. V tom nejčernějším koutku duše tě nesnáším za to, že jsi nemusela prožít to, co já. Rád dělal se vším tajnosti a zároveň vášnivě propíral všechny drobné klípky a milostné dvojice z ministerstva. Sbíral ty lehce nechutné informace a já ho podezírala, že nejen pro potěchu z klevet, ale aby mohl dotyčné lidi, když ne přímo vydírat, tak alespoň uvádět ve vhodnou chvíli do rozpaku. S nikým nežil, nikdy mě nevzal k sobě do bytu, jen se mnou udržoval přísně sexuální vztah. Přistoupila jsem na to všechno ponižování, protože skrývat jsem se naučila v pubertě a protože jsem uvykla tomu, že věci nikdy nejsou tak, jak bych je chtěla mít. Myslím, že v tom bylo něco víc. Zábojný se podobal Jaromírovi a nejen fyzicky. Oba byli pavoukovitě vytáhlí, složití a připomínali hlavolam, který mě nikdy neomrzel. A ani jeden z nich se ke mně nechtěl přiznat. Jaromír se nechtěl stavět proti rodičovskému nesouhlasu,
a dnešní svatouškovské předstírání před kolegy a známými byla zase Janova vzpoura proti rozjásané době, vytrubující do světa přímost, jas a bratrství. Jeho kus chandry, zkažené malomyslnosti, kterou na Rusech tak obdivoval. A taky jsem byla zbabělá. Nedokázala jsem udělat scénu, ječet, rozdupat mu kostěné obroučky brýlí. Něco mi pořád říkalo, že se musím chovat tiše, jinak všechno skončí. Byla jsem si jistá, že kdybych na Jana zvýšila hlas, odešel by. Ano, Jan Zábojný by udělal čelem vzad. Uvědomovala jsem si ale, že kdyby mě jednoho dne požádal o ruku a skoncoval se vším tím tajnostnumně směšným ukrýváním, občasnými urážkami a ponižující upřímností, přestal by mě zajímat. Oba jsme věděli, že už prostě nejsme vhodní kandidáti na normální spořádanost. Janu Zábojnému jsem taky nikdy nevěřila a Jaromírovi dopisy jsem před ním pečlivě schovávala do dvojitého dna starožitné skříně, kterou jsem koupila v bazaru. Původně se mi nelíbila, ale prodavač s tenkým knírkem mi najednou pošeptal: ta skříň je pro ty, kdo si chtějí něco noblově ulejt. Nechala jsem si vysvětlit tu podivnou skrýž a nádavkem se mi dostalo vysvětlení, že to černé, břichaté monstrum patřilo jeho nevěrné babičce, co měla poměr s aristokratickým synkem. Ten jí daroval skříňovou skrýž, aby měla kam schovávat milostné dopisy. No tohle znamení jsem nemohla přehlédnout a tak jsem skříň koupila. V té době jsem už nebydlela ve své králičí noře a měla jsem ji kam postavit. Jandl mi totiž odkázal svůj domek a spořitelní knížku. Domek jsem vyměnila za žižkovský byt s vysokými stropy, kde jsem se snad poprvé v životě pořádně nadechla. Jakoby se najednou má úzkost skrčila v rohu těch prázdných místností se secesními vlysy. Dokonce i Jan se ke mně začal chovat jinak, úctivěji. Asi mi ten byt propůjčil vlastnosti protřelé, blahobytné měšťanky, co v něm možná kdysi bydlela. Černá lakovaná skříň usedla do obývacího pokoje jako měkká saze a tvářila se, že je to jediné místo, jež je jejich tajemství z dvojitého dna hodno. Tužila jsem, jakým způsobem mě Jaromír využívá. Neměla jsem mu to za zlé, protože čím dál častěji do dopisu probleskoval jeho zájem o to, co se ze mě stává a na co myslím. Děsila jsem se, že dopisy přestanou chodit a snažila jsem se proto do nich vkládat i informace, o nich jsem si myslela, že by Jaromíra mohly zajímat. Dělala jsem to tak, aby to vypadalo, že mu naivně popisují události z běžného provozu ministerstva. Líčila jsem, jak se cítím osamělá, protože jsem Zábojného neviděla už 2 týdny. Jel totiž podepsat nějaké důležité smlouvy do Ruska a pak v Moskvě zůstane asi ještě měsíc na nějakém školení ohledně bezpečnostních opatření na ministerstvu. Líčila jsem svou samotu, kterou vyplňuji četbou Dostojevského v originále a obcházením nových divadelních představení. Nevím, jestli mu má dětinská konspirace k něčemu byla, ale později mi neustále zdůrazňoval, abych mu co nejpodrobněji popisovala slova, která se teď v češtině zabydlela a dožadoval se nejnovějších vtipů.

0: Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí 10. část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Lucie Pernetová, Apolena Veldová a Jana Andresíková. Seriál natočil v roce 2008 režisér Vlado Rusko. A ještě připomínám, že předposlední 11. část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
2: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
3: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
2: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
4: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
2: Žena z antisvěta.
1: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
5: Radioservis představuje
6: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, tohle je noční mikroforum, pravidelný pořad Českého rozhlasu Dvojka. Ničím nerušený poslech a příjemnou zábavu vám přeje Joachim Dvořák. Můj dnešní host strávil dětství v pražských Dejvicích, jako student grafické školy prodával také knihy na ulici a za odměnu ho jeho táta občas vzal na pivo k zajímavé stolní společnosti. Během studia na filozofické fakultě se zamiloval a v 21 letech následoval svou lásku do její rodné země. Na začátku nového milénia se pak v USA usadil natrvalo. Narodili se mu 3 děti a během prvních 10 let se s rodinou 12krát stěhoval. Na slavné Parsons School of Design vystudoval grafický design, který dnes také přednáší a hojně přitom využívá svých znalostí z antropologie. Je citlivý na cenzuru a omezování demokracie, svou prací často kritizuje vzrůstající americký nacionalismus a rád podporuje nezávislé aktivity a sociální projekty. Když se ho zeptáte na umělou inteligenci, jasně odpoví, že tyhle zkratky ho nebaví. Nechce se zbavit tvůrčího procesu a hledání. Jako grafik spolupracuje se Stanfordskou univerzitou, ale třeba také s českým nakladatelstvím Paseka, pro které připravuje všechna nová vydání knih svého táty. Jednou za rok letí přes oceán do Čech a já mám radost, že naše setkání se konečně podařilo domluvit. Grafický designér a pedagog Jan Šabach. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jane, čeho si člověk, který se zabývá profesně designem, všimne nejdříve, když k nám přiletí a vystoupí na letišti Václava Havla?
1: Všimne si velkých reklam, ale já jsem teďka docela byl překvapený, milý, z těch takových těch, z toho orientačního systému, který vás navede k taxíku a přímo si tam můžete zaťukat ten Uber, vybrat, dostanete kód a takhle, tak to mě poměrně mě překvapilo, to bylo nový pro mě, to jsem ještě nepoužíval předtím. Tak jo, ale jinak, no a pak ty billboardy ošklivý, který

0: Tak jak člověk jede evropskou dolů, tak
1: to... To se nemění. Já si teď vybavuji například novou nádhernou letišní halu v Helsinkách od finských architektů, kde okamžitě nasajete ten skandinávský vibe. Kde se to líbí vám, když cestujete?
0: Vůbec, nebo jenom z pohledu designu. A mně se líbí poměrně všude. A já jako, já mám rád, podle toho, jaký je tam počasí, já nemám rád velký vedro, ale jinak mně se líbí v Praze samozřejmě, mně se líbí v New Yorku, mně se líbí v Northamptonu, kde bydlím. A líbí se mi v jiných městech evropských a amerických.
1: Proč jsem se ptal na ten pohled toho grafického designéra, protože když jste začínal přednášet, o grafickém designu. Na akademické půdě, tak to bylo právě na katedře architektury a architekti myslí jinak.
0: To je pravda, no. Oni, ale je tam na začátku hlavně té dráhy té kariéry mladého architekta a mladého grafika jsou podobný ze začátku a každý má nějaký portfolio, který si musí připravit a musí umět ten program, v kterém si to sestavit a pravděpodobně někde vytisknout, nebo jestli to ještě tisknou, ale to už nevím teďka, ale si možná používou už jenom digitální verze, ale budou potřebovat hlavně ty architekti se je potřeba je trošku editovat, oni každý má 5 podlaží nebo 10 podlaží, jak oni vypadají všechny poměrně stejně, ale pak tam chtějí dát do toho portfolia, to je, není moc zajímavý, když to všechno to, takže ale je to těžký se, když člověk stráví hodně práce nad něčím, potom tam dát jenom 2-3 obrázky, ale je to potřeba.

0: se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: To byl Vladimír Mišík a Blue FX s textem od Jiřího Smetany, píseň Slunečný hrob, která zazněla ve filmu Pelíšky. My se do vašeho dětství vypravíme později. Mě by teď zajímalo, jak se to vůbec stane, že kluk z Davids začne učit na americké univerzitě.
2: Já jsem po tom, co jsme se... My jsme dlouhou dobu bydleli v New Yorku a čím dál, tím víc jsem tíhnu, k tomu jsem si říkal, že by mě bavilo učit. A já rád mluvím o designu a je občas těžký najít posluchače nebo kamarády nebo lidi, kteří by si to se mnou o tom povídali, a ty studenti tam tak jsou a musí vás poslouchat. No a právě, a takže a já jsem potom začal uvažovat už v New Yorku potom a zase nabídku učit na Parsons, tam jsem učil jeden semestr typografii online, ale moc mi to nešlo a moc mě to nebavilo a to byl takový, prostě ten online byl takový divný systém. Ale pak, když jsme se přestěhovali, tak jsem si říkal, že tam máme 5 univerzit u nás, že najdu katedru grafického designu a pokusím se, jestli by mě tam nezaměstnili. Ale tam žádná katedra nebyla, tak jsem si říkal, tak já ji začnu. A tím jsem, ale to bylo hrozný sousto a to je projekt na celý život. A možná, že někdy tam jedna nějaká katedra bude a třeba na ní budu, ale nevím, jestli ji začnu nebo ne. Ale postupně, vždycky jsem se s někým potkal, říkám, ten mě zase poslal za někým jiným, za dalších pár měsíců a nakonec jsem skončil toho člověka, který právě před ná byl vedoucí katedry architektury a říkal, že je tam zájem, tak jsme to zkusili a vyšlo to.
1: To University of Massachusetts, možná za těch 25 let pak tu katedru po vás pojmenoval.
2: No, to...
1: Kdybyste neměl tak komplikované jméno pro Američany. Jak se k tomu, co přednášíte studentům, hodí vaše antropologie, kterou jste studoval v Čechách?
2: No, mně se to hodí speciálně, protože ta antropologie tak má takový široký záběr a takže člověk nezačíná prostě někde s nějakým takovým úzkým pojetím, takže já většinou i studenti, kteří studují jiný obory a nejenom umění teda, nebo nějaký ty designové věci, mají často ty jejich, to, co, s čím přijdou, ty nápady jsou zajímavější než lidi, kteří jenom dělali design, protože to je sice perfektně udělaný třeba, ale je to také design, není tam takový nějaká jako jiná lidská taková další stopa v tom, která, a ty mě spíš baví než takhle.
1: Když mluvíte o té lidské stopě, tak já jsem v úvodu zmínil vaše slova o tom, že si nechcete zkracovat cestu tím, že byste tvůrčí práci svěřil AI. To se mi moc líbí.
2: Jo. No, no, já ji, no, nechci, no, protože to je to nejlepší na tom, že jako ono to přijde a bude to a budou tu nějak prostě určitý aspekty té práce už prostě jsou, jako prostě to je, AI tam je a i kdybychom to nechtěli používat, tak to tam je zabudovaný v těch programech a nedá se nic dělat, ale taky to, pokud mi to jenom urychluje, usnadňuje práci, tak to je v pořádku, ale pokud mi to bere, tak to ne.
1: Jak o tom vůbec mluvíte se svými studenty? To je úplně jiná generace.
2: Je, no, a tak oni jsou, jako já jsem milé překvapený, jak jsou proti. A hlavně tak to je na té katedře umění teďka, kde učím, to jsou ilustrátoři a malíři a ty, to jsou ty, na ty, kterým ta AI ty, jejich práce potom krade a učí se z nich, takže oni jsou hodně proti, no. Překvapivě. Jako.
1: Potřebuje dnes grafik umět vůbec kreslit tuškou?
2: Jo.
1: A proč?
2: Já to říkám, jo, že možná, že nemusím, že to jsou lidi, kteří jsou tak šikovní prostě s počítačem, že to nemusí, ale já si furt myslím, že vyžaduju tu u svých studentů, aby skicovali a kreslili ty první návrhy rychle tuškou, protože to nemá jenom prostě člověk, než se dostane k dobrému nápadu, tak potřebuje projít nějakým prostě s několika vrstvama klišé, které prostě tam jsou a nedá se není sdělat prostě a najít ty zajímavý nějaký body, které se pak spojejí, jinak je, prostě to musí člověk rychle dát prostě ze sebe a tou tuškou to je nejrychlejší. Tak.
1: A ty synapse mezi mozkem a těmi prsty, které drží tu tušku, jsou jiné, než když těmi prsty ťuká nebo ovládá myš?
2: No, je pro mě jo, určitě, a nebo taky nějaký studenti třeba dělají v Procreate, skicujou, a to je taky, protože najednou to začne být o nějakých vrstvách a jak tlustý má, tlustá má být ta linka, takový, kterou kreslí, a není to o tom rychle ten nápad, že to odbíhá, že to vlastně mate jako člověka v takové, no.
1: Vlastně teď mě napadá, že oblíbenou součástí těch výstav za celý život různých umělců je pak ta malá místnost, kde jsou v rámečcích ty zažloutlé papíry s těmi jejich skicami.
2: Mm-hmm.
1: To vlastně ta nová generace leckdy nemá vůbec. Po ní nic nezůstane na papíře.
2: A já nevím, možná ne, možná jo.
1: Co vás baví na té práci nejvíc?
2: Nejvíc mě baví najít nějaký nápad, který bude takový nějaký neotřelej a zajímavý. To je ta moje nejoblíbenější část.
1: A jak ten proces probíhá? My, když jsme se potkali, tak jste mi říkal větu, představ si, jak se cítí lyžař.
2: No, to je právě, já jsem jeden semestr učil úplný začátek, jako ty, co začínají tam první rok, prostě semestr první po střední škole, a jak ty děti jsou vycvičený myslet lineárně od bodu A do bodu B, že začátek, že nějakej, že to zadání a je nějaký výsledek a ten je, tam je správný výsledek a je špatný výsledek a on si samozřejmě každý chce dosáhnout toho správného výsledku, ale to v tomhle tom není. Tenhle člověk, tento zadání tady v případě tady toho kurzu je prostě mít nápad a nějak ho realizovat a může to být koláž nebo malba nebo socha nebo fotografie a to je jedno. A právě to záleží individuálně na těch lidech a oni prostě chtějí, potřebují slyšet, takhle to má vypadat, a právě se nakonec občas se mě třeba zeptá, jako, jak to má vypadat nakonec, já říkám, já nevím, jak, že to máte vy v hlavě a já netuším, jak to má vypadat.
1: A jak s tím souvisí to lyžování?
2: No, lyžování souvisí s tím, protože tam byl kluk, který právě si vybral lyžování, že to nějak zpracuje a jenom kreslil lyže z různých stran a bázání a říkám, dobrý, tak to už to je perfektní, ale co dál, jako ještě posuneme se, co k tomu přidat a právě jako nějaký ty pocity a emoce, ale to bylo těžké, no, prostě to, jako jak se cítíš, když lyžuješ, nebo co se ti děje v hlavě, co, jo, jestli třeba poslouchají muziku třeba, nebo jenom prostě si užívají ten vítr a tu rychlost, ale je to právě, to je ono, jako dostat ty lidi, aby přemýšleli o něčem z trošku jiného úhlu.
1: Vy jako grafik můžete komentovat současnost a taky to děláte a pomáháte na sítích sociálním a ekologickým různým aktivitám pro bono, to znamená zadarmo. Proč to děláte?
2: Protože si myslím, že je to potřeba, že lidi, kteří mají možnost a mají nějaký prostě ví, jak předat nebo někomu pomoct předat vzkaz nebo pomoct tím, když se jenom, nevím, vybrat nějaký peníze po nějaký kalamitě nebo něco takového, tak jenom to prostě tam dát na ty sítě a pomoct takovým malým, je to samozřejmě jako pidi pomoc, ale aspoň něco.
1: A jak vás napadlo podpořit výběr peněz po tajfunu pro americký Červený kříž?
2: No, tak protože to bylo hrozný štěstí tam a mě to vždycky nějak takováhle prostě událost zasáhne, tak se k tomu, abych se nějak zpracoval v hlavě, tak se k tomu nějak chci vyjádřit a vyjádřit takhle, že aspoň tak, jo, tady je číslo konta, nebo tak a pošlete peníze a je to taky, no, taky jako malej příspěvek k tomu, no, takže snad to jestli prostě aspoň někdo se tam podívá, nebo najde to, kde to může, jo, najít to číslo a kam to poslat ty peníze.
1: Vlastně tím, co umíte, pomáháte tomu, aby ty věci byly lépe vidět.
2: Přesně, no.

0: Noční mikroforum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Tím hostem je grafický designér Jan Šabach. Vy bydlíte v městečku Northampton, to jste zmínil, já jsem se díval, to má nějakých necelých 30 tisíc obyvatel. Je to v Pioneer Valley, průkopnické údolí. Jak se tam žije? A kde to vlastně vůbec je pro českého posluchače, který netuší?
3: Jo, je to na sever od New Yorku, asi 3,5 hodiny, a kdyby se nějaký trojúhelník, tak vodorovně s Bostonem a na sever od New Yorku v západním Massachusetts.
2: Jak se tam žije v tom?
3: Žije se tam
2: Nová Anglie, se to myslím.
3: Nová Anglie, ano, no. Žije se tam dobře, je to Massachusetts je liberální stát a Northampton je ultraliberální městečko v tom státě.
2: Takže, ano, v přeložení volí se tam vždycky demokraté.
3: Přesně tak.
2: Vy jste se tam stal art direktorem magazínu Take. Mm-hmm. Jaký to je pocit, že svou prací, já tomu teda věřím, že můžete do jisté míry ovlivňovat vizuální vkus čtenářstva?
3: No, je to dobrý pocit. Je to, a hlavně vždycky pro různé články oni mě oslovili s tím, že jako nám se líbí, jak to děláme, ale potřebovali jsme to trošku udělat jako nějak ty, každý ten článek trošku nějak oddělit, a tak já jsem tam zavedl takový jako jiný způsob, trošku takový úvodní stránky, který nějak vždycky měli prostě takový o tom konkrétním článku byli víc, a používal jsem tím jako místní ilustrátory a fotografii a tohle, ale taky jsem hodně používal český písma, který mám moc rád, tak jsem tam vždycky jako také propašoval nějaký svoje oblíbený.
2: A o čem se v tom magazínu psalo vlastně?
3: To byl magazín o nové kultuře Nové Anglie, byl ten překlad. A takže ne o javorovém syrupu, ale o subkulturách a takových okrajových jako žánrech, a hrozně zajímavý časopis, kde jsem se toho spoustu dozvěděl.
2: Tam, když je zima, tak tam asi hodně sněží.
3: No, sněžívalo, ale teď jsme měli dobrou zimu, takže my chodíme na běžky teďka, tak to bylo bezvadný.
2: A vy máte nějaký speciální rituál s těmi běžkami? Z Ameriky vás nikdo neslyší.
3: Jo, ne, z Ameriky ne, ale z domova mě slyší máma. Že si zakouříme trošku trávu předtím. A pak ten výlet je takový pestrý.
2: Fakt? A dá se to udýchat?
3: Já, to není tak moc. Já ne za tak hrozně. To je prostě jen tak takový, že pak člověk jde na těch běžkách a všechno se mu zdá hrozně hezký.
2: Dobrá inspirace. Vedle vaší pedagogické práce máte lékařským žargonem soukromou praxi a děláte na sebe. Mm. A má to takový hezký název. Mohli byste to vysvětlit?
3: No, já to říkám tomu code switch, je to podle toho lingvistického termínu přepínání kódů, kdy člověk přechází buď z jednoho jazyka do druhého, nebo z jednoho podle situace nějaký třeba sociální, že když se člověk se baví jinak s dítětem a jinak s učitelem, tak to je taky takový přepínání kódu v jednom jazyce, ale právě to, že ten, a hlavně to funguje, nebo se mi to zdá, že to dobře pasuje na tu, na ten grafický design, že vždycky každý klient si zaslouží to nový přepnutí toho kódu a pozornost jako novou.
2: Myslím, že v Americe to je důležitá součást jakékoliv tvůrčí práce. Umíte ty své nápady taky dobře prodat?
3: No, když už s tím klientem pracuju, a tak jo, nejtěžší je najít toho klienta. Ale potom myslím, že jako ty nápady jako dokážu prodat, ale jako ne, že by to nějak byl v tom senzační, ale spíš jako už jak mám prostě techniku s těma, pracovat s těma klientama, já je nějak nepřekvapuju, já jsem oni mají rádi, když jsou součástí toho procesu, a že to je, tak konec konců je to jejich produkt, nebo nějaká akce kulturní, nebo cokoliv, jo, takže abych si to úplně nepřivlastňoval, takže jako oni chci, aby byli součástí toho.
2: Vy jste do Ameriky poprvé přijel v roce 1998, bylo vám 21. Teď se zdá ze sdělovacích prostředků, že je tam úplně jiná země.
3: To je pravda, no. Je to smutný a je to tak. A je to, no, teď si prostě, ono se to úplně to zní úplně, jako si, když si člověk to řekne nahlas, že vlastně žije v nějakém protofašismu, nebo fašismu už tam, to zní hrozně.
2: Co to znamená to heslo America Great Again?
3: To je, no, ve skutečnosti je to taková jako rasistická věc, která, že to jsme se o tom bavili právě, že Make America Great Again je, dává smysl jenom pro bílý, protože pro lidi, kteří nejsou bílí, tam nějaký, to není žádný again, to je, ty se mají teď nejlíp, když to bylo, takže jo, už jenom prostě to, že to tam je, je takový jako takže to varovný signál a hlavně to takový to vrácení, oni už to vůbec nepopírají, že jo, takovým městě 50. letům takový ty sexismus a rasismus 50. let.
2: No. A přísná, přísné sledování kohokoliv, kdo si vezme třeba jiný svetr.
3: Jasně, no. A teď, a nebo prostě střílení lidí na ulici, že jo, teďka těma ICE.
2: Když jste poprvé přiletěl do Ameriky, jak jste se tam cítil?
3: Já jsem se tam cítil skvěle, to bylo, že jo, takový dobrodružství, že jsem tam, když jsem přijel za ženou do San Diego, nebo za svou holkou tehdy, a ona mě představila svému tátovi, kde jsme bydleli, a on bydlel na pobřeží tam hned prostě přes ulici byl Tichý oceán.
2: A, v Kalifornii?
3: No, v Kalifornii, a tak to bylo prostě neskutečný, že jo, to je úplně, úplně jiný svět takovej. Ale krásný, jako oceán byl skvělý.
2: Prý jste, on byl přísný veterán z Vietnamu?
3: Já nevím, jestli byl přísný, ale byl veterán, no.
2: Nějak v tom příběhu hraje roli čokoláda, abyste získal nad Chánovi ruku jeho dcery.
3: Přesně tak, no, to mě, já jsem se o někoho staral, protože nějaký operace s kolenama a jednou mě takhle večer poslal pro čokoládu. Já jsem dojel k nějaký benzínce tam a tam měli největší čokoládu, co jsem kdy viděl, tak jsem ji koupil a přijel si můj a na mě chvilku koukal, pak se podíval na tu můj holku a říkal, tenhle ten se mi líbí. Tohle mám rád.
2: Takže jste si vzal Patrice?
3: No, ano, ano. Ano.
2: Americkou občanku. Mm-hmm. Cítil jste se tam někdy jako imigrant z východu?
3: Já si úplně nepřipadám jako imigrant právě jako z toho důvodu, že je tam furt ta možnost, jsem vždycky přijet a my jsme měli to štěstí, že jsme sem každý rok jezdili, jak jenom snad kromě covidu jednou jsme vynechali, ale za posledních těch, já nevím, 25 let jsme tady každý rok, a takže připadám si jako turista, že, a ne imigrant. A, takže úplně tak ne. No.
2: Ale máte v sobě v DNA nějakou tíseň, když se třeba objeví policejní auto, nebo...
3: To jo, no, to nebo když jdu kolem té budovy v New Yorku, kde nebo imigrační, kde sídlí imigrační úředníci, tak tam je vždycky se mi sevře žaludek z toho. Ale to je to jenom prostě, že udělám nějakou chybu, to ne, že bych prostě, že bych byl zločinec, ale jenom prostě, že náhodou udělám nějakou chybu někde v nějakém formuláře a oni mě vyhodí.
2: Ale je to zajímavé, v podstatě to je důkaz o přenosu traumatu, mm-hmm. protože vám bylo 12 v roce 89 mm-hmm. a přesto, a já to mám úplně stejné, mm-hmm. když jedu autem a vidím ve zpětném zrcátku městská nebo státní policie, tak se mi trošku sevře žaludek.
3: No.
2: I když nic nepáchám.
3: Přesně tak, to je uniforma.
2: Věříte, že se to v Americe obrátí k lepšímu? Že ta společnost má v sobě tu energii?
3: Věřím. A je to právě, sice, když jsou tam samozřejmě ty paralely historický, tak tohleto přesně konkrétně se nikdy nestalo, což mi dává naději.
2: V té vaší práci grafického designéra je nějaké jméno z Čech, které v Americe rezonuje?
3: Je, už víte, že Ladislav Sutnar tam je hodně populární. A,
2: proč?
3: On byl taky, hodně lidí si myslí, že pak už to bylo taky, že Čecho-Američan tam byl dlouho, ale to bylo taký to období 50., 60., 70. let, kdy on se zaměřoval na ty designy katalogů a takových věcí, jak jako to měl organizovaný všechno a zavět tam takové věci jako závorky na telefonní čísel a u těch předvoleb a tak.
2: Takovým guru ve vašem oboru je Steve Heller, kdysi nejmladší umělecký ředitel nebo art director The New York Times. Vy jste se s ním potkal vícekrát?
3: Potkal. Já jsem nejdřív, když jsem dělal právě v tom časopisu Take, tak on o tom napsal nějaký článek a potom jsem za ním byl, když jsem chtěl založit tu katedru, tak jsem se, protože on právě založil ten magisterský obor na School of Visual Arts v New Yorku a tak jsem si říkal, že by mohl nějak poradit a říkal, to je jako jiná věc, že zakládat jeden tady grafický jako program na umělecké škole versus zakládat celou tu katedru na normální liberální škole, to jsou jiné věci a on říkal tak pomalu, prostě já bych začal, že prostě někde začít tam učit a pak to tak rozvíje, takže to v podstatě furt dělám, akorát, že to se hrozně dlouho trvá, no, takže to na té akademické půdě všechno dlouho trvá.
2: Poradil vám něco, co si pamatujete doteď?
3: Nevím, nevzpomínám si.
2: Já myslím, že on je v těch radách trošku lakomý. Mimochodem, on se vždycky díval na východ od pobřeží Spojených států a také stál za spoluprací Petra Sise, který ilustroval pro americké noviny a také pro New York Times. No.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Slyšeli jsme Ivana Hlase, ta píseň zazněla v legendárním filmu Šakalí léta, který se natočil podle knihy vašeho tatínka. Jeho jméno ještě nezaznělo dnes večer. Petr Šabach. Hudba při práci. Posloucháte hudbu, když pracujete?
3: Poslouchám, no. Buď hudbu nebo rádio. Záleží na tom, v jaký fázi jsem. Když se potřebuji soustředit hodně, tak poslouchám klasickou hudbu, nebo aby to jako bez slov. A nebo když ne, tak normálně jako tak cokoliv, nebo rádio.
2: Vaše děti prý v té oblasti, kde žijete, chodili na mejdany s dětmi těch, které jste poslouchal v devadesátkách?
3: No, to je pravda a je to takový zvláštní, protože to je hodně takový kulturní místo a pochází z té oblasti několik kapel, jako Sonic Youth, Dinosaur Junior, Pixies a takhle podobně.
2: Co jste poslouchali doma, když jste byl malý?
3: Jsem poslouchal i Rolling Stones a Beatles.
2: Váš táta prý nedělal rozdíl mezi Johnem Lennonem a Johnem Wayneem, že nějak si tu Ameriku tak jako spojil a idealizoval.
3: No, táta adoroval Ameriku, až úplně to bylo, to je pravda, no. A právě, že tyhle ty věci potom mě nějak přecházely, já nevím, jak to, že on to tak jako, prostě jenom to bylo to, jo, ta krabička americká, krabička ruská, no, takže.
2: Na co nejraději vzpomínáte z dětství v pražských Dejvicích?
3: Hodně, já jsem měl hezký dětství a takový to typický, že každý měl klíč na krku a chodil prolízat dvory Dejvický a tak proskoumávat, křičeli na nás lidi. Tak. Ale jo, byl takový. No a jinak prostě, nevím, no, ještě já jsem byl v kapele, s bráchou jsme měli, brácha tam je doteď, kapela se jmenuje OOZ a ty už hrajou spolu přes 30 let a já jsem byl jeden z těch prvních členů, tam když mi bylo 16 a bráchovi bylo 10 a bráchovi je 43 teďka, je tam furt a jsou tam další, prostě pár těch kluků tam hrajou dál s těma.
2: Vy jste mi říkal, že ty ulice, kde se Šakalí léta natáčely, tak ty znáte, protože tam bydlí vaše maminka, no. A vypadá to tam furt stejně?
3: Je to stejný. Je to úplně, hlavně také podvečer, když se to, ty lampy, tam tak je to pořád ten, to, you know, to, těch, ono tam je teďka, že jo, víc aut, ale to vždycky říká, že tam, když táto byl malý, tak tam byly dvě auta v ulici a teď je to plný, ale jinak to je stejný. To je stejný.
2: Oba vaši dědové byli lampasáci, dá se to tak říct?
3: No dá, to je pravda.
2: Vojáci z povolání, jak se to projevilo ve vaší výchově?
3: A tak to byly dědečkové, to bylo takový, to už ne, že by na mě, pro mě to nebyly lampasáci, pro mě to byl, jeden byl tak trošku přísnější, jako máminý táta, tak ten nás tak jako, že člověk musel trošku nějak pracovat s ním a, nebo na chatě a takhle. A druhý, ten nás tak jako se tak jako věnovali, nevěnovali spíš nám, jako občas člověk prošel, tak ho děda zlochtal, to bylo takový jediný, co jsme, jak jsme se takhle jako užili nějak prostě spolu.
2: Jak to bylo s tím prodejem knih? Mimochodem, včera by měl narozeniny Laďa Horáček, zakladatel Paseky, který údajně prohlásil, mladý Šabach to prodá, vyděláme na tom.
3: Mladý Šabach nic neprodal, protože já jsem prodával knížky na Václaváku během vejšky a nebo během střední. To musel během, už během střední asi to bylo, protože, no, to jsem byl mladší. A on pak, no, jsem tam jednou přišel s panem Fischerem, viděl mě tam a pak od té doby říkal, on tam stál, měl sluchátka, vůbec nic nedělal. Říkal, jsem neměl sluchátka, nebo jestli jsem měl sluchátka, tak protože mi třeba byla zemlouva na uši, nebo to, že řekl, jako, ne, že bych poslouchal muziku tam a ignoroval zákazníky.
2: Oni vás posílali prodávat i jako podobního prodejce?
3: No, prodal jsem od tu slovník naučný chvilku. A zase, ani jeden jsem neprodal a mám doma a až Alpy doteď.
2: Jaké to bylo, když jste se s tátou, když vás vzal k té stolní společnosti u staré hospody, nebo jak se to
3: měl? U staré školy. U staré školy, no, na starém městě. A to bylo, já jsem to měl hrozně rád. Oni, že to byla taková zvláštní doba v těch 90. letech a ještě prostě speciálně táta měl takovou práci, kde kam chodil na 10. a ve 12. což mohl být v hospodě. Tak udělal pár telefonátů, zařídil pár koncertů, on dělal v Domě kamenného zvonu na Staromáku. Já jsem chodil doceletný na filozofickou fakultu, tak jsme se fakt vždycky, já jsem šel na přednášku, nebo nešel na přednášku a přišli jsme do hospody. A tam samozřejmě chodil jsem tam rád, protože táta bavil v hospodu jako skvěle samozřejmě, ale to jako nebyl jediný, tam byl lidi, zajímavý lidi, každý od někud jinak dělal něco jiného a takový zajímavý prostředí to bylo a doteď na to jako vzpomínám. No.
2: Jak vznikl ten nápad, že jste začal pro nakladatelství Paseka graficky upravovat knížky svého táty a ta první, nebo ten design, se kterým jste přišel, byl školní sešit?
3: No, to bylo pro knížku Ramon a to je tam, že kluk si píše deník, takže já jsem říkal, tak já použiju táta psal rukou do sešitu, taky ten toho klasického červeného sešitu z A4-kovýho, tak já jsem říkal, tak to použiju na to, na tuhle tu knížku, na tuhle obálku, která má smysl. A Láďa Horáček se rozhodl, že uděláme celou vlastně tu edici, že všechny to budou se taková sešitová edice a pak jsme to udělali všechny sešity, až už jsem pak nevěděl, co dál s těma sešitama mám dělat, ale jako bylo to bezvadný, já jsem moc rád, že jsem to mohl dělat.
2: Teď vycházejí znovu v nové grafické úpravě, úplně jiném designu, také od vás. Jaké to je upravovat, připravovat a posílat ke čtenářům texty svýho táty?
3: No, já dělám na ty obálky, já dělám to vevnitř, ale je to taková odpovědnost, já to dělám samozřejmě moc rád a chci...
2: Neděláte to zadarmo?
3: No, ne, dělám.
2: Dobře.
3: Ale dělám to rád a chci, aby se dobře prodávali a tak se snažím, aby byli výrazní a pestrý a aby byli vidět na poutě.
2: A vy tam máte takový zajímavou hru s typografií, vy milujete písmo. Někdy je to možná trošku hůř k přečtení. Co vás baví na téhle té spiklenecké typografické hře?
3: No, mě to baví moc, protože je to samozřejmě spiklenecká typografická hra a to máte pravdu a máma taky moje vždycky jako, já nevím, co tam je, já to nepřeštu, ale to nevadí, ono tam ještě jednou, proto tam to je ještě normálně tam jednou, jako ještě s název knížky a táta, ale mě ten nápad přišel s tím, že táto knížky jsou vlastně takový mozaiky a takový jako puzzle příběhů a různých lidí a nebo jeho samozřejmě, ale a on je ten, jo, prostě to ten člověk, který to dá dohromady takhle a potom to má začátek a konec a je z toho jako knížka, takže jsem si říkal, že to udělám takový jako stavebnici typografickou a to, že je to nejde číst občas, to mi nevadí, ale pak se třeba občas, pak to, když to lidem dojde, že to, tam jsou nějaký ty písmena, tak je pak hledají a to je vždycky jako ten design, když člověk něco takhle vyřeší, když je tam nějaká taková šifra, tak potom je odměněný tím dopamínem a taky se to pomáhá třeba k zapamatování a tak.
2: Jezdil velký milovník Ameriky Petr Šabach také za svým synem Janem do Ameriky?
3: Jezdil, no, byli za náma několikrát, no, byli v New Yorku, když jsme bydleli.
2: Jak to probíhá?
3: Probíhá to dobře, protože máma vždycky, máma si, no, ty smáš, že teď budeš tady a budeš pít pivo s ním. A on to tak vždycky bylo, jako to, že táta byl na dovolený nebo takhle a budem sedět a pít pivo. Já jsem říkal, já musím třeba do práce, nebo musím taky něco dělat, ale tak to, že tak na chvilku zase člověk toto, ale to bylo to samozřejmě skvělý, jako když tam jezdili.
2: Chybí vám?
3: Chybí mi moc, no.
2: On umřel, když mu bylo 66, to je brzy.
3: No, to byl hrozně mladý.
2: A co vzpomínáte nejvíc?
3: záleží na tom, vzpomínám to si, spíš to takový, co se říkám, tohle by se mu líbilo, nebo to je škoda, že tohle to neviděl. Já jsem viděl nějaký rozhovor s ním, starší, a tam říká právě, že mému synovi Damianovi byly 2 roky, a on říká, že se těší, že se dá s Damianem pivo. Jo. A to si nedal, protože mu tehdy bylo 2, jako, ale teď je Damianovi 18, je tady a dává si pivo aspoň se mnou teda.
2: A v Americe nemůže, tam je to až...
3: V Americe nemůže, přesně tak. Takže on se mu bylo 18 před měsícem a okamžitě vyrazil do Prahy.
2: Když přijedete za mámou, tak o čem si povídáte? Co vám vaří?
3: No, vaří mi skvělý jídla, samozřejmě. Dneska jsme měli kuře na paprice, což je jedno z mých oblíbených. A já ale taky vařím docela dobře a vařím český jídla taky doma u nás. Takže
2: jako, že jste kuchař, jo?
3: No, docela jo, no. Ale... No a jinak se bavíme o všem možném. Koukáme na televizi a na nějaký zahrady, mám ofr kouká na nějaký zahrady a tak.
2: V Americe vám z Čech chybí, nebo chybělo za těch 30 let skoro co nejvíc?
3: Rohlíky a občas, a jako čeština, nebo takhle, nebo tak většinou jsem tam jako byl buď jedinej, nebo neměl jsem moc českých známých, ale zase na druhou stranu, jako pak ty sociální sítě a tyhle ty, že teď je to jiný, že prostě jako že poslouchám podcasty různých českých novin, nebo deníků a čtu noviny a tak, takže to je, říkám, to je právě že to je spíš jako, že se připadám jako turista, že taky jsem prostě ani na jednom místě nejsem a zároveň na obou.
2: Umíte si představit, že byste se vrátil sem, až děti budou velký?
3: Jo, docela jo. A speciálně, jestli tam náklady spojený s důchodem a se zdravotnictvím, tak to je, jak se říká, tam je člověk furt jako jednu operaci od bankrotu, takže to by se mi líbilo tady by, samozřejmě.
2: Povězte mi, kterou knížku byste doporučil svým dětem od vašeho táty, kdyby četli česky?
3: No já jsem jim čet a nakonec Vánoce, protože to je, tam je povídka, ty povídky tam jsou, tam je o Halloweenu a to bylo, když právě byl u nás a děti byly mě radost, protože tam jsou v té povídce, tak tohle jsem čet. A jinak já myslím, že taky, já mám moc rád samozřejmě Putování mořského koně, protože je to o mně, ale nejen z toho důvodu. A teď jsem nedávno čet zase Zvláštní problém Františka S., který je jako jiný, ale taky prostě senzační, že to přijde. Tak já myslím, že jo, ta čítanka taková jako Úvod do šabacha, taky to Hovnohoří a Opilý banány a Babičky.
2: A díval jste se s dětma svýma na nějaké adaptace od Hřebejka s Jarchovským?
3: Jo, díval. Děti znají ty filmy, znají Pelíšky, to viděli několikrát samozřejmě. Šakalí leta jsme viděli teďka nedávno, jsme na ně koukali. Občanský průkaz. A takový právě, že ty Pelíšky a Občanský průkaz, že to není jenom, že tam, že to inspirovaný těma tátovýma knížkama, ale že je to dobrá spověď o té době, že člověk je na to vysvětlovat dětem tyhle ty věci a jako jak to vypadalo tady, jak to bylo takže to bylo jako takový edukativní a ještě je to, že tam je ta spojenost, ta spojení s tím tátou.

0: Vaše žena je Američanka, vy jste Čech a vaše děti jsou Američani.
1: Čechom, no to je Američani českým původem, nebo takhle, ale žena je třeba, že oni, co to znamená být Američanka, každý je vodněkač tam, takže žena je napůl Italka, napůl Irka, a děti jsou napůl Češi a pak nějaký čtvrtky Italové a čtvrtky Irové.
0: Když spadla dvojčata v New Yorku v září 2001, tak vy jste tam byli a zasáhlo to nějaký vaši rodinu?
1: No, zasáhlo. Patricin, její bratranec, byl požárník, její rodina tam jsou požárnice a její bratranec byl, to byl první den, co byl v práci tam, tak a ten tam zemřel. A to byla zvláštní doba tam, protože já jsem byl ve škole a to byla, mě to připomnělo, jediné, co jsem zažil také podobný, bylo po revoluci. Že najednou v hospodě si, nebo v kavárně si lidi povídali jako s lidma, který člověk nezná, oni jsou taky nevršený, takový jako, ne, že by byli zlí, ale jsou takový jako individuální, že neotravují ostatní lidi. Ale teďka to bylo, tak to bylo takový komunitní. Potom my jsme byli v takové oblasti pod tou 14. ulicí, která byla dlouho zavřená potom, že třeba pro noviny se člověk musel až za tu 14. ulici. Tak to bylo taky jako, no, taková vesnice zvláštní.
0: Vaše děti žijou v Americe, samozřejmě stejně jako vy a vaše žena a čím budou podle vás, nebo kolik jim je vlastně?
1: Já taky mám tři děti, Andulku, Damiana a Sofii, Sofinku, a to je 15, 18 a 20. A je, to mě vždycky úplně fascinuje, jak to vlastně to nějaký, jak člověk vychovává děti. Já nevím, jestli to jak, jo, že každý jak je jiný úplně, že vlastně musí člověk jako, aby to přežili do té dospělosti a pak už budou z toho, ale že úplně, každý úplně jiný, i když jsme jako z výchově to bylo stejný od nás, z naší strany.
0: Tam, to
1: ale, no, ale jedna třeba Sofinka hodně hudební a tak a Damian zase takový sociální hodně a takový optimistický a takový konektor na lidi. Okay? A Nuka zase zpívá a tak. Jsou skvělí a jsem zvědavý, co budou jednou dělat, ale je to na nich.
0: Umí někdo z nich vařit něco českého?
1: Jo, Sofinka umí, ta se naučila knedlíky, což já neumím, takže vždycky jako, a mě to tak až úplně nevadilo, že jako já si jako tam dám nějakou bagetu do guláše, ale je to samozřejmě lepší s tím knedlíkem a ten, takže se naučila knedlíky a umí ještě makový koláčky dělá, takže jo. Ne.
0: Jste připraven na to, až se začnou postupně vzdalovat od hnízda?
1: No, jsem, ono to taky je udělaný, že jo, teďka právě Sofie už je dva roky na koli v Pensylvánii na vysoké škole v Bryn Mawr.
0: A co studuje?
1: Teď se specializuje taky na antropologii, skoro okolností právě stejně jako v podstatě jako táta studoval teorii kultury, kde je právě ta antropologie jedna z těch stěženích a moje žena taky studovala antropologii, takže všichni, to je takový základ, a potom že z ní je právnička, já jsem grafik, že to je prostě skvělej první jako schod pro cokoliv.
0: Absolutně souhlasím, měl by z vás radost profesor Hrdlička, zakladatel antropologie a významná osobnost mezi americkými Čechy. Řekněte mi k designu, co to vlastně je ten dobrý design?
1: No, to záleží, záleží, jaká to je ta oblast toho designu. Je to, ono to samotné slovo je matoucí a vždycky právě to, když se s těma studentama o tom bavíme, protože design je tak široký pojem, protože design jsou vlastně taky ty, to je ten nápad, to je ten proces a je to i ten konečný výsledek. Všechny tyhle ty, občas tomu říkáme design. Ale jinak dobrý design, já budu mluvit o grafickém designu, protože to je mi nejbližší, to dělám, že jako já mám rád produktový design a takovéhle věci, ale nebudu se pouštět tady do tohohle. Ale ten grafický design, jako když jo, ve své podstatě by měl fungovat nějak, měl by pomáhat, myslím, lidem v něčem, a já buď nějak se orientovat v prostoru nebo ve světě. A ona není nějaká úplně skvělá definice grafického designu. Já používám takovou, dohromady jsem dal, že Milton Glaser říká, že by to mělo informovat a těšit. To jsou taky vlastně ty dvě základy, to informování, nebo ta funkčnost je ten zásadní prvek. Potom je, tak samozřejmě by bylo dobrý, kdyby to bylo nějak na to, aby to nebylo ošklivý, aby se na to člověk rád koukal. A nebo tam byl nějaký prostě buď vtip, nebo nějaká taková, jako právě třeba tato šifra, on vtip, to není úplně vtip, že jako haha, ale takový něco prostě, že člověk se, že to spíš právě jako potěší třeba. A ještě k tomu přidávám od Tibora Kalmana, od Bruce Mella, jejich toho, že by to mělo nějak člověka inspirovat a ještě nějak vyprovokovat k nějaký akci a nějaký něco, aby něco udělal na základě toho.
0: Můžete mi na závěr říct příklad humoru v grafickém designu?
1: No, právě to je v podstatě, to je jak takový ty vtipy v New Yorku, takový to se člověk říká, jako, to není úplný jako smích hospodský. Takže to spíš takový jako pousmání. No.
0: Honzo, umíte se mít rád? Máte se rád?
1: Mám se rád? Asi jo.
0: Já jsem to vytrhnul z knížky vašeho táty. Jo. Důležité je umět se mít rád, protože nás to nikdo nenaučil.
1: No tak já myslím, že naše rodiče nás naučili, že bychom se měli rádi.
0: A to je dobře.
1: Je to.
0: A vy to pak učíte vaše děti.

0: Blízká setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude pedagog a varhaník katedrály svatého Víta v Praze Ondřej Valenta. Čím si varhany získaly jeho srdce? Jaká byla dlouho očekávaná slavnostní inaugurace nového nástroje v katedrále svatého Víta? A jsou v něčem tyto varhany výjimečné? I to nám prozradí varhaník Ondřej Valenta.
0: Blízká setkání
2: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka.
6: Už zas? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
9: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 18. června, který otevírá Joe Cocker písničkou Summer in the City.

No a teď mi dovolte, abych vám prozradil, že hostem tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu, a to hned po půlnočních zprávách, bude Pavel Kovač, který používá také anglickou podobu svého jména Paul Kovač. Kytarista pražské hardrockové kapely Red Baron Band, ale také poměrně prestižní formace 333. No a právě s touhletou formací v těchto dnech společně vydal neméně prestižní album Isolation, což je album doslova nabité zahraničními hosty zvučných men. No a my si budeme tohleto album představovat a budeme si o něm povídat a budeme si z něj samozřejmě pouštět také muziku. Pochopitelně nahlédneme také do kalendáře, ale začneme gratulací. Právě dneska slaví svůj svátek své jmeniny nositelé křestního jména Milan. Takže noční proud přeje všem Milanům všechno nejlepší, a to včetně Milana Brouma, virtuózního basisty skupiny Olympic.

0: S písničkou Magic to byl Paul McCartney a to byl také náš první pohled do kalendáře, protože Sir Paul McCartney právě dneska slaví své 84. narozeniny. A je tu ještě jeden pohled do kalendáře, abychom si připomněli, že své 67. narozeniny by právě dneska oslavila Zuzana Navarová. Naprosto mimořádná česká zpěvačka a písničkářka, která bohužel zemřela už v roce 2004.
1: Je mi fajn a je mi skvělé, jen se nesmím ani hnout

zamísit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch.

písničkou Long Time Gone, to bylo trio Crosby, Stills and Nash. No a teď si dopřejeme vzpomínku na jednu velmi zásadní, velmi důležitou světovou hard rockovou kapelu 70. let, na kapelu Free, a to v písničce Fire and Water.

Kytarista Pavel Kovač bude mým slíbeným hostem v tomto nočním proudu hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka. Přichází především proto, aby nám představil právě vydané velmi ambiciozní album Isolation, jedné ze svých formací kapely 333. Takže slibuju, že to bude rozhodně podnětné a zajímavé, tak buďte u toho.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Po podepsání memoranda mezi Íránem a Spojenými státy už Hormuzským průlivem proplouvají lodě. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se sníží. Ministerstvo představilo podmínky dotačního programu. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. A dnes bude slunečno, přes den až polojasno, na horách ojediněle přehánky, teploty až 35 stupňů. Je pátek 19. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Znovu otevřeným Hormuzským průlivem proplouvají první lodě. Děje se to poté, co iránský prezident Masoud Pezeškian a jeho americký protějšek Donald Trump podepsali předběžnou smlouvu o ukončení bojů. Americký viceprezident J.D. Vance uvedl, že plavidla úžinou od podepsání memoranda převezla více než 12 milionů barelů ropy.
2: Spojené státy po podepsání dohody přerušily blokádu íránských přístavů. Zavázaly se taky, že budou vydávat výjimky pro vymáhání sankcí, které uvalily na íránskou ropu. Například podle amerického ministra obrany Petea Hexeta se to ale může rychle změnit.
3: Pokud Írán podmínky nesplní, jsme víc než schopni znovu uvalit nepropustnou blokádu.
2: Podmínky dohody podle Íránu naopak stále porušuje Izrael, který neukončil invazi a útoky v Libanonu. Podle Izraele se jej ale smlouva netýká. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinerii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ukrajinské údery jsou zcela spravedlivou odpovědí na ruské útoky na ukrajinská města a obce. Zelenský znovu vyzval Rusko, aby válku zastavilo a začalo jednat. Ruské sociální sítě mezitím zaplnila videa zachycující ukrajinské drony i rakety nad Moskvou a v jejím okolí i následné exploze, zejména v Kapotni, kde už Ukrajinci podruhé tento týden zasáhli a poškodili rafinérii. Ta dodává Moskvě téměř polovinu benzínu a nafty. Ukrajinci do Ruska vyslali stovky dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina jich protivzdušná obrana sestřelila téměř 200. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
5: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli také na prodlužování protiruských sankcí o 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Maria Tomasiková. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o půl roku. Pro každé prodloužení je třeba jednomyslný souhlas celé 27. Finanční podpora nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu Dostupné nájemní bydlení. Je určený pro obce i soukromé firmy.
6: Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů, celková podpora pak může maximálně pokrýt 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
7: Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku. Příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
6: Ministerstvo program podpoří 6 miliardami korun. Podle nevládní organizace Platforma pro sociální bydlení by ale bylo potřeba dostupné bydlení podporovat v řádech 10 10 miliard ročně, říká její analytik Jan Klusáček.
8: Když se bavíme o mladých rodinách, čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech. To rozhodně stačit nebude.
6: Pod čarou zůstaly projekty za celkem 10 miliard. Resort tak připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Bankovní rada České národní banky rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25 bodu na 3,75%. Prohlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
9: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
10: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
9: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
11: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
9: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z Hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Prokop se z jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit dnes. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinherr.
12: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
1: Rozhlasoví symfonici zahrají dnes večer v pražské katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhaní oktáv. Řídit orchestr bude poprvé nový šéf-dirigent Elias Grandi.
13: Pochopitelně jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhaní symfonie Camilla Saint-Saense.
14: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
13: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
14: Večer otevře premiéra fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovítské varhany. Je z pera Iva Bartoše. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace prakticky od začátku vedla díky gólu Sadílka. Soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Hlavně ve druhém poločase africký tým častěji držel míč, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
15: Pokud nám tam něco chybilo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přece jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání a tam jako vytvořit na obraz takový jakoby převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší, ale já zase na druhou stranu říkal, že jsme měli druhou poločas šanci.
1: Češi jsou ve skupině na třetím místě a stále mají šanci postoupit. Za týden musí porazit domácí Mexiko. Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1. Začal teď zápas Kanada-Katar a informuje o něm reportér Tomáš Petr.
16: Končí 8. minuta utkání a Kanada zatím hraje s Katarem nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D35 u Olomouce a zavřený pruh na dálnici D1 na Benešovsku. Nejprve dobrá zpráva z D1 u Přerova. Policie před chvílí zrušila výstrahu před autem, které v úseku jelo proti správnému směru jízdy. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno po uzavírce už průjezdná. Zatím omezeně za sjezdem na Přáslavice kilometru 279 je po odpoledním požáru kamionu poškozená vozovka a proto zavřený pravý pruh. Ještě jednou D1 z Prahy do Brna, pozorně na exitu 21 sjezdu na Benešov. Pravý pruh na sjezdu zavřela údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
17: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
18: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční proud a já v něm už za pár okamžiků uvítám svého slíbeného hosta, kterým bude kytarista Pavel Kovač.

0: Isolation, tak tohle to byla titulní písnička nového alba, velmi prestižního alba, formace 333, prestižního s řadou velmi atraktivních a zajímavých zahraničních hostů. Ovšem to všechno nám postupně prozradí můj slíbený host Pavel Kovač, kytarista a spoluproducent téhleté desky. Pavle, vítej, dobrý večer.
1: Ahoj, Elio, dobrý večer.
0: Pavle, možná na začátek taková opravdu povšechná otázka. Pojďme to album představit. Vlastně o jaký projekt jde, o jaké album jde? Co na něm posluchači najdou?
1: No, je to pražská kapela 333, což je desetičlenná kapela, která je vlastně, nebo vznikla v podstatě okolo klubu Doupě ve Veleslavíně. Hmm. A kdysi jsme ji založili s Petrem Chmelou a s Brynem Stefancem, to byla jako první trojka. A pak se k nám přidala Kačka Hladůvka, kdysi Petráňová, a Jirka Rubeš, basista, bývalý basista Red Baron Band. A to byla taková první pětice a potom se k nám v průběhu času přidala dechová sekce z kapely Laura i Tygři, zpěvačka Martina Horejšová a ještě flétnista Richard Malát, který občas hraje ještě jako akustickou kytaru. Takže to je vlastně ta kapela. No a na tomhletom CDčku, protože to je takový jako obří projekt, řekl bych, že v Čechách naprosto nevídaný, protože nejsem si jistý, jestli někdy tady vyšlo něco takového jakoby rozsahu a s tolika hostama, a hlavně zahraničníma teda. Takže tady na tom albu je skoro 30 muzikantů, který tam hostujou a jsou tam obrovský hvězdy ze zahraničí. Asi si je postupně nějak jako proberem, tak teď můžeme říct, že v této skladbě, která hrála, tak tam hrál naprosto famózní bubeník kapely Deep Purple Ian Paice, což je prostě obří legenda a bylo to neskutečný, jako že jsme měli možnost s takovýhlema muzikantama spolupracovat.
0: Mm-hmm. No, my se k tomu dostaneme rozhodně ještě podrobně, ale možná zastavme se teď u Iana Paice. Jak je třeba komplikované, nebo jak komplikované bylo pro vás takovéhle jméno, takovýhle pojem získat pro spolupráci?
1: No, je to vždycky vlastně, nebo většinou je to komplikovaný, protože samozřejmě do poslední chvíle nevíš, jestli to klapne. Hmm. A je zrovna pravda, že v případě Iana Paice, tak jsme jeli do studia a ještě jsme jako po cestě jsme si ještě nebyli jistý, jestli opravdu dorazí, protože jeho manažer vlastně furt to vypadalo, že to neklapne, a nakonec to teda klaplo. A dopadlo to skvěle a mám k tomu potom příhodu, ale myslím si, že tam budeme pouštět ještě jednu písničku, tak tu příhodu můžu říct až u té druhé skladby, aby ten vstup nebyl tak dlouhej.
0: Dobře, tak si ji schováme. Tak pojďme tím pádem na další ukázku.

0: písnička Move Over, kterou původně díky svému poslednímu albu Pearl proslavila Janis Joplin. My jsme si ji ovšem poslechli v podobě, jak ji natočila kapela 330 s vzácnými hosty. No a kytarista Pavel Kovač, který je mým hostem ve studiu, nám už určitě prozradí, o jaké hosty šlo v tomhle případě.
1: Tak tady na té skladbě zpívá Lisa Ramey, což je černošská zpěvačka, která byla v nějakém finále toho amerického Amerika má talent, nebo jak se jmenuje ta televizní soutěž, kde jako byla poměrně úspěšná, a my jsme se s ní vlastně seznámili už nějak předtím, takže jsme se s ní zadžemovali nejdřív asi půl roku předtím, než vlastně potom jako natáčela s náma tohle album, a na bicí tady opět hraje Ian Paice.
0: A teď si slíbil tu historku.
1: Teď jsem slíbil tu historku, tak vlastně Ian Paice na tomhle albu natočil tři skladby. Jsou to tady to Move Over, je to skladba Kansas City, a potom ta titulní Isolation, kterou si hrál jako první. A on vlastně přijel do toho studia a pustili jsme mu takovej základní track, kde byly nahraný jiný bicí. A dá se říct taková jako pomocná stopa, že tam byla. A on si to poslech a říkal, dobře, tak já to jdu zkusit. Takže jednou tu skladbu slyšel a šel nahrát ten první track. A musím říct, že to znělo už jako poměrně dost dobře. A on se vrátil do toho studia, nebo do té režie, a teď říká, poslouchá to a říká, já nevím. A teď tam nastalo takový hrobový ticho, bylo nás tam asi 8, a já jsem cítil, že prostě musím něco říct, jo. Jak tam prostě bylo takový napětí. Tak jsem říkal, no, já bych si představoval na konci té skladby takový divočejší kytarový solo, že by tam bylo třeba víc těch jako bubnových breaků, a on se na mě podívá a říká, ty vůbec jako si nepochopil, co se snažím říct. Já se snažím říct to, že tu skladbu neznám. Ta dynamika té skladby je poměrně členitá, prostě má to různý vývoj a já to neznám. Takže já bych potřeboval, že by si mě mohl dirigovat. A ve mně jakoby zatuhla krev. Jsem si říkal, pane bože, nejlepší žijící rockový bubeník, prostě největší legenda, a já ho tady jako budu dirigovat. No prostě jako stalo se to, dostal jsem sluchátka, stál jsem před bicí soupravou, napsal jsem si v rychlosti na papír strukturu té skladby a takovou zlatou tuškou Kohinor jsem mu dával, prostě ukazoval nástupy a počítal, ukazoval jsem mu na prstech ty změny, že jsem mu odpočítával prostě doby 4, 3, 2, 1 a tak. A vlastně jsme to nakonec krásně zvládli, párkrát jsme se tam u toho docela zasmáli, a potom, když vlastně to natočil, tak mě přišel ještě jako osobně poděkovat, že jsme to jako takhle tím krásně propluli, protože samozřejmě, když to člověk nezná, tak na první dobrou jako nemůže odchytat všechny stop timey a předražené doby a podobné věci. Takže jsem nejspíš možná jediný člověk na světě, který dirigoval Jana Paice, což mi připadá vtipný.
0: To je unikátní, no.
1: Ano.
0: Prozraď mi, jakým způsobem, podle jakého klíče jste vybírali ty písničky, které nakonec jste natáčeli a které se nakonec na tom albu objevily?
1: No, my jsme některý z těch písniček hráli prostě na koncertech z 333. Někdy to bylo takový hodně narychlo, že jsme najednou zjistili, že třeba máme možnost natáčet s nějakým jako zajímavým hostem, a snažili jsme se vybrat něco, co by jako nám neodmít. Jo, takže jsme se snažili vybrat nějaký písničky, že jsme třeba tušili, že třeba má rád něco od Beatles, nebo jo, že má nějaký vztah nebo ke starým rock'n'rollům, nebo to, ale samozřejmě to muselo být v takovém nějakým, jako bych řekl, společným balíčku, který nevybočí z nějaký té dramaturgie toho alba. No. Takže některé skladby jsme vybrali vlastně na poslední chvilku a většinu jsme nějakým způsobem hráli.
0: Mm-hmm. No my si za chvilku určitě budeme povídat i o tom, jak prakticky vypadalo to natáčení, protože ono, pokud vím, tak probíhalo dvojím způsobem, buď přímo tedy ve studiích tady v Praze, nebo korespondenčně, ale to si povíme za chvilku, teď si pustíme další ukázku z téhleté nové desky.

0: Tak tohle to byla naprostá bluesová klasika, Crossroads, Roberta Jones, troufnu si říct, ďábelská klasika. Možná, že bychom, Pavle, mohli připomenout tu veskrze rostomilou historku, proč jsem řekl ďábelská klasika.
1: No, protože vlastně v tom textu se jedná o tom, že vlastně ten kytarista jde o půlnoci na tu křižovatku, na to rozcestí, kde mu ďábel naladí kytaru, aby hrál co nejlíp a hrál naprosto famózně výměnou prostě za to, že nebude mít dlouhý život, že ten život patří tomu ďáblovi. A ono se to opravdu tomu Robertovi Johnsonovi stalo, protože v 27 letech ho vlastně otrávil nějaký sok v lásce, že se v nějakém baru tam přetahovali o nějakou dívku, tak vlastně mu dali nějaký jed do whisky a ten Robert Johnson zemřel a zůstalo po něm jenom asi 38 skladeb natočených a z většiny z nich se staly naprostý klasiky, jako třeba tato skladba, kterou natočili různý lidi, jako třeba kapela Cream s Ericem Claptonem a kapela Rush a spousta dalších, ale my jsme udělali takovou, jak jsem říkal, takovou pomalou blues funky verzi, naprosto odlišnou od těch ostatních, co znám.
0: Mm-hmm. Pojď opět prozradit jména, pojď prozradit, kdo se podílel s vámi na téhleté nahrávce.
1: No tak tady ten výčet je delší, tak zpívá a na foukací harmoniku tady hraje New Yorkčan, který se jmenuje Chris DePino. A toho nám doporučil Laco Deči. A on nám vlastně jako, to bylo v době covidu, když jsme začali tu desku točit, tak vlastně to bylo, jak si říkal, na dálku korespondenčně, takže se posílali nahrávky prostě přes internet. A Laco nám řekl jako, hele, on to je výborný harmonikář, naprosto geniální, on vám tam natočí nějaký harmoniky. No a nám přišly ty stopy zpátky a tam byl i zpěv. A tam to byl tenhle a my jsme říkali, no tak to je ale výborný zpěv, tak jsme ho tam nechali. Dál tam třeba hraje Dick Taylor na slide kytaru, což je zakladatel kapely Rolling Stones a ještě další kapely Pretty Things, to je taky jako legendární britský kapely. Pak je tam třeba ten zmíněný Laco Deči, taky na trumpetu. Na piano tam hraje v tu chvíli 92-letej Don Preston, pianista od Franka Zappy, který ale hrál i třeba s Johnem Lennonem nebo s Ella Fitzgerald. Naprostý prostě hvězdy. A jenom snad doplním, že ty kytarový sola tady v té skladbě hraje Pavel Karlík, což je vlastně ten se staral o zvuk týhletý nahrávky vlastně, že to natáčel ještě teda s Adamem Karlíkem, ale Pavel to potom míchal. Takže ten tam v pár skladbách taky hraje na kytaru.
0: Mm-hmm. Pojďme upřesnit, my se toho už asi dvakrát dotkli, ale aby to bylo pro posluchače zřetelnější a pochopitelnější. Právě ten systém toho nahrávání, já jsem říkal, že někteří z těch muzikantů zavítali sem do studií, do Prahy a s některými jste pracovali na dálku. Jak to vypadá, ta práce na dálku?
1: No, my vlastně pošleme nějaký základní stopy, to znamená, že takový jakoby hrubý mix, jo, že tam je bicí, basa, kytara, někdy je tam pomocnej zpěv. A teďka záleží, co jsme chtěli natočit. Když jsme třeba chtěli natočit baskytaru, tak jsme to poslali bez baskytary. Mm-hmm. Nebo když jsme potřebovali natočit zpěv, tak jsme poslali pomocnej zpěv jako jeden track a potom bez toho zpěvu druhý track, do kterého se to natáčelo, ale byla tam natočená ta melodie, aby ten případný zpěvák věděl, jako, jak se to má odehrávat přibližně. No a takže takhle se to dělalo jako na dálku, některé ty věci, a to teda bylo hlavně v tom covidu, protože tam nebyla ta možnost toho cestování a ve chvíli, když konečně ten covid jako pominul, tak už jsem ty muzikanti začali jezdit, takže polovina těch muzikantů to točila už potom tady ve studiu Sono a my jsme u toho byli.
0: Já myslím, že to je možná trošičku nepatřičná otázka, protože se jedná skutečně o výrazné a zkušené osobnosti, ale při té spolupráci na dálku stalo se vám někdy třeba, že ten muzikant nenaplnil vaši představu, že jste třeba urgovali, že byste to chtěli trošičku jinak, že jako vám to nezní tak, jak jste si původně představovali?
1: Ne, nestalo. Tohle jsou fakt jako takový, bych řekl, jaksi ostřílený muzikanti, že tohle se nám nestalo. No, my jsme byli spokojení, dokonce jako v některých případech mě vyloženě padla brada. Obzvlášť, když nám přišly tracky od Glenna Hughese, zpěváka, basisty Deep Purple, tak to musím říct, že to jsem teda zíral, jak to bylo dobrý.
0: Já mám pocit, pokud se nemýlím, že právě Glenna Hughese tam máme připraveného, tak bych se ještě zeptal právě na Glenna Hughese. To byla písnička, kterou třeba on si sám osobně vybral, nebo vy jste mu ji nabídli?
1: Ne, my jsme mu ji nabídli. Vlastně ta, co si pustíme, se jmenuje Hard to Handle, což je taková klasická soulová písnička, ale tato verze je taková trošku víc jako bluesrocková, taková údernější. A on ještě natočil potom jednu skladbu, která je na té desce, ta se jmenuje Love Like Man, což je původně píseň kapely Ten Years After. A v té písni Love Like Man hraje i Leo Lyons, to je další host na té desce, čili to je basista kapely Ten Years After. A to je mimochodem kapela, která vystoupila na tom slavném festivalu ve Woodstocku a prodala asi 40 milionů desek, takže taky obří legendy z Británie. No, ale tadyhle vlastně zpátky k té písnice Hard to Handle, tak tady se nám taky podařilo do toho vložit nějakou invenci vlastní, protože náš záměr byl ty písničky neudělat přesně podle těch původních předloh, ale naopak je trošku něčím změnit, aby tam prostě byl nějaký jiný rukopis. A právě třeba Glenn k tomu přistoupil stejně, čili on tam natáčel basu tady v té skladbě a ta basa jak je skvělá.
0: Tak si ji pojďme poslechnout.

0: Take Me Higher, kapela Red Baron Band, druhá nebo první na pořadí Nezáleží z domovských kapel mého hosta, dnešního hosta Pavla Kovače. Pavle, tohle to byl nový single z vaší chystané připravované desky. Tak prozrať, co se teď v Red Baron Bandu děje, co je tam nového aktuálního, co se tam odehrává?
1: Tak my jsme, teďka nevím ani časově, jak je to dlouho, ale prostě jsme se ustálili v takový jako staronový sestavě. Takže je tam na bicí Radek Horní, který je tam celou dobu se mnou, prostě všechny ty sestavy. Vrátil se k nám basák Mechy, který s náma nahrál první tři desky a taky byl na tý, na tom liveku Live in Prague. A taky se k nám vrátila rock'n'rollová divoška Monika Infernalis, která taky zpívá na tom živáku Live in Prague. A teďka vlastně to je jako první studiová deska, kterou v této sestavě chystáme. Ta deska se bude jmenovat Walking Danger. A bude tam 10 skladeb a je to, bych řekl, poměrně pestrý, přestože ten základ je samozřejmě jako takový hardrockový až chvilkama progrockový, ale jsou tam i různý akustický momenty a skladby. A bude tam 10 písniček a jak to tak bývá, tak když se takhle nějakého muzikanta zeptáš, jako co si myslí, že je nejlepší, tak samozřejmě to, co dělá teďka, takže my teďka z toho máme dojem, že to je to nejlepší, co jsme udělali, tak uvidíme, jak to prověří čas, ale líbí se nám to. Mm-hmm. A líbí se to i lidem, i ty nové písničky se líbí lidem na koncertech, jakože to funguje. Mm-hmm. Jo, takže teďka jsme nedávno hráli různý pěkný koncerty, například tu beatovou síň slávy, kde v Lokti, kde právě ty nové skladby měly jako úspěch a to, no tak jsme rádi, že jsme nabrali nějaký vítr do plachet a snažíme se.
0: Když se vrátím ještě k té desce, vy jste na těch minulých deskách tu a tam občas mývali taky docela zajímavé hosty. Opakuje se to i na téhleté, co vyjde, nebo tu tvoříte čistě vlastníma rukama?
1: Čistě vlastníma rukama. Vlastně ne, pardon, kecám. Máme tam hosta jednoho. Různý klávesy, Hammondy, Fender piano a podobně nám nahrál Martin Ruffer, který i hraje na tom albu 333 taky. Mm-hmm. Tak protože Martin je jako mladý, řekl bych, virtuózní hráč prostě, ale nejde asi o to, jestli je virtuózní, ale prostě je to jako skvělý muzikant, s kterým to jako jde jak po másle. A já jsem s ním mockrát hrál někde naživo, takže jako víme, že to nějak funguje. No, tak to je vlastně, vidíš, tak málem bych ho zapřel.
0: Kdyby se ta deska měla objevit na světě?
1: Jestli všechno dobře dopadne, a teďka tím myslím hlavně výrobu, protože víme, že ty čekací lhuty na výrobu LPček a podobně jsou jako delší, tak jestli všechno klapne, tak by snad měl proběhnout křest 10. října. V Malostranské besedě, ale doufám, že nás nějaký technický jako problémy nezastaví v tomhletom plánu. Jo. Mm-hmm. Koncert máme zabukovaný a budeme se snažit, aby to takhle proběhlo.
0: Mm-hmm. No a když se někdo do té doby bude chtít třeba teď bezprostředně ty nové písničky poslechnout živě, je nějaká možnost vysloveně po ruce něco na spadnutí, kam bys pozval?
1: No úplně nejdřív teďka, tak tuhle tu sobotu hrajeme na slavnostech města Kamenice nad Lipou v 14:30 nějaký hodinový zhruba set, tak to je úplně nejbližší a jinak samozřejmě potom na našich stránkách redbaronband.cz, tak tam jsou ty další termíny, které jsou. Ani to z hlavy nevím teďka.
0: Jasně, tak to se tam lze dočíst. Dobře, tak my se zase vrátíme k novému albu Tří trojek.

0: Come Together, písnička, kterou asi není nutno vůbec představovat pro sola, především v podání nebo v podobě kapely Beatles. Nicméně my jsme si ji poslechli v podání v cover verzi kapely 333 a já mám tak už trošku tradiční dnešní dotaz na svého hosta Pavla Kovače. Kdo se s vámi podílel na téhleté písničce konkrétně?
1: No, tady zpívala ta Lisa Ramey ještě jednou vlastně a jinak vlastně zbytek jsou český muzikanti, ale možná ještě, protože ten pořad samozřejmě není nafukovací a nemůžeme zahrát všechny tracky tady z toho alba, tak ještě, protože se na ty písničky nedostane, tak by bylo dobrý zmínit, že ještě z těch jako zahraničních hostů se tam objevuje Chris Jagger, což je vlastně bratr Micka Jaggera a on spolupracoval v minulosti třeba s Ericem Claptonem například, ale natočil i nějaký dvě skladby z Rolling Stones a s Mickem. Pak jsou tam tři pánové, kteří hráli mimo jiný, kromě toho, že hráli různě třeba s Tinou Turner a Joe Cockerem a dalšíma lidma, tak hráli hlavně s Paul McCartneym v 90. letech nebo na přelomu 80. 90. let a jsou třeba na takovým tom slavným MTV Unplugged Paul McCartney, tak tam jsou. Mm. Tak tam je kytarista Robbie McIntosh, zpěvák, basa, kytarista Jimmy Stewart a potom ještě bubeník Blair Cunningham. A ještě je tam taky skvělej britský zpěvák Rob Guest, což je taky producent, který hodně pracoval v Abbey Road. Tak to jenom, aby jsem nevynechal ty zahraniční hosty. Je tam i spousta českých muzikantů, ale asi to tady nestihneme říct a to se dá, když tak pak najít na internetu, například na stránce music69.cz, tak tam ty podrobnosti se dají najít, anebo na vydavatelství Doupě je ach, což je vlastně jako vydavatelství, který to album vydalo a tam je takový jakoby podlabel, nebo jak to říct, Vinyl Vision 3000 a to je vlastně teď se dostávám k tomu, jak to vyšlo vlastně album, protože ono vyšlo jako takový dvoj-CD s takovou výpravnou knížkou. Potom vyšlo jako takový sběratelský box střední velikosti, jako když si představíme, že vydávají třeba Pink Floyd různý teďka k výročím 50 let boxy, tak něco takového to je. Jsou v tom tři vinily, přes 200 stránek knížka, CDčko, trsátka a tak dál, ale potom právě jako co je to Vinyl Vision 3000, tak tam vyšly tři různý tituly, jedno jsou tady 333 Isolation, pak tam ještě vyšel Antonín Dvořák Novosvětská a ještě kapela Inside Out a to jsou vlastně takový sběratelský jako unikátní boxy, který nemají formát normální desky, jsou daleko větší ty boxy a obsahujou neuvěřitelný jako bonusy navíc. Například ty Alba 333 mají ten box váží 10 kilo. Jsou tam plakáty, jsou tam paličky, je tam vždycky certifikát číslovaný, podepsaný a je tam vždycky holografická deska, což je takový jako unikát, že vlastně ta vinylová deska má na sobě různý jako obrazce, který prostě na světle se měnějí a když se to dá ten gramofon, tak to ještě vytváří nějaký prostě obrazce. Tak, takže to je taky jako fakt unikát, to je asi potřeba se podívat na ty stránky, protože tohle se jako těžko popisuje slovama, jak moc dobře to vypadá a jak unikátní to je. No.
0: Pojďme teda ještě jednou připomenout ty stránky, kam se podívat pro další informace.
1: Tak buď je to vinylvision3000.com, myslím, že je ta koncovka, nebo music69.cz, tam se to dá i koupit po případě. No.
0: Dobře. Pavle, ještě předtím, než ti poděkuju za návštěvu, než se rozloučím, tak prozraď, co si z téhleté nové desky zahrajeme na závěr.
1: No tak já, můžeme pustit něco, o čem už jsme tady mluvili, ano. Že to je teda skladba od kapely Ten Years After, která se jmenuje Love Like Man. A tam je právě ten případ toho, co jsem ti popisoval, že když nám přišly ty přes ten internet za toho covidu ty tracky, který naspíval Glenn Hughes, tak já jsem si říkal, to není možný, to je jak kdyby on zpíval v roce 74, tak jako v úžasný jako pěvecký formě, že se mi zdálo, že ten jeho hlas vůbec nezestárnul.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A na basu tam hraje ten Leo Lyons, čili původní člen Ternis After, a pak zase spousta českých muzikantů, včetně teda Petra Chmily, který tu desku spoluprodukoval se mnou a s Pavlem Karlíkem. No, takže na závěr musím říct, že jako máme obrovskou radost, že se něco takového podařilo, a sám tomu pořád nechci věřit, že to je jako, že se to stalo, protože je to neuvěřitelný.
0: Já se musím zcela osobně přiznat, že jsem byl potěšen, když jsem zjistil, že je tam i tahle ta písnička, protože patří k mým oblíbeným třeba v podobě, jaký natočili Grand Funk Railroad, takže mi prostě udělala radost.
1: No, tak to jsem rád.
0: Tak každopádně Pavel Kovač byl kytaristou zůstává, ale byl mým hostem ve čtvrteční, páteční, nočním proudu. Já ti děkuju za návštěvu, děkuju za zajímavý povídání a děkuju za výbornou muziku.
1: No, já taky děkuju a přeju hezkou noc.

Led Zeppelin a jejich Since I've Been Loving You. Já vám musím ještě prozradit, že můj host z předchozí hodiny, Pavel Kovač, když teďkon mířil tady u nás k rozhlasovému výtahu, tak se ještě na chviličku zaposlouchal do téhle skladby, kterou pochopitelně důvěrně zná a liboval si. Tohle je nejkrásnější bílý blues vůbec, jaký kdo kdy natočil. Tak my jsme tímhletím nejkrásnějším bílým blues, jaké kdo kdy natočil, vstoupili do poslední třetí části to čtvrtečně-pátečního nočního proudu a já jsem sliboval na samotném začátku, že se ponese v duchu hard rocku a tak hodlám také učinit. Teď jsme sice s hard rockovou kapelou Led Zeppelin zamířili trošku na bluesovější půdu, ale teď už je to naprosto jasně a naprosto jednoznačně. Tady je kapela Nazareth a jejich Somebody to Roll z roku 1976.

Lights Out a britští UFO. Jméno Glenna Hughese, vynikajícího baskytaristy a zpěváka, už v tomhletom nočním proudu padlo. Dokonce jsme ho slyšeli jako jedno ze vzácných hostů kapely 333, o které a s kterou jsme si povídali v těch předchozích desítkách minut nočního proudu. My se teď ale pojďme vrátit do poloviny 70. let, kdy byl baskytaristou a vlastně druhým vokalistou, dá se dokonce říct druhým zpěvákem kapely Deep Purple. A z té doby pochází také nesmrtelná a stále oblíbená skladba You Keep On Moving z alba Come Test the Band.

Department of Youth a Alice Cooper, který mimochodem už za pár dní bude opět koncertovat i u nás v České republice a stane se tak konkrétně v úterý 30. června a to v Plzni. No a my se teď za další hardrockovou muzikou vypravíme do Holandska, to za kapelou Living Blues. To je kapela, která má u nás u českých nebo československých rockových fanoušků takový zvláštní osud. Je to kapela, která byla svého času doma v Holandsku hodně populární, nicméně nějakého zásadního celosvětového úspěchu nedosáhla. To se ovšem nedá říct o československých rockových fanoušcích. A ten důvod byl docela roztomilý a docela prozaický, protože dvě alba téhleté holandské kapely licenčně vydala polská gramofonová společnost Muza. A dostala se tak na trh nejenom polský, ale i na ten hladový, nenasycený socialistický trh československý, kde aby dobrou rockovou desku pohledal. No a Living Blues točili skutečně dobré rockové, nebo spíše blues rockové desky. A tak v dané době nebylo u nás rockového fanouška, který by si z prodejny Suprafonu neodnesl jedno z těch LPček z LPček kapely Living Blues. A my si z toho alba, které se jmenovalo Blue Breeze, teď připomeneme jednu velice půvabnou a krásně vygradovanou rockovou baladu, která se jmenuje Shailina.

Posloucháte čtvrtečně páteční noční proud, jehož závěr je zasvěcen ryze hard rockové muzice. A po holandských Living Blues se teď vydáme do Velké Británie za kapelou Uriah Heep a jejich písní Return to Fantasy.

It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Je to dlouhá cesta na vrchol, když ho chcete dosáhnout s rock'n'rollem. Tuhle tu bolestnou pravdu se nám teď právě chystá sdělit australská kapela AC/DC, a to ještě ve své úplně někdejší původní sestavě se zpěvákem Bonem Scottem. Mimochodem, pokud správně počítám, tak Bon Scott opustil tento svět už před 46 lety. Každopádně ale AC/DC v nočním proudu, který, alespoň tahle ta jeho část, je věnován čistokrevně hardrockové muzice, chybět nemůžou. Tak tady jsou AC/DC.

S kapelou AC/DC jsme se dostali až k samotnému závěru tohoto čtvrtečně-pátečního nočního proudu. Proč jež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou opět za týden, kdy hosty v tomto studiu budou členové kapely Vohnout a mimo jiné nám přijdou představit svou úplně čerstvou novou audioknížku, ve které osobně rekapitulují 30 let své existence. Tak věřte, že to bude stát za to a nenechte si to ujít. Tohle je Český rozhlas Dvojka, Noční proud, Ilja Kučera mladší a kapela Aerosmith. I could stay awake just to hear.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Krásný den z Českého rozhlasu. Dnešní rozhlasová návštěva nás zavedla do Žákovy kavárny v Jaroměři. Karel Sladký vás zdraví z Žákovy studovny. A je tady se mnou paní Věra Sílová, která byla ředitelkou knihovny v Jaroměři a dlouholetou kronikářkou města. Paní Věro, dobrý den.
5: Dobrý den, tou kronikářkou jsem stále.
4: Já jsem na to myslel, to je neuvěřitelné. To je neskutečné, kolik to je roku už.
5: No, v době, kdy jsem odcházela do důchodu, mě oslovili vedoucí odboru školství a kultury, abych se teda přihlásila do výběrového řízení na kronikářku, že na to budu mít čas. Tak jsem se přihlásila, to výběrové řízení jsem vyhrála a je to od roku 2011.
4: Každý si myslí, že když je v důchodu už, tak má toho času hodně.
5: No, času hodně, ale já zjišťuju, že ho mám čím dál méně.
4: Ale je dobře, že na tu kroniku ten čas je a na zaznamenávání událostí, protože my se nesetkáváme náhodou. Jaroměř slaví v roce 2026 900 let od první písemné zmínky. To je neskutečných údajů, informací a všeho. To snad ani nemůže být všechno zaznamenáno, nebo je od toho prvopočátku.
5: Odbor školství a kultury je takovým hlavním pořadatelem. Odtajňuje se to průběžně, zaznamenávám samozřejmě všechno. Musím říct, že teda tu kroniku dělám denně, protože kdybych to nedělala denně, tak mě něco uteče, zapomenu na to. Prostě každý den musím nad kroniku sednout. Lidé říkají, že v Jaroměři se nic neděje, ale děje. Kolikrát je to i několik akcí za den, různých akcí, jenom stačí se potom podívat, vyhledat a zajímat se o to.
4: Dobrý den, my jsme v Žákově kavárně, lidé přicházejí, možná pro ty, kteří nevědí, že bychom připomněli osobnost Žáka, protože ano. To je taky osobnost.
5: Ano, to byl profesor na zdejším gymnáziu, tak. Jaroslav Žák, a podle něj je ta kavárna tady pojmenovaná. Je to samozřejmě autor známých scénářů, filmů a tak dále.
4: Ano, my jsme tady dnes na kávě, abychom si mohli popovídat, abychom vám Věru Sílovou mohli představit. No 900 let je to ale výzva, že každý chce vědět něco zajímavého, třeba něco, co se ještě neví.
5: Aspoň se lidé něco dozvědí.
4: Určitě. Máte to teď snazší, než když jste se věnovala té práci před lety?
5: Dnes no já píšu na počítači, jo. Samozřejmě, protože k tomu se člověk může vracet, může opravovat a tak dále, doplňovat. Když to píšete ručně, to se nedá, takže samozřejmě na počítači.
4: Vy jste sama říkala před chvílí, že v Jaroměři se stále něco děje. Myslíte, je Jaroměř něčím výjimečná, když se řekne město Jaroměř, královské věné město?
5: Mně připadá výjimečná, protože jsem se tady narodila, žiju tady, mám Jaroměř ráda. Asi každý v té Jaroměři vidí něco jiného.
4: Co v ní vidíte vy, když se řekne Jaroměř?
5: Krásný kostel, Mariánský sloup samozřejmě, a dneska už tedy patří k Jaroměři i Josefov, který neskutečně mám ráda. Uchvacuje mě ta historie, tam z toho každého domu něco čiší, protože ta historie není tak dlouhá jako v Jaroměři. Takže tam ta paměť je teda bližší, takže o každém domě se pomalu dá cokoliv povídat tam v Josefově.
4: Paní Věro, vy jste sama říkala, že každý den si musíte zapisovat, každý den musíte psát, protože pořád se něco děje. Jaký byl třeba teď poslední zápis, než jste šla na natáčení se mnou, taky jste
5: no,
4: něco psala?
5: Dneska jsem nic nepsala, a psát budu. Včera jsem psala, co jsem doplňovala, dětský den, co se dělo v parku, protože tam dětský den pořádal Dům dětí a mládeže, ale podílelo se na tom spousta organizací, které pracují s dětmi.
4: A kronikáře zajímá všechno, absolutně všechno zapisuje?
5: Absolutně všechno. Sport, kultura.